0: mě záměrně nepředstavil v úvodu, aby to dostalo tu atmosféru, možná jako v kapli, ale ona je rozdílná. Kdybych se Jiří zeptal, v čem je rozdílnost toho koncertního provedení písniček a kapela v kapli a na divadle, dá se to vůbec pojmenovat nebo charakterizovat?
1: No, dá se to charakterizovat tím, že je to jak na divadle, tak v kapli stejný. Protože ten termín v kapli je česky přeloženo a kapela. A kapela, to je termín, který vznikl už kdysi dávno, když v Sixtínské kapli bylo zakázáno používat hudební nástroje. Byla speciálně tam v kapli Sixtínské se zpívalo, bylo vokální hudba pouze, se provozovala a od té doby skladatele, kteří chtějí, aby jejich píseň byla nedoprovázená, která je čistě vokální a tak, tak psali do rohu a kapela. Já jsem vždycky myslel, že to je jako bez kapely. Nedávno jsem byl poučen, že to je jako v kapli a je to odkaz na tu Sixtínskou kapli.
0: Aha, a ten zákaz měl nějaký odůvodnění?
1: Nevím, ne, papež ho zakázal, ale nevím proč, asi aby... Třeba, aby se nepoškodily ty fresky, nebo co, opravdu nevím. Ten důvod nevím, ale vím, že si nepřál v Sixtínské kapli instrumenty.
0: A když jste vybírali ty písničky s Jitkou, byla to spolupráce oboustranná, nebo pan vedoucí umělecký rozhodl, co se bude zpívat?
1: Oboustranná.
2: A dlouhodobá. To nevzniklo ze dne na den. My jsme vlastně tyhle akapelovky začali studovat při svých zájezdovkách v autě, jsme si prospěvovali a pak jsme to rozšířili vlastně i do letadla. V letadle jsme si taky prospěvovali později.
1: I v letadle, no.
0: No nepoletíte kosmickou lotí náhodou.
1: Co my víme?
0: No a kdybyste tam měli šanci třeba, že by vám řekli, jo, my vás hodíme do vesmíru, už tam stejně máte bejt, máte tam svoji planetku.
2: Už?
1: Ano, tam planetka semafor existuje. No.
0: A máte, to jsme pyšní. Máte možnost zaspívat jenom 3 písničky za letu, které byste si z nich vybrali a jestli byste třeba jednu z nich rovnou nezaspívali.
1: Budu teď pouze jako teoreticky, poněvadž já bych tam nikdy nevlez do té rachejtle, ale jako kdyby, jo? Kdyby, tak co bychom tam dali?
2: Tak kdyby...
1: Basin Street? Nebo to necháme na konec?
2: Tu si necháme na závěr. Tak ale jistě bychom tam dali písničky Voskovce a Wericha. Třeba Ezopa. Nebo Život je jen náhoda. A nebo Maličká Pepička. Taky.
1: Ano, tak můžeme udělat tu sérii.
0: Můžete, já to odstartuju do 10.
1: Ano, ano.
0: Divadlo u hasičů, raketa Apollo 25. 5, 4, 3, 2, 1, teď.
3: Jednou z lesa se nesa moudrý Ezop. A potká brabce, který brabence málem se zob je.

povídá brabenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenec kyselinou leptám. Vím, totiž ten brabenec, mravenečník, že se mě neptá, neptá, podřemně ať se chechtám, nechechtám. Kam pak by to došlo, třeba s pouhou ponravou?

ta písnička je s textem Voskovce a Wericha, ale ještě neznali Ježka, tak skládali texty na hudbu importovanou ze Spojených států. Tahle ta je zrovna, to je jeden případ takový. And She Sweet se to jmenovalo.

0: co se vám stalo?
1: To kdybych já sama mohla vědět. A vidíte, nevíte, na co se tu trudíte. Patrně myslíte, že se tu smát nesmíte. Co pak nemáme? To, co hledáme? Po kom, po čem všichni jednohlasně

0: Tak, Český rozhlas 2 vám zprostředkoval přímý přenos na kosmické letě Apollo 22. Kdybych udělal takových kosmických letů víc, tak já bych nemusel vůbec mluvit a vy byste zpívali a diváci by byli nejšťastnější.
1: My máme repertoár na 2,5 hodiny.
0: To je no, tak, pravda. Jestli nám někdo zavolá z vedení rádia, že nám prodlužujou to vysílání, tak to bych byl šťastný. Já jenom Jiřímu musím říct takový krásný zážitek, který jsem měl před několika dny. Paní Hegerlíková slavila své narozeniny, 80. A poprosila mě společně s hereckou školou v Michli, jestli bych ten večer neuváděl. A byla tam paní Jirásková, Gábina Vránová přišli, samozřejmě studenti tam byli a byla tam i paní Postlerová. A já jsem přišel o 2 hodiny dřív, abych načerpal tu atmosféru a tam v tom malém pidivadýlku, jak kdysi byl semafor, to pidivadýlko je na Letné, tak tam parta 10 studentů a studentek si prospěvovali písničky ze semaforu. A já najednou v tom ušmudlaným malým divadle jsem slyšel Kamarády, Blues pro tebe. A úplné vyvrcholení toho bylo, že jedna ta žačka zaspívala Tulipán, protože to jsem jenom Jiřímu chtěl říct, to je nejoblíbenější písnička paní Hegerlíkovi. A pro mě ten večer byl nádherný, jsem si řekl, bože, to je krásný, ob 3 generace nebo ob 4 dokonce jsou lidi, které ty písničky stále přitahují. To je úžasný. A chtěl bych snad odpovědět na otázku. Tady byly už pokusy, že mladí lidi v semaforu v inscenacích byli začleněni nebo zařazeni, ale nestálo by za to třeba vytvořit spolek, který by, až budete v důchodu oba, takže by...
2: To my budeme někdy.
0: No, budete, no.
2: Jo, tak, vidíte, to mě nenapadlo.
1: Já možná, no, ale Jiří Suchý nikdy.
2: Ne, já už duší jsem v důchodu už asi 40 let.
0: Jo.
2: Ale fyzicky prostě dělám, no, tak to...
0: No, ale to by mohli zase... My mohli i zasloužilým předem důchodců jim dávat třeba zadarmo tramvajenky, nebo tak to ještě nemáte.
2: Jo, já už vlastně jezdím zadarmo.
0: Jo.
2: Já bohužel nejezdím tramvají, ale takže vlastně jsem takový marnotratný, poněvadž kdybych jezdil tramvají, tak jsem ušetřil už obrovský peníze.
0: No ale taky by občas ty nervy prskaly z toho hromadného cestování. Ne, dobře, jenomže to byla jedna zmínka, krásná v té knížce, kterou doporučuju i posluchačům, divákům, 6 z 60. A je tam rozhovor s osobnostmi, jak vznikal s panem Suchým semafor, jak vznikalo Zábradlí, dvojice Lasice Satinský. A tam je jedna drobnost, 2 tam jsou. Že vy jste řekl, že pan doktor Vladimír Vodička nedávno u nás byla, my si ho hrozně vážíme, a já jsem měl pocit, že od začátku doktor Vodička vedl divadlo na Zábradlí. A vy jste tam objevil, že to byl ministerský úředník, kterýho jste zlomili do toho divadla, a on byl tak nadšený, že to potom 30 let dělal úplně bravurně.
2: Ano, no tak vlastně jsme ho možná ani nezlomili, ale on sám prostě... Když se na nás chodil koukat do té reduty, tak se rozhodl, že asi bude daleko pro něj zábavnější, když bude dělat divadlo, než sedět na tom ministerstvu. Tak jednoho dne přišel s tím, že jaksi by s námi do toho šel a že dá dohromady divadlo a dal dohromady divadlo na Zábradlí a jeho zásluhy jsou veliký a nesporný.
0: A měl byste nějaký tip na některého ministra, že by k vám šel dělat ředitele teďka?
2: No, tak já nevím. Konkrétně pan ministr Dostal, on je od divadla, že jo, on je režisér a i hrál a tak. A dokonce on nám nabídl před časem, že by rád s námi někdy vystoupil v nějakém představení. Zatím to hapruje na tom, že u něj při jeho povolání není jasný, jestli se bude moct dostavit každý večer, kdy to představení bude, že jo, poněvadž najednou ho odvelí někam.
0: To je fakt, a on se dá těžko napodobit, že s tou svojí hlavou kudrnatou. No. Jak je pravda.
2: Takže...
0: Ale asi to je odpověď zcela vážná, je to dobrý tip. A pak ještě maličkost té knížce, když jste uvažoval, jestli by někdo měl být pokračovatel toho vašeho snažení, takže jste si vnitřním hlasem řekl, no to by mohla být Jitka, Jenomže ona potřebuje impulzy a ona není vůči typ. Ví o tom vůbec, Jitka, že jsi to napsal takhle?
2: Víš o tom, že jsem napsal, že nejsi...
1: To o tom mě nikdo neinformoval.
2: Poněvadž nečteš, co píšu. Ale jinak hrozně jsem jí tam chválil a vyzdvihoval jsem jiné. To musíte teď ještě dodat, aby to...
0: Vyzdvihoval všechno, co k tomu bylo potřebné. Jsi spolehlivá, dochvílná, že máš nápady, ale že tě vždycky někdo musí malinko nakopnout k tím nápadům. A
2: to
0: pak,
2: jsem
0: že
2: tam
0: to je úžasný.
2: Přímo takhle,
0: ale
2: tak
0: nebylo to tohle slůvko.
2: Ne.
0: A co bys udělala prvního, kdyby jsi byla novou ředitelkou Semaforu a pan Suchý by chodil na premiéry jenom se dívat?
1: Kdybych já byla ředitelkou a kdyby pan Suchý chodil na premiéry, on by nepřišel, protože on by řekl, já přijdu, až se to naučíte.
0: Tak, dobře, pojďte si zaspívat druhý blok těch písníček a řekněte mě, jestli k některé z nich máte vřelejší vztah než těm druhým, že třeba vám něco evokuje, připomíná, naznačuje.
2: No asi ano, asi, tedy tyhle ty písničky jsou vybran vesměs z těch, který se nám líbily, jo, ke kterým jsme měli už vztah. Tam není jediná, která by nás štvala, poněvadž to jsme, jako to by jsme byli sami proti sobě. Takže ke všem máme dobrý vztah a já nevím, tak možná, že něčemu má větší vztah Jitka, k něčemu já.
1: Ano, já mám vztah například ku svatební.
2: Já na ní myslel teď. Teď mě čteš, tak dáme
1: to
2: svatební.
1: To je zajímavý, vidíte, tak no. Svatební.
2: Mám jí zaspívat?
0: Ano. Máte jí zaspívat svatební? Je z Kytice, pokud se nepletu.
2: Je to svatební píseň z filmu Zajatec lesa.
0: Aha.
2: Film Zajatec lesa, to je film společnosti Perplex, mé společnosti, doufám, že jste ho všichni viděli. Je k mání pouze na videokazetách a pouze v obchodě Žofie Melicharové.
1: To je který není můj.
2: To není, ne, to je Žofie Melicharové.
1: Ten je Žofie Melicharové.
2: Ne, ten obchod, který byl nazván k poctě Žofie Melicharové, hospodyně pana Jonáše.
1: Já bych to jenom ráda vysvětlila, protože za mnou lidi chodí a říkají, v tom vašem obchodě je to krásný a vy tam máte, a co máte v tom vašem obchodě všechno a jaké zboží a ten váš obchod, tak jenom já bych chtěla říct, že to není můj obchod.
2: To je obchod nazvaný jménem Žofie Melicharová jaksi za účelem pocty honoris causa. Takže film Zajatec lesa se tam právě dostane a tam zazní píseň, ovšem v orchestrálním provedení, kterou zde zaspíváme a kapela.

0: Tak to by se mě líbilo v tom letadle, kdybych vás slyšel tuhle písmu zpívat. A mimo jiné na půdě divadla u hasičů to bylo dobrý, o těch požárech a kdybyste zaměnili to slovo seno za slámu, tak už to bylo úplně perfektní.
1: No jo, je pravda.
0: Jiří, tady tohle je zcela zásadní dotaz pro dnešní tobogán. Jitka měla svátek. Koupil jste jí něco? Napsal jste jí pohled?
1: Já jsem jí nekoupil nic, ale z obchodu Žofie Mericharové, kde jsme měli včera autogramiádu, jsem jí věnoval další knihu z
2: další díl
1: encyklopedie Jiřího Suchého, v pořadí už 14. A tam vyjde prostě všecko, co jsem kdy napsal. 14 knih už to je a to je ještě jich mnoho před námi. Takže to a potom takovou malou grafiku, kterou jsem právě minulý týden dohotovil.
0: Takže v pořádku, Jitko.
1: Litografie.
0: Není
1: vzpomněl jsem si,
0: žádná.
1: Nezapomněl
0: úžasný
1: jsem.
0: Úžasný umělecké vědoucí.
2: Ale jsi si Nornung, já.
0: No a my vám dáváme taky dárky. Tady máte od nás Mikuláše, tady má Jituška Čerta, kazetu Tobogán na ruby. A protože Jiří dál s panem Horníčkem, tak tam má Mikuláše a pana Horníčka. Tak.
1: Děkuji.
0: A můžete si dát pod stromeček každým dalším rokem. V té knížce také uvažujete o tom novém divadle. Mělo by být v Dejvicích a
1: ano.
0: Tady dokonce vaši fanoušci ze Zlína, kteří dnes tady sedí, oni by vám prý nabídli divadlo. I velký, pro 2000 lidí, ale je to strašně daleko.
1: Z ruky
0: je to. A tak mě by zajímalo také, jak to je daleko. A dokonce pan Melena už dělal nějaký návrh.
1: Ano, pan architekt Melena už to odevzdal, už je to ve schvalovacím řízení, už jako je to všechno vlastně rozjetý a v lednu by se mělo začít stavět. A v červnu, koncem června nebo v červenci by měla být stavba dokončena, tedy stavba. Bude to na místě bývalé tančírny, která se takhle vykotlá a vevnitř vystaví úplně nové moderní divadlo. A v září bychom ho měli otvírat.
0: Uvažuje člověk někdy o tom, když vzniká nová scéna, která má třeba jiný půdorys, jinou atmosféru už svým členěním toho prostoru, že by dělal třeba trošku jiný druh divadla, nebo sází na jistotu, která je typická pro Semafor, písničkové divadlo?
1: No bude to písničkové divadlo už z toho důvodu, že ponejprv po 44 letech tam budeme mít orchestřiště. Takže už nebudeme muset mít tři chlapce na scéně, poněvadž více jich tam nevejde, ale budeme mít orchestřík přímo dole. To je dobrý, ne?
0: Jo, je to dobrý. Pro malý orchestr je to dobrý. Já jsem tady připomínal ty studenty herecké školy z Michly. Je jim asi tak 18-19 let. Jakou muziku jste vy v těch letech poslouchali v 18-19? Jitko, začneme u tebe.
2: Já jsem poslouchala vážnou hudbu převážně. Já jsem takové operní dítě, opeřené dítě. Rodiče mě vodili do Národního divadla a to už vlastně dřív, dejme tomu od takových 10 let jsem milovala operní hudbu a taky jsem měla ráda operety. A později jsem si zamilovala hudbu Jaroslava Ježka. A tu poslouchám dodnes, stejně tak jako tu vážnou hudbu.
0: Jiří?
1: Já jsem byl odchovaný jednak. Jako dítě jsem poslouchal hodně vážnou hudbu, poněvadž ta se poslouchala u nás v rodině. Ale pak jsem se v 16 letech po válce, prostě těsně, po druhé světové samozřejmě, myslím, jsem se prostě vrhl směrem k jazzu, který jsem poznal. Najednou jsem přišel, že jo, ten vliv Glenn Millera a samozřejmě Voskovce a Wericha, který jsem taky po válce zblízka poznal a je hudbu Jaroslava Ježka a to mě ovlivnilo swing a Ježek.
2: Já bych neměla zapomenout na mé milované Beatles. Tak ty jsem měla ráda a hrála jsem písničky na kytaru a zpívala jsem si. A díky Beatles jsem se začala učit i anglicky.
0: Zaspívala by si i anglicky některé písničky Beatles, nebo to bylo
2: no,
0: jenom...
2: Já si vzpomínám akorát na fragment You don't realize how much I need you.
0: No... To už můžeš na Oxford s tím letím.
1: Já ale si pamatuju textově akorát fragment Michel.
0: No, dneska je to zvláštní, to pokud, že ty písničky slyšíme tedy a kapela, jak jsme řekli, Jiří vysvětlil, jak ten pojem vlastně vznikl. A dnešní tendence je v populární muzice udělat všechno složitý, komplikovaný, musí u toho být lasery, dýmovnice, pokud možno taneční velký soubor. A písnička sama jakoby se ztrácí do pozadí. Je to jenom tedy můj pocit, ale ptám se vás, jestli někdy byste o něco takového usilovali, aby písničky Semaforu byly vlastně vizuálně dopraveny k divákovi.
1: No, mohlo by to být zajímavý, ale nebudou vizuálně z toho důvodu, že už my nejsme módní artikl a dopravovat vizuálně písničky stojí veliký peníze a do nás už nikdo nic nevrazí. Co do sebe nevrazíme sami, tak to už...
0: Dobře, Jitko, co si ty o tom myslíš?
2: No, tak nejspíš to samý. No. Tak my už nejsme módním artiklem, to je všeobecně známá pravda. V 60. letech, kdy Semafor zněl v rádiu od rána do večera, i já jsem poslouchala, vzpomínám si, že se mi líbila písnička Zuzano, anebo Pramínek vlasů, ta se mi líbí dodnes. No, dneska tyto písně nezní od rána do večera, zní občas. Zní občas ty starší z těch let 60., ale ty úplně nové písně otextované Jiřím Suchým, myslím, že ty texty jsou velmi dobré, že jsou mnohdy i lepší než ty nejstarší semaforské texty, aspoň o tom mě i zde přítomný Suchý informoval.
1: Ano.
2: Tak ty nezní vůbec v rozhlase. Ty nezní vůbec. A
1: pokud nezaspíváme svatební do rádia, jako teď před chvílí, že jo, tak to, takhle se občas prosadím samozřejmě.
0: No tak se zase prosaďte.
2: My se dovolíme.
0: Dojděte k těm mikrofonům a já bych udělal to, že bych poznámil našim posluchačům i divákům, že po této písničce se mohou ptát našich hostů, tedy Jitky Molavcové i Jiřího Suchého, a náš telefon je 2 21 55 25 20. A určitě by měl zaznít alespoň jeden nebo dva dotazy ze Zlína.
1: Jitka tady před okamžikem říkala, že měla ráda opery a má je ráda, myslím, dodnes. A tak vám zaspíváme jednu píseň, která je to americká lidová píseň o dívce jménem Clementina, a my jsme ji zopeřili.
2: My jsme ji zoperovali.
1: Zoperovali jsme, takže nejdřív vám ji připomeneme v té country podobě nebo folkové podobě nebo tak, a pak připojíme tu naší operní verzi.
2: Byla krásná, byla milá,
1: a byla chytrá, zkrátka fajn, na zahrát

0: A tím končí nejen píseň,
1: ale taky Klemen.
0: No, Bellissima Clementina nalila mi kapku vína, Bellissima Clementina nalila mi rum a gin. Co bude dál?
2: Tak jdem.

0: Jestli se náhodou líp nearanžuje pro dva hlasy, než pro velký orchestr, mě teď napadlo.
1: Určitě, určitě.
0: Máme první telefoná, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Aneška, který bych vás Kunratic. Milá Jitko, všechno nejlepší k včerejšímu svátku. A chci se zeptat, jestli pečeš ráda vánoční cukrový. Máš na to vůbec čas? A jestli chceš, ráda bych ti pomohla. Srdečně tě zdravím i pana Suchého, i pana Slámu. Ahoj.
0: No to já bych taky rád pomohl. Ale bylo by to asi zbytečné. Ale na takový dotaz můžeš
3: milá
0: odpovědět.
3: Aneško, já tě zdravím. Děkuji ti za přání k svátku. Vánoční cukroví nepeču, já se přiznám, ale mám mnoho dobrých duší, které mě podarujou. Například Tomáš se tady nabídl, že mě podaruje. A vlastně vždycky je pekla maminka a teď už mě nepeče. No.
0: Ale on ten dotaz by mohl být i na Jiřího, ale odpovíme na další, ten druhý dotaz. Dobrý den, dovolali jste se do Tobogánu a můžete se ptát, prosím.
4: Halo. Dobrý den, tady u telefonu Marek Miller. Já bych sem chtěl pozdravit pana Suchého a chtěl bych sem ho jako dát poklonu, protože v jeho věku a vlastně buduje stavbu nového divadla. A já bych se chtěl zeptat, protože třeba rád poslouchám vaše písničky a písničky, které pan Suchý složil s panem Šlitrem, tak ty není takový problém sehnat na CDčka, ale já bych měl zájem o písničky, které pan Suchý složil s paní Molastovou. A jak paní Molastová již z rádiu řekla, tak tyto písničky slyšet vůbec nejsou a na žádných kazetách a na CDčkách taky nevychází, tak jestli by mi mohl pan Suchý říct, kde by mohl sehnat ty úplně nové jejich nové písničky. A pak bych se chtěl zeptat, jak se v televize natáčí záznamy divadelních představení, tak jestli pan Suchý nechystá také pro českou televizi záznam nějaké své divadelní hry.
0: No,
4: takže já vás moc zdravím a přeju hodně úspěchu.
5: Já vám děkuji vám za to, že jste, jak jsem pozoroval, dobrým zákazníkem naším. Chtěl bych upřesnit.
3: A já vám děkuji, že jste si všiml.
5: Ano. Chtěl bych ještě upřesnit s tím věkem. Vy to možná nevíte, ale já jsem v podstatě ještě mladý člověk. To já vypadám tak schátralé, ale je mě teprve 270, takže... Takže se pouštím do nové životní etapy. Ale ty písničky, no v tom obchodě Žofie Melicharové existují ještě takové desky, které jsou menšinové, abych řekl. Je tam třeba deska z našeho představení Mé srdce je Zimmerfrei. A tam jsou ty novější písničky, ale to je, myslím, teďka už jediná. Dokonce už myslím, že to tam existuje pouze na audiokazetách. Ale je pravda, že bohužel, jako pro mě bohužel, že ty písničky nejsou šířeny. No a to, že by si televize vzala nějakou inscenaci do svého repertoáru, to o tom vůbec neuvažujeme, je chyba domnívat se... Cože?
3: My o tom
5: jo,
3: uvažujeme.
5: Ano, ale že by to uskutečnili oni, je mylné domnívat se, že bychom my mohli něco připravovat. To oni si vybírají. Třeba jsme nabídli svého času naší nejúspěšnější komedii posledních 10 let, Víkend s Krauzovou, která se hrála 265krát, než nám ji vzala voda. A nezájem. Takže, ale je to diktované tím, že skutečně, že už dneska nejsme módní artikly, jak bylo řečeno, a já to do jistý míry chápu. Daleko víc lidí je, kteří chtějí vidět to, co tam vidějí.
0: No, tak já bych jenom doplnil, že on je to velký risk udělat záznam nějakého divadelního, navíc takové specifického představení, protože většina těch určitých momentů, které vyvolává detail, tak se prostě z toho vytratí. Já jsem viděl řadu televizních záznamů z Činoherního klubu, z Národního divadla, z Dejvického divadla a nikdy to není takové,
5: nikdy to není
0: jako
5: ono.
0: Když přijdete
5: nikdy
0: do divadla. Takže choďte do divadla a televizi si občas zapněte. Taky další telefonát. Dobrý den, můžete se ptát.
1: Dobrý den, tady je posluchačka z Uherského Hradiště. Moc vás tam všechny zdravím a moc vám všem děkuju za bezvadné pořady. Jsou takovým zpestřením sobotního programu, takže vás strašně ráda poslouchám. Nemám žádnou konkrétní otázku ani na pana Suchého, ani na paní Molavcovu, ale chtěla bych jim poděkovat za všechny ty pořady. Pan Suchý, jak řekl, že má vlastně, že nastupuje do druhé životní nebo do další životní etapy, tak mu moc přeju, až mu dlouho vydrží zdraví. A ať jsou pořád tak bezvadní, jak jsou oba dva. Zdravím samozřejmě i vás, pane Slámo, a všechny tam u vás.
0: A když jste nám tak hezky poděkovala, tak
5: děkujeme.
0: Nezajímá vás podrobnost třeba z jakékoliv věci, že jaké peče cukroví jítka, nebo jaké jí donášejí cukroví, kdo se stará o pana Suchýho, když je sice mladý, ale už nestačí dělat vánočky. Takové zajímavé věci.
3: No. A co kdybychom si radši zaspívali?
5: No, tak kdo se stará, kdo se stará o pana Suchýho? Když je celkem mladý, ale sotva už stojí na nohou, jo, jste chtěl říct.
1: Já si myslím, že vzhledem k tomu, jak pan Suchý, jak je vitální a jak prostě kolik má energie, že má určitě dobrou péči a cukroví paní Molavcové, ať už sama peče,

0: jsem si krototo, snad mi přijde vhototo. Vaparavarovo, vaparavarovo, vaparavarovo.
1: Tak, milí drazí, na jednu věc jsem zapomněl ještě. Oba vlastně se projevujete ještě jinak než muzikantsky. Jitka píše pohádky, také sama si je čte. Pan Jiří, osobitý grafik a výtvarník. Dokonce jsme tady, Jiří, měli vaši výstavu v divadelní kavárně, pak ano, v České galerii. Stačíte to všechno? Malujete si, jak předpokládám, i dál? A ano, z čeho je větší potěcha? Z úspěšné premiéry nebo z krásného návrhu?
2: Je zajímavá otázka, jsem ještě nedostal takovouhle. No, většinu otázek, který jsem kdy dostal, tak už jsem dostal předtím. Ale tohle to je úplně... No, premiér... No, to je těžký. Já mám z obojího radost, když se mě povede grafika, což není vždycky. Já spíš vždycky, když něco namaluju, tak mám a vytisknu, že já dělám litografie teď na kámen, to kreslím a tak, tak vždycky si říkám, no chtěl bych to ještě jinak, ale už nemůžu vzít další kámen a namalovat to znova, ono to je hodně pracný. A při premiéře je to samé, vlastně taky si říkám, teď bych to udělal jinak. No ale když se to povede, tak mám radost z obojího, těžko říct čeho víc, no.
1: Jitko, co tvoje pohádky? Pro děti.
3: No občas nějakou napíšu, teď naposledy mám radost, že pan Karel Franta, velká osobnost malířská, ilustrátorská, mě vlastně vyzval, abych přispěla pohádkou do jeho knížky o čertech, tak jsem napsala pohádku Do nebíčka nebo do peklíčka a pan Franta bude ilustrovat, tak z toho mám teda velkou radost a dokonce se mu ta pohádka tak zalíbila, že mě vyzval, abych napsala ještě jednu, takže do konce prosince doufejme, že se to podaří.
1: Jo, pan Frant je nebezpečný, protože přitahuje lidi, takže počítej s tím, že toho bude víc, ne dvě pohádky. Mě jenom napadlo tím, že vidím v první řadě dalšího výtvarníka, pana Pechara, a ten maluje na divadelní téma vše možné, tak co tebe by zajímalo od Jitky nebo od pana Suchého, také z pohledu výtvarníka?
4: Zajímalo by mě, proč nedělají víc a proč víc nevystavují. Oba by mě zajímaly. Vojice to vím, samo se vojířím, tak tam je to evidentní. Já bych se s nima chtěl seznámit víc jako z výtvarníky. Právě protože dělám Shakespeara, dělám tuhle tu oblast. Ať se přiznají, co mají v plánu.
1: Dobře, to oni se přiznají a možná, kdyby si s nimi měl spolupracovat, co by si jim nabídl jako téma první?
4: Ježišmarja.
1: No to je taky hezký téma, ale...
4: No tak možná, že by to bylo zajímavé v modernějším současným pojetí Krista. Možná od obou, že bych to bral dokonce.
1: Dobře, tak jste slyšeli výzvu, můžete k tomu něco dodat, nebo chcete, Jitko?
2: Tak výzvu přijímáme.
1: Tak a já tam
3: přidám
1: telefon. Tady už sedí Zlín, že jo, z klubu přátel. Tak vemte si mikrofon a máte šanci, když tak to tam přijde, Richarde.
5: Já si dovolím pozdravit samozřejmě Zlínský ští příznivci, konkrétně z klubu přátel divadla. A já bych měla konkrétní takový dotaz na představení Pokušení svatého Antonína, se kterým máte do Zlína přijet, pokud vím, asi 31. ledna příštího roku.
2: Ano.
5: A samozřejmě my se teda moc těšíme, tak můžete k tomu, co se váže teda k tomuto představení, a abych nezapomněla, tak samozřejmě vám přejeme hodně zdraví, přejeme, aby se podařilo divadlo, které teda držíme palce, které by mělo být postaveno dobře, abyste si ho užili ve zdraví a budeme se těšit na všechny vaše další pořady, inscenace, výstavy, pohádky v rozhlase, byť pro děti, tak jsou laskavé i pro nás, pro všechny. A hezké Vánoce a všechno nejlepší.
2: Děkujeme. K tomu pokušení svatého Antonína bych jenom ve stručnosti řekl, že je to náš pokus o takový trochu vážnější tvar divadelní, i když samozřejmě bez humoru se neobejdeme, ten tam je přítomnej, ale ne už v takový jako třeskutý dávce, jako v některých jiných představeních, a je to spíš položený na ty hudební, ono je to skoro opera. My jsme s Vladimírem Francem, s autorem hudby, to nazvali zpěvohra, vrátili jsme se k tomuhle starému slovu. Dokonce jsme za to byli vyčiněni v novinách. Recenzentka nám říkala, proč zpěvohra, prosím vás, když je to opera. No, takže, ať si myslí.
3: Jiří Suchý hraje svatého Antonína a já tam hraju všechna ta pokušení.
6: Ono se nám to přece jenom řítí do finále a my se tady chválíme, hezky o sobě hovoříme, ze Zlína vás tam taky pěkně pozdravili, ale řekněte mi takhle, tady se nám ozvalo dítě.
2: Ano,
6: to není tady vypadá, samo, má tady rodiče.
2: Blíže třeba, ale to ne...
6: Vytvořili jste jakoby dvojici, i když ne úplně typickou, ale jste dvěma partnery na jevišti, oba s úžasným autorským vkladem. Řekněte mi jeden o druhém, jaké má špatné vlastnosti, nebo co vás na něm mrzí, jestli to je nedochvilnost, nebo možná, že vás mrzí i pracovitost toho druhého.
3: Ano, ale... já bych navázala na tu pracovitost. Jiří Suchý nás mladší zahambuje svojí pilností a pracovitostí.
2: A co mě mrzí na Jitce? Ježišmarja, mě... My se známe 34 let, že jo, vlastně už. A mě zatím na ní nic nezamrzelo. Ale to tak, že to možná přijde teprve.
3: My patříme do Guinnessovy knihy rekordů. My jsme se vlastně nikdy... My jsme na sebe nikdy nevstáhli ruku.
2: Ne, ale nejenom to, ale ani jsme nepráskli dveřma, nepohádali jsme se. A dokonce jsme ani nezvýšili hlas za těch 34 let.
6: No, boč se ho šetřili na ten závěr, jako to je to pravda.
3: My jsme si šetřili hlas na závěrečnou směs, ano, která následuje.
2: Ano, takže...
3: A pak máme taky ještě Basin Street. To jsme slibovali. Tak
6: dobře, můžete, a já jenom ještě vyřídím telefonát, vy už můžete k těm vašim mikrofonům. Dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Láďa z Chebu.
6: Ano.
7: A já bych chtěl pozdravit tam všechny a jenom se chtěl pana Suchýho, jestli slyšel písničku od Karla Kryla, kde on zpívá o něm a jeho hlasem, jestli o tom vůbec ví. A víš, že mě docela překvapilo, jak je starý pan Suchej, že vypadá jak na pohodě. jestli tu písničku zná, jestli ji slyšel.
8: Znám.
7: Jo, mějte se tam pěkně nashle.
2: Strašně mě to lichotilo. Slyšel jsem ji kdysi z hlasu, ze Svobodné Evropy jsem ji zaslech, po nejprv. Zaspíváme takovou směs mezinárodních písniček, bude italská, Políčko pole, to je zase z Karlovarska, jo? A různé další. Trum, trum.

Jitka Moravcová, Jiří Suchý, Semafor.

Ba-ba-da-ba-do, ba-ba-da-ba-do, ba-ba-da-ba-da-ba-ba-da.

0: Hezké Vánoce.
1: Děkuju Jitce a děkuju Jiřem a příští sobotu na stranu.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak tu máme po týdnu další meteor.
1: Příjemný a inspirativní poslech přejí Kateřina Březinová
0: a autor pořadu Petr Sobotka.
1: Sisel. Ze škůdce ohroženým druhem.
0: Je pohyb seniorů věda?
1: Co umí chytré textilie?
0: Molekulární kuchařka a neb jak mrzne voda?
1: Letní sucha a horka, bylo to normální?
0: Nobelova cena za malárii.

0: narůstá délky okolo 20 cm a dosahuje váhy 200 až 400 gramů. Má hustý, hnědavý, přiléhavý kožich, velké oči, malé ušní boltce a krátký ocas. Přední končetiny jsou o hodně kratší než zadní. Říkáme mu
1: sisel. Dříve běžný živočich, škůdce, ničitel úrody. Byly doby, kdy nikoho nezajímal, jak říká Jan Plesník z Agentury ochrany přírody.
2: Sisel obecný je příklad modelový, tak říkají, živočicha, který byl naprosto běžný. Byl dokonce tak běžný, že teď to možná řeknu příliš tvrdě, že zoologům ani příliš nestál za to, aby ho studovali. A dokonce byl považován za škůdce. V letech 48 až 1952 jeho rozšíření bylo největší na území dnešní České republiky. Byl téměř prohlášen s určitou nadsázkou za třídního nepřítele, čili byly konány kampaně na jeho likvidaci, na vyplavování z nor a podobně. V té době to byl natolik běžný živočich, že osídloval vlastně celé území Čech snad s výjimkou jeho českých pánví a některých hornatin ve středních Čechách. Nebyl také v Českomoravské vrchovině a to je zajímavé, chyba na Ostravsku.
0: To, co sislům nejvíce uškodilo, byly změny v našem zemědělství.
1: Ty v éře po druhé světové válce.
2: První přišel v 50. letech, kdy došlo k drastické přeměně zemědělské krajiny, to znamená ta předcházející mozaika různých typů prostředí, jako jsou louky, jako jsou různá pole, jako jsou meze, byla náhle nahrazena velkoplošnými lány. Druhý zásah přišel v 70. letech, kdy vznikla představa, že zemědělství vlastně není nic jiného než určité průmyslové odvětví. A ty lány se ještě zvětšily, ještě zmizely remízky, zmizely travnaté plochy, zmizely úhory, takže ten sisel přišel o významné prostředí.
0: A tak se sisel z naprosto běžného druhu stal kriticky ohroženým živočichem.
1: Pod ochranu státu se dostal v roce 1992.
2: V té době se dokonce odhadovalo, že ta populace celá v České republice je menší než 2000 jedinců. Dneska ta situace vypadá tak, že máme asi 36 kolonií, ale je tady jeden veliký problém. Ty kolonie jsou vesměs izolované, to znamená, ten původní areál souvislý, rozšířený, se rozdrobil, fragmentoval do 36 populací a řada těch populací není životaschopná prostě proto, protože v nich žije málo jedinců. Navíc se ukázalo, potvrdili to molekulárně genetické studie, že sisel, který jako stepní živočich osídlil střední Evropu, řekněme z Balkánu, z východní Evropy a možná dokonce z Malé Asie, z Turecka, přišel sem s jedinou vlnou. To znamená, byla tady jenom jedna vlna. Ta populace nebyla potom doplňována dalšími jedinci, třeba řekněme někde z Řecka nebo z Makedonie. A vedlo to k tomu, že sislové, bohužel pro ně, se vyznačují nízkou genetickou proměnlivosti, variabilitou, když to řeknu úplně jednoduše, jsou si příliš příbuzní. To znamená, všechny takové ty nedostatky a ty tvrdé dopady malé genetické rozmanitosti populací, jako je známá příbuzenská plemenitba, se u nich projevují relativně významně.
0: A kde najdeme sisla dnes?
1: Žádná volná příroda. Jsou to pravidelně udržované trávníky.
2: Ten důvod je jednoduchý, nebo jsou možná dva. Jeden je, že oni komunikují, když stojí na těch zadních nohách mezi sebou, musí se vidět i zvukově, čili trošičku nám připomínají třeba surikaty z tohle hlediska. Druhá věc je, že pokud je ta tráva vysoká, tak sisel má minimální šanci uvidět včas zaregistrovat predátora. Takže k našemu překvapení můžeme říci, že sisel v České republice upřednostňuje právě tento typ prostředí, takže my ho najdeme na letištích, najdeme ho na golfových hřištích, najdeme ho na tábořištích a podobně. To znamená, jsou to všechno místa, kde se tráva pravidelně seče a nejen pravidelně seče, ale také se odstraňuje.
0: A tak se sislům daří třeba na letišti v pražských Letňanech.
1: Bohužel až moc. Tak moc, že jim samotným z toho vzniká veliký problém.
2: To byl právě příklad populace letňanské, která ještě kolem roku 2006-2008 měla 600-650 jedinců, čili byla relativně početná. Co se ovšem ukázalo, bylo, že zřejmě tím, že oni v okolí neměli vhodné prostředí, byli příliš nahuštěni, byla tam příliš vysoká populační hustota, tak se začal projevovat stres. Bylo to dobře vidět na skutečnosti, že právě v době, kdy ta populace byla takhle početná a měla takhle málo prostoru, zabřezlo, anebo už mělo mláďata jenom 50% samic. Zatímco za normální okolností to je 90%. Čili to byl jeden z důvodů, proč ku příkladu se z letňan začala ta zvířata odchytávat a rozvážet na vhodnější lokality. V současnosti ta situace vypadá tak, že podle posledních odhadů můžeme říci, že sislu je tak v České republice tak asi 4100-4800. Je to, řekněme, o třetinu, možná o pětinu více než třeba v roce 2013, ale byl bych velmi opatrný hovořit o úspěchu, protože může nastat situace, že je to jenom výkyv, sice pozitivní, ale výkyv, čili ještě bych se trošku zdráhal hovořit o tom, že jde o nějaký trend.
0: Pokud vás teď napadlo, milí posluchači, vydat se na letiště a golfová hřiště hledat sisly, je to zbytečné.
1: Je půlka října a oni už jsou v režimu zimního spánku. A kde ho tráví?
2: Tráví ho v norách. Sisel je živočich, který třeba na rozdíl od některých jiných hlodavců je typicky koloniální. To znamená, jsou známy kolonie obvykle ještě před začátkem jeho úbytku. Ve střední Evropě čítali stovky až tisíce jedinců. On má rád půdu, kde není vysoká hladina spodní vody, kde se mu dobře hrabe, dobře vytváří nory. Ta hloubka nor není až tak velká, je asi 80 cm, ale pozoruhodná je délka. Ty nory mohou být dlouhé 1,5 metru, ovšem ty hodně dlouhé, to znamená, které jsou obývány několik let, tak ta délka je až 6 metrů.
0: 6 metrů? Tak dlouhé máme i my, lidé, obývací pokoje.
1: Zajímavé je, že ne všichni sislové jdou spát ve stejnou dobu.
2: Je zajímavá věc, že to ukládání k zimnímu spánku u tohoto druhu není synchronní, to znamená, není stejná doba pro dospělce a pro letošní mláďata. A musím ještě zdůraznit jednu věc, že na rozdíl od kupříkladu medvědů jde o pravý zimní spánek. To znamená, ten živočich opravdu sníží metabolismus, tedy látkovou výměnu, klesá u něj teplota, zpomalí se mu srdeční tep, či je to klasický zimní spánek. A pokud by posluchači chtěli sisly znova vidět ve volné přírodě, tak potom je můžeme odkázat na příští březen, duben. Rád bych zmínil jednu věc, že sisel si na rozdíl od křečka nedělá zásoby, přímo protože skutečně hibernuje, řekněme, ty nejdelší, ty největší spáči, tak říkajíc, mají teda rekord 210 dní.
0: To můžu jedině závidět. Jak mně se někdy nechce z pelechu.
1: Mně taky. Ale 210 dní nic nedělat, to já bych určitě nevydržel.

0: Meteoru jsme si minulý a předminulý týden povídali o pohybu. Výzkumy ukazují, jak je důležitý u dětí i u dospělých.
1: A platí to i v seniorském věku. I když právě v něm mají mnozí lidé tendenci podlehnout pocitu, že už nemusí nic dělat.
0: Dá se i ve vyšším věku cvičit, nebo už to nejde? Když se podíváme kolem sebe, vidíme, že starší lidé mají většinou nadváhu, že se štíhlá postava s věkem udržuje stále hůře.
1: To už je otázka pro profesora Václava Bunce z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Je to neodvratné, že čím jsme starší, tím víc vážíme?
2: Většinou ty starší lidi začínají omezovat tu svoji aktivitu, jak teda pohybovou, ale i duševní. A co je nejhorší, že spousta lidí si neuvědomí to, že jestliže změní ten výdej, tak je potřeba změnit i ten příjem. To znamená, je třeba vzhledem k tomuto redukovat klasické množství potravy, které jí. Druhá věc je, že je jednoznačně doloženo, že typickým projevem stáří, který je v tomto směru, je ubývání svalových hmoty. Tomu se říká ta sarkopenie. Dlouhý leta se tvrdilo, že to klasické ubývání začíná někde po 40. roce věku. Není to pravda. Pakliže není ta svalová hmota kultivovaná, tak dochází k úbytku zhruba od 24. roku věku. Ta čísla se shodují někde na 0,5 až 0,7% za rok úbytku svalové hmoty, jestliže nemá ten patřičný svalový stimul. No a je to asi tolik, že těch lidí, kteří mají už takový ten deficitní, fatální úbytek svalových hmoty, kdy jsou závislí na svém okolí, to už je ta nejhorší situace, ale že už nejsou schopni realizovat takový ty volnočasové aktivity, které mu umožňují vlastně zlepšit tu regeneraci po tom zatížení, ať pracovním nebo fyzickým, tak v těch 60 letech je to někde okolo 40%. Nebo v 65, protože ten seniorský věk se teď posouvá od roku 65 výš, no ale v 80 letech už je to 60%. A je to situace, která se dá poměrně jednoduše ovlivnit přiměřeným pohybovým režimem, přiměřeným pohybovým programem.
1: Už minule nám profesor Bunc doporučoval jako nejlepší aktivitu pro lidi v produktivním věku rychlou chůzi. U seniorů to platí dvojnásob, protože při chůzi je nejmenší riziko zranění.
0: Možná právě kvůli možným zraněním slyší seniori často od svého praktického lékaře radu: raději se nehýbejte, ať se vám nic nestane. Ale to není dobrá rada, pokud za ní není skutečně vážný důvod.
2: U těch seniorů je ta obrovská varieta těch nemocí, které se tam objevují, ať už je to kardiovaskulární systém, ať už je to pohybový systém, ať je to otázka demence, která se tam velmi začíná projevovat. Takže u těch seniorů máte relativně omezené možnosti, ale já si myslím, že to je to nejhorší, co může ten ošetřující lékař udělat, když mu zakáže aktivity, které do jisté míry jsou kreativní. Já považuji pohyb za kreativní projev člověka. On by měl vedle toho pohybu se stále udržovat, já nevím, chodit po výstavách, číst a tak dále. Což ale zase narážíme na ten problém, který je ekonomicky vázaný. Ale já se domnívám, že těch lidí, kteří nemohou realizovat takovou tu kreativní činnost spojenou s pohybem, jsou skutečně jenom zlomky procent. Je to zkrátka chyba, jestliže se to tomu člověku takto postaví, pokud tam není výrazně objektivní příčina.
0: Zdá se, že nejhorší je nic nedělání.
2: Co je nejhorší, co můžou v současné době udělat lidé, že své rodiče, kteří třeba vybudovali úspěšnou firmu nebo vybudovali, já nevím, úspěšný podnik. Když přijdou do věku těch 65, tak tatínku už se celý život napracoval dost, už si odpočít. To je to nejhorší, co můžou udělat. Pokud mu nenechají určitou odpovědnost, spolupodíl na tom, co celý život dělal, tak ten člověk velice rychle degeneruje, odchází a ty konce jsou potom velice fatální. Pokud ten člověk nemá zhruba 60% volného času, senior, který přestane být aktivní, to znamená odchází do penze, ale nemá denně 60% času, který věnoval práci, to znamená z těch 8 hodin, když máme 60, je zhruba 5 hodin, pravidelné činnosti, tak poměrně velice brzo odchází, velice brzo jsou problémy, které vedou k tomu, že ten člověk je vlastně upoután dlouhodobě na lůžku a umírá.
1: Odborníci, kteří se zabývají životem člověka ve stáří, jasně říkají, jak je důležité udržet seniora v kondici co nejdéle.
0: Také je dobré si uvědomit, že nemocný člověk stojí peníze. Senioři spotřebovávají v současné době asi 60% zdravotního pojištění.
1: Být co nejdéle zdravý je výhodné pro všechny.
2: Celý problém v současné době u seniorů je v tom, že je maximální snaha, aby se ty zdravotní problémy koncentrovaly třeba do posledních 2, 3, 5 let života. U nás bohužel to vypadá tak, že ten senior má zdravotní problémy, které ho limitují, nebo které jsou neřešeny nebo řešeny omezeně už třeba od 65 let, má je 20 let. A v tom je ta komplikace. Samozřejmě to řeší tak, že ty lidi koncentrují do určitých center, ale to nejsou jako u nás, že se tam hádají na chodbě. To jsou zkrátka jednotky, kde ten člověk si převeze svůj nábytek, svoje všechno, na co je zvyklý, a v tom se pohybuje. Má tam samozřejmě dostupnou činnost, ale není to tak, že to za něj někdo převezme. On si musí dojít nakoupit. Byť to je třeba 200 metrů nebo 100 metrů po chodbě. Ale není to tak, že by všechno dostal jako na talíři. Samozřejmě to se týká jenom těch, kteří jsou toho schopni, ale tohle se ukazuje, že ten systém je daleko výhodnější.
1: Jak to často vypadá u nás, to bohužel víme.
2: To nejhorší, co jsem udělal u toho seniora, je to jeho přemístění z prostředí, který znal. Jako tady je obrovské množství domů pro seniory. Ale ty lidi si neuvědomují, že tohle by mělo být řešeno jen v okamžiku, když ten člověk je skutečně nemohoucí. Když už není schopen se sám o sebe postarat. V okamžiku, kdy vy ho převedete, že on je schopný, ale jenom potřebuje rodina být, nebo to s nějakým způsobem není schopný utáhnout, žít sám, tak to je velmi špatný a tam ty lidi jako odcházejí hlavně duševně. A většina těch domů seniorů, my jsme teď dělali celou řadu studií, bohužel jsou to jakési, a možná je to trošku hrubý, ale mě nic jiného nenapadá, než čekárna na smrt.
0: Neposlouchá se to hezky?
1: Naše populace stárne a tak nějak nevíme přesně, jak se k tomu postavit.
2: Tam je obrovské množství problémů, které bohužel u nás jsou dlouhodobě podceňovaný a dlouhou dobu se s tím nic nedělá. Když si vezmeme, že současné statistiky mluví o tom, že lidi, kterým je víc než 65, je okolo 18,5%, my máme trošku ještě vyšší čísla, přes 20%, to znamená pětina populace už je v tom věku, kdy jsou seniorský. Ten základní problém je, že na to stáří se ten člověk musí dlouhodobě připravovat. To není možné, že to začnete řešit, a teď je to odpovědnost samozřejmě i toho nejbližšího okolí, v okamžiku, kdy on odejde do penze. To už je příliš pozdě a je to šoková záležitost.
0: Jak říkal profesor Bunz, už od 24. roku života nám ubývá svalová hmota. Měli bychom se pohybu věnovat celoživotně a vlastní snahou vstoupit do seniorského věku v kondici.
1: Nikdo to za nás neudělá.

0: Kdo se zajímá o kosmonautiku, jistě zná Goddardovo kosmické středisko. Založeno bylo roku 1959 jako první centrum NASA a zaměstnává na 10 000 lidí pracujících v oboru kosmických letů.
1: Naše pozornost teď nebude věnována přímo středisku, ale muži, po němž je pojmenováno. Právě jeho citát si zapsal do své sbírky Jiří Grygar a teď nám ho připomene.
2: Jedním z velkých amerických průkopníků kosmonautiky byl Robert Goddard. Narodil se v roce 1882, zemřel v roce 1945 a byl první, kdo experimentoval ve Spojených státech s raketami. A ten řekl něco, co myslím platí obecně pro jakékoliv těžké problémy a jiné vlastně věda ani neřeší a které jsou, myslím, velice inspirativní ty myšlenky i dnes. Tak řekl přesně tohle. Je velmi obtížné stanovit, co je nemožné, neboť sny včerejška jsou nadějí dneška a realitou zítřka.
1: To platí v řadě oborů, i v tom, kterému se teď budeme věnovat.
0: A tím je textilnictví. Všichni lidé na světě se oblékají a rozhodně nenosí stejné oblečení jako před stolety. Vývoj jde tak daleko, že je dnes možné zabudovat do oblečení i elektroniku.
1: Tyto takzvané chytré textílie, nebo anglicky smart, zažívají rychlý rozvoj i za přispění českých vědců.
3: V současné době se aplikují tyto smart oděvy s nositelnou elektronikou do řady odvětví. Jsou to jednak komunikační systémy, to znamená uplatnění GPSek, mobilů, MP3, čili běžné jsou sluchátka, běžné jsou mikrofony a ty mikrofony dokonce jsou už udělány tak, že snesou normálně údržbu, praní, čištění, žehlení, takže to je docela výhodné. Dalším prvkem, který se velmi často uplatňuje, je vytápění. To vytápění se děje pomocí speciálních textilí s grafénem. Dokonce ty příkony jsou dneska dělány tak, že by to mělo stačit na 4 až 8 hodin používání. Čili já si myslím, že už je to docela dostatečný například pro horskou službu, pro záchranáře a tak dále. Čili ten nástup té elektroniky v současné době do těch oděvů je skutečně masivní.
1: Jak to funguje? Jak dokáže oděv vést elektrický proud? Jak umí poznat teplotu?
0: Aby tohle oděv dokázal, muselo se vyřešit hned několik problémů.
3: Tak první je samozřejmě, že musíme tam aplikovat nějaké senzory, které budou o tom oděvu nebo o tom prostředí dávat nějaké informace. Takže existují textilní snímače tlaku, teploty, vlhkosti, ale i další snímače, které je možno umístit do oděvu. Další problém jsou vodivé dráhy. Vodivé dráhy se jednak používají klasicky, kde se jistým způsobem na povrch vláken nanese uhlík, který je vodivý a tím se získá trochu vodivosti. Lepší řešení v současné době je uplatnění buď úplně tenkých kovových drátků, kde skutečně lze s tím tenkým drátkem šít klasickým vázaným stehem. A druhé, ještě lepší řešení je, že do textilní příze se zabudují kovová vlákna o průměru asi 500 mm, přičemž ta vodivost, když tam budou ty vlákna měděná nebo ocelová, je poměrně slušná. Já bych to tady předvedl, tady mám ukázku klasického šití vázaným stehem touto přízí s uplatněnými kovovými vlákny. Naomak ta příze vypadá, nebo ta šicí niť de facto vypadá úplně normálně.
1: Počkejte, já si taky sáhnu. Tohle, že má být vodivý drátek, je tak tenoučký.
0: Podejte mi to tričko. Nepoznal bych, že to není obyčejná nit.
3: A když na jeden konec dám jeden kontakt a přiložím druhý kontakt, tak by to mělo začít vést elektrický proud, který se ozve nějakým pískáním.
1: Tak si to zkusme.
0: Ano, už to slyším.
1: Nit vede elektrický proud.
0: Nemůže být pochyb. Slyšeli jsme důkaz.
3: Takže to je důkaz, že ta šicí niť v délce asi 30 cm docela dobře vede proud. Odpor této nitě se pohybuje kolem asi 1 ohm na 1 metr.
1: Vidíme, že šít takovouto nití se dá velice dobře. Je tam nějaký problém?
3: Vždycky problém je ukončení a ty spoje. Ty spoje se dělají buď ultrazvukem, anebo klasicky se spojují přes takové oděvářské druky. To jsou takové spojky, které se dají zas odpojit. To odpojení je většinou nutné z toho důvodu, že řada senzorů nesnese praní a nesnese vodu, některé jo, ale některé ne, tím pádem se vlastně musí většinou zdroje proudu a některé elektronické součásti odpojit. To se dělá právě přes ty druky.
1: To jsou tyhle nýtovací knoflíky.
0: Patentky. Prostě se to odepne a zbytek může jít do pračky.
1: Tak mě napadá, elektronika je k ničemu bez proudu.
3: Ano, ano.
0: No jo, takže tričko vytáhnu z nabíječky a jdu ven?
3: Takže u téhle nositelné elektroniky je skutečně problém prostě zdroje energie. Samozřejmě zdroje energie v poslední době, jak se vyvíjejí mobily, tak se to pořád vylepšuje a jsou lepší a lepší baterky, ale přesto musí se to kombinovat velice často se solárním dobíjením, což zejména pro sportovce, horolezce je velmi užitečné, protože mají třeba ty solární panely umístěné na baťohu a trvale vlastně během chůze si dobíjejí ty baterky. A dále, co se v poslední době uplatňují piezoelektrické zdroje, které jsou umístěny v botách a jak člověk jde, tak ten pohyb způsobuje, že ten piezoelektrický článek dodává rovněž energii. Takže samozřejmě s těmi energiemi je vždycky problém. Zvlášť, když jste v přírodě a nemůže to nikde doplnit.
0: Ale určitě si člověk dokáže poradit, protože i náš horolezec Radek Jaroš měl při svém výstupu speciální elektřinou vyhřívané boty. A to šlo o odlehlá místa, o nejvyšší hory světa.
1: Mně nejužitečnější přijde takovéto chytré oblečení v lékařství. To by mohlo hodně pomoct.
3: Ta nositelná elektronika samozřejmě se uplatňuje rovněž v medicíně, kde je smyslem, aby nositel v podstatě předával informace o svém zdravotním stavu. Čili dneska existují speciální trika, který měří tep, tlak, snímají EKG, snímají vlhkost a snímají teplotu. A navíc přes mobil v případě nebezpečí mohou podat zprávu nějakému ošetřujícímu lékaři. Samozřejmě tyhle ty věci se používají zejména také u vojáků, protože pro vojáky je prostě stav toho vojáka strašně důležitý. Poslední oblast, kterou teď docela silně vyvíjíme, jsou lůžkoviny, které by měly umět snímat samozřejmě teplotu, vlhkost, ale i pohyb. To znamená, že pro nějaké domovy důchodců, nemocnice, hospice, že bychom věděli o tom, kdo tam leží, jak se hýbe, v jakém je stavu, jakou má teplotu a tak dále, aniž má cokoliv na sobě, jenom leží na tom chytrým lůžku, který tohleto umí snímat.
1: Vidím, že jste přinesli ještě něco. To je zeleno-žlutá reflexní vesta.
0: No, vypadá to jako cyklistická bunda.
3: Ta cyklistická bunda má v sobě zabudovány LED diody a ty LED diody umí jednak za normálního provozu blikají. To znamená výrazně zvyšují bezpečnost toho cyklisty na silnici. Druhá věc, co tato cyklistická bunda umí, že na řídítkách toho bicyklu jsou vypínače a v případě, že ten cyklista odbočuje doprava či doleva, zmáčkne příslušný vypínač, čímž se mu rozsvítí LED diody nebo začnou blikat LED diody na příslušné ruce, v kterém směru odbočuje. Smysl toho je zvýšit výrazně bezpečnost cyklistů, zejména při odbočování.
1: To je ale užitečná věc. Takže to nebude trvat dlouho a po silnicích se nám budou prohánět cyklisti s blinkry na rukávu.
0: Je vidět, že takzvané chytré textilie se opravdu hodí. Jsem moc zvědav, jak nám změní svět kolem nás, za jak dlouho se stanou úplně normální součástí našeho šatníku.
1: Třeba takové večerní šaty s čipem, kde je nahraná vstupenka do divadla. Pánečku, ty by se mi hodili.

0: Kuchyně je místem, kde vznikají vynikající pokrmy, ale také místem,
1: kde se můžeme setkávat s praktickými důsledky chemických reakcí, fyzikálních zákonů a biologických procesů.
0: Gastronomie není jenom umění vytvořit co nejlepší a nejzajímavější pokrm. Je to směs biologie, fyziky a chemie. Kuchyň se tak stává skutečnou laboratoří.
1: Proč kysne mléko? Jak to, že vejce zahříváním tuhne? Proč nás paprika pálí?
0: Tyto otázky každého strávníka mají nesmírně zajímavé odpovědi a někdy nebylo snadné na ně přijít.
1: V Meteoru se budeme v následujících 8 týdnech pravidelně vydávat do světa vědy v kuchyni a v ruce přitom budeme mít tuto knihu.
0: Malou, bílou a jak cítím velmi lehkou knihu nakladatelství Dauphin pana Daniela Podhradského, kterou sepsal profesor Miroslav Ráb z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd.
1: Kniha má titul Molekulární kuchyně a číst nám z ní bude Milan Steindler. Dnes o vodě.
2: Molekulární kuchyně. Umíte zmrazit vodu? Divná otázka, řeknete si. Voda je nejrozšířenější molekulou na povrchu naší planety a podle nejčastějších teorií právě ve vodě vznikl život. Voda je v každé živé buňce. Lidské tělo obsahuje asi 70% vody. Tak čím bych vás mohl zaskočit? Čím by vás, pozemšťany, mohla voda ještě překvapit? Co třeba tímhle experimentem? Máme 2 nádobky s vodou, jednu o teplotě 4 stupně Celsia a druhou s teplejší vodou, řekněme o teplotě 30 stupňů Celsia. Tyto 2 nádobky umístíme do mrazícího boxu o teplotě minus 40 stupňů Celsia. Která z nich zmrzne dříve? Selský rozum napovídá, že chladnější voda má blíže k bodu tuhnutí vody, 0 stupňů Celsia, a zmrzne snáze. Není to pravda. Teplejší voda se změní v led dříve. Na tento jev jako první narazil v roce 1963 Erastom Pemba, student licea ve městě Magamba v africké Tanzánii. Jeho jméno vešlo do vědecké literatury jako součást názvu Mpembův efekt. Erastom měl při školní oslavě za úkol připravovat zmrzlinu. Řekli mu, aby zmrzlinovou směs nejprve ochladil v ledničce a teprve po ochladnutí nalil do zmrzlinového stroje. Jednou ale spěchal a směs nalil do stroje za tepla. K jeho překvapení se zmrzlina vytvořila dříve. Později s ním tento pokus zopakoval podrobněji doktor Osborne, profesor fyziky. Společně pak článek o tomto zajímavém fyzikálním jevu publikovali. Čím to je? Jak je možné, že voda popírá selský rozum? No, nebudu vás trápit, za vše mohou takzvané klastry molekul. Jak víte, voda je chemicky H2O. 1 atom kyslíku a 2 atomy vodíku tvořících vazbu. To je vazba chemická. Voda je ovšem pozoruhodná tím, že vytváří navíc také vodíkové mezimolekulové vazby, takzvané vodíkové můstky. Díky nim jsou k sobě molekuly vody přitahovány a tvoří větší nebo menší útvary, kterým se říká klastry. Znáte je, v zimě mohou mít podobu sněhových vloček, které mají pokaždé jiný tvar. Zpět k Mpembovu experimentu. Ptáme se, jak je možné, že teplejší voda zmrzne rychleji než chladnější? Je zřejmé, že pro rozsáhlé klastry, které mohou obsahovat až 60 molekul vody, je obtížné přeměnit naráz celou strukturu na krystalickou strukturu ledu. Ta je totiž úplně jiná. Při mrznutí se musí molekuly přeuspořádat. Za to teplejší voda obsahuje jen malé klastry, jejich přestavba do ledového krystalu je snazší a tedy i rychlejší. Rychle chladnoucí teplá voda se rovnou přemění na led a přeskočí fázi, ve které se tvoří velké klastry. Právě toto přeskočení vše urychlí. Zkuste si to doma, je to jednoduché. Nebo zkuste jiný experiment, kterým Pembův efekt názorně ukáže. Počkejte na lednovou zimu. Pokud do mrazivého vzduchu z nádoby vychrstnete horkou vodu, do sněhu dopadnou zmrzlé krystalky. Za to studená voda kupodivu zůstane kapalná až do dopadu na zem. Ještě jednu věc o vodě bych vám rád řekl. Dnes je mikrovlnná trouba běžnou součástí vybavení domácnosti. Víte ale, co dělá mikrovlnná trouba s jídlem, že se ohřeje? Bez vody by to nešlo. Z hlediska fyzikální chemie je důležité, že každá molekula vody obsahuje dva dipóly. Tvoří je atom kyslíku, který má částečný záporný náboj, a dva atomy vodíku, které mají částečný náboj kladný. Právě těmto dipólům vody vděčíte za to, že si v mikrovlnce něco ohřejete. Mikrovlnná trouba generuje proměnné elektromagnetické pole. Jeho vlny rozkmitají molekuly vody, čímž je zahřejí. To je vše, takhle jednoduché to je. Přesto si to mnoho lidí, kteří denně využívají mikrovlnku, neuvědomuje. Díky stejnému principu se ohřejí i ostatní organické molekuly, které obsahují dipóly. Látky, které dipóly nemají, jako třeba polyetylén, se v mikrovlnném poli ohřát nemohou. Proto můžeme v mikrovlnce ohřát potravinu v polyetylénovém sáčku, což v běžné troubě nejde. Také led, tedy zmrzlá voda, má poměrně pevnou krystalickou strukturu a je pro mikrovlnné pole průhledný. Pro gastronomii je podstatné, že zatímco v běžné troubě přichází tepelná energie do potraviny z povrchu, v mikrovlnné troubě se teplo tvoří v celé hmotě ohřívaného pokrmu. Jenomže když dáte do mikrovlnné trouby třeba mraženou rybu, ohřívá se jen z povrchu, kde je přítomna voda v kapalné fázi, zatímco vnitřek zůstává zmrzlý. Mražené výrobky je lepší dávat do klasické trouby. Kmitání dipólů vody v mikrovlnné troubě je hodně vysoké. Všechny prodávané mikrovlnné trouby mají nastavenou frekvenci 2,45 GHz. Tuto frekvenci volí výrobci proto, že odpovídá maximální účinnosti absorpce elektromagnetické energie molekulami vody. Zkrátka na této frekvenci je ohřev nejúčinnější. Mimochodem, frekvenci 2,54 GHz odpovídá vlnová délka 12,24 cm. Za provozu se uvnitř mikrovlnky vytvoří trojrozměrná stojatá vlna a důsledkem je velmi nerovnoměrné rozložení ohřevu. Proto se pokrm ohřívá na rotujícím talíři. Kdyby se talíř neotáčel, bylo by jídlo ohřáto silně nerovnoměrně. Ostatně ani tak to není dokonalé a je určitě lepší si jídlo třeba v polovině ohřívání promíchat ručně. Ale to už jistě víte. Pokud chcete, můžete si vlny v mikrovlnce hezky zviditelnit, když do ní dáte vlhkou utěrku a na ní faxový termopapír, tedy pokud ho ještě někde seženete.
0: Profesor Miroslav Ráb z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd nás v podání Milana Steinlera, myslím si, přesvědčil, že ačkoliv je voda všude kolem nás, ještě o ní nevíme všechno.
1: Kniha Molekulární kuchyně obsahuje takových zajímavostí celou řadu a my jsme se rozhodli, že vám dáme šanci ji vyhrát. Autorem podepsanou knihu dostanou příležitost získat ti, kdo odpoví správně na následující otázku.
0: Je to vlastně takový tip na Silvestra. Do vysoké sklenice sektu, optimálně šampaňského, opatrně vhoďte malou hrst sušených brusinek. Víno prudce zaperlí velkým množstvím bublinek. A my se ptáme, čím to je.
1: Odpovědi zasílejte nejpozději v pondělí 19. října na adresu Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo meteor@rozhlas.cz.
0: Správnou odpověď si řekneme za týden.

0: na nás poprvé trochu vykoukla zima. Mrazy po ránu, leckde už poletovaly sněhové vločky. Po letošním létě jsem měla pocit, že už zima snad nikdy nebude.
1: No, o tom letním počasí se mluví každou chvíli, však také zapůsobilo silným dojmem. Není se co divit, vždyť červenec byl nějaké 3,5 stupně a srpen dokonce 4,5 až 5 stupňů nad normálem.
0: Horké léto samo o sobě asi žádného meteorologa nepřekvapí. Co na to letošní, říká odborník teď, když už skončilo. Co zaujalo Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem?
2: Dá se říct, že to, co bylo na tomto létě velmi zajímavé v těch obou prázdninových měsících, byly výskyty tropických dnů a tropických nocí. U těch tropických dnů, to znamená dnů, kde maximum dosáhne alespoň 30 stupňů Celsia, šlo vypozorovat hlavně dvě velmi dlouhá souvislá období, ve kterých se ty tropické dny vyskytovaly. A nejdelší bylo vlastně celá první půlka srpna. Dá se říct, že od 1. do 16. srpna byly neustále tropy. Tropické noci se vyskytovaly na stanicích, kde je to naprosto běžné, jako třeba pražské Clementinum, které je ovlivněné zástavbou a podobně, ale letos se vyskytovaly i na místech, kde to tak normální nebylo. A navíc byla naměřená dokonce i poměrně hodně vysoká ta nejvyšší minimální teplota, a to v Bystřici pod Hostýnem, kde jednu noc vůbec neklesla teplota pod 26 stupňů Celsia.
1: Horko to nebyl jediný problém léta. Potili jsme se jak v sauně, vosy se přemnožily a navíc bylo veliké sucho.
0: Nejsušší byl červenec a první polovina srpna. Také foukal silnější vítr, jehož působením se voda z krajiny rychle odpařovala, pokud už někde náhodou sprchlo.
1: Ta bilance za 3/4 roku je alarmující.
2: V některých místech tak chybí za prvních 9 měsíců dokonce více než 200 mm srážek, což vlastně si představme, že to jsou místa, kde chybí více než 200 litrů vody na každý metr čtvereční. Znamená to také, že na některých místech spadla vlastně jenom zhruba polovina vody, která je pro to období leden až září běžná.
1: Nezbývá než vyčkávat na trvalejší déšť nebo doufat, že v letošní zimě bude hojnost sněhu.
0: Voda chybí ve velkých tocích, jako jsou Vltava nebo Labe. To asi žádný slejvák, jak se říká, nezachrání.
2: Už jsem slyšel několikrát, že je potřeba pár pořádných slejváků, ale právě že intenzivní srážky v tuhletu chvíli vlastně nepomůžou téměř vůbec, protože opravdu to jsou srážky, které velmi rychle stečou do řek a odtečou vlastně pryč z republiky. Byli jsme toho svědky právě v té druhé polovině srpna, byli jsme toho svědky i při jedné zářijové takové významnější srážkové epizodě, kdy těch srážek bylo relativně dost a projevilo se to jenom takovou vlnkou na těch větších řekách a velmi rychle ta voda odtekla prostřednictvím Labe pryč z Čech.
1: Sucho bohužel ještě neskončilo. I září bylo suché, aspoň že říjen se to snaží trochu dohnat.
0: Mezi lidmi se šušká, že za letošní horka a sucha může globální oteplování, že je to jasný důkaz. Co na to říkáte?
2: Tato otázka se dala čekat, ale na globální změny klimatu opravdu nemůžeme svádět ty dva velmi teplé měsíce, červenec a srpen, které se vyskytly. Podobné fluktuace totiž byly i v letech, kdy se o globálním oteplování vůbec nemluvilo a kdy vůbec lidé neměli potuchy, že by se dala nějak měřit globální teplota a dalo se něco podobného sledovat. Když to vezmeme, tak letošní letní prázdniny, to znamená ty měsíce červenec a srpen, byly v pražském Clementinu nejteplejší za celých 240 let měření. To je pravda. Tady by se dalo říct, že teda by mohla být tendence k oteplování. Ale je dobré podívat se na to, jaké roky se umístily za těmi letošními prázdninami. A najdeme tam hned v závěsu roky 1807 a další jsou pak roky 1834 a 1826. Nevím o tom, že by se v první polovině 19. století mluvilo o tom, že by svět prožíval nějaké globální oteplování a směřoval k nějaké globální katastrofě. Takže nejde to opravdu tak jednoduše položit rovnítko, že teplé počasí rovná se globální oteplování. Konec konců pamatuju si živě z diskuzí na facebookovém profilu Českého hydrometeorologického ústavu na přelomu května a června, kdy tam někteří klimaskeptici naopak psali, že letošní počasí jednoznačně dokazuje, že klima se vůbec neotepluje a podobně. Všechno je to o tom. Rozhodně nejde dělat závěry z jednoho krátkého období a dva měsíce v jednom roce je opravdu krátké období z hlediska klimatu. Nejde dělat nějaké závěry, že by globální změna klimatu způsobila právě tyto dva teplé měsíce.
1: A co stálo za letošním horkým létem? Co je tím viníkem?
2: Toho viníka, toho letošního počasí je potřeba hledat spíš v cirkulačních poměrech. To znamená v tom, jak vypadalo proudění v tom planetárním měřítku nebo v tom měřítku alespoň severní polokoule. A tady bychom velmi rychle zjistili, že v letošním roce bylo velmi málo situací až na to první čtvrtletí, kdy do střední Evropy proudil oceánský vzduch z Atlantiku, tak jak je vlastně u nás běžné, protože právě ten oceánský vzduch je tím, který přináší vláhu do toho prostoru střední Evropy, i když občas to může být i vzduch ze Středomoří, ale navíc ještě v těch letních měsících ten oceánský vzduch přináší kromě vláhy i chladnější tu vzduchovou hmotu, to znamená nedovoluje tak dlouhé série s velmi vysokými teplotami.
0: Léto je definitivně za námi, ale pod jeho dojmem už se objevují zprávy, jaká bude zima.
1: Ano, někteří říkají, že horké léto znamená teplou zimu. Jiní tvrdí, že horké léto je předzvěstí chladné zimy, takže jak?
2: No tak to ne. Takhle jednoduché vazby mezi létem a zimou v jednotlivých letech bohužel nefungují. A to ani v té cirkulaci, o které jsem mluvil, nejde mluvit o tom, že by se určitě protahovalo to období se stejným rysem, to znamená s absencí toho oceánského vzduchu, ani že se určitě prostřídají, to znamená, že ten oceánský vzduch v zimě přicházet bude. No a není tam vlastně žádná vazba ani v konkrétním počasí, to znamená, nejde podle průběhu letošního léta rozhodně soudit, jaká zima bude. A pokud vám někdo říkal v těch uplynulých týdnech naprosto sebejistě, jaká bude celá zima 2015-2016, tak mu prosím vás nevěřte.
1: Meteorologie umí předvídat lecos.
0: Ale jen to, co se předvídat skutečně dá.

0: Koho by napadlo, že bude udělena Nobelova cena za malárii?
1: Myslíte samozřejmě za lék proti malárii?
0: Samozřejmě. Bez tohoto léku by bylo hodně nebezpečné slyšet v některé části světa tento zvuk.
1: Ale jdeš, potvoro?
0: Doufám, že to bylo na komára.
1: Na něj i na tu malárii. Co to přesně je za chorobu, nám připomene biolog Jaroslav Petr.
2: Bahenní zimnice, jak tomu říkali naši předkové, nebo malárie. Malárie je vlastně slovo, které vzniklo z mal air, špatný vzduch, protože ti lidé nevěděli, čím to je, ale věděli, že když žijou blízko bažin, odkud jdou různé ty špatné vzduchy, tak měli pocit, že se tím mohou otrávit, to, že je ten důvod. Tak vlastně tahle ta zimnička, která se do našeho těla dostane s komárem, který je infikovaný, tak se množí v krvinkách. To znamená, ona vyvolává rozpad červených krvinek a to je ten problém, který ty lidi sužuje.
0: Ano, tak to je. To se ale ví dlouhou dobu. Dokonce i lék známe dlouhou dobu. Staletí. Tak proč za to byla teď udělena Nobelova cena?
1: Já myslím, že nebudeme předbíhat. Vraťme se do 17. století. Ta historie je nesmírně zajímavá.
2: Lidstvo žije z malárií tisíciletí a tisíciletí vlastně umírali lidé na malárii. Dokonce jedna z nedávných studií tvrdí, že faraon Tutanchamon kromě jiného trpěl malárií a to se zřejmě podepsalo na jeho předčasném konci. A do roku 1638 v podstatě Evropa byla proti malárii bezbraná, přestože v Evropě se malárie vyskytovala a vyskytovala se i na našem území. V roce 1638 v Limě v Peru umírala manželka peruánského místokrále. Ten místokrál si povolal všechny lékaře a snažil se ji uzdravit, ale marně, až mu někdo poradil, že by měla madam pozřít tedy prášek z kůry.

0: ukázalo, že řada původců malárie, což jsou cizopasní prvoci zimničky, je vůči tomu chinínu a jeho derivátům odolná, má rezistenci. Zároveň se začalo ukazovat, že druhý způsob ochrany proti malárii, to jest hubení komárů pomocí DDT, má nepříznivé vedlejší účinky na životní prostředí a došlo k tomu, že se od používání DDT začalo ustupovat. To znamená, komáři, kteří přenášeli malárii, tak měli najednou volné pole působnosti a skutečně to znamenalo prudký nárůst případů téhleté choroby.
1: Tak teď už chápu, jaký smysl mělo letos udělovat Nobelovu cenu za objev léku proti malárii.
2: Ano, dostal ji někdo, kdo objevil další nový lék. A budete se divit, lék byl objeven vlastně rozkazem.
0: Čína, která tehdy prodělávala kulturní revoluci, taky řešila jednoduchým způsobem. Předseda Mao nařídil, že čínští vědci objeví účinný lék proti malárii. A ti čínští vědci začali hledat v tradiční čínské medicíně. A jednou z vůdčích postav tohoto projektu byla Jojo Tchu. Ta tedy byla mladá farmakoložka tenkrát a ten její tým otestoval asi 2000 různých receptur staré čínské medicíny a našel asi 600 receptů, kde se zdálo, že by to těm zimničkám nemuselo svědčit. Takže pořídili extrakty z 200 rostlin, a nebylo to v počátku žádná velká sláva. Ale nakonec se ukázalo, že rostlina, kterou my známe jako peliněk roční, kterou latinsky nazýváme Artemisia annua a které Číňani říkají Qinghao, tak tahle ta rostlina zřejmě funguje. Takže výluh z téhleté rostliny hubil zimničky. Byl to první vlastně úspěch, na který ten tým té Jojo Tchu narazil, ale najednou ten výluh přestal fungovat. Takže velké rozčarování, nevědělo se, co se děje. A ta Jojo Tchu šla zpátky do těch starých receptů a jak to tak četla a četla a četla, znovu a znovu ten recept nebyl dlouhý. To bylo pár řádek textu. Tak najednou říká, vždyť oni to vyluhovali za studena. A ti naši technici, kterým to už dávali ti věci jako rutinní záležitost, si začali pomáhat při hřívání. A ta látka nevydržela vyšší teploty a rozkládala se, takže se začalo znovu vyluhovat za studena a najednou se ten účinek vrátil. A najednou tedy v roce 72 byl izolován artemizinín, látka velmi složité chemické struktury, která se vyskytuje právě v tom peliňku ročním. A tahle ta látka je dodnes nejúspěšnější nebo nejúčinnější antimalarikum, lék proti malárii. Přestože už se objevují zase kmeny zimníček, které jsou i vůči artemizinínu odolné.
1: To musela mít objevitelka radost, když jí oznámili, že dostane Nobelovu cenu?
2: No, to by mě zajímalo, jak to probíhalo. Ona jim totiž nerozuměla ani slovo. Zaujalo to i Jaroslava Petra.
0: Zajímavé na tom je to, že když třeba byl rozhovor s paní profesorskou Jojo Tchu, když teda ten Nobelovský výbor jí volal a ptal se jí, jakou má radost nebo to, tak paní profesorka musela mít tlumočnici do čínštiny, protože paní profesorka nevládne anglicky příliš dobře. A je to zajímavé, my jsme zvyklí na to a je to naprosto přirozené, že když má mladý vědec před sebou tu vizi, že jednou dostane Nobelovu cenu, takže musí vyjet ven, musí tam strávit nějaký rok, potom tedy bude publikovat ty výsledky pokud možno v těch nejlepších světových časopisech, že bude mít články v Nature, Science a dalších a dalších. Podívejme se na tu profesorku Jojo Tchu, ona neumí anglicky pořádně, nikdy nepůsobila mimo Čínu a její práce za ty dostala tu Nobelovu cenu, tak nejenže nevyšly v Nature nebo Science, ale oni ani nevyšly v angličtině, oni vyšly v čínštině. To znamená, kdyby si chtěl dneska někdo přečíst originál práce o artemizinínu, tak si musí buď naučit čínsky, a nebo si pořídit překlad z čínštiny. Já bych neřekl, že to je proto, že se nikdy nevydala do světa, proto, že nikdy nepublikovala v těch časopisech, proto dostala Nobelovu cenu. To je navzdory tomu, že nikdy nevyjela do světa, navzdory tomu, že nepublikovala, tak dosáhla takového úspěchu, protože ten objev její je skutečně neuvěřitelně významný, zachránil životy milionům a milionům lidí.
1: Co je víc než záchrana milionů životů?

0: A tímto konstatováním dnešní Meteor končí. Bylo nám potěšením být s vámi a těšíme se na podobný zážitek zase za týden. Kateřina Březinová
1: a autor pořadu Petr Sobotka.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, jsem velice rád, že vás mohu opět pozdravit na začátku další půlhodinky vlídných tónů neboli hudby bez slov. Zcela jistě patří do tohoto pořadu také slavné nahrávky orchestru, v jehož čele stál kapelník, aranžér i skladatel Nelson Riddle. Velmi důležitý muž americké hudební zábavy, zejména 50. a dílem i 60. let minulého století, se narodil 1. června roku 1921 ve městě Oradell ve státě New Jersey. Jeho otec byl povoláním písmomalíř a ve volném čase vedl amatérskou kapelu. Když pana Riddla staršího a jeho muzikantské kamarády jednoho dne nevpustili do školy, kde obvykle zkoušeli, uchylili se zkoušet do pokojíka malého Nelsona, který se tak stal zvídavým svědkem pro něj pozoruhodné a z hlediska jeho dalšího vývoje rozhodující události, tedy zkoušky otcova souboru. Od 8 let se začal Riddle mladší učit hrát na piano a na kraji puberty k tomu ještě přibral trombón. Pak, po absolutoriu střední školy, si Nelson Riddle odbyl učednická léta v orchestru Charlieho Spivaka. Pak nastoupil jako trombonista do ještě známějšího ansámblu Boba Crosbyho, mladšího bratra veleslavného zpěváka, a nakonec na několik měsíců přijímal jeho služby Tommy Dorsey. V 26 získal Nelson Riddle místo aranžéra orchestru rozhlasové stanice NBC. Za 3 roky však jeho šéf zemřel a jeho nástupce ve vedení firmy již o Riddlovy schopnosti neměl zájem, ale ten bez práce dlouho nezůstal a zanedlouho se stal ve službách společnosti Capitol Records dvorním aranžérem zpěváka Franka Sinatry. Dnešní přehlídku příjemných orchestrálek spojených se jménem Nelson Riddle uvede skladba Magic Moments, kouzelné chvilky, a Jiříka Salvám přeje klidný poslech.

Put your dreams away, odlož své sny, tak se jmenovala skladba, kterou nahrál Nelson Riddle se svým orchestrem v roce 1957. Nelson Riddle měl už jako kapelník nebo aranžer výrazný podíl na nahrávkách takových hvězd námi sledovaného žánru, jakými byly Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Andrew Sisters a především Frank Sinatra. A vedle Neta Kinga Cola spojil Nelson Riddle v 50. letech svou aranžerskou a kapelnickou aktivitu právě s Frankem Sinatrou. Oba muži začali těsněji spolupracovat na začátku 50. let, kdy se Sinatrovo do té doby nesmírně úspěšné putování showbiznesem ocitlo na křižovatce. Oba měli v podstatě shodné profesionální vlastnosti, spočívající ve smyslu pro detail a atmosféru nahrávky, i když oba spolu ve studiu také mnohdy dlouho a někdy i dosti vzrušeně o svých představách diskutovali, Frank Sinatra měl Riddla ze svých aranžerů nejraději. Ale i pod svým jménem přispěl Nelson Riddle řadou alb do pokladnice hudby zvané Easy Listening, tedy k příjemnému poslechu. V dalších minutách na chvíli obrátíme pozornost k albu Nelsona Riddla Love is a Game of Poker, Láska je jako poker z roku 1962, které nazval DJ Spooky ve své knize Sound Unbound z roku 2008 za, cituju, lechtání v mozku, které se odráží ve smyčcích, zvoncích a zvonkohrách. Zde je sinatrovský song Witchcraft, čarodějnictví v podání orchestru Nelsona Riddla.

Joy of Living, radost ze života, to byla titulní skladba z alba orchestru Nelsona Riddla z roku 1959. Pokud jde o orchestrálky, tak zřetelně největší hitparádový úspěch Nelsonu Riddlovi přinesla v roce 1956 skladba Lisbon Antigua, čili Starý dobrý Lisabon, která je orchestrální adaptací starší portugalské písničky vzniklé již v roce 1937. A byl to dokonce jednu dobu i hit číslo jedna v Americe. A tato melodie, dnešní setkání s Nelsonem Riddlem, který došel do konce svého života před necelými 34 roky, zarámuje. Jiří Kasel vám, přátelé, posílá slova díku za poslech a přízeň a také za mistra zvuku inženýra Pavla Šobra přeje moc pěkný večer.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn, na zahrádce.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Byl jsem tehdy v 70. letech rozhlasový kandadas. Asistent studia se nám říkalo. A protože tehdy ještě nebyly mobilní telefony, často jsem chodil do divadla. Tehdy Mahenky v Brně. Chodil jsem domlouvat s herci natáčení. A jednou, už ani nevím, jak se to stalo, stál jsem v zákulisí a kolem mě dvě krásné herečky. Vlasta Peterková a ta druhá s krásnou tváří a hlasem a dlouhými vlasy Ivana Valešová. A Ivanka je můj rozhlasový osud. Vynikající herečka a zejména souputnice v legendárním seriálu Toulky českou minulostí. A tak snad pochopíte tykání v dnešním stříbrném větru. Ivanka Valešová, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, Jari.
0: Vzpomínáš si ještě na to setkání?
1: No tak konkrétně to, co si teď popisoval, už ne, to mi musíš prominout, protože už jsem přece jenom letitá.
0: Ale víš, jak ti to slušelo tehdy?
1: Já jsem byla krásná ženská.
0: No, si dodnes, ale tehdy opravdu, já jsem zapomněl, s čím tam vlastně jdu, víš. Jak se ti to stalo, že se z tebe stala herečka?
1: Víš, já vlastně pocházím z dědiny. Já jsem prožila své dětství v Padochově, v hospodě, v řeznictví. A pro mě to prostředí bylo vlastně dost neutěšené. Já jsem to tam vlastně neměla ráda.
0: Aha.
1: A já jsem hodně snila a i knížky, co jsem si vybírala, já jsem jakoby utíkala z té reality, ale já jsem měla velké štěstí, že už tam v Padochově na obecné škole jsme měli paní učitelku Polanskou, ano, mou milovanou paní učitelku Polanskou, která mě jakoby přivedla k divadlu, protože my jsme vždycky secvičovali divadlo, byly to většinou pohádky a potom na Sokolovni
0: jo.
1: se hrálo, tam jsme zahráli tak dvě představení. No a taky tam jsme měli velké štěstí, že tam byl jeden člověk, jmenoval se pan Vespalec, který vždycky organizoval jednou za měsíc výlet do brněnských divadel, kde jsme střídali činohru, operetu, operu, balet.
0: Tak to byla událost, ne?
1: No to byla událost. Všichni jsme se vykoupali, umyli, hezky oblíkli. A pro mě to divadlo, pro mě zavonělo. Já si vzpomínám třeba, jednak ta první činohru jsem viděla v Redutě ještě, to bylo Jiříkovo vidění. A potom si vzpomínám, jak silný zážitek pro mě bylo, když jsem viděla Raduze a Mahulenu v Mahence a když se zvedla opona. Ono to opravdu vonělo, ještě jako těma tělkama,
0: které
1: tehdy byly. A tam si vzpomínám, Mahulenu hrála paní Helenka Kružíková a měla tu dlouhou paruku. No, mě to velmi okouzlilo.
0: Vtáhlo tě to prostě.
1: A velmi mě to táhlo. No.
0: Měla jsi sny o tom, že budeš jednou herečkou, nebo to byl zatím takový jenom kontakt?
1: Ne, no, byl to sen, měla jsem spoustu jiných představ, ale čím jsem byla jako starší a potom jsem už chodila do Měšťanky, tak se to konkretizovalo opravdu k tomu být tou herečkou. Já jsem v podstatě vlastně utekla jakoby z té reality do toho umělého světa.
0: Po kom jsi měla ten talent?
1: Já si myslím, že po mamince, protože moje maminka jednak, ona byla, to byl takový radostný, veselý člověk, který ona ráda zpívala, chodívala zpívat taky na kůr ve Zbíšově, taky hrála divadlo a já si myslím, že tam jsou někde nějaké ty geny ve mně, které jsem podědila po mamince. No a pak, no asi jsem měla štěstí. Ale já jsem měla opravdu potom hodně štěstí.
0: Jak jsi zvládla přijímací zkoušky na konzervatoř? Sám si na to vzpomínám. Je to takový děsivý pocit, že nás stálo na chodbě několik desítek a pak se ozve to jméno a člověk jde do té místnosti, kde sedí herci, které zná.
1: Ano. No, já jsem šla, to bylo komické, protože já jsem si koupila, nebo maminka mě koupila nové šaty, abych vypadala, ale pořád jsem vypadala vedle těch uchazečů z města, prostě to byla venkovská holka. A Já jsem předtím absolvovala jako pohybovou zkoušku a už mě volali a já jsem se nestačila oblíct, takže já jsem měla na sobě prostě nějaký ten trikot a na to jsem si hodila jenom kabát. A takhle jsem předstoupila před tu komisi na tu hereckou.
0: Jo.
1: No a to nemá ani smysl, jako co jsem tam dělala.
0: Jasně,
1: nebo vlastně
0: jasně.
1: Má, protože já jsem tam taky dělala úryvek z Raduze a Mahuleny a oni mi dali potom etídu, abych tenhle text říkala v situaci, kdy umývám, kdy drhnu podlahu. Jak bych to řekla?
0: Tak
1: jsem zvolila varianty, že já jsem drhla, teda jako měla jsem ten jako kbelík, ten hadr jsem tam namáčela a teď jsem nila. A potom mě napadlo, že vlastně teď já vlastně si říkám ten text, umývám teda tu podlahu a úplně zapomenu, jako o čem to, takže úplně mechanicky a spíš se soustředím.
0: Ty jsi předběhla dobu, takhle se dneska díváme na televizi.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval herečku Ivanu Valešovou. My se scházíme pravidelně v Toulkách českou minulostí a je nám dobře. Pojďme dát něco z historie. Ty jsi zažila srpen 68 docela zajímavým způsobem. Byla jsi právě mimo republiku, jak to bylo?
1: Ano, no ten můj život je vlastně velmi, velmi hluboce a těsně propojený s naší historií. To už jsem nebyla žádná děcko, bylo mě 20 let v tom 68. roce a poprvé jsme se dostali za hranice, byli jsme na dovolené v Jugoslávii a vraceli jsme se domů. Večer jsme prostě nasedli na loď, jeli jsme teda tam ke Splitu, kde jsme měli vystoupit a během té noci z 20. na 21. srpna, protože jsme ani nespali a to, tak jsme se dozvěděli vlastně od Italů, kteří poslouchali rádio, co se odehrává, že prostě k nám letí letadla, jezdí tanky a že se v Praze střílí, v Brně. Musím ti říct, že to i teď teda po mně běhá mráz. Byl to strašný pocit, řekněme nezdělitelný pro člověka, který tohle nezažil, protože já v ten moment jsem si vybavila všechno, co jsem věděla, četla a viděla o válce, o druhé světové válce a tak já jsem přesně jakoby prožila tenhle pocit. A současně s tím, já jsem si uvědomila, je to hrozné, že to říkám, ale já jsem si uvědomila, že bych byla schopna zabít. Mm-hmm. A taky jsem si uvědomila, co to je slovo nenávist. Já jsem silně nenáviděla prostě tyhle okupanty, kteří nás napadli neprávem. A současně jsem zažívala ještě pocit strašné bezmoci, že já jsem kdesi mimo, já vůbec nevím, co se děje a nemůžu do toho nijak zasáhnout. Mm-hmm. No. A tehdy samozřejmě k nám byl celý svět velmi vstřícný. Tam Jugoslávci, že jo, říkali, že jo, my vás nedáme, my vám pomůžeme, vezmeme pušky. A my, když jsme potom přijeli a jeli jsme na konzulát do Zágrebu, tak tam nás varovali, abychom nejeli, abychom se nevraceli domů, protože by nás zavřeli v Maďarsku do lágru, což nebylo dobré. Ale tam byli tak úžasní lidi, kteří chodili k tomu konzulátu a rozebírali se nás do rodin. Což se stalo i nám. A my jsme později po několika dnech usoudili, že půjdeme dál. My jsme totiž měli jedni známé, kteří žili v Mnichově. Aspoň takhle jsem si to myslela já. Oni jezdívali na chatu pod Mohelno, kde i moji rodiče si tehdy jako postavili takovou malou chatičku. A já jsem jenom věděla, že se jmenují Martin a Martina, že mají Gasthaus Tankstelle. A že žijí v Mnichově. A my jsme jeli stopem přes Rakousko, kde jsme i tam na té cestě potkali tak úžasné lidi. Nám zastavili třeba dva muži, kteří říkali, ne, nejezděte a jeďte s námi do Švýcarska. Pak se ukázalo, že to byl ředitel nějaké továrny. A než jsme se rozloučili, tak mě stiskl ruku a já jsem pak zjistila, že mě dal velké peníze. A představ si, že my jsme, když jsme se dostali do toho Německa, tak my jsme chodili, hledali, obcházeli jsme ten Mnichov, nikde jsme samozřejmě nikoho nenašli. Až potom se nám podařilo přes rozhlas mnichovský, kam jsme prostě dali tuhle výzvu, že Iva and Ivo, že prostě jsme teda tam a hledáme tyhle přátele. A on se nám, ten Michal, ozval. Byla to vlastně nedaleko Mnichova malá vesnička a tam jsme prožili nějaký čas a tam nás velmi přemlouvali, abychom se nevraceli.
0: Zvažovala jsi to?
1: Když jsem byla venku, tak ano. Ono bylo taky přepojeno, že o telefonní spojení, ale potom, když se znovu objevilo, tak Ivo, což byl můj kolega a vlastně můj přítel, Ivo Kučera, volal domů mamince, která mu říkala, že jaksi z racionálního hlediska by bylo lepší, abychom zůstali venku, ale přece jenom jako, že jsme jejich děti a tak dále a tak dále a jeho to trochu zlomilo. Takže my jsme si řekli, no nic, pojedeme domů, rozloučíme se svými blízkými, vezmeme si nějaké věci na zimu a zase se vrátíme. No, jeli jsme domů, pak jsme si říkali, no tak pojedeme až tak ještě ten den, dva nebo týden. No, a pak jsme zůstali.

kdy jsem už star. Přejde občas mezi mými rasami líbezná dívčí tvář.

0: Ivana Valešová je hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Ty už si vzpomínala na maminku, že si vlastně možná po ní zdědila ten talent. Maminka odešla v určitou chvíli, ty jsi byla relativně mladé děvče ještě.
1: No, jak jsi to maminku, zvládla? Ono by se zdálo, jako že když je člověku 24, že už je zralý, ale není to pravda, ne. Maminka mi zemřela, když mi bylo 24 let a měla jsem malého Martina, tomu byly 2 roky a tahle ztráta pro mě byla velmi, velmi bolestná a taková jako by zásadní v pocitu jakési jistoty. A já jsem tu maminku pořád podvědomě vždycky v někom hledala. A měla jsem to štěstí, že třeba když jsem potom byla ve Zlíně v divadle, tehdy v Gottwaldově, tak tam byla úžasná herečka a velmi laskavá paní se smyslem pro humor Jana Hliňáková. A do ní já jsem si trošku promítala tu maminku a měla jsem k ní vztah, jednak já jsem si ji vážila jako herečky, líbila se mi a vlastně do ní jsem si tak promítla tu maminku. A potom později to bylo v Brně, kdy jsem se potkala s Helenkou Trýbovou jako se svou kolegyní, kde vlastně jsme spolu poprvé zkoušeli nebo hráli v inscenaci, kterou já jsem tady začala, která se jmenovala Jenůfa. Ona dělala kostelníčku, já Jenůfu. A tam vzniklo velmi hluboké přátelství a ta Helenka pro mě znamenala ještě něco víc, než teda výborná herečka, laskavý člověk, ale prostě taky to byla jakoby maminka. A musím říct, že čím jsem vlastně byla starší, tak tím víc mě vlastně chyběla a chybí.
0: Pro mnohé herečky je rodina spíš překážkou v kariéře. Cítím, že pro tebe ta rodina vždycky byla asi to první, že?
1: No, to máš pravdu. Je to dáno asi tím, jak jsem vyrůstala prostě v té hospodě a krámě, kdy vlastně naši na nás neměli čas. Tak já jsem mám pocit takového stavu, takové divné bezprizornosti a mě ta rodina hrozně chyběla a já jsem na tom lpěla. Pro mě to bylo důležitější než nějaká kariéra, přestože já jsem divadlo milovala. Ale takže i když jsem potom měla třeba velmi výhodné nabídky, po které by mnohá herečka prostě skočila okamžitě, tak já, když nebyla možnost, aby ten partner šel se mnou, tak já jsem prostě zvolila tu rodinu. Ale nelituju toho.

0: Ivana Valešová, herečka, je hostem Jaromíra Ostrého a Stříbrného větru. Setkání s osudovým mužem, Františkem Derflerem, hercem, scházíme se už 20 let při natáčení Touhle českou minulosti, a tak by mě zajímalo, jaký byl ten první den, kdy si pochopila, že je to osudová záležitost.
1: Můj milý příteli, to už je teda dávno, dávno. Já jsem tohoto mládence potkala už ve svých 14 či 15 letech.
0: Opravdu?
1: A věděla jsem, že tohle je on, tohle je mužský, kterýho bych hrozně chtěla. Oni byli s Fredem Strajčkem, Láďou Županičem, oni byli ve čtvrtém ročníku na JAMU a já jsem byla na konzervatoři. Mm-hmm. A já jsem k ním vzhlížela a ten František se mě strašně líbil.
0: A co konkrétně se ti tak na něm líbilo?
1: No on jako člověk, jako mužský, prostě z něho vyzařovalo něco nádherného, voňavého. Mm-hmm. A my jsme chodili do Marty se dívat na představení, které tam hráli. Chodili jsme na všechna jejich představení a byly to pro nás i vzory. A to teď nemyslím třeba jenom Františka nebo Freda, Jana Andresíková. Mm-hmm. No a představ si, že po mnoha a mnoha letech, kdy já jsem se provdala, měla jsem syna Martina, prožila jsem určitý život jak v soukromí, v divadle, se najednou František objevil v Brně. A protože to byl člověk se svobodnou duší a nějak se netajil svými názory, prostě on musel z Prahy, kde byl, kde měl angažmá, musel odejít a tehdy mu nabídla Eva Tálská, jestli by třeba nechtěl jít na provázek. A tak se dostal František do Brna a my jsme se občas potkali, kdy on žil prostě s jinou jako partnerkou či přítelkyní na některých výletech, které se tak společně pořádali. A potom jsme se potkali při natáčení inscenace, co dělal Evžen Sokolovský Hlavou proti zdi. No a v tom, jak bych to řekla, v tom kontaktování, protože já jsem byla přece jenom plachá, nám velmi pomohla kamarádka Eva Gorčicová a František mě potom později říkal, že to je zvláštní, ale že prostě, že ze mě, že jsem vysílala tak silné vlny emoce, nebo já nevím čeho.
0: Že nešlo odolat.
1: Že, no, a tak jsme vlastně spolu začali se přátelit, začali jsme spolu být, žít a pro mě bylo velmi důležité, že on byl člověk, který přijal mého syna a přijal ho jakoby jako svého. To, kdyby nebylo, tak samozřejmě nemohla bych s takovým člověkem žít.
0: František, už si to naznačila, byl takový rebel v té společnosti. Hmm. Otisklo se to nějak do vašeho soužití?
1: Ale tak samozřejmě, protože František, myslím si, že on je velmi silná osobnost, že to nebylo, někdy to nebylo snadné, ale těch 30 let, které jsme spolu prožili, pokládám za velmi dobré období jako mého života. František nejenom, že byl dobrý herec, ale on měl určité morální a mravní zásady, z kterých nehodlal slevit. Nasadil velmi vysokou laťku mně i našim kamarádům. A taky se velmi občansky angažoval. Byl v kontaktu s disentem, sám vytvořil samizdat, jmenovala se to, že jo, Studnice. To byly nejenom filozofické eseje Josefa Šafaříka nebo prostě dopisy Václava Havla, dopisy Olze a jiné věci, protože to on vydával takhle i verše, i literaturu a různé jiné jako autory. A my jsme měli také takové literární večery. U nás se pořádali. Já jsem vždycky trnula, protože já jsem měla velký strach protože k nám přišlo tak třeba 20 lidí a ten večer vždycky byl na určité téma. Buď to šlo o literaturu, nebo i to byly to otázky jako politické, kde třeba na tohle téma hovořil jako Jaroslav Šabata, nebo přednášel tam nám Toník Přidal, Milan Uhde. Přijel k nám z Prahy taky několikrát Radim Palouš. Byly to nádherné večery. Ten byt byl nabitý jako k prasknutí. A já jsem vždycky trnula, protože tam byly taky ty malé děti, kdy někdo zazvoní u dveří a prostě nás vyberou.
0: A zazvonil někdy?
1: Tehdy ještě ne. Tehdy jsme měli ještě štěstí. Zazvonili až později.
0: A co to znamenalo pro tebe a pro Františka a pro celou rodinu?
1: No, já jsem teda žila pod velkým tlakem jako strachu, protože jsem neměla takovou kuráž jako František, ale sdílela jsem jeho názor. Proto také, když došlo k podpisu charty, tak tehdy přišel k nám i Milan Uhde a říkal, Ivano, ale to si sama zvaž a svobodně se k tomuhle vyjádří, protože já chápu, co to znamená jako pro ženu, když má děti. Jestli nechceš, nebo prostě ten strach je takový, tak ať to ten Franta nepodepisuje. Ale já jsem nemohla říct ne. Já jsem nemohla říct ne, protože jednak já bych vlastně ztratila tohoto člověka, kdyby on musel jakoby popřít sám sebe. A navíc, vždyť já jsem sdílela stejný názor jako on, jenom jsem třeba nedokázala tak statečně vystupovat. Takže tak došlo i k podpisu charty a potom už se teda začalo stávat to, že u nás zazvonili, buď to oni chodívali velmi brzo mezi 5. a 6. STBáci, buď to Františka odvedli, nebo se někdy stalo, že nepřišel vůbec domů. To jsme tehdy, je to až úsměvné, no s tím odstupem času, to jsme hráli v hru podle Evy Kantůrkové Jana Husa a už to bylo v době generále, kdy prostě František vůbec nepřišel domů a kamarádi mi dali prostě takové jako echo, co se stalo, že ho zadrželi a já jsem tedy honem jako uklízela, že ho, materiály a teď jsem trnula a celou noc jsem čekala, ten František nepřišel. Já jsem brzo ráno se rozjela do divadla, kde jsem tedy sdělila tuto skutečnost našemu šéfovi, Oldřichu Slavíkovi, co se stalo a on zařídil a vytelefonoval, že teda toho Františka přivedli na tu generálku. František měl ovázanou ruku, já jsem si říkala, co se stalo, pak jsem se ho ptala, já jsem říkala, Frati, co se stalo? No, on měl u sebe dopis od pana Václava Havla a on ho před nimi snědl. A oni mu za to vyvrátili palec. Ale tady k tomu chci ještě říct jednu věc. Já nikdy nehážu lidi do jednoho pytle, protože záleží na charakteru toho, kterého člověka. A musím říct, že Oldřich Slavík byl vlastně skvělý člověk, charakterní člověk. Vždyť on nás mohl vyhodit. A přesto, že byl ve straně, on nás z divadla nevyhodil, nechal nás tam být. I když to, že jsme se prostě angažovali tak, jak jsme se tedy projevili v té době, se podepsalo na tom, že jednak jsme míň hráli, nemohli jsme pracovat v rádiu nebo v televizi, ale mohli jsme nějakým způsobem u té naší profese setrvat.
0: Přesto všechno tenhle ten silný vztah po letech skončil. Jak se to tak stává, že vztah s takovým zázemím najednou prostě skončí?
1: No, tak pro mě to byl šok samozřejmě. Protože já jsem měla pocit, a mám ho i teď, že jsme si velmi rozuměli v mnoha směrech. Teď prostě tady nešlo jenom o divadlo nebo o výtvarný svět a tak dále. Ale já myslím, že se to se někdy stane, že to nějak vyprchá a ten partner z toho druhého odejde a František si zvolil tedy jinou cestu, odešel od nás. Já jsem se s tím samozřejmě velmi, velmi těžce srovnávala, ale Já už jsem mu dávno odpustila. Je pravda, protože pro mě to byl nesmírně silný vztah, že tenhle člověk se vkořenil do mě. Prostě to se nedá nic dělat. Ale já to respektuju. Já to respektuju a já jsem mu vděčná za všechno, co mi dal, protože on mi dal všechno, co může muž ženě dát. To mi opravdu František dál. No a navíc, vždyť máme taky spolu děti.

my sloužíme jí. Kdo žízeň má, ten pije zlouží. A kdo má hlad, i kůru jí. My rozešli se tisíckrát v tom pokoji, kde páchne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já ze chuť tvých sladkých slin náš zvadlý květ už

strop se hroutí. Les vyhořel a je z něj trout. Ze srdce zbyl košíček sproutí. Čím zastavíme dravý prout? Já nebyla tvá jediná, ty znal si tolik jiných úst, kdo bez hříchu je.

ještě říct, my můžem před ní pokleknout, jen podívej, jak na nás kývá, vždyť sami nezmůžeme.

sladká, něžná lásko. Přísahám, že ať se štěstí točí zády k nám,

0: Posloucháte Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval herečku Ivanu Valešovou. Ivanko, pojďme na dvě situace tvého života, které tvůj život velmi ovlivnily. Tisícročná včela. Vím, že jsme se potkávali na nádraží, když jsem já jel do Prahy a ty do Olomouce a vždycky si děláme legraci a vzpomínáme na období, kdy jsi byla sedmá nejoblíbenější slovenská herečka.
1: To je komické.
0: Jak se člověku dostane taková příležitost, že opravdu ve výjimečném televizním díle prostě vystoupí? A filmu samozřejmě.
1: Tomu neporozumím dodnes, ale je fakt, že tento skvělý režisér, pan Jakubisko, on si vybíral zajímavé typy, které ho nějak oslovovali a které viděl v tom svém filmu. No a takhle já jsem k tomu přišla, samozřejmě, že jsem byla pozvaná na kamerové zkoušky. Vůbec jsem tomu nevěřila.
0: Jo.
1: A říkala jsem si, no prostě aspoň si udělám výlet do Bratislavy a uvidím živého pana Jakubiska. A představ si, že já jsem dostala tu roli Márii. No ale co bylo strašné. No vždyť mým partnerem byl Štefan Květík. Mm-hmm. Byl tam Míšo Dočolomanský, Joženko Kroner. No, Jari, pro mě to bylo něco strašného. Mě trvalo několik dnů a tak, než já jsem vůbec byla schopna mezi těmito lidmi být. Proto si myslím, že z počátku toho natáčení jsem byla tvrdá jako štolverk. No, protože já nepatřím těm lidem, kteří někam přijdou do jiného prostředí a okamžitě se zadaptují, mm-hmm. Nebo i s lidmi, když se potkají. Mně to prostě trvá takové 2-3 dny. Ale oni byli všichni úžasní. Byli ti Slováci, když se vyvedou, a tady byli to skutečně, jako to byli grófové, tak jsou nesmírně galantní a vlastně mě i pomáhali. Byl to pro mě velký zážitek a měla jsem taky možnost procestovat v Slovensko, které je krásná země. Dostala jsem se do míst, kde jsem dřív nikdy nebyla. Bylo to pěkné, bylo to nádherné.
0: A je těch 20 let s toulkami českou minulostí srovnatelných s tisícročnou včelou? Že i těch toulek už máme tisíc, že?
1: Samozřejmě, protože už když jste nám nabídli, abychom se zúčastnili tohoto projektu...
0: Já si na to vzpomínám jako teď. Přijeli jste s Františkem do 4. patra, do kanceláře Josefa Veselého a tam jsme to probírali.
1: Ano. Ne, musím říct, že pro mě to je velká čest a vlastně štěstí, že jste si takhle na nás vzpomněli, protože já jsem se dřív třeba ani tolik nezajímala o historii, ale co já všechno už jsem se dozvěděla a když si člověk skládá prostě tu mozaiku těch střípků, jak to do sebe zapadá a jak se bohužel ty dějiny jako opakují, tak jednak si osvěžím to, co jsem třeba už znala dřív, nebo co jsem potom později si přečetla nebo viděla, ale víš, já vás mám ráda. Pro mě je důležité to setkávání se s vámi. Já nevím, jestli jsme nějaká stejná krevní skupina, ale já mám pocit, že na sebe velmi dobře slyšíme, zvlášť ještě, když jsme zpočátku točili, že s Igorem Barešem, no tak to bylo nádherné kvarteto. Tím nechci Igor Dostálek, samozřejmě to dělá velmi, velmi, velmi dobře, ale protože s tím Igorem jsme na sebe dobře slyšeli jako partneři i v divadle, protože s Igorem jsem hodně partneřila, tak mě bylo a vlastně je s vámi dobře. A my jsme taky taková zvláštní smíchová kultura.
0: To je pravda.
1: Protože já jsem brepta. Občas tam řeknu nějaký úplný nesmysl. Ale vždycky to nějak dobře dopadne a odcházela jsem taková jako šťastná a těšila jsem se zas na další setkání.
0: No, my teď jezdíme z hodou okolností na besedy o toulkách českou minulostí po moravských knihovnách A musím říct, že velmi zabírá historka Josefa Veselého, která, ty si měla říct, mannheimští komponisté, a místo toho si řekla mannheimští komunisté. Tak to teda zabírá vždycky. A takový ten provokatér byl Igor Baneš.
1: Igor.
0: Už si to říkali, že se ti s ním dobře hrálo na divadle.
1: Potvůrka jedla protivná. No, protože on věděl, a tohle je prostě osvědčený, že on vyšel potichunku z toho panelu, nebo spoza panelu, kde měl on svůj mikrofon, a už mě dopředu špítl nějaké slovo, kdy věděl, že třeba i normálně ho zbreptám. Tak on mě už je pošeptal v té zkomolenině, no Richtig, uspěl. No ale přiznej sám, opravdu já jsem byla zdrojem veselí. Vždyť kolikrát se i Jožánek veselí, jak mlátil rukou do koberce, jak se otřásal smíchem. No je pravda, že jsem dost zdržovala.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Ivanku Valešovou. Vrátíme se zase k té rodině. Ty máš dvě dcery, krásné, jednoho syna.
1: Ano.
0: A pár vnuků, nevím teď kolik?
1: Čtyři.
0: Jak se vám žije? Jaká seš babička?
1: No, takhle. Já nemluvím svým dětem do jejich životu, protože každý si vede svůj život. Já chci, aby mě vnímali jako oporu, protože oni ví, že mají mou lásku. A já se teď snažím vlastně jim nahradit

0: psa. No a hlavně chci, aby věděli, že prostě tady jsem a jsem tady pro ně.
1: Jsi šťastná?
0: Jari, co to je štěstí? To je takový pomíjivý pocit. Já spíš chci věřit v naději, že bude líp.
1: Ivanka Valešová, herečka, byla hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Ivanko, moc děkujeme. Měj se hezky a v přitoulkách českou minulostí. Ahoj.
0: Ahoj.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Zprávy.
1: Už první kolo voleb přineslo 5 jistých senátorů. Premiér Babiš označil rusko-americkou ropnou dohodu za velkou facku pro Evropu. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost v Čechách, místy přehánky. Teploty do 15 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají už za týden opět v pátek a sobotu.
2: V obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
3: Po 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně senátu.
2: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grulich.
4: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládní.
2: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti Hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: Lidovci a starostové v Brně poprvé vyhráli volby. Získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Ten do koalice přizval taky opoziční Zelené, Piráty a nové hnutí Zalužánky. Hruška vyloučil pouze spolupráci s hnutím ANO. Koaliční vyjednávání bude podle něj pokračovat dnes odpoledne.
5: Ano, skutečně na této platformě společně jednáme, shodli jsme se na tom, že budeme ctít výsledek voleb, to znamená matematickým přepočtem budeme rozdělovat mandáty v Radě města Brna.
1: A připomínáme, že podrobnosti k volbám najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Rusko-americká dohoda o dodávkách ruské nafty na světové trhy je podle premiéra Andreje Babiše znutí ANO velkou fackou pro Evropu. Dohodu považuje za šokující vzhledem k tomu, že americký prezident Donald Trump Evropě dlouhodobě vyčítal nákupy ropy z Ruska. Trump si od dodávek ruské nafty na světové trhy slibuje zlevnění pohonných hmot před listopadovými volbami do kongresu. Před několika týdny přitom podepsal zákon, který sankce naopak zpřísnil. Samo Rusko přiznává, že v tuto chvíli nemá dostatečné výrobní kapacity, aby dohodu splnilo. Rafinerie v Rusku totiž čelí ukrajinskému bombardování. Kvůli Velké Pardubické je dnes od 8 ráno do večer, do 7 večer uzavřená silnice první třídy 37 na hlavním tahu z Pardubic na Chrudim. Úsek slouží jako dočasné parkoviště pro návštěvníky dostihů. Vjezd je možný pouze od Draškovic, výjezd pak směrem na Hradec Králové. Další parkovací místa jsou u terminálu Jana Kašpara, je ale nutné si je předem objednat a zaplatit online. Objízdná trasa vede centrem města kolem hlavní nádraží. Policie doporučuje počítat s dopravními komplikacemi v okolí závodiště i v centru Pardubic.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Čekáme proměnlivou, převážně s většinou oblačnost, teď ráno ojediněle mlhy. V Čechách se postupně místy na Moravě a ve Slezsku ojediněle vyskytnou přehánky, na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer se místy vyjasní. Teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18, na horách kolem 6.
0: Doprava.
1: V Lubenci čekejte překážku na silnici číslo 6 do Prahy. Na konci Lubence před mostem přes dálnici leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. Jinak z dálnic a hlavních tahů teď větší potíže hlášené nejsou. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Robert Tamchina.
7: A to byla Naďa Procházková. Teď je 6 hodin a téměř 5 minut a vy se probouzíte ve společnosti dvojky Českého rozhlasu v neděli 11. října. Co říci na úvod, když začíná samba mezi kapkami deště. Buďte vítáni a hezkou neděli.

0: Tak ještě jednou dobré ráno. Já bych se měl opravit, protože tohle nebyla samba Mezi kapkami deště. To je přece ten krásný Kachyňův film Lásky mezi kapkami deště scenáristu Vladimíra Kaliny. Ještě mě učil na fakultě. A Jana Očenáška. Tohle byla samba v kapkách deště. A já si říkám, je v tom rozdíl. Mezi a v kapkách. V každém případě jsem v tom zacítil nebo zavnímal podzim. Vlastně naše první skutečně pravé podzimní nedělní ráno a nedělní setkání a zase procházka. Když se podívám do svých poznámek a do scénáře, tak stejně jako v těch předchozích nedělích po ránu, to bude procházka historií, listování kalendářem, procházka právě uplynulým týdnem, kdy se udělovaly ceny Thálie, Nobelovy ceny. Připomenu si můj nedávný výlet do Berlína a do Drážďan, kousek za hranice. A samozřejmě procházka podzimem a taky vlastně jako pokaždé aspoň na chvíli procházka do archivu Českého rozhlasu.
1: O pohybu je nutno mluvit v naprosté nehybnosti. A právě tak v naprosté nehybnosti je radno takovým řečem naslouchat. Já, vážení posluchači, nehybný jsem. Sedím velice pohodlně. A co vy? Pokud ještě nesedíte, sedněte si. A položte si na dosah všechno, co budete potřebovat. Dýmku, sklenku vína nebo ruku své ženy, cokoliv. Mohu začít? Začínám. Začínám základním pohybem, a to je chůze. Řekl bych, že to je první fáze pohybu vůbec. Batole tak začíná. Ano, malý člověk si osvojí chůzi, přešel koberec, dosáhl té židle a pouští se už dál. Zjistil, že pouhým kladením, pouhým střídáním nohou se může pohybovat vpřed. A tady se cesty lidí rozcházejí. Každý si to své vpřed položí jinam, a jinak pochopí. Někomu stačí dojít k nutnostem, jako je škola, úřad, nákupy, anebo příslušná místa, kam je obeslán. A někdo hledá dálky, bílá místa map, či aspoň zajímavé trasy jinými dávno dosažené, popsané, pochválené. Vznikají peciválové a globetrotři, darmošlapové i turisti. Pro někoho je chůze jen a jen způsobem urazit nutnou pochůzku a pro jiného rozkoší. Pro někoho je chůze povoláním, pro jiného trestem. Jsou lidé, kteří v chůzi závodí a jiní, kteří v chůzi podřimují. Kdybych měl někam zařadit sám sebe, byl bych v rozpacích. Jsou dny, kdy je mi chůze obtíží a jindy blahem. Měním se totiž během roku. V zimě se podobám lenochodu, který touží být zavěšen v jakési pohodlné nehybnosti. A když to zavoní jarem, otevírám skoro každoročně cestu na severozápad a inspirován útrapami Rogersových harcovníků vyhlížím netrpělivě první dny léta. A když pak zmizím do ráje svého srdce, do Mariánských lázní, do této hlubiny svého bezpečí, stávám se sám harcovníkem a v odění velice vandráckém mizím na celé dny do strání kopců a luk. A tady to pak beru spíše necestami než cestami. Tady přešťastně bloudím a nevím, nechci vědět, kudy kam.

Když tu před chvílí Miroslav Horníček doplnil to moje pozvání k poslechu dnešního nedělního rána na dvojce, k naší procházce, tím povídáním o pohybu, o pecivalech, globetrotterech nebo lenochodech, tak jsem si vzpomněl na to, že mi manželka včera přinesla a tak jako významně položila na stůl knihu Hoď se do klidu. A ne plenochodí cesta k relaxaci a spokojenému životu. Tak si říkám, že to je trošku takový zvednutý prst na moji horkokrevnou povahu, že bych se měl stát víc lenochodem. Ale já jim občas jsem. Když se třeba po ránu toulám pražským podolím cestou do bazénu u nás u Vltavy, tak sbírám hrozně rád kaštany. Taky máte rádi kaštany? Já když jsem se v mládí potýkal s poezií, já jsem se s ní dřív potýkal, než jsem si s ní potykal. A vůbec nevím, jestli jsem si s ní už potykal a jestli se s ní vlastně ještě teď spíš nepotýkám. Tak jsem psal něco jako chtěl jsem mít na dlaní mráz, no to bych kradl a hádejte odkud. Něco v tom slova smyslu nartech vzpomínky a v duši kaštanovo. Na to v duši kaštanovo jsem byl nesmírně hrdej, jak jsem byl blbej, když jsem byl malý, protože mi to vyjadřovalo takový pocit toho, co prožíváte, když rozlousknete tu zelenou tobolku, nebo když se právě rozpadne před vámi, když vám spadne pod nohy, ne teda na hlavu. My jsme nikdy neříkali, nebo já jsem nikdy neříkal zelená tobolka, ale kolíbka. A z ní se vlastně vyloupne ten ještě chladivý kaštan. Prý to pomáhá na dobrý spánek, dát si ho pod polštář. Tak když je polštář hodně naducaný nebo naducaný, tak potom asi ano, když je slabší, tak spíš člověk ty kaštany cítí a nespí tak dobře. A taky jsem dlouho nevěděl, že vlastně jsou dva druhy kaštanů. Jednak ten jírovec maďal, kaštan koňský, a kaštanovník setý. Kaštanovník setý, který vytváří, nebo z nějž se vytváří ten výborný kaštanový med trochu nahořklý, někdo si ho taky přidává do kávy. A je to vlastně taky kaštan jedlý. A k tomu jedna hezká vzpomínka z posledního průvodce Prahou Ivana Diviše a Josefa Jedličky. Pan Jedlička, básník, tam vzpomíná na Prahu svého dětství, jak kaštanáři tehdy patřili k sezónním prodavačům a na ulici se objevovali koncem října a vytrvávali tak do poloviny února se svými vozíky, ne v plochých roštech jako v Paříži nebo v Mnichově, kde pak kaštany pekly ve zvláštních strojích na podvozku s drátěnými koly, jako od dětského kočárku. A vlastně vůně pečených kaštanů byl největší kaštanářský zážitek, protože ta vůně slibovala chutivý požitek, který se bohužel nikdy nedostavil. Chuť pečených kaštanů vlastně nedosahuje kvality jejich vůně. A ještě jedna vzpomínka Josefa Jedličky, totiž na ty figury nebo figurky těch kaštanářů, tak typické, třeba kaštanářka u Žižkovské tržnice a hlavně na kaštanáře, starýho dědu, který stával na rohu před Žižkovskou lékárnou u Karla IV. I tohle bylo moje dětství. Kaštanáři a vůně pečených kaštanů. Přiznám se, že už ji tak často necítím a že se utíkám k těmto řádkům, abych je přivolal, protože je v tom cosi nostalgického, co patří k podzimu.

Já tady o kaštanech a k tomu se hezky přidává, jako by si podávali ruce ty věci. Paní Maria Rotrová, teď 8 minutek před 6:30 v neděli 11. října po ránu, to abyste věděli, kdy nemáte spát, ale máte vstávat, tak si říkám, ta trošku si připadám jako učitel ve škole za katedrou, že to mám seznam jmen, jestli jsou všichni přítomní. Milan Čejka, Luboš Peterka, Pavel Peterka, Pavel Baránek, Dana Havlová, Dagmar Helšusová, Jarmila Polová, Ivana Marečková, Marta Hrušková, paní Raková, paní Beranová, no, Pavel Kyselák. Pavel Kyselák je taky, ano, Pavel Kyselák taky dokonce připravil na dnešek správně školní slohová práce. Ne, ta jména, která jsem řekl, to jsou jen někteří z těch, kteří mi pravidelně píší po vysílání, tak si připadám, že vlastně už nemluvím na neznámé adresy, jak říkával Jiří Voskovec, ale ke konkrétním lidským osudům a tvářím, a jsem rád, že se to takhle v neděli po ránu potkáváme. A zmínil jsem Pavla Kyseláka, který vydává i své postřehy knižně a ve svých 19 letech, považte, napsal tuhle školní slohovou práci a mně se dneska moc hodila do toho ranního programu k podzimu. Je podzim, cítím ho v kříži v 19 letech. Nahlas to však říci nesmím, protože dostávám od babičky 50 korun týdně a hubovala by mi, protože nechodím se sousedovi s Bětkou do biografu, ale do hospody ke škrobánkům. A na zpáteční cestě je už zima. Krajina obrůstá z rána mlhou, vítr si rozpustile pohrává se sukněmi a ovívá mladistvé křivky blondětého mladíka lelkujícího na návsi. Dědeček láme hůl, o mne, kde pak. Už zestárnul a posedává nejraději na zápraží, někdy přebírá tymiána, kouří, bafá, šlukuje, vtahuje do plic dechtové svinstvo. Je mu 79 a tak má asi za ta léta plíce sám dehet. Věčně se usmívá, potahuje a je mu hej. I císaře pána viděl a taky moře. Nejraději má ale babičku, i když jí moc nepomáhá. Je chladno. Sisel reviduje zásoby, doplňuje slídí a pěchuje do zásobiště těžce nakradené zboží. I to děvče ve světlém kabátku je skřehlé, dlouhý cop jí ovívá podzim. Sentimentální tulák a malíř přicházející ze třech ročních období. Dnes mají u škrobánků zavřeno. Doma máme nudle s mákem. Babička si bere na noc 2 celpiriny a u tylšárků mám dluh. Tam jít nemohu. Musím zůstat doma. Venku prší, padá listí, kaštany se rozbíjejí o asfalt a tak dobře se usínám.

nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

a zaklepeš u dveří. Já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sednem si ke stolu.

hlavy do těla a ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

0: právě myslím, že vy vůbec tady nemůžete o životě mluvit, protože lidský život probíhá v čase. Ale vy, který jste si ten pojem času zrušil, tak nemáte pro ten život prostor, základ, míru.
1: No, třeba je to textil. No. Abych šel někam a řekl, dejte mě 3/4 metru života a 10 cm na zálož. Já sám sobě připadám, že mě 129 let. Podle toho, co jsem zažil. A nebo podle toho, co jsem nezažil. A někdy si zase něco přečtu a připadá mi, že mě 8. Já vám to řeknu jináč. Bernard Shaw. Víte, kdo to byl Bernard Shaw?
0: No ovšem, víc jsem raz.
1: Bernard Shaw byl žil 100 let, řekněme. Byl to krátký nebo dlouhý život?
0: 100 let, dlouhý život.
1: Krátký život, protože Bernard Shaw tady mohl být ještě 250 let, protože pořád měl co říct.
0: Takhle jo.
1: Zatím, co v této chvíli po celém globusu je roztroušeno, já nevím kolik, 30-letých, který tady už 450 let nemuseli být.
0: Klidně.
2: Takže vidíte, že délka života je pojem, no, Herko, teď mě to slovo vyklouzlo, pojem, no. Celá teorie se jmenuje tím slovem. A tak bychom určitě mohli pokračovat, známe to naspomnět. Vidíte, já jsem si toho profesora Einsteina teď připomněl v týdnu, protože se oznamovaly letošní Nobelovy ceny. A nechci tady rozebírat, protože vlastně ani nerozumím chemii, biologii, respektive lékařství, fyzice, tak detailně, abych přijal to, za co byly uděleny, ale pochopil jsem aspoň náznakem díky popularizátorům vědy, o co se jedná, ale připomnělo mi to Einsteina v jedné anekdotě, která se, věřím, že když se nestala tak, jak bude teď řečena, tak se stala jinak, ale myslím, že Alberta Einsteina charakterizuje úplně přesně. Totiž prý, když jednou profesor Einstein nastupoval do vlaku z univerzity, nastoupil k němu průvodčí, aby zkontroloval jízdenky cestujících. A když se dostal k Einsteinovi, ten začal hledat svou jízdenku v kapsách saka, ale nenašel ji. Potom prohledával kapsy kalhot, malou zavazadlovou tašku, ale nic bez úspěchu. Nakonec se tedy pustil do hledání na sousedním sedadle. Když to průvodčí viděl, řekl mu, profesore Einsteine, pan doktore, víme, kdo jste. Všichni vás tady znají a já jsem si jistý, že jste si jízdenku koupil. Nedělejte si starosti. Albert Einstein vděčně přikývl a průbočí pokračoval v razítkování jízdenek ostatních cestujících, ale když se chystal přejít do následujícího vozu, zahledl Einsteina na kolenou, jak pátrá zase pod svým sedadlem po jízdence. Překvapený se tedy vrátil k velkému fyzikovi a řekl mu, doktore Einstein, já jsem vám řekl, všichni víme, kdo jste. Vy jste Albert Einstein, to není problém, tak prosím, nechte tu jízdenku být, my víme, že jste si ji koupil. A tehdy Albert Einstein zvedl oči a odpověděl. Děkuji vám, mladý muži, děkuji. Já taky vím, kdo jsem. Ale to, co nevím, je, kam jedu. Proto hledám svou jízdenku dál.

0: A ještě jedna vzpomínka, která předchází tomu udílení Nobelových cen v tomto týdnu. To byly ceny Thálie minulou sobotu. Já už od chvíle, kdy to grémium pro udělování cen Thálie oznámilo, že cenu za celoživotní dílo dostane Petr Nárožný, tak jsem se moc těšil na jeho vystoupení, že uvidím Petra Nárožného ve zdraví v Pražském národním divadle. Nevím, jestli tam náhodou tenhle pan architekt jako první nositel, jako architekt ceny Thálie nestál v životě vůbec poprvé, to nevím. Ale bylo krásné slyšet jeho humornou poznámku o tom, že možná to udílení té ceny za celoživotní dílo je trošku takovou pobídkou, jakoby děkujeme, odejděte, ale k tomu se Petr Nárožný alespoň díky besedám s diváky stále ještě nechystá i přes různé zdravotní problémy. Stejně vám je to zajímavý herecký osud, vidíte. Je známá ta věta režiséra Janka Roháče, který když ho režíroval v divadle s Miloslavem Šimkem, už poté, co vlastně opustil skupinu Rangers a působil vedle Miloslava Šimka v Pražském Semaforu, tak mu říkal, co ještě chcete, když ho tam lákal? Chcete být nejlepší konferenciér na světě? Pojďte s námi dělat divadlo. A o pár let později přišla nabídka od režiséra Ladislava Smočka do Pražského činoherního klubu a to se teprve začaly dít věci. Narodil se herec, respektive on tam byl, ale objevil se velký herec. Tak ještě jednou takhle na dálku blahopřání Petru Nárožnému. Já jsem rád, že mi osud dopřál těch několik málo společných setkání. Petr léta odmítá psát memoáry, myslím si, že žádné nikdy psát nebude, ale svého času namluvil na dvojcédéčko takový výběr ze svých textů nebo postřehů, úvah a drobných vzpomínek. Nechyběla tam ani ta, jak se právě u semaforu u Františkánské zahrady v Praze jednou nepotkal se zpěvákem a kolegou Miroslavem Palečkem.
1: Už se tak trochu smákalo, ale vidět ještě bylo a tak jsem si ve Františkánské zahradě hned z kraje u pasáže Alfa sedl na lavičku, vytáhl noviny a četl jsem si. Když jsem náhodou si všiml, že z pasáže Alfa, tedy směrem ke mně, do Františkánské zahrady přichází Mirek Paleček. Pamatuju si, že měl na sobě takový ten kabát, vzor rybí kos, ohrnutý límec, co nosíval, krásná hlava, pěšinka, vlasy na rozdíl ode mě a vycházel, šel sám. Já jsem dostal takový nápad, neříkám, že byl dobrý. Trochu jsem si zakryl těmi novinami oči, nechal jsem Mirka Palečka přejít a když mě přešel, no, nebyl jsem už chlapec, bylo to divný, ale udělal jsem takový 4 lehunký krůčky po špičkách jako baletka a lehonce kamaráčky ze žertu placírkou jsem ho tak jako nakop do zadku. Ten pán se otočil a nebyl to Mirek Paleček. Začal jsem vykládat, promiňte, já se vám velice omlouvám, víte, někdy jsou si lidi tak podobní a já mám víc světlo už tady. A ten pán moc neposlouchal, nebyl nepříjemný tu, ne, spíš takový rozpačitý, zaskočený, říkal, čiče, no nevím, no tak se jako tak pučoval tou rukou ten kabát. No a bez nějakého srdečního loučení to mezi námi neproběhlo, to ne, odešel tou františkánskou zahradu směrem k k panovýmu náměstí. No tak jsem si zase sedl na tu lavičku, jsem si nečet noviny, přemýšlel jsem o tom svém skutku. Mohlo uplynout 20 minut a z druhé strany, tentokrát od Jungpanova náměstí, v družném rozhovoru se stejně starým mužem zhruba kráčí tentokrát už skutečně Mirek Paleček, v ruce drží kytarové pouzdro, já ho jinak neznal než s tím kytarovým pouzdrem a něco si povídají. Pavel Bobek vždycky říkal, teprve opakovaný vtip stává se vtipem. Nechal se Mirka přejít, znovu 4 lehké, skoro baletní kroky a tentokrát možná už trošku taky naštvaný, že se mi to předtím tak nevyvedlo díky jemu a že to bylo tak nepříjemný pro mě. Možná o něco silněji, možná, že i špička bodky se tam prosadila. Jsem toho Palečka nakop. Ten pán se otočil a byl to ten samý pán, kterýho jsem nakop zhruba před 20 minutami. No řeknu vám, já jsem ustupoval, protože jsem čekal fyzický útok a teď ten člověk, který šel s tím pánem, ten nevěděl, co se stalo. Takže stále tomu pánovi s tou kytarou říká, co se mi nestalo? On říká, tenhle chlap mě nakop. A on říkal, vy jste ho nakop? On říká, no nakop, ale on už mě nakop předtím. Teď já už si, když jsem šel pro tebe, tak už mě jednou nakop. Vomlouvá se žvaní o nějakým palečkovi a teď na mě čeká, nakop mě znovu. A zase ten pán na mě, a proč jste mě na nakop? A vy už jste ho kop předtím. Já říkám, ano. Po dlouhý době jsem to řekl ženě. To nebylo na chlubení. A žena říká, Petře, teď si představ, že ten pán, ten si to nenechal pro sebe. Ten to určitě řekl své ženě, představ si, co se mi dneska stalo. A řekl to určitě v práci. A jestli tě popsal, tak si taky můžeš představit, že s tou vyprávění ti někdo pozná. A nebude to trvat dlouho po Praze sebe říkat, dávejte si majzla v té františkánské zahradě. Tam sedává v podvečer ten nárožný, víte který, ten plešatý s tím knírem a kupe lidi do zadku. Inženýra Šlechtu nakup jeden den dvakrát za sebou a pak se ještě blbec omlouvá.

0: Robert Tamchina a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: Já už jsem tu před měsícem v září říkal, že ten říjen v tom mém ranním setkání s vámi tady na Dvojce Českého rozhlasu bude mimo jiné zasvěcen panu Jiřímu Suchému. Jak by ne, krásných 95 let oslavil tenhle, jak sám říká, notorický neslavič. A já jsem si připomněl jeden jeho postřeh, kdy v proslovu proneseném při převzetí titulu doktor honoris causa uděleného Janáčkovou akademii muzických umění v roce 2002. Ten proslov se jmenoval Obrana humorem. Pan Jiří Suchý mimo jiné řekl: znám jeden atribut lidské duše, něco, co je ostatním živočichům odepřeno. Je to smích. Chechot racka chechtavého se má ke skutečnému smíchu asi jako volání křepelky pět peněz k finanční transakci. Smích člověka je taky jen zvuk, ale je na rozdíl od racka podmíněn nějakým žartem. Racka anekdotou nerozchechtáš. Podle Konrada Lorence některá zvířata smysl pro humor mají, jde však o to, co si pod pojmem humor představujeme my a co ona, tedy ta zvířata. Pan Jiří Suchý, taky jsem zapátral ve svém archivu, protože už je to dávno, co jsme si povídali a vraceli jsme se ke kořenům. Já jsem připomněl jednu jeho skoro zapomenutou profesi, protože se o něm mluví jako o básníkovi, textaři, spisovateli, klaunu, herci, filmaři, zpěvákovi, skladateli, hudebníkovi, režisérovi, grafikovi, výtvarníkovi, sběrateli, ale pozor, taky v tom jeho životě vedle té grafiky velmi nablízko je i reklama.

0: Tohle byla reklamní písnička na zakázku z kterého roku?
1: Ano, to byl tak nějak rok 60, nějakou roku 60 firma Barvy a Laky, národní podnik, si u nás objednala písničku reklamní a to byla první reklamní písnička vlastně, kterou jsem napsal. A já jsem se rozpomněl na svou původní profesi, já jsem byl reklamní grafik původně, takže reklama mě byla vždycky blízká. Proto taky, když jsem se dopustil reklamy třeba v televizi a teď mě začali někteří mý bývalí příznivci, kteří se mě zřekli potom nadávat, no tak jsem si říkal, teď já nedělám nic jiného, než to, čím jsem se živil mnoho let v minulosti. No.
0: Vracel jste se ke kořenům.
1: No, navíc pak už to dneska už to dělá kdekdo. Já jsem byl jeden z prvních a tak jsem to schytal. To byly vám hrozný dopisy, co mě psali. A já jsem tenkrát si z toho nic nedělal, poněvadž jsem si říkal, co je to za lidi, kteří na základě jedné minutové reklamy odepíšou 40 let mý práce a zřeknou se mě. A, no tak co to je?
0: Já si pamatuju na tu diskusi v novinách, jak může básník a již zmiňovaný národní klasik, jako byste měl sestoupit z piedestalu, jak je to možné, že odcházíte z pomníku a děláte reklamu. Mimochodem v těch 60. letech v době největší slávy Semaforu, té první éry, hodně jste psali reklamní písničky, protože jste byli populární?
1: Ne, hodně ne. Tenkrát taky moc reklam nebylo, poněvadž nebylo na co, že jo. Ale napsali jsme, třeba si vzpomínám na Alpu, jsem použil melodii z naší Kytice, Havlíkovi je moje, miláčku, francovka Alpa dá ti pocit, miláčku, že v hebké náruči ses ocit. Já už nevím, jak je to dál, ale dělali jsme prostě, občas jsme dělali i reklamní písničku a v životě jsem se toho neštítil, a sice z toho důvodu, že jsem netušil, že by se to mělo.
0: Vy jste připomněl, že jste pracoval jako grafik v reklamních ateliérech B&R, které se pak později přejmenovaly na propagační tvorbu. V jedné své básni v proze, mluvíte o tom, že tím člověkem, který na vás měl vliv na to, že jste začal malovat, byl Jiří Trnka?
1: No vlastně jo, ano. Já jsem obdivoval ty jeho první kreslené filmy Bratří v triku, skupina taková těch pracovníků kresleného filmu, která vznikla hned po válce a Jiří Trnka tam byl jako takovou hlavní veličinou. No a měl jsem ho hrozně rád, ale já ho měl rád i osobně.
0: Jak jste ho poznal v tom zákulisí?

0: Jo? A tak jsme si říkali, tak proč na to chodí, když jsem mu to... Potom jsem jednou mluvil s Janem Verichem a vyprávěl jsem mu tohle a on se hrozně smál a říkal, no jestli udělal ten úšklebek takový, který jste mě tady předvedl, tak to je jako, když se někdo jiný popadá za břicho. On nikdy se jako nerozřechtal v pravým slova smyslu. Takže i v tom sále, kde to řičelo, tak se jenom tak vždycky ušklíp. Tak jsem poučen Janem Verichem zjistil, že to je prostě Trnkův způsob.
1: K ránu, když hvězdy blednou, volají z oblohy, abych jim ještě jednou pomohl na nohy. A každá z nich

pak vyjde slunce mocné a svítí na všecko. Na zdravé, na nemocné, na Řím i na Řecko. A místo hvězd je parno a místo snění žal. A všechno už je marno, jen slunce svítí dál.

blagué, v negliže. Zastavili se stopky přesně v tu vteřinu, kdy do rodin ne hrobky jsem si nes peřinu a oděn šedým šatem vstoupil jsem do šera, abych tu v tichu svatém se dočkal.

Co je mi nepříjemno, rodinná hrobka a podobně. Z téhle písničky se nestal hit, ale je krásná. I když je, jak řečeno, Jiří Suchý, jak řekl sám o sobě, tedy tím notorickým neslavičem, tak Lukáš Berný takto příšernými slovy jako semaforolog, sucholog nebo šlitrolog mu dal moc hezký dárek, knížku Kabaret v duši. Je to vlastně takový průřez grafickou tvorbou Jiřího Suchého, knížka, kterou propojují jeho tísňové. No, já jsem to chtěl říct, písňové texty pro chvíle tísně, protože je nám dobře s Jiřím Suchým, s jeho písněmi ve chvílích stísněných, tak kdybych chtěl rýmovat a chtěl se mu vyrovnat. No.

No a takže Kabaret v duši se ta knížka jmenuje, dal ji dohromady Lukáš Berný a jsou v ní písňové a další autorské texty z poslední doby, třeba ty méně známé a taky grafiky Jiřího Suchého. Nenechte si ji ujít. I třeba kvůli předmluvě. Ne, že by se knížka kupovala kvůli předmluvě, ale když už, tak ta předmluva je opravdu moc pěkná. Napsal ji Zdeněk Svěrák a ptá se v ní, je Jiří Suchý textař nebo básník? Básník je slovo honosnější. Textař zní jako pomocné řemeslo bez uměleckých nároků. Tady si dovolím závorku, Jiřina Fikejzová by tedy určitě nesouhlasila, ta by Zdeňka Svěráka hnala. Ale on to myslí tak, že opravdu to jenom tak zní. Vychází mi, že Jiří Suchý, pokračuje Zdeněk Svěrák, je český básník, jehož verše si zpíváme. Svou mateřštinu, tento západoslovanský jazyk s nemilosrdným přízvukem na první slabice, si osvojil tak mistrovsky, že si s ní pohrává jako žonglér. K vrcholu jeho kouzelnictví patří nečekaný rým. Objevuje ho jako poklad tam, kde by ho nikdo nehledal, a často nás právě rýmem typu toulavý, moulavý rozesměje. A tím se dostávám k další zvláštnosti. Podobně jako kdysi Werich s Voskovcem, spojil Jiří Suchý dvě zdánlivě neslučitelná řemesla. Je to básník i komik zároveň. A my, kteří ještě komunikujeme v češtině a těšíme se z její bohatosti, můžeme mluvit o štěstí, že mu dobře rozumíme. Neboť Suchého humor a poezie jsou opřeny právě o tuto naši řeč.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Lídr Spolu pro Prahu Tomáš Portlík chce v nejbližší době jednat s lídrem pražského STAN Petrem Hlaváčkem. V září zemřelo na silnicích 49 lidí. Byl to druhý nejtragičtější měsíc. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost, v Čechách místy přehánky, teploty do 15 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Koalice Spolu pro Prahu, kterou tvoří ODS a TOP 09, začne vyjednávat hlavním městě s hnutím STAN. Řekl to lídr koalice, první místopředseda ODS Tomáš Portlík. Koalice Spolu pro Prahu nejspíš skončí v Praze druhá, zvítězí hnutí STAN. Portlík připustil, že post primátora by měl získat vítěz, tedy STAN.
2: Myslím si, že vítěz má nárok na primátora a nemůže, pokud my budeme druhý, tak nemůže někdo z nás toto zpochybňovat. To si myslím, že je fér, to si myslím, že si Praha zaslouží a tak si myslím, že to má být. Samotným se nám stalo, že jsme několikrát vyhráli volby a pak nás vlastně ty, kteří byli pod náma, obešli. Myslím si, že toto je něco, co Praha prostě nepotřebuje.
0: Spolupráci koalice Spolu pro Prahu s hnutím ANO v hlavním městě Portlík vyloučil. Jednání sestavení polovolební většiny v zastupitelstvu v Hradci Králové povede vítězná koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků. Další potřebné hlasy by mohla přidat koalice Pirátů a Starostů se sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Případná trojkoalice by v 37 členem zastupitelstvu získala 20 mandátů. Cílem je dohoda, která Hradci Králové zajistí stabilitu. To říká předsedkyně HDK a dosavadní primátorka Pavlína Špringrová.
3: Ta spolupráce je v tuhle chvíli na stole, je daná. Uvidíme, jestli se nějakým způsobem rozšíří. My se musíme bavit o tom, jaké projekty vnímáme jako prioritní, co jsou pro nás ty červené linie. A pokud se domluvíme na těch programových prioritách, tak budeme pokračovat dál, budeme se bavit o nějakém obsazení personálním.
0: Druhé v Hradci Králové skončilo hnutí ANO se 10 mandáty, čtvrtá ODS má 4 mandáty, 3 zastupitele bude mít na 5. místě náš Hradec, 6. je Změna pro Hradec se 3 mandáty. Na 38 místech v Česku rozhodovali lidé kromě komunálních voleb i v místních referendech. V Temelíně na Českolipsku tak odmítli výstavbu spalovny průmyslových a nebezpečných odpadů. Zařízení, které by mělo kapacitu až 20 000 tun odpadu ročně, plánuje v areálu Hůrka vybudovat firma Quail. V září zemřelo na českých silnicích 49 lidí, jde tak o druhý nejtragičtější měsíc letošního roku. Víc lidí přišlo na silnicích o život jen v srpnu. Vyplývá to z dat dopravní policie. Lidé v autech umírali kvůli nepřiměřené rychlosti a nepozornosti. Úplně nejvíc obětí si ale vyžádalo přejetí do protisměru. Policie za září eviduje takových případů 190, zemřelo při nich 11 lidí. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svou celkově 6. světovou medaili. V duelu o 3. místo kategorie nad 100 kg v Baku porazil Fina Puumalainena.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Čekáme proměnlivou, převážně s většinou oblačnost. V Čechách se postupně místy na Moravě a ve Slezsku ojedinělé přidají přehánky. Na hřebene hor, hlavně Krkonoš, mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer se místy vyjasní. Teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojedinělé až 18, na horách kolem 6.
1: Doprava.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy překáží nehoda u Berouna. Na 16. kilometru se střetla 2 osobní auta. Na místě už jsou policisté. Na D2 z Bratislavy do Brna je nebezpečná situace před Hustopečemi. Mezi 28. a 26. kilometrem se na vozovce pohybují divoká prasata, tak velmi opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Slovo má zpět Robert Tamchina.
5: Naďa Procházková a zprávy 7 hodin a 5 minut, ano, a je tu další hodinka dnešního nedělního dobrého rána na Dvojce. A co kdybychom udělali takový obrázek, synonymum, prostě představu, že si budeme spolu listovat, vyprávět, jako kdybychom seděli nad rodinným albem.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

se mi tak skládá na scénář každonedělních setkání jednou za měsíc. V nejrůznějších pocitech a poznámkách, které si dělám celý ten uplynulý měsíc. Tak třeba jednou jsem po ránu pospíchal na tramvaj, ta tramvaj byla poloprázdná a tak jakoby pokradmu z ní vystupoval člověk, který si přidržoval něco v ruce. Skoro to vypadalo, že je po mozkové mrtvici, po mozkové příhodě a že tu ruku má takovou jakože při těle, ale bylo to jinak. On v té ruce měl schovaný doutník a kouřil v tramvaji, prosím pěkně. Asi si tak jakože potáhnul, aby to nebylo vidět, aby ho nevyloučili z provozu. Já jsem nastoupil do té poloprázdné brzce ranní tramvaje, brzce ranní, je to v pořádku, tramvaje, která jela brzy po ránu. A najednou se mi vám v té tramvaji vrátilo dětství, protože ta tramvaj tak jako zavonila něčím, co už je dávno pryč. A nejenom v pocitech, skutečně ten doutník tam byl tedy cítit, nebo viržinko, nebo no, spíš doutník, tak jako malý schovaný v ruce. A já jsem najednou zase měl u hlavy dědovou drsnou tvář, čerstvě oholenou, skoro jako bych si vzpomínal romanci Pro křídlovku Františka Hrubína a tátovu břitvu. A jezdím rukou po té drsné tváři, co mi dělá po těle husí kůži. A vůbec najednou jsem to všechno měl v těch vůních, v té vůni toho doutníku v sobě, protože ten doutník zavonil úplně jinak než ty dnešní prý zdravější, moderní chemické cigarety, nevím. Já jsem asi úchylnej na vůně. V tomto týdnu jsem se potkal s šéfdirigentem pražského foku, pražských symfoniků Tomášem Netopilem, který jednou řekl, hudba je pro mě závislost a lék zároveň. Tak já to mám podobně s těmi vůněmi, totiž vůně je pro mě závislost a zároveň lék, protože jsem závislý na vůních a přitom mě to léčí, pomáhá, hladí. A taky jsem si hned vzpomněl na Jaroslava Seifrta a tatínkovu dýmku. Tatínek kouřil z dýmky vždy večer, než šel spát. Vidím ho z měchuřinky, do dýmky tabák spát. Obláček namodralý, tiše se rozplýval to, co jsme milovali, milovat budem dál. Co by byl bez vzpomínky náš život, co by byl? Obláčky z jeho dýmky jsou nejhezčí z mých chvil. Tak pokud dneska večer máte třeba volno a čas, ještě myslím jsou pár volných lístků v pražské Viole od 7 hodin, podsta večer, podsta Jaroslavu Seifertovi, ještě jednou jaro. Obláček namodralý, tiše se rozplýval, to, co jsme milovali, milovat budem dál.

díky za ta políbení chvatná. Než se ozval zvonek povědomí, nad prstínkem s kapkou rubínu oči tvé mi řekly uplynu, a pak se ti zlatý kroužek zlomí.

0: Ještě jednou pozvání na dnešní večer do Violy. Jaroslav Seifert, Jiří Šlupka, Svěrák. Za minutku 7:45 je neděle 11. října. Vy si tu v nedělních ránech dopřáváte cestování po celém světě s Petrem Horkým. Zatímco to moje cestování je takové, jak by se řeklo, přicmrdávání, tak třeba teď do Berlína, do Postupy. Jel jsem tam 27. září a to vám vůbec jako nesepne, nebo vám to nedojde. Teprve když cestujete z Berlína do Postupimi na výstavu neoimpresionistů Paul Signac. Mimochodem výborná výstavní dramaturgie, doporučuju Muzeum Barberini v Postupimi. Tak tedy toho 27. září jsem jel berlínským metrem a najednou člověk slyší to jejich nächste Haltestelle Berlin Wannsee. A v tu chvíli vám to došlo, že je 27. září, 85 let od nástupu Reinharda Heydricha na post protektora u nás v protektorátu Čechy a Morava. A proč právě tam? No protože 20. leden 1942 a Wannsee a konference, která měla být vlastně konečným řešením židovské otázky. To je vám paradox. Zámeček, půvabný romantický zámeček na břehu jezera Wannsee poblíž Berlína. A tohle setkání tam a zároveň tedy v hlavě těch 85 let, tak jsem začal vzpomínat, přemýšlet, co vlastně po Heydrichově nástupu nastalo. Zatčení předsedy protektorátní vlády generála Aloise Eliáše, vyhlášení staného práva. To byl ten podzim a úvahy o tom, jak potlačit český odboj, zajistit klid pro zbrojní výrobu, zlomit vůli národa a do budoucna vyčistit tohle území od nevhodných Čechů. Stejně jako 20. ledna 1942 na té konferenci ve Wannsee konečné řešení židovské otázky. Ještě, že už v té chvíli se někde přemýšlelo o konečném řešení Reinharda Heydricha.
1: Zapnul vzpomínkovou frézu romantiky betedrezů a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovanej svět. Strašně jsem chtěl, než zestárnu, betedrez mít i usárnu, a pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu pundu chaky, s domovenkou Čekoslovakia. Silver A, Silver B, pak poslední,

a potom celá motorizní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech.

0: Stenganu donáší.
1: Tak si tak vzpomínám, že když rádio začalo hrát ještě před listopadem roku 1989, a to bylo s podivem, tuhle písničku Honzi vyčítala, protože připomenutí západního odboje tehdy nebylo tedy rozhodně pravidlem, tak si ji zamilovala moje maminka. A myslím, že chodila tou Reslovkou dolů od Karláku, dolů Reslovkou, a že si ji tak jako zpívala a že jí bylo moc hezky, protože pořád opakovala tu část textu, kterou měla ráda, a byla ráda, že prostě ta písnička tady vznikla jako poděkování našim západním letcům, parašutistům, vojákům. Ale teď zpátky k té návštěvě Německa, o které jsem mluvil, to byla ta Postupim, a tak, jak se mi připomněla, ve Wannsee, a potom jsem cestoval zpátky do Drážďan, a tam, kdo jste byli v Drážďanech, tak určitě znáte ten jejich Blaues Wunder, což je krásný, já tomu říkám taková placatá Eiffelovka. Krásný montovaný most, obecně známý možná jako, nejenom jako Modrý zázrak, ale jako Lošvický most, který je vlastně nejvýchodnějším pevným mostem přes Labe v Drážďanech. Byl postaven jako ocelový most v letech 1891 až 1893 a spojuje vlastně dvě samostatné vesnice, které byly později k Drážďanům připojeny, to znamená Lošvic a Blazevic, na levém břehu a Lošvic na pravém břehu Drážďan. A historicky je to 12. most přes Labe v Sasku. A tenhle Modrý zázrak, říká se mu tak proto, on skutečně jako připomíná tím, jak vypadá vlastně, jakoby vzešel z Eiffelovy dílny, ale jeho konstruktérem je Klaus Kopecky. Je to vlastně zpevněný, vysutý most. Běžte se na něj podívat, pokud ho neznáte, nebo si určitě najdete na internetu fotografii. Přežil lecos několik možností, kdy vlastně už jsme ho nemuseli mít, nálety na Drážďany, plánovaná demolice jednotkami SS v únoru roku 1945, pozdější to tam hrozilo, že se ten most rozpadne, že vlastně nějakým způsobem přestane fungovat, navzdory ukončení tramvajové dopravy, uzavření trolejbusové dopravy. Teď je vlastně ten Modrý zázrak, ten most je zavřený, opravuje se, dá se přes něj chodit jako taková pěší zóna na ty dvě lanovky, které vedou nahoru v rámci té Lošvické strany. Takže je tam plno, ale doporučuji každému, kdo do Drážďan se podívá, pokud Modrý zázrak drážďanský neznáte, tak si ho projděte, budete ho asi obdivovat stejně jako já. Ale proč o tom mluvím, to by samo o sobě, že se mi líbí, nebylo asi důvodem, ale chci zase k tomu přidat v kontextu jednu vzpomínku drážďanského historika Volker Hlase, který úplně jak básník se vyznával a napsal o tom mostu. Rozděluje krajinu mezi čtvrtěmi Lošvic a Blazevic na dvě odlišné oblasti. Člověk to nejlépe pocítí, když pluje lodí proti proudu a projíždí pod mostem. To máte pocit, že na druhé straně začíná jiný svět. Pilnic, Pirna, Českosaské Švýcarsko a české vesnice už nejsou daleko. A když se k mostu blížíte po proudu, víte, že před vámi leží město. Most je dominantou krajiny a trvalou součástí krajiny. Není třeba se trápit otázkou, jestli je vnímáte jako rušivý zásah nebo ne, prostě je to jinak. Je to jasně osvětlený most, který je krásný za večer. Je krásné na něm stát i v zimních šedivých dnech, kdy po hladině plují kulaté bílé ledové kry, české koláče, jak jim říkávala moje babička. A pokud se dostatečně dlouho díváte dolů na temnou vodu a ledové kry a stojíte na mostě, máte pocit, jako byste spolu s ním tiše odplouvali pryč.

0: dnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: Tak ještě jednou do toho zmiňovaného Německa zpátky do Postupimi, kde jsem byl na zmiňované výstavě Paula Sliňáka. Bohužel už vás na ní nemohu pozvat, protože no, možná byste to dneska ještě mohli stačit. Dneska je poslední den podívat se na ty krásné obrazy z rodu neoimpresionistů, ale jak říkám, ta výstavní dramaturgie je tam skvělá, takže určitě si vyberete třeba někdy příště. Ale já se musím vrátit k té návštěvě, protože se mi tam na té výstavě stala věc. Já tady nekopu do lidí, o kterých si myslím, že jsou moji přátelé, jako Petr Nárožný, když vzpomínal na to setkání, nesetkání s Miroslavem Palečkem, ale to říkám samozřejmě v uvozovkách. Já jsem vešel do toho hlavního sálu a doslova jsem skamenil, zůstal jsem štajf, jak by řekl Vladimír Svitáček, stife, nebo štronzo, protože tam procházel muž, který byl tak jako jemně přihrbený v brýlích, sako měl jenom letmo hozené přes ramena, neměl ruce v rukávech. A já jsem zůstal stát, díval jsem se, říkal jsem si, pane bože, to nejde, to přece... A ta podoba, kterou jsem tam viděl, byla, že jsem si říkal, tady mezi obrazy potkávám po letech znovu Honzu Jana Kačera, to nejde. A tak jsem tak jako nenápadně chodil za tím člověkem, dělal jsem, že si fotografuju ty obrazy a přitom jsem si fotil jeho v té póze, kdy byl panu Kačerovi nejpodobnější. Až to začalo být nápadné i tomu dotyčnému, tak se na mě tak jako obrátil a já jsem mu, nevím, co pochopil z mé lámané němčiny, ale asi pochopil. Vysvětloval jsem mu lámanou němčinou, že mi velmi připomněl jednoho zesnulého přítele, umělce z Čech, herce, režiséra. A snad to bylo pochopitelné i z mojí němčiny, protože jsme se pak objali, já tedy v silném pohnutí, on v mírném dojetí, a bylo nám jasno, nemuseli jsme si nic říkat. Bylo to právě ve dnech, kdy se blížilo to nedožité 90. výročí narození Jana Kačera, ten rok 1936. To jsou stejně velká jména jako Zdeněk Svirák, Pavel Landovský, Miloň Čepelka, Jan Tříska, Václav Havel, Nina Divíšková a nebo třeba právě Jan Kačer. Nejenom milovník výtvarného umění, ale taky vedle všech těch disciplín herec, režisér, spisovatel. Vždyť on napsal hned několik knížek, tak hezky se podávají ruce. Jmenují se Mírnou oklikou, Zadními vrátky, Jedu k mámě, k přátelům. Tak se jmenují. No. A já si myslím, že je v nich vlastně všechno. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, o kamarádech, o smutku z jejich ztráty, o životě. A taky přemýšlení o Bohu, o lidech, o tom, co nám dnes a denně život přináší a za co bychom měli být vděční. Zrovna tak, jak o tom Jan Kačer svého času přemítal a přemýšlel, když ho oslovil kolega Boris Riegler s cylindrem plným otázek ve svých pořadech pro své hosty.
2: Chci si vytáhnout otázku Bůh jako východisko. Řekněte mi, vyčítáte mu něco?
3: Ne, východisko. Za něco? To nebylo východisko. Ne? No, pak cíl, ne?
2: 17.
3: Ale opravdu východisko.
2: Vyčítáte něco této síle? Že třeba vám ukřivdila, že vám ublížila, že vám nedala tolik těch plodů, co jste si mysleli, že máte na ně nárok?
3: To v žádném případě. Já naopak, jestli něco takového je, tak musím být jenom vděčnej. Je mi 60 let, chodím, vidím, slyším, což je výsada, kterou spousta lidí nemá a nikdy nemělo. Já, jestli existuje jakási prozřetelnost, tak musím s velkou pokorou mu za všecko děkovat. A to neříkám jako z falešný jaksi skromnosti nebo pokory, to je opravdu i fakt. A musím říct, že mnohokrát se stydím za to, že mám víc, než mají mnozí jiní. Mám třeba rodinu, která je docela zdravá a fungující.
2: Vyčítáte si to? Že jste příliš toho štěstí sebral těm druhým?
3: Nemůžu říct, že bych si to vyčítal, ale skutečně někdy nechápu, proč se mi to dostalo a proč se spoustě báječných lidí tohle nedostalo.
2: Podílel jste se na tom, nebo to přišlo z hůry?
3: No tak možná, že jsem proto něco dělal samozřejmě, ale to každej, to i ty, kteří nemají štěstí, tak se snaží přece spoustu věcí dělat. A je spousta lidí báječných, kteří skutečně se třeba rozdávají i jaksi ve své službě Bohu. A ten Bůh je trestá, nebo naopak zkouší, že nakonec si to je v Bibli. Nevím, já teda, co se tohle týče, já nemám co vyčítat. Já jsem dosáhl daleko víc, než jsem jaksi dítě si dovedl představit. Já bych zrovna nerad, protože já mám takový kostelový hlas, já bych hrozně nerad, abych vypadal jako nějaký takový svatý, který mu usekli křídla, jo. Nebo člověk, který pořád medituje o vážných věcech a rád o nich mluví. Já si myslím, že jsem vlastně strašně veselý člověk. A to, kam mě to dovedlo...
2: Ne, poslyšte, no, pane ano, Kačere, jistě. Tak to ne. No, to nemůžu jistě. Přijmout za diváky. Vy jste veselý člověk?
3: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že jenom člověk, který má hluboký smysl pro humor a který je veselý, tak je schopný hlubokých úvah. Protože kdybyste nazíral svět jenom z ty tragické stránky, tak byste třeba Boha příliš rád asi neměl. Byste uvážil, že dopouští takový zvěrstvo, jaký se mezi lidma děje, a je všemocný a všemohoucí a má to samozřejmě všechno hluboký smysl, tak nevím, jestli byste byl příliš rád. Ale teprve, když začnete mít smysl pro humor, nebo vy ho samozřejmě máte, proto s váma rád mluvím, a koukáte se na věci jako dokola, jako i jaksi ze všech stran, tak teprve tehdy člověk může tu svou existenci nazírat jaksi plně a může dokonce z ní být i spokojený.

0: Vysočina a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: Ještě jednou o Janu Kačerovi. Pokud se tedy nevypravíte dnes na poslední den narychlo do postupy u Berlína na Pola Syňaka, tak můžete v Praze například na 15:00 odpoledne nebo mezi 14:00 a 15:00 se zúčastnit takzvané dernisáže z obrazu Jana Kačera, tedy nikoli jenom jeho obrazu nebo jeho postřehů výtvarných, ale z obrazů, které měl doma, které mu patřily, do nich se schovával a které vlastně během života v nich si vytvořil takové své výtvarné milie a zázemí. V Písecké bráně, kousek od Letohrádku královny Anny pod Pražským hradem, bude dnes vlastně poslední den téhle výstavy pohledu do zákulisí života Jana Kačera. Mezi 14:00 a 15:00 začne ta dernisáž. Jan Kačer o autorech ve své sbírce mimo jiné napsal: třeba Kavanův obraz milovala maminka. Byl pro ně něžnou vzpomínkou na vysněnou krajinu dětství. Pokorná prostota Kavánova, který chodil přírodou bos, aby nezašlápl včelku, sídlila v jejím domku. I pro mě byl František jedním z prvních průvodců do hájemství výtvarné krásy. Libor Fára byl pro mě v mnohém záhadou. V ateliéru, kde pracoval, byl přísný pořádek, askeze. Když takřka beze slova mi předával své návrhy, zpíval z gramofonu Louis Armstrong Wonderful World, obdivoval jsem jeho strohé dílo, byl jsem překvapován jeho životní vášní. Řekl mi: jen amatér váhá, profesionál se dá na rychlík a jede do Blatný pro Bémovy růže. A Matala jsem viděl poprvé svlečeného do půl těla, jak urputně opravuje svůj mlýn Prudká. S ohromnou vervou maloval obrazy a náruživě miloval svou práci. Byl divoký i něžný, neobyčejně přátelský a inspirativní. A tuhle sošku Dona Kichota od Jana Kodeta jsem kdysi dostal od jeho syna Jirky. Stýská se mi po něm. V té sošce je skryté poselství. Do boje bez kopí, bez nohou, s marnou nadějí. S Karlem Malichem jsem hrával za Sokolovnou volejbal. Jak už řečeno, po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou, já říkám Ninou Divíškovou, ale on správně, nebo čeština má vlastně obě verze, říkal Ninou Divíškovou. Už jsem tu připomněl, že ji oslovoval tak pěkně. Divizna. Od něj to vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, společný život. Jeho trable i radosti v tom jediném oslovení Nina Divizna. Nina Divíšková. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou při studiích na DAMU vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentinském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
3: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy. Takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
4: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
3: Ano, velmi
4: těžké. A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
3: Není
4: zlata?
3: Není to pravda, Redford ne. Mě dal krokodýlí kabelku.
5: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já, před tím lékařem dobytka, což byl on.
3: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
5: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda. Jo. Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku. a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jí tam dojíst, protože všichni ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranský hospody s ní absolvoval. A
3: co jsem tam jedla?
5: Jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na Barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a hosku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tady máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem stačil zabrání, vyškoval chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
3: Byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.

0: Já už jsem tu dnes připomněl ten rok 1936 a celou tu plejádu velkých men, který nám ten ročník přinesl. Samozřejmě jsme v uplynulém měsíci hodně mluvili v rozhlase v seriálu Slyšet Havla o Václavu Havlovi u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin. Já vždycky říkám studentům v tom odkaze na jeho texty, čtěte Havla, tam to je, s odkazem na Voskovce a Wericha, protože si myslím, že skutečně, kdo chce poznat pana prezidenta, tak by měl číst, nebo dramatika a spisovatele Václava Havla, tak by měl číst jeho texty od těch v uvozovkách jakoby nejjednodušších až tím složitějším. A mě tu vlastně od září, od toho loňského setkání tady v neděli po ránu s vámi zůstal jeden záběr, který jsem nepoužil, který bych teď rád, a možná i v souvislosti s tím předvolebním a teď i povolebním blázněním, rád připomněl. Ono totiž to staví tu politiku hezky nohama na pevnou zem. To už nebylo v hovorech v Lánech, ale v návazných rozhovorech v Lánech, kdy jsme si s panem prezidentem povídali společně s tehdejším ředitelem československého nebo tehdy už českého rozhlasu Vlastimilem Ješkem. To byly rozhovory v Lánech, kam si pan prezident zval své hosty a přátele. A jednou z nich byla také spisovatelka a dramatička Daniela Fischerová. A věřte mi, že jsem si moc přál vidět panu prezidentovi tehdy do hlavy, co se mu tam asi honilo hlavou, když mu Daniela Fischerová na závěr věnovala takovou krátkou povídku. O čem asi přemýšlel nebo na co myslel, protože je to všeplatný příběh, který se samozřejmě dotýká nejenom politiky.
1: Dovol, Václave, vypravěčka z bazaru. Já ti věnuji jeden příběh. Jmenuje se Osud hrdiny. V žitném poli spal pasáček ovcí a přes tvář měl děravý slaměný klobouk, aby mu slunko nespálilo nos. A náhle ho vzbudili tajemné hlasy. Nebe tě vybralo pro veliký úkol. Splníš-li ho, zachráníš bez počtu lidí. Tvůj cíl je vzdálená severní říše. Nemeškej a jdi. No, vylekaný hoch si protřel oči, už viděl jen andělská křídla někde mizející v mracích, ale narazil si ten roztrhaný slamák a vydal se k severu. Prošel cestu plnou dobrodružství a prožil život hodný hrdiny. Bojoval s draky a přemáhal zlé duchy, vedl svaté války, našel poklad, vysvobodil princeznu a stal se králem a vládl řadu požehnaných let. Pak zemřel, v nějaký čas byl mrtvý, o soudném dnu vstal z mrtvých, putoval k nebeské bráně a tam už ho vítali sbory andělů. Hle, to je ten muž, který tak skvěle splnil úkol, provolávali. Ano, splnil, prohlásil hrdě král. Bojoval jsem s draky, přemáhal zlé duchy, vedl svaté války. Ale zadrž, vybuchly andělé smíchy, to po tobě přece nikdo nechtěl. No a co jste tedy chtěli, zarazil se král?

to je všechno. Karel Plíhal společně s panem Kajnarem, s Josefem Kajnarem se nám vlastně jakoby a symbolicky rozloučili s dnešním nedělním dobrým ránem na Dvojce a já už se teď v tuhle chvíli chystám, protože jakmile jedno dobré jitro nebo nedělní dobré ráno končí, tak pro mě vlastně začíná to další s výhledem, tentokrát tedy na 17. listopad, na státní svátek. Se uslyšíme, to nebude v neděli, ale tuším v úterý, pakliže se dobře pamatuju a dívám do diáře. Tak tedy v úterý 17. listopadu, no a pro mě vlastně začíná to nedělní nebo sváteční dobré ráno už v tuhle chvíli, protože si začínám psát první poznámky na další procházky s vámi a třeba i pohledy do archivu Českého rozhlasu. Hezkou neděli a ve zdraví, přátelé.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.

hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

Píseň Michaela Kocába a Michala Bukoviče Karel nese asi čaj je z roku 1985 a my jsme ji s Jirkou Kornem a taneční skupinou UNO uvedli o 4 roky později během mé televizní show v Lucerně. Československá televize tehdy pořad natočila u příležitosti mých Abrahamovin a já píseň Karel nese asi čaj na úvod dnešního hudebního setkání zařadil proto, že bude celé věnováno mému milému kolegovi, skvělému zpěvákovi, tanečníkovi, muzikálové hvězdě, herci, moderátorovi, showmanovi v tom nejlepším slova smyslu, choreografovi, seniorskému mistru republiky v půl biliardu a také otci 2 dětí Jirkovi Kornovi. Ten 17. května oslavil půl kulaté 65. narozeniny.

O Jiřím Kornovi mohu s klidným svědomím a bez nadsázky prohlásit, že patří od poloviny 60. let nejen k největším hvězdám naší populární hudby, ale i k nejvšestrannějším umělcům na scéně našeho showbiznisu. Jen málo kdo z tuzemských kolegů má totiž tak široké repertoárové rozpětí. A nejen repertoárové. Jirka Korn s osobitou a okamžitě rozpoznatelnou barvou hlasu, citem pro výraz, dokonalou výslovností, vytříbeným vkusem naspíval nejen největší světové evergreeny, ale úspěšně zařadil do svého repertoáru i písně ve stylu popu, rocku, swingu, revuální muzikálové melodie nebo operetní hity. Vždycky je interpretuje po svém a velmi zajímavě. Jirka má smysl pro komiku a u nás nevídaný taneční projev. Asi před 35 lety naspíval krásnou baladu z repertoáru Arta Garfunkla Bright Eyes, zářící oči, kterou autor českého textu Zdeněk Borovec nazval Jeanne d'Arc, tedy Johanka z Arku, ne slovenský policajt, žandár.

0: Část kariéry Jirky Korna je neodmyslitelně spojená s Helenou Vondráčkovou, se kterou v 70. letech vytvořil pěvecko-taneční duo, úspěšné doma i v zahraničí. Nevím jak vy, ale já se dodnes kdykoliv rád podívám na jejich dokonale propracovaná stepová čísla. Taky už cvičím, ale myslím, že je to pozdě. Zatímco step oba poctivě nacvičovali pod vedením dnes už legendárního Franka Touvena, moderní tanec se u našich východních německých sousedů učili u choreografa Waltra Schumana. Jejich společná vystoupení tak byla pastvou nejen pro uši, ale i pro oči. V 80. letech byl bez jejich vystoupení nemyslitelný třeba ples Československé televize a Paláce kultury, na kterém uvedli mimo jiné slavnou Strausovu polku Trič trač. A o jejím vzniku vám teď něco prozradím. Johannes Strauss mladší se dočkal úspěchu a uznání už při svém debutu ve vídeňské Dom Majerově zahradní restauraci, kde v 18 letech dirigoval svůj vlastní orchestr. Brzy si však uvědomil, že by mohl vydělávat víc, kdyby podobně jako jeho otec přijímal zahraniční angažma. A tak vyrazil do Ruska, představil se v Anglii, navštívil Paříž i New York. Pro tato turné skládal vlastní skladby, hlavně valčíky a polky, protože obecenstvo si žádalo stále nová díla. Jedním z jeho pozdějších opusů je právě Trič trač polka, kterou zkomponoval na konci 60. let 19. století a poté velice často hrával. Inspirací pro její neobvyklý název i dovádivý rytmus byl prý neposedný pudl Strausovy ženy, který se jmenoval právě Trič trač.
1: Tak pojď, no pojď, a nenech mě tu stát, no pojď, tak pojď, právě hudba začala.

Začátkem 70. let se Jirka Korn, někdejší člen skupiny Mickey, Rebels a Olympic, vydal na úspěšnou sólovou dráhu, kterou odstartoval písní Karla Svobody a Zdeňka Borovce Iveta. Nahrával a koncertoval s rozhlasovým orchestrem a s orchestrem Václava Hybše, prosadil se nejen v někdejší Německé demokratické republice, ale úspěch a ceny sklidil i na mezinárodních festivalech v Paříži, ve finském Tampere nebo v irském Kavanu. Jeho tehdejší popularita se projevila i v anketě Zlatý slavík, kde se ve druhé polovině 70. let pravidelně a zatraceně nebezpečně umisťoval od druhého do třetího místa. V roce 1977 jsem si Jirku Korna pozval, co by hosta, do divadla ve Slaném, kde jsme v jednom z mých televizních recitálů, zpívá Karel Gott, pod režijním vedením Jána Roháče uvedli dodnes oblíbenou operetní férii. O 7 let později si nás s Jirkou Kornem, Vlastimilem Harapesem a Lubošem Pospíšilem pozvala Hana Zagorová do svého televizního pořadu Dluhy s podtitulem Pohádka z karet, a my se nejen ujali role princů, ale při natáčení písně Vzhůru mládenci si v třeskuté zimě také zajezdili na koních.

Když jsem si doma tenhle rozhlasový pořad věnovaný Jirkovi Kornovi připravoval, říkal jsem si, že by bylo fajn, kdybych vám o něm prozradil něco, co třeba nevíte. Tušili jste například, že na přelomu 50. a 60. let byl členem a solistou dětského pěveckého sboru Československého rozhlasu? Dodnes je v rozhlasovém archivu například zachován záznam jeho jasného hlásku v Žabáčkovi z opery Leoše Janáčka Příhody Lišky Bystroušky.

A Jirka Kor dnes jezdí na kole, na koloběžce, lyžuje, hraje golf, biliard, squash, bowling a tenis. Má rád špagety a čínskou kuchyni. Nenávidí špínu, nepořádek, bezohlednost, chamtivost, přetvářku. Je jako jeden z mála v naší branži absolutně dochvilm. Je nadprůměrně vitální, pracovitý a přitom tvrdí, že je líný. V soukromí působí klidně, vyrovnaně a jen tak něco ho nevyvede z míry. Je velmi společenský, má smysl pro humor a při dojemných filmových nebo divadelních scénách se prý neubrání slzám. Na Jirkovi Kornovi fascinuje, jak dokonale má svá vystoupení připravená do posledního puntíku. Je vidět, jak moc o nich přemýšlí a jak je piluje. Dávno předtím, než svět populární hudby zažil návrat swingu a největší hity tohoto žánru revitalizovali zpěváci jako Robbie Williams, Rod Stewart, Michael Bublé, i já, nahrál Jirka Korn už v roce 1993 za doprovodu Big Bandu Rádia Brno pod taktovkou Igora Vavrdy slavné světové standardy na album Pastel Songs. Z něho vám teď nabídnu Evergreen Ain't Misbehavin. Nedělám ostudu, který Jirka Korn naspíval s českým textem Zdeňka Borovce a pod názvem Ten host vždy stejný.

0: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Jestli se pro nějaký žánr Jirka Korn skutečně narodil, pak je to muzikál. Dávno předtím, než u nás zazářil v muzikálech Bídníci, Drákula, Monte Cristo, Mrazík, Romeo a Julie, Golem, Touha, Aida, Jesus Christ Superstar, Quasimodo, Popelka, Limonádový Joe, Miss Saigon a Mowgli, uspěl i v jednom z evropských muzikálových center ve Vídni. Vše pravděpodobně odstartovala skutečnost, že se v roce 1981 Jiří Korn stal prvním zahraničním interpretem, který se ujal moderování velkých zábavných pořadů v berlínském Friedrichstadt Palastu a jeho vystoupení v revuálním pořadu Ein Kessel Buntes byla vždy událostí a dlouho se o nich mluvilo. A úspěšná byla i Jirkova vystoupení v televizních pořadech natáčených v jednom z německých spolkových televizních center v lázeňském městě Baden-Badenu. To vše vyústilo v nabídku, která nešla odmítnout. Jirka Korn z popudu choreografky a režisérky Irene Mann von Kramm nastudoval hlavní roli v americkém muzikálu Franka Lézera Hans Christian Andersen. První alternaci ve vídeňském divadle Raimund odehrál v první polovině roku 1986. 660 představení tohoto muzikálu, což pro něho, jak se vysvěřil, bylo náročné především po textové stránce. Když o 6 let později uvedl producent Adam Novák v pražském Vinohradském divadle muzikál Bídníci, samozřejmě zazářil i Jirka Korn.
2: Bonsoir, monsieur, klaním se vám.

Petru Janů a Jiřího Korna jste slyšeli v písni Hlava mazaná z muzikálu Bídníci, tedy jednoho z nejúspěšnějších světových muzikálů všech dob. Nezapomenutelnou se stala také trojrole Šaška, sluhy a profesora, kterou Jiří Korn stvárnil v nejúspěšnějším původním českém muzikálu Drákula autoru Karla Svobody, Richarda Hesse a Zdeňka Borovce.

Je tomu 12 let, co z iniciativy Jiřího Korna a Jiřího Škorpíka vznikl mužský vokální kvartet Čtyřtet, který dodnes působí ve složení Jiří Korn, Dušan Kolár, David Uličník a Jiří Škorpík. Bouřlivé reakce publika, stoupající zájem posluchačů, vystoupení doma i v zahraničí a účinkování v prestižních televizních programech byly důvodem, proč Čtyřtet připravil už několik samostatných koncertních programů a zatím nahrál 3 alba. Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev tohoto vokálního seskupení se snoubí s pověstnou dokonalostí a precizností Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelné kostýmy Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě originální vokální aranžmá a velmi zajímavé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké a taneční výkony všech členů Čtyřtetu na jevišti. To všechno jsou důvody, proč si publikum Čtyřtet zamilovalo a proč jsou všechny koncerty dlouho dopředu vyprodané. Jsem rád, a možná i drupy, že Čtyřtet nastudoval píseň Sereno E, kterou mi otextoval a názvem Je jaká je opatřil Zdeněk Borovec. Bez jeho textu by repertoár Jirky Korna stejně jako můj nebyl nikdy takový, jaký je.

0: Čtyřtet dospíval píseň Je jaká je a na řadu se dostává tradiční židovská anekdota. Mladý muž se ptá pana Fischera, majitele lahůdkářství: poslyšte, vy židé máte pověst, že jste inteligentní, jak to, že jste tak bystří? Protože jste takový zdvořilý mladý muž a tak slušně se ptáte, tak vám to tajemství prozradím. Je to proto, že všichni každý den sníme jednoho nakládaného slanečka, povídá mu pan Fischer. Ten mladý muž přicházel každý den, kupoval si slanečka a jednoho dne poté, co to dělal 3 měsíce, přišel a křičí: právě jsem zjistil, že si můžu za rohem v lahůdkářství u Pelikána koupit slanečka za poloviční cenu. Tak to vidíte, povídá majitel lahůdkářství, už to začíná fungovat.
1: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film.
0: Když jsem v roce 1968 na stadionu Maracana před 40-tisícovým davem přebíral na mezinárodním písňovém festivalu Zlatý kohout v brazilském Rio de Janeiro zlatou medaili za interpretaci písně Karla Svobody a Jiřího Štajdla Lady Carnival, rozhodně jsem netušil, že se z této písně stane zřejmě můj největší hit a že se dočká více než 30 cizojazyčních verzí. Je tomu právě 9 let, co mi Česká televize umožnila pro štědrovečerní vysílání natočit recital Karel Gott 2005, do kterého jsem si tehdy pozval právě Jirku Korna a Čtyřtet. A protože kluci už tenkrát měli v repertoáru Lady Carnival, v samém závěru této písně jsem se k ním přidal.

To je pro dnešek z mého rozhlasového seriálu takřka všechno. Jirkovi Kornovi, kterého, jak jste asi pochopili, mám moc rád a vážím si ho, přeju, aby se cítil přesně tak, jak o tom zpívá ve své novince I Feel Good, tedy cítím se dobře. Našel si v repertoáru kmotra soulu amerického zpěváka a skladatele Jamese Browna I Feel Good. A právě vyšla na dosud nejkompletnějším trojcédečkovém výběru nahrávek Jiřího Korna z ediční řady Zlatá kolekce nazvaném Co mám v očích. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším naslyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: to velký den. 28. říjen ve Vladislavském sále Pražského hradu pan prezident Miloš Zeman pozval osobnosti, aby ocenil jejich životní dílo. A bylo to opravdu krásné setkání. A srdce se mi zatetelilo, když vyznamenání za zásluhy přebírala první dáma české anesteziologie a intenzivní péče, profesorka doktorka Danuše Táborská, doktorka věd. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní profesorko, jak vy osobně jste to prožívala?
1: Celkem bych řekla, že jsem si byla vědoma, že to je jedno teda z těch nejvyšších vůbec státních vyznamenání, přesto, že vyznamenání jsem měla celou řadu. Takže většinou byly bez emocí, kdežto přeci jenom místnost, přítomnost prezidenta a to vzbuzuje v člověku nějaké teda ty emoce.
0: Řekněte mi ještě, na koho jste myslela při tom předávání?
1: Spíš to, co jsem nemyslela nikdy dříve při jakékoliv takovéto příležitosti, kde se zdůrazňovala třeba má práce a podobně, čili na svou minulost od dětství počínaje a potom rovněž teda na pana prezidenta.
0: Vy jste mi jednou řekla, že váš tatínek byl velký vlastenec.
1: Ano.
0: Vzpomněla jste si na něho a cítila vzpomněla jste taky nějakou hrdost na tento národ?
1: Vzpomněla jsem samozřejmě teda na to vlastenectví. Ono to bylo taky tím, že vlastně pocházela jsem z kraje, kde byla menšina česká a většina jako německá. Vzpomínala jsem v tu chvíli, což bylo divné, na pochody henleinovců z toho dětství. Teda.
0: To jste zažila.
1: To jsem zažila, pochody henleinovců. Útěk otce do tenkrát druhé republiky, vyhození ze školy, kde jsme bydleli, kde se nás ujala potom babička a teprve za půl roku jsme mohli jít za otcem do, teda do republiky, později teda protektorátu.
0: Šlo vám taky o život?
1: O život ne, ale o vlastně odebrání veškerého majetku, tak byla jsem hodně malá. Takže to jsou takové vzpomínky, které jsem si celý život vlastně nevybavovala, až teda při takovém tom, jakoby to bylo takové potržení a sečtení, co člověk všechno zažil, je udělal.
0: Tatínek vlastenec, co maminka?
1: A maminka taky samozřejmě, oba dva byli českého teda původu z Hradce nad Moravicí a otec teda jako kantor, že ředitel těch základních, nebo dřív se tomu říkalo obecných škol, takže to bylo takové všechno spolu, jako potencovalo se jedno s druhým. A rovněž ten dopad na mě pochopitelně nějaký taky byl. A já jsem nastoupila do školy, teda základní, nebo obecné ve 4 letech a 8 měsících.
0: Počkejte, skutečně v necelých 5 letech?
1: Necelých 5 letech. Asi jsem doma zlobila, nevím proč, rodiče mě tam zapsali. A pokračovala jsem teda normálně s těmi ostatními dětmi. Jako. A pak ještě pamatuju, teda tehdy se dávaly takové nějaké památničky od rodičů, do kterých pak zapisovali to. Památník mám dodnes a opatruje ho má dcera. A je to hlavně kvůli dvěma doporučením, nebo jak bych to řekla, mota dvě. Moto otce a moto mé matky do mého života, který se divím, že mi je teda v té hlavě zůstaly a myslím si, že často ve špatných chvílích jsem se jimi i řídila. Matka napsala důvěřuj v sebe a zvítězíš. A otec napsal miluj práci. Práce všeho druhu člověka jen zušlechťuje a nikdy ho neponižuje. Jen povrchnost a nedbalost práce ponižuje každého. A to mě zůstalo.
0: Toho jste se držela?
1: Toho jsem se držela.

0: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si pozval profesorku Danuši Táborskou. Vy jste prý už v 5 letech řekla, budu doktorkou a basta.
1: Ano.
0: Co vás k tomu vedlo?
1: Nevím, já dodnes na tím pátrám, ale já si myslím, že to možná byla taková úcta k prvnímu doktoru, kterého jsem potkala. Lékař byl vždycky číslo 1. Možná, že tam byla i trochu ctižádostivost, která ve mně určitě musela být. A budu doktorka a tímto nepadala v úvahu žádná jiná eventualita.
0: A kdo to byl ten anděl vaší budoucnosti, ten lékař?
1: Ten lékař byl Němec, doktor Stuchlík. A mě fascinovala jeho ordinace a vůbec bílý plášť a všechno. Nevím, v 5 letech.
0: Nelitovala jste nikdy?
1: Ne. Já jsem se stejně do té medicíny zamilovala a měla jsem štěstí zde teda v Brně, že jsem zůstala na prvním pracovišti, které jsem už jako medička začala navštěvovat. Toto první pracoviště byla fakultní nemocnice u svaté Anny a aj se tak zdráhám říct, jak dlouho tam jsem doteď. A ještě tam teda mám zase další pracovní smlouvu. A je
0: kolik
1: to,
0: je to roku?
1: Je to já s medickými lety 65.
0: 65 roku u svaté Anny.
1: Ano. Kde teda samozřejmě ten můj život medicínský je potom dán na ty nejrůznější etapy. Čili etapa chirurgická, teda 10 let i s medickými lety. Potom etapa teda té počínající anesteziologie, úplně jiné, než byla teda samozřejmě dřív. Etapy chirurgické, samozřejmě torakochirurgie, čili hrudní chirurgie, kardiochirurgie a nakonec ta transplantace s vybíráním mozkové smrti a tím pádem možnosti odběru orgánů určených transplantacím. Takže to byla moje láska číslo 1.
0: Jak vypadala fakultní nemocnice u svaté Anny? Tehdy to nebyla fakultní nemocnice.
1: To nebyla.
0: V 50. roce. Ano. Ve srovnání s dneškem.
1: Ano. V 50. roce. Tak jednak za posledních teda těch 50 let se jednak strašně diferencovaly obory. Chirurgie, na kterou jsem nastoupila, tak ta jednak měla všeobecnou chirurgii, traumatologii, úrazovou, patřily ortopedické i operační výkony, urologické operační výkony a tak dál. Čili pak se to postupně rozdělovalo na jednotlivé teda podobory a dneska jsou to i samostatné, samozřejmě obory. Ten rozvoj teda té chirurgie a potom teda té počínající a rozvinuté anesteziologie je nesmírný za těch 50 let. Tak jednak je to samozřejmě v té anesteziologii o přístrojovém vybavení, které dosahuje teda fantastických rozměrů. Je to o nových farmacích, o postupech. Čili ten anesteziolog dnešní musí znát teda daleko, daleko více, než to bylo v tom začátku, to je pochopitelný. Ten rozsah těch vědomostí musí být velký. A pak je jedna věc, k čemu došlo už za mého. Vznikla v určitých dobách té hrudní chirurgie už taková rovnocenost mezi tím chirurgem a anesteziologem. Do té doby samozřejmě byla ta anesteziologie něco takového jako zcela podřadného, pomocného. A tam je mezi těmi obory chirurgickými a anesteziologií je taková vyloženě ta ambivalentnost potom v té práci. To znamená, jeden potahuje druhého, když ten obor chirurgický jde nahoru. Mm-hmm. Dělá si věci, teda, ať už to byl vznik neurochirurgie taky a tak dále. Takže to, ten rovněž tím rostl ten a byl nutný růst teda toho oboru anesteziologického, který zase, když udělal teda to komfortní prostředí pro toho chirurga, tak zase potáhl toho chirurga výš.
0: Paní profesorko, jestli pak si vzpomenete na tu úplně první operaci, když jste šla na ten sál.
1: Ano, na svou první operaci to jsem byla jako medička. Mm-hmm. Ku podivu, že mě doprovázel určitý styl, teda jaksi mých povahových vlastností, které už nemám dnes. A to byla jako taková klid. Mm-hmm. Klid v rámci, proto i v té anesteziologii si myslím, že si mě dočista přáli, když jsem byla třeba mladá, tí chirurgové, že tedy stačilo, že když se podívali a věděli, že jako nedělám nějaký tam věci jako rozčílená a tak dál, mm-hmm. takže jim to dodávalo jakýsi, dejme tomu, taky klidu většího. Čili ten anesteziolog se stará vlastně o to, o ty základní životní funkce, o toho celého pacienta.
0: Ještě si vybavíte toho pacienta prvního?
1: Ne, nevybavím, to jsem byla jako medička, že? Mm-hmm. A to bylo o té operaci a byla jsem taková překvapená, když mě vedoucí služby říkal, tak dost si naasistovala těch appendektomii, takže teď to zkusíš sama. On mě samozřejmě odasistoval.

0: Profesorka doktorka Danuše Táborská je hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Vy jste říkala, že ta medicína byla láska číslo jedna. No ale kdy přišla ta láska, ta opravdová, kdy jste potkala toho pravého?
1: Ano.
0: Ještě mě řekněte, že to byl lékař.
1: Ano. A je to nebyl lékař, byl to student. Student medicíny. Gymnázia.
0: Aha, takhle.
1: Na gymnáziu, já v Kvintě, on v Septimě. Takže to bylo jaksi začátek.
0: Čím vás zaujal?
1: No, takovou jedna, která vyzáží, teda to taky.
0: Hezký chlap,
1: ano, to vyzáží. A potom on byl, jako měl smysl pro taky pro to učení se. Mm-hmm. Čili on třeba... Všimla jsem si, jak chodil po chodbách gymnázia a trvale v přestávkách měl nějaká ta slovíčka nebo něco, nebo stále se jako učil. Je pravda, že pak chtěl jít, skřížila se mu cestu tím, začali jsme spolu kamarádit a skřížila se mu cestu tím, že on hrával 3 až 4 hodiny potom na klavír a chtěl dělat tedy dirigentskou, načež když já jsem říkala, že zásadně já půjdu na medicínu, tak potom šel taky na medicínu. Takže jsem ho stáhla na medicínu. No a to byla má první a poslední láska.
0: Jak to funguje v té rodině, když jsou 2 lékaři, není to trošku souboj?
1: Je.
0: Kdo je?
1: Ano, ale já jsem ta první léta a tak, kdy on dočistá rychle vyšel, dělal potom primáře ve Vyškově taky časem, ale bohužel politická situace mu skřížila cestu.
0: Co pak?
1: Činnost jeho rodičů, kteří teda byli v 3. odboji, takže 5 členů jeho širší rodiny bylo zavřeno a on odmítl, tenkrát byl v tom Vyškově, odmítl spolupráci a opravdu na základě odmítnutí spolupráce byl vyhozen do 2. dne a přišel teda do toho Brna, přijel a dostal místo obvodního lékaře potom v Rajhradě, kde taky teda zůstal jako obvodní lékař, měl atestaci z chirurgie, pochopitelně už, a vedl tam tu chirurgii, no.
0: Láska vydržela celý život?
1: Celý život, no, celý život, tak to je jasný, že se člověkovi třeba líbí někdo a tak dále, ale láska vydržela celý život doteď, kdy je teda těžce nemocen.

0: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si pozval profesorku doktorku Danuši Táborskou. Před pár lety jsem byl v nemocnici, kde mi strkali takovou tu hadičku do pusy a do žaludku a tak dále.
1: Ano, pro mě je to gastroskopie.
0: Tak. Pro mě to je nepředstavitelná věc, protože já se dávím jenom tu hadici vidím.
1: Ano.
0: A tehdy mě paní doktorka říkala, víš co, byla to kamarádka, teda, ano. Říkala, víš co, já ti dám, a řekla název nějakého léku. A uvidí, že nic, to nebude problém. Já jsem měl pocit, jako bych nic nevzal.
1: Ano.
0: Ale přitom jsem říkal, paní doktorko, nemohla by tady ta sestřička, taková krásná mladá sestřička, mě držet během toho zákroku za ruku. A paní doktorka řekla, no, tahle ta sestřička nemůže, ale zavolám ti někoho jiného. A přivedl nějakou 80-letou uklízečku a já jsem šťasten hladil paní uklízečce ruku. Tak si říkám, co to vlastně s tím člověkem ty léky vlastně dělají?
1: Ano, to jste, když jste byl celou dobu vzhůru, tak to nebylo to pravé anestetické anestetikum jako takové, protože to zbavuje člověka vědomí, že... Ale to jsou léky, které se nazývají různě, ať už máme sedativa různě, nebo dneska však víte, jak je tolik těch antidepresiv, že na to člověk dneska jiná doba, čili která málem, aby lidé přežili, vyžaduje v některých jejich úsecích života tady toto, tak ty působí přes určitý, to je limbický systém, no to je komplikovanější v mozku, vyvolávají třeba takové až euforie. Takže...
0: Já jsem byl nadšený z toho zákroku.
1: Ano.
0: Přemýšlím, jak to dělali vaši předchůdci třeba ve středověku, kdy něco operovali, tak tehdy se to řešilo jak?
1: No, tak byly už dávno teda, byly takové byliny, byla mandragora, bylo opium, že? A používal se i alkohol.
0: Ale ten člověk všechno, se opil.
1: Ano, ale to všechno bylo teda samozřejmě na nějaký větší operační výkony. Málo. Ti lidé taky velice často umírali na krutou bolest. Krutá bolest dovede člověka tedy zahubit. A přes teda samozřejmě nervový systém a dál přes potom kardiovaskulární. A takže oni jsou takové zachovalé ty obrázky, kde vlastně jsou ti lékaři v těch fracích a tak dále, že a tam zoufali leží ten pacient, než třeba udělali amputaci, tak pacient samozřejmě celá řada nebo většina z nich mohla zemřít nebo zemřela. Ono, teprve ta anestezie, jak začala tady tím způsobem teda pomocí přístrojové techniky a pomocí prvních teda cyklopropanu a éteru, teda inhalační anestezie, tak to už bylo teda vlastně začátek úplně minulého století. A takže i přesto ten způsob toho podávání byl teda velice primitivní, to znamená, jmenovalo se to Schimmelbuschova maska, nebo a i bez toho gáza, která se přiložila na nos a ústa a kapal se éter. Éter vyvolává ze začátku taky emezi, čili zvracení ohromný. Takže ten dotyčný třeba pacient začal zvracet, vyzvracel se, trošku se zbudil z toho omámení, no a začalo se znovu zase. Byly taky příhody, kdy ten pacient ten aspiroval, čili ten žaludeční obsah, který potom vdechl a mohlo to končit rovněž smrtelně samozřejmě. Takže ta anestezie sama o sobě tenkrát v té době toho středověku a potom různá takto mohla nést sebou nebezpečí odchodu teda ze života. No a potom muselo samozřejmě i ten chirurg musel znát krevní oběh, pak bylo důležité Semmelweis, který sterilitu a tak dále, takže to muselo být řadu jiných ještě věcí, kdy se mohlo dospět tady k tomu začátku toho dnešního jako operování.
0: A co je dneska v té anestezii nejdůležitější pro toho anesteziologa? Na co nesmí nikdy zapomenout, aby se nestal průšvih?
1: Nesmí nikdy zapomenout, aby docházelo k dostatečnému okysličení toho nemocného, protože každá buňka by žila, potřebuje kyslík a živiny. Bez těch živin chvíli může být, ale bez kyslíku jsou to jenom samozřejmě minutové záležitosti. Potom umírá. Ale ještě to máme tak složitější, že každá ta buňka vydrží určitý jiný čas bez toho kyslíku a limitující, rozhodující pro přežití potom celého organismu je právě mozková buňka, která je limitována určitými, teda těmi minutami, různě se dočtete 4-7 minut. Je to diferencované, protože záleží na věku pacienta, na kvalitě mozku jako takového. A takže je to takový trošku složitější na teplotě okolní a to je mnoho.
0: Takže anesteziolog je zlatý klíček ke zdraví.
1: Ano, anesteziolog je zlatý klíček. Samozřejmě k přežití, aby se nic nestalo dobrému, aby umožnil tomu operátorovi jaksi pohodlný, čili tam ještě dochází, že k aplikaci těch svalových relaxancí, čili těch zbavení teda toho napětí svalového, čili ztráty dýchání, takže ten anesteziolog je vlastně takovým, bych řekla, obhájcem toho pacienta. On mu vezme základní životní funkci dýchání. On mu vezme základní životní funkci stav vědomí a zůstává jenom spontánní ten krevní oběh. Takže je zapotřebí teda opravdu absolutní pečlivé pozornosti.
0: Dostala jste se někdy do hodně složité situace?
1: Dostala jsem se do složitějších situací samozřejmě. Bylo to v tom začátku té hrudní chirurgie, kdy jsme jezdili do sanatorií operovat tuberkulózní, teda postižení plic, čili se třeba odebrávaly i půlky plic a tak dále. Takže tam bylo třeba takových čekat taky určité záludnosti. My jsme toho pacienta neměli od začátku pod dohledem, přijeli za hodinu, že se začalo operovat a mně se stal takový případ, což teď není možný, pacient, aby si dodal odvahu, tak si vypil litr tedy červeného vína, že pak přišel na sál a při prvních teda té relaxaci a toho snahy intubování a tak dále, tak jsem byla zalita červeným vínem s tím vším možnosti aspirace a všeho tak. Různý později, samozřejmě už ne, to bylo jako, že člověk přijel teda na těch klinikách, to bylo jiný. No, tak různých, teda jako boj o život, to člověk zažil hodně. Někdy to byly ztráty, samozřejmě taky, protože všechno bylo novum. Tak pak ta kardiochirurgie potom následovala a do toho všechno šlo potom po stránce jiné, čili založení té kliniky, lůžková část, resuscitační. Čili ti anesteziologové první dávali jen tu anestezii, jak se srotili. Pak samozřejmě dostali do vínku, objevila se neodkladná resuscitace. Tak dostali koncem 60. let, jako v těch nemocnicích, do vínku provádět tu neodkladnou resuscitaci v rámci celé nemocnice s kufírkem, utíkat na tu a kterou kliniku. A na základě toho, že vznikaly případy potom, už kdy teda ten pacient, dejme tomu, vrátil se mu krevní oběh po té resuscitaci, ovšem nevrátil se zatím ventilace a nevrátila se vědomí, čili potřeba toho pacienta uměle ventilovat dále a starat se o něho, tak na základě toho pak vznikaly ty ára, čili ty resuscitační lůžkové části, které jsou součástí toho áro, to je anesteziologie, že resuscitace. A dneska k tomu přibyla intenzivní medicína, teda to je 21. století.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem.

ti ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Jaromír Ostrý si pozval profesorku Danuši Táborskou. Posloucháte pořad Stříbrný vítr. Vy jste vzpomněla konec 60. let, jak vaše rodina prožívala ten 68. ten rok plný naděje. Jak ano. Jste to prožívali?
1: No, byli jsme velice tedy jaksi optimističtí. Mé manžel měl taky sestru, která v 68. s rodinou odešla do Švýcarska. Bylo to pro mě takový trošku naléhání manžela, který chtěl odejít též. Jako, a já jsem tenkrát, myslím, získala primariát a podobně a ta medicína a rodiče a to mě všechno tady drželo, že každý přeci nemůže odejít tady z tohoto státu.
0: Čili vážně jste o tom debatovali.
1: Takže manžel se mě, když jsme vyjeli, tak na hranicích jsme měli. Manžel se chtěl otočit a vrátit a tak to bylo vždycky takový pak. Samozřejmě podléhal, protože já bych zde nenechala rodiče. Mm-hmm. A potom ta práce mě tedy jaksi u té svaté Anny. A tady to všechno a to určité postavení, které si člověk už vydobil, tak to se mi zdálo, že je nenahraditelný, že bych teda třeba se k tomu venku nemusela zrovna tak dostat.
0: Mm-hmm. Vy jste za těch 65 let živý pamětník rozvoje české medicíny. Co tak z těch 65 let si myslíte vy osobně byl ten nejdůležitější schodek k tomu, aby ta medicína byla kvalitnější?
1: No tak jednak, aby byla kvalitnější, takže já něco jako teda říkám, tak je to rozvoj farmak. Mm-hmm. To je bezesporu. Tak to je rozvoj farmak. A rozvoj všudy, kam se podíváte, je dneska vlastně ta přístrojová, to přístrojové vybavení a ta technika. Třeba ať už to vezmu na čemkoliv, tak třeba vezmem úrazy hlavy. Mm-hmm. Dnes to není žádný problém zjistit, kde je krvácení, v kterých přesně místech. To dělá vysoký, teda nitrolební tlak. Máme přístroje, kterými už to můžeme měřit. Čili hodnost právě operačních výkonů, kdy, jak. A my jsme kdysi měli jen tu kliniku. Čili to znamená pohled, poklep, poslech a tak dále. Takže rentgen byl samozřejmě. Rentgen lebky, ten vám neukáže vůbec o vnitřku nic, ten vám ukáže o frakturách, že teda ty kalvy. No takže všude, ať se podíváme kdekoliv, tak je to, ale dá se to zhrnout opravdu do těch přístrojů. Dneska jsou i teda ty terapeutické přístroje v rámci onkologii, že? Takže vysprotonové centrum a tak dále, že? Takže tam to, myslím, ta opravdu technika i v té medicíně udělala strašně moc. Zlehčila teda tu práci, to už nebylo takové, jako když člověk spolehal jen na sebe, pak přišel domů, měl to, neměl jsem ještě to, nebo to sledování, ta monitorace nebyla přístrojová, že tenkrát nějak mimo EKG. Čili to monitorace byla, že jste se každých třeba 20 minut, čtvrt hodiny na toho pacienta letěl, teda utíkal podívat, že jaké jsou ty hodnoty, které se daly měřit. Ten pokrok je nepředstavitelný.
0: Co vaše dcera taky v 5 letech řekla, budu doktorka
1: ne,
0: a basta?
1: Ne, ona právě věděla, že máma není doma. Pořád strašně tak říkala, že se dá na dědečkovi, který vlastně vychovával do jisté míry, takže se dá na jeho cestu, bude kantorka. A dneska teda toho nesmírně lituje, protože to, jak já vidím, že ti kantoři opravdu na některých těch školách nemají žádné prostředky, teda jako ta nerovnost toho boje mezi tím žákem a mezi tím kantorem stává se čím dál horší. Oni nemají nic. V první třídě řekne, dejme tomu ta žačka, zvedne se a té učitelce řekne, paní učitelko, vy na nás nesmíte řvát, nebo uvidíte a různé jiné věci. No, takže není to lehký, jako přeci jenom teda v poměru toho lékaře, takže spíš je to takové, jako že jsem neměla nechat tolik té volnosti, to, co chce, jak chce, a že měl ten rodič spíš vzít
0: přitlačit.
1: Ano,
0: co vám řekla, když jste se vrátila z Pražského hradu?
1: No, ona to, já bych řekla, že přeci jenom ty leta mě teda až tak teda to emočně už jaksi nezabírají, kdežto u ní, jo. Když se mi to řekla, že tam půjdu, tak ne já, ale ona se rozplakala. No. Sbírá teda ty noviny nebo někde to, já se na to nekoukám.
0: Pyšná na svoji maminku.
1: Myslím si aj, že jo.
0: Paní profesorko, jste šťastná?
1: Já když se podívám, třeba momentálně, jako bych řekla, takový krátký momenty, třeba zrovna teď jsem smutná z určitých, jaksi z určitého, tak to já jsem potom rozčilena, že jo, z určité nepravdivosti, které jsem neřekla. A novinář sdělil v novinách, že tak to jsou takový, takto, ale když se to vezme kompletně, tak si myslím, že jsem měla život dlouhý a už to říkám jako málem z hřbitova, že jsem měla život dlouhý a že vlastně převážně byl šťastný. Dělala jsem práci, kterou jsem milovala, byly to úspěchy určitý, když na některé obhajoby a tak jsem musela čekat. Ale to nevadí, to v té práci stejně to uteklo, takže a tak neštěstí pro mě opravdu, co bylo, tak to byl odchod mých rodičů, ale to má každý.
0: Hostem Stříbeného větru a Jaromíra Ostrého byla profesorka doktorka Danuše Táborská, doktorka věd, první dáma české anesteziologie a intenzivní péče. Moc děkujeme za návštěvu, budeme se zase někdy těšit.
1: Taky děkuji, na shledanou.

slunce zapadlo do vody, hladce jak nůž, dívka, jež jedla jahody, je sytá už, vítr přilétl od řeky, od její šat, tu dívku na kraji paseky, obešel chlad.

0: o tom, jak láska častokrát přichází k nám.
1: Tam, kde končila mítina, začínal bor. Kdo jste, táže se dívčina, přízrak či tvor? Jinoch dere se větvemi té síly v něm. Kráčí dvě stopy nad zemí, až chvěje se zem.

0: typ.
1: Dívko stopená do mechu, zataj svůj dech. Soumrak láme se ve spěchu, na hrotech střech. Slyš, jak pták volá nad sosnou, vývla můl a stromy ozvěnou honosnou. Vrací to v dur.
0: Ona přibere po dětech, jo, řekne se cvič.

0: paseky obešel chlad.
1: Zpívej, co zbývá jiného, než zpívat dál. Velké udělej z velkého a malé spal.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Nekorunovaná královna československého šansonu. Tuhle přezdívku dostala výjimečná zpěvačka a herečka Hana Hegerová, která by v těchto dnech oslavila 95. výročí svého narození. Její hlas si můžeme připomenout nejen v melodiích, ale i v dalších rozhlasových pořadech. V sobotu 17. října to bude Tobogan v pyžamu Aleše Cibulky. V pondělí 19. října zavítáme do Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého a ve čtvrtek 22. října nás čeká speciální pořad nazvaný Večer pro Hanu Hegerovou v divadle Viola.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jako každou sobotu je tu i dnes Meteor.
3: A jako každý týden vás u jeho poslechu vítají Kateřina Březinová
2: a autor pořadu Petr Sobotka.
3: Listopad v zrcadle pranostik.
2: Navigace podle hvězd.
3: 20 let africké odysei.
2: Proč je jogurt živý?
3: Opiát vyráběný kvasinkami.
2: Krkavčí gengy.

0: Dnes je posledního října, začíná listopad. Krásný český název jasně říká, co se děje s listnatými stromy. Ale co dalšího se v přírodě děje?
1: A co se muselo dít v zemědělství, aby i příští rok byla úroda? Jaké práce v listopadu rolníci v minulých staletích prováděli? To se nám dochovalo díky pranostikám.
0: Do jejich světa nás zavede listopadový díl seriálu docenta Zdeňka Vašků z České zemědělské univerzity.
2: Listopad v zrcadle pranostik.
3: I mezi listopadovými pranostikami se vyskytuje řada lidových slovních podání, která mají bezprostřední vazbu na pracovní činnosti tohoto ročního období.
4: Byly to především podzimní pastvy dobytka, kterými se ušetřily zimní zásoby píce, venkovní zazimovací práce a také se oralo pro takzvané jarní setí, jak dokládá pranostika k 9. listopadu.
2: Na svatého Teodora sedlák pole pilně orá.
3: Je známo, že české země byly v 15. a 16. století evropskou rybníkářskou velmocí. Udává se, že v období největšího rozmachu tohoto odvětví existovalo na území dnešní České republiky 180 tisíc hektarů rybníků. A výlovům rybníků neboli k rybničním žním u nás vždy docházelo v listopadu.
4: Dnešní udávaná výměra 53 tisíc hektarů rybníků je tedy 3,5krát nižší. Není proto divu, že se naše úspěšné rybniční hospodářství vyzbrojilo i velkým množstvím hospodářských pravidel a pranostik, například...
2: Hospodářství, kde shledáš pole, ovce a rybu, ta nemají chybu.
3: Jednalo se o 3 základní kameny vysoké úspěšnosti českého hospodářství v 16. a na počátku 17. století.
2: Po 4. nebo 5. lovení se rybníku odpočinuti dopřáti má. Nejtěžší a nejodolnější rybu poskytuje listopad.
4: Poměrně početná skupina pranostik si všímá i různých překážek, které mohly v listopadovém období zkomplikovat prováděné hospodářské činnosti a život vesnice.
2: Co v listopadu za hodinu naprší, to potom za 3 dny nevyschne. Rozbahněná cesta formana k cíli nedovede.
3: Pokud vesnice neležely při frekventovaných obchodních cestách nebo při takzvaných císařských silnicích, museli ještě v prvé polovině 19. století počítat jejich obyvatelé s tím, že po určitou část roku budou jejich sídla pro povozy zcela nepřístupná. Spojení se světem bylo v těchto případech možné pouze pěšky nebo na koni.
4: Ještě kolem roku 1850 bylo u nás takových obcí plných 85%.
3: V prvních dnech listopadu končí i v těch nejteplejších oblastech našeho státu takzvané velké vegetační období. To je doba s průměrnou denní teplotou 5 stupňů Celsia a vyšší. A v dlouhodobém průměru se už dostavují souvislejší chladná období s poklesy teplot pod bod mrazu.
4: A tento teplotní vývoj zapříčinuje, že právě na listopad připadají prvé dny se sněhovou pokrývkou. To je s vrstvou sněhu o mocnosti alespoň 0,5 cm. To platí pro podstatnou část našeho území.
3: Například v Karlových Varech se tak v dlouhodobém průměru stává již k 6. listopadu, v Havlíčkově Brodě 15. listopadu a v Českých Budějovicích 27. listopadu.
4: Proto naše pranostiky oprávněně říkají například k 22. listopadu
2: svatá Cecilie sněhem pole kryje,
4: nebo k 25. listopadu
2: svatá Kateřina přichází bíle přioděna.
3: Listopad má vůbec nejnižší počet jasných dnů a je druhým po prosinci nejmlhavějším měsícem roku.
2: Listopad nemá slunce rád. Listopadové slunce svítí jen tak na půl unce.
4: Listopadové pranostiky z klimatologického hlediska vymezují hned na počátku měsíce kratší, teplejší období, které se v naší lidové meteorologii nazývá léto všech svatých, nebo také malé babí léto. To je známo i v Německu, Velké Británii, Francii, Itálii nebo Švédsku.
3: Léto všech svatých trvá od konce prvé až po dny na konci druhé listopadové dekády, bývá vystřídáno pověstnou singularitou martinských chladen. V dlouhodobém průměru je v tomto časovém úseku nejenom výrazně chladněji, než by podle teoretické průběhové křivky odpovídalo teplotnímu vývoji, ale celkový ráz počasí navíc bývá kalný, pošmourný či mlhavý. Často i s občasným sněžením nebo s výskytem deště se sněhem.
4: Tuto povahu počasí vystihuje několik desítek martinských povětrnostních pranostik. Například
2: na svatého Martina, ať se kouří z komína. Na svatého Martina zima svůj běh začíná. Svatý Martin přijíždí na bílém koni.
3: Chladné nebo dokonce sněživé či mrazivé martinské počasí však ve většině případů na přelomu druhé a třetí listopadové dekády střídá povětrnostně mírnější časový úsek, takzvané klimentské oteplení.
4: Nikoliv však nadlouho. Od dnů v polovině poslední listopadové dekády až po poslední dny měsíce se s vysokou pravděpodobností kolem 60 až 70% dostavuje pověstná kateřinská zima.
2: Svatá Kateřina má pěkné jméno, ale chladné věno. Na svatou Kateřinu před zimou pod peřinu.
3: Jako extrémní případ povětrnostní situace v kateřinském období si uveďme například rok 1969. 26. listopadu tehdy u nás došlo k silnému ochlazení a během 24 hodin napadlo na řadě míst až 30 cm sněhu.
4: Sněhová pokrývka se v zimním období 1969-1970 udržela doslova po celou zimu, když 5. března dosáhla svého maxima, přesáhla i v nížinných polohách často půl metru.
3: Se sněhem se v našem putování za pranostikami setkáme ve větší míře až v prosinci.

0: To byl listopad v zrcadle pranostik podle docenta Zdeňka Vašku z České zemědělské univerzity.
1: Pro rozhlas texty z jeho knihy Hold, slunci, dešti, půdě a pluhu upravil Petr Sobotka. Četli Jan Vlasák, Martina Delišová a Jan Šimik.

0: diagnostiky nás před chvílí zavedly do minulých staletí a já jsem zrovna nedávno přemýšlel, jaké to asi bylo v době, kdy Evropané konali objevné cesty po světových mořích a oceánech. James Cook, Francis Drake, Kristof Kolumbus, Vasco de Gama, Amerigo Vespucci.
1: Ano, ti velmi rozšířili pohled nás Evropanů na to, jak je svět veliký a jak je pestrý. Objevy nových živočišných i rostlinných druhů, seznámení s pro nás exotickými domorodci Afriky, s Indiány.
0: Představuju si, že se účastním takové výpravy. No, zkuste si to představit se mnou. Naše loď právě pluje do vod, které ještě nikdo před námi nenavštívil. Budeme první. Dobrodružství, napětí, euforie. Ale jak víme, že plujeme správně, kapitáne? Kolem nás není jediný ostrov. Jsme na širém oceánu. Mapy této oblasti neexistují.
1: Haló, vraťte se nám zpět do meteoru, Petře. Máte strach, že byste tehdy zabloudili? Máte přeci kompas, to je objev už ze staré Číny.
0: No to ano, poznáme díky němu, kde je sever. Jenomže jak víme, kde přesně na Zemi jsme?
1: Tak se na to zeptejme. Nadšeného mořeplavce Petra Šajricha z Astronomického ústavu Akademie věd.
2: Když jsme na volné moři, takže nevidíme žádnou pevninu na obzoru, tak jedinými záchytnými body jsou nebeská tělesa, tělesa na obloze. Buď to ve dne slunce, anebo v noci, v tehdejších dobách starých se používala vlastně jenom polárka, hvězda, která je poblíž nebeského pólu.
0: Nebeské objekty tedy byly klíčem. Navigace podle hvězd, astronavigace.
1: Dobře, ale kompas se na lodích přece používal. Námořníci si také zapisovali rychlost své lodi, takže když věděli směr a rychlost, mohli si dopočítávat svou polohu.
2: Ano, tak kdyby se orientovali jenom pomocí toho kompasu a rychlosti lodi, tak například při plavbě přes Atlantik jim ta nepřesnost té poloze vyrostla třeba na 200 kilometrů, což už je poměrně velká chyba. A ta astronavigace tehdy v tom 15. 16. století umožnila tuhletu polohu zpřesnit třeba na 10 kilometrů. Když dobře měřili, tak třeba na 10 kilometrů. Potom v pozdějších dobách, kdy byly lepší přístroje, vlastně v 18. století byl vynalezen kvalitnější přístroj na měření výšek a s pomocí toho sextantu oni dokázali určit tu svoji polohu s přesností třeba na jednu námořní míli, to znamená necelé 2 kilometry.
0: No, měl jsem možnost si sextant vyzkoušet před 3 roky na plachetnici ve Středozemním moři. Je to skvělý vynález. V podstatě úhloměr, který změří výšku slunce nad vodní hladinou. Před jeho vynálezem to měli námořníci složitější.
2: Ten sextant to zjednodušil v tom smyslu, že je opatřen zrcátky, jejichž správným nastavením člověk dostal vlastně do zorného pole zároveň mořský horizont a zároveň ten objekt na obloze. Takže to houpání lodi se tím vlastně eliminovalo, protože v tom zorném poli ten horizont s tou hvězdou nebo s tím sluncem vůči sobě už se nepohybovali. To byla vlastně velká výhoda toho sextantu, že ty nepřesnosti vnesené tam tím houpáním lodi tímhle zmizely.
0: To mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Posouváním zrcátek jakoby přesouváme slunce k obzoru a když se dotkne hladiny, odečteme úhel.
1: A vyjde nám třeba 50 stupňů a jsme tedy na 50. stupni severní šířky.
0: No.
1: Takhle snadné to nebude. Výšku slunce jsme změřili od obzoru, ale zeměpisná šířka se počítá od rovníku.
0: Přesně. Uvědomila jste si to včas, než jste zanesla do mapy špatnou polohu. A to není všechno. Výška slunce nad obzorem v poledne není na jednom místě země během roku stejná. A myslím, že i my, čeští suchozemci, dobře víme, že slunce je v létě v daný čas dne nad obzorem výš než v zimě.
1: To je fakt. Země je nakloněná. Slunce se naklání v létě nad obratník Kraka a v zimě nad obratník Kozoroha.
0: No právě. A to je v součtu 47 stupňů. Mořeplavci si sebou museli vozit tabulky, kde bylo napsáno pro každý den v roce a pro všechna místa na Zemi, jak vysoko má být slunce.
1: Čili změřili si výšku slunce v poledne, podívali se do tabulek a znali zeměpisnou šířku.
0: Přesně tak.
1: No jo, ale jak poznali poledne? Dnešní přesné hodinky neměli.
2: Měřili výšku toho slunce nějak dostatečně dlouhou dobu, nechci říkat vysloveně celý den, protože neskušený námořník už věděl, kdy zhruba nastane poledne, protože aspoň jednoduchými prostředky měřili čas přesýpacími hodinami, takže předpolednem začali tu výšku měřit a když ta výška byla nejvyšší, maximální, tak věděli, že je poledne. A právě z téhle maximální výšky potom počítali tu zeměpisnou šířku.
1: Tak, to máme zeměpisnou šířku. Jenže to je polovina polohy. To bychom nepoznali, jestli jsme v Tichém, Indickém nebo Atlantském oceánu. Jak měřili zeměpisnou délku?
2: Koncem 18. století přistoupil další vynález, a sice vynález chronometrů, což byly přesné hodiny, protože před chronometrem oni dokázali tedy měřením výšky polárky nebo slunce určit svou zeměpisnou šířku, ale protože neměli přesný čas, tak nedokázali určit zeměpisnou délku. Ta byla tedy určovaná pouze z té rychlosti lodi. A teprve ten chronometr koncem 18. století, potom s dokonalením v 19. století, umožnil se srovnatelnou přesností jako u zeměpisné šířky měřit i tu zeměpisnou délku.
1: To mi tedy není jasné. Jak se dá z pohledu, byť na přesné hodiny, zjistit zeměpisná délka?
2: V podstatě k tomu, abychom určili zeměpisnou délku, potřebujeme dva údaje. Jeden údaj je místní čas. V to poledne, když je slunce nejvýš, tak víme, že je místního času přesně 12 hodin. A druhý údaj, který potřebujeme, je čas na nějakém referenčním poledníku, třeba na nultém poledníku. Dnes teda používáme ten světový čas, což je čas na greenwichském poledníku. A tenhle čas si musíme na té lodi nějakým způsobem vést sebou. Musíme ty hodinky seřídit na tom nultém poledníku, ten chronometr, a potom si ho vést sebou. A to vlastně až do toho konce 18. století nebylo možné, protože hodinky už existovaly, ale nebyly dost přesné na to, aby se daly takhle v praxi použít.
1: Úkolem tedy je zjistit, kolik je v Greenwichi hodin, když já mám na moři přesně poledne?
2: Ano, přesně tak. A z rozdílu tady těch dvou časů dostanu zeměpisnou délku, protože rozdíl jedné hodiny v těchto dvou časech je rozdíl 15 stupňů v zeměpisné délce.
0: Jednoduché. Země se otočí během 24 hodin o 360 stupňů, takže za hodinu o 15 stupňů. A pak opět vezmeme do ruky tabulky a z časového rozdílu okamžiku poledne na naší lodi a v Greenwichi si vypočítáme naši zeměpisnou délku.
1: Slunce a polárka jsou jedinými objekty, které pomohou zjistit polohu?
0: Naštěstí ne. Přes den může být zataženo a v noci polárka nízko u obzoru, třeba zakrytá mraky.
2: V druhé polovině 19. století byla v té astronavigaci objevena, dá se říct, ještě další metoda, která umožňuje určit polohu i z jiných hvězd, nejenom tedy z polárky. K tomu potřebujeme měření alespoň výšek dvou hvězd. A ta metoda spočívá v tom, že když změřím úhlovou výšku jedné hvězdy, jakékoliv, tak vím, že jsem na povrchu Země na jakési kružnici. Ve středu té kružnice je místo, kde bych tu danou hvězdu viděl přesně nad svojí hlavou. Určit tohle místo na povrchu Země, to zase k tomu potřebovali nějaké tabulky. A oni tedy změřili tu výšku jinou než těch 90 stupňů, jinou než přesně nad hlavou, a z toho dostali na povrchu Země kružnici. A když změřili druhou hvězdu, tak dostali druhou kružnici a v jejich průsečíku byla jejich poloha.
1: Předpokládám, že i k tomu bylo třeba měřit čas.
2: Čas samozřejmě k tomu byl nutný taky. Z toho času pomocí těch tabulek získali, kde je přesně na Zemi to místo, v němž by ta hvězda byla nad hlavou.
0: Všechno to zní jako dávná historie, ale pomocí hvězd, předpokládám, se měřilo ještě před 20 roky, než byla dána veřejnosti do užívání satelitní navigace GPS.
1: Dokáží dnešní kapitáni lodí ještě určovat polohu pomocí staletí osvědčené metody astronavigace?
2: Studovaní námořníci ještě stále vlastně na těch vysokých školách probírají a cvičí astronavigaci, ale potom, protože mají GPSky, tak to docela rychle zapomínají. Ještě před pár lety to byla povinná znalost kapitánů na vojenských lodích, ty jsou ještě stále, nebo velké lodě jsou ještě stále vybaveny samozřejmě sextantem, ale jak jsem říkal, z pohodlnosti to většina kapitánů už dneska neovládá a spíš to dělají, ti, co to dělají jako koníčka.
0: Pane Šejrychu, vy jste se plavil několikrát na české replice pirátské lodi z 18. století La Grace, kde jste si astronavigaci vyzkoušel s replikami dobových přístrojů. Povedlo se vám být stejně přesný jako tehdejším námořníkům?
2: Já se tomuhle věnuju už řadu let, takže jsem to zkoušel i na jiných lodích, i na téhleté replice. A když jsou podmínky dobré a když to člověk už má trošku v ruce, tak dokáže i těmi jednoduchými přístroji zjistit tu polohu na tu jednu námořní míli, to znamená do 2 kilometrů.
1: To asi vyžaduje velkou praxi, než se to člověk naučí.
2: Já To učím i začátečníky a musím říct, že tam není ani tak důležitá praxe u toho samotného měření, i když je tam člověk může udělat chybu. Důležitější je spíš to zpracování, protože to je prostě práce s mnoha čísly a s tabulkami. Tohle dělá začátečníkům větší problémy než to samotné měření. U toho měření, pokud člověk opravdu neudělá hrubou chybu, tak se dokáže dostat i začátečník na tu jednu míli nebo na několik mil.
0: Když to tedy shrnou v podstatě úhloměry a hodinky, to stačí ke zjištění přesné polohy lodi na širém moři.
1: A hlavně tabulky. Ty, kdyby spadly přes palubu, výprava by byla ztracená.
0: To máte pravdu. Myslím, že námořníci by se pro ně do moře vrhali se stejným nadšením jako pro soudky rumu.

0: Slyšíte?
1: Hlas tohoto ptáka by měli všichni věrní posluchači Meteoru znát. Všichni, kdo právě před 20 roky začali s napětím sledovat jeho osud. Je to čáp černý.
0: Kam létají čápy černí na zimu? Kudy přesně? Jak dlouho jim to trvá? Jaká nebezpečí je na jejich dobrodružné a daleké pouti čekají?
1: To jsme ještě před 20 roky nevěděli. Měl to změnit projekt Českého rozhlasu Africká Odysea. Čápy dostali vysílačky a ornitologové se vydali v jejich stopách až do Afriky.
0: Reportáže a především napínavé osudy čápů černých jste mohli slýchat v našem Meteoru.
1: Pokud patříte k mladé a ještě mladší generaci a toto velké rozhlasové dobrodružství jste nezažili, připomene nám ho hlavní autor a reportér, tehdejší redaktor Českého rozhlasu, nyní ředitel pražské zoo, ornitolog Miroslav Bobek.
2: Vůbec ta myšlenka Africké Odyseji, nebo ten počátek byl postaven na tom, že před těmi 20 lety technologie postoupila tak daleko, že bylo možné doprovázet jednoho z těch čápů krok za krokem na cestě do zimoviště, čili my jsme chtěli být poprvé přímými svědky ptačí migrace, účastnice jí i fyzicky. A v tom roce 95 jsme tedy označili těmi takzvanými batůšky tři čápy černé a jednoho z nich, samečku Kristýnu, jsme tedy doprovázeli přes západní Evropu a západní Afriku až na zimoviště ve východním Senegalu.
0: Já jsem tehdy cestu čápů sledoval v Meteoru jako posluchač. Ačkoliv mě vždycky nejvíce zajímaly astronomické příspěvky, přiznávám, že putování s čapí slečnou Kristýnou do Afriky mě moc zaujalo.
1: Určitě nejen vás, Petře. Předpokládám, že zájem to vzbudilo veliký.
2: Co já vím, tak opravdu veliký, to prostě Kristýnu myslím, že znal opravdu každý. Také ta situace byla jiná, jaksi nebylo ještě, jednak internet nebyl, nebylo tolik rozhlasových stanic a tehdy se to vysílalo jak na Praze, na dnešní dvojice, tak na radiožurnálu ty vstupy a samozřejmě Meteor o tom informoval a další pořady také, takže mám pocit, že to bylo opravdu velice známé a populární.
0: Ano, mlhavě si vzpomínám, že se o čápech hodně mluvilo. Já byl tehdy přeci jenom ještě středoškolák.
2: Ale myslím si, že ta přitažlivost pro posluchače spočívala i v tom nejenom, že to byly tady ti čápy a to dobrodružství, ale že v podstatě to byly reportáže z míst, kam by vlastně nikoho nenapadlo je, to, že to najednou jste se dostával někam, kde tedy jste ten svět viděl jinak. Víte, ono, já možná trochu odbočím, ale tehdy já jsem předtím v Africe nebyl a vlastně se mi tam nechtělo, protože z těch médií jsem měl pocit, že Afrika jsou války, špína, hlad. A najednou, když jsme tam pak opravdu byli, tak ta Afrika byla něco úplně jiného. A zjistil jsem, že vlastně to je kontinent, kde ty lidi taky žijou spokojeně a kde jsou nám strašně jako mnohem podobný, v něčem samozřejmě zase jiný. A najednou se to otevřelo úplně jinak, než jak o tom ty média informovaly.
1: Africká Odysea přiblížila v roce 1995 osudy jak čápů, tak Afričanů. A s úspěchem se vrhla do nové sezóny i v následujícím roce. Opět čápy černí opatření vysílačkami, opět Kristýna hlavní hrdinkou.
0: Zapátrali jsme svým rozhlasovým kolegou Tomášem Černým v archivu a našli doklad o tom, že putování čápů černých zaujalo i děti. Připomeňme si tehdejší dobu krátkou ukázkou Meteoru ze 14. prosince 1996, kde se tehdejší redaktor pořadu Ivo Budil mezi děti vydal.
3: Ivo je v základní škole na Pankráci. Nově a příjemně upravené starobylé škole v Praze 4 Pankráci.
4: Kolem mne dvě Terezy, Romana, Marie, Lucie, Eva, Vendulka, Petr, dva Adamové a Kristýna, ne čapí, ale holčičí. A paní učitelka Alena Bonaventurová.
3: Připomíná mi to atmosféru jakéhosi fanklubu našich tří čápů černých.
5: A proč teda nutíte děti, aby se zajímali o čápy, paní učitelko?
6: Mým úkolem jako učitelky přírody bylo vedle obohatit děti o nové poznatky, také abych získala u nich lásku k přírodě. A proto jsem sledovala bedlivě veškerá ta vysílání Meteoru. Snažila jsem se určité partie natáčet si na magnetofonový pásek a pak v hodinách přírodopisu doplňovat to učivo, které vykládám těmi záznamy z toho vašeho pořadu, který právě považuji za vysoce hodnotný a mě ohromně pomáhá.
5: Kolik vy ujdete tak denně nejvíc na výletě kilometrů?
7: Tak 20
5: asi. Už 20 kilometrů? Často je to výborné. A dovedete si představit, jak je možný takovýhle pták, který je tak daleko menší než my, že uletí třeba za den 490 kilometrů?
7: To je neuvěřitelné. Je to opravdu neuvěřitelné.
5: Proč myslíte, že to je možné?
7: Že má velké rozpětí.
5: No, taky. Samozřejmě vy jste čápa černého neviděli v přírodě, on je velice plachý. Až teprve v posledních letech se začíná přibližovat lidem. Jinak žil skutečně jenom v lesích, velice daleko od lidí a předtím vůbec u nás ne, jedině na Slovensku. Ovšem jeho bratrance, čápa bílého, znáte dobře. Pozorujete někdy, jezdíte někam, kde máte blízko čápa bílého a pozorovali jste letos mláďata, jak vychovával?
7: Ano, u nás v Rožmitále, my tam máme poblíž chalupu a tam je velký komín a kvůli tomu zastavili i továrnu, kvůli tomu, že má asi už 5 let má na tom vysokém komíně hnízdo bílý čáp.
5: Tam blízko, co jezdíš na chalupu, tak tam právě bydlí v letě Kristýna v lesích nad vámi a tam právě letos třeba vychovala mláďata a zase opět odletěla do Afriky. Budete je sledovat dál?
7: Ano, určitě.
1: Český projekt sledování čápů opatřených vysílačkami měl samozřejmě obrovský dopad na výzkum těchto ptáků.
0: Ano, ornitologové měli doslova žně, jak Miroslav Bubek potvrzuje.
2: Ona vyšla o čápu černém, potom knížka v němčině, taková monografie a tam půlka té knížky byly citáty z toho, co my jsme s těmi čápy dělali, protože jednak tedy z toho sledování migrace, pak i ze sledování hnízdění a podobně. Čili jaksi určitě to byly zásadní nové poznatky o čápu černém, ale i o migraci, o tahu ptačím jako takovém.
1: Jezdit do Afriky, s napětím sledovat pohyby čápů, točit reportáže a to vše několik let za sebou. To muselo být nesmírně náročné.
2: Já si myslím, že dnes už by to bylo úplně nepředstavitelné něco takového udělat, protože to bylo nesmírně složité organizačně. Jenom si vezměte, že my jsme vůbec nevěděli, kam ti čápy poletí. My jsme měli mapu Afriky a zajišťovali jsme víza vlastně jako pro celou tu subsaharskou Afriku. Například, ale samozřejmě, když si vezmete, aby to fungovalo, abychom dostávali ty souřadnice, abychom to všechno zaplatili. My jsme tam podepisovali hmotné zodpovědnosti Libor. Dnes je znovu v rádiu, podepsal 1 milion za auto, osobní hmotnou zodpovědnost, já jsem podepsal další 1 milion za něco a tak. To bylo prostě, vlastně si dneska neumím představit, jak jsme to mohli dokázat dát dohromady.
0: Muselo to být úžasné dobrodružství.
1: Dobrodružství z Afriky. Který kluk by o tom nesnil? Ale dnes všichni víme, jaká je tam situace, že i slavná tradiční rally Paříž-Dakar se musela přesouvat na úplně jiný kontinent kvůli bezpečnosti.
0: Ano, zažili jste v Africe nějakou svízelnou situaci, kde jste měli opravdu nahnáno?
2: No tak párkrát ano, ale nebylo to nikdy úplně vážné. Asi nejvážnější bylo takový pokus o přepadení v jižní Etiopii v roce 97. Ale tehdy to byla jiná doba. Já když říkám, že dnes už by to nešlo, tak si myslím, že by to nešlo přinejmenším jaksi ze dvou důvodů. Jednak tehdy šéfové rozhlasoví projevili ohromnou odvahu a jasnozřivost, že mi to vůbec dovolili dávat dohromady. To je jeden aspekt a druhý aspekt je ten, který jste zmínil, tehdy ta Afrika byla něco úplně jiného než je dnes. My jsme projeli Mauritánii. Ano, dneska už tam jsou silnice, my jsme jeli pouští, čekali jsme na pláži, na odliv, aby se jelo po pláži, protože jinde to nebylo průjezdné a podobně. Takže ano, tehdy nebyly komunikace, nebyly mobily a tak, ale v těch zemích se dalo fungovat. Byť to třeba někdy mohlo být s určitým rizikem, dneska vůbec nepřipadá v úvahu, že byste tohle to absolvoval a přežil to.
0: No tak nic takového nechystáme. Navíc dnes je jiná doba. Čápy se dají sledovat pěkně z tepla domova.
1: Však jsme si to také loni vyzkoušeli, když jsme sledovali 4 mladé bílé čápy, kteří se narodili v záchranné stanici živočichů v Makově u Písku. Bohužel to skončilo smutně. Ani jeden z nich do svého zimoviště v Africe nedoletěl.
0: Je to tak. A Kristýna, kterou po 4 roky sledoval projekt Africké odyseji, nakonec v roce 1999 také zahynula. Patrně ji ulovila nějaká africká šelma.
1: Ale titul hrdinky jí nikdo neodejme. Navždy zůstane zapsána v našich srdcích a v učebnicích ornitologů jako první čáp černý na světě s vysílačkou.

0: Představte si, že jste vědkyně, něco jste objevila, co s tím uděláte?
1: Pochlubím se ostatním. Budu chtít všem ukázat, na co jsem přišla, aby to všichni věděli a mohli na to navázat.
0: No a jak to uděláte?
1: Nevím, můžu to říct na nějaké konferenci? Nebo o tom napíšu článek do některého vědeckého časopisu?
0: Ano, ovšem to znamená umět anglicky, umět text nasázet v počítači a na Word přitom zapomeňte, umět dělat grafy, tabulky...
1: Pořádná piplačka. Hlavně neudělat chybu.
0: A co když chybu udělají ti, co časopis sázejí?
1: A nebo přeci jenom já?
0: To je téma dnešního citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
2: Vědeční pracovníci musí publikovat, a k tomu, aby publikovali, tak musí pochopitelně připravit své rukopisy tak, aby je mohla tiskárna vytisknout, i když se to dneska všechno dělá pochopitelně už elektronicky. Ale ta zásada, že musíme pořádně pracovat, je pochopitelně důležitá a docela obtížná. V roce 1977 americký astronom Biddleman publikoval takové docela shrnutí toho, jaké problémy nastávají, když má astronom převést své myšlenky a své výsledky pozorování nebo svých teoretických úvah do tištěné podoby. A není to zrovna pro astronomy lichotivé. Na neštěstí vydavatelé i typografové berou na lehkou váhu jak obrázky, tak i popisky k nim. Není nikterak vzácné, že diagramy bývají prohozené. Když má někdo obzvláštní smůlu, jsou jeho snímky otěštěny vzhůru nohama, anebo mu půl článku vynechají. Někdy to samozřejmě může znamenat vylepšení cenné práce. Je zcela běžné, že číslice v tabulkách či celé řádky a sloupce jsou prohozeny, a to zcela pomlčím o literárních odkazech na práce, v nichž se o citovaném problému vůbec nehovoří. Někteří autoři jsou k chybám tohoto druhu náchylnější než jiní, což je přirozené. Mnoho takových chyb obeznalý čtenář rychle odhalí, ale v některých případech není v skutku snadné rozhodnout, zda pochybný údaj je tisková nebo věcná chyba. Jedině původní autor to ví a ten může být buď mrtvý, anebo jinak nedostupný.
0: V podobné situaci nejsou jen autoři vědeckých článků, ale i knih.
1: A z jedné knihy, která je populárně vědecká, si v Meteoru čteme. A věříme, že těch tiskařských a grafických šotků je tam co nejméně.
0: Jde o knihu profesora Miroslava Rába s názvem Molekulární kuchyně, kterou vydalo nakladatelství Dauphin Daniela Podhradského.
1: Dnes se budeme věnovat užitečným neviditelným kuchtíkům. Jsou jimi kvasinky a bakterie. Čte Milan Steindler.
3: Molekulární kuchyně. Co umí neviditelní kuchtíci? Spolu s lidmi a ostatními živými organismy žijí na zemském povrchu podivuhodné jednobuněčné bytosti, kvasinky a bakterie. Jsou neobyčejně různorodé a proměnlivé a stejně jako ostatní organismy procházejí vývojem. Bakterie a kvasinky, které jsou na Zemi dnes, se určitě liší od svých předchůdců před miliardami let a prošly dlouhým vývojem. Zřetelně se liší nejen tvarem, ale i velikostí. Typická bakterie má tyčinkový tvar o délce od 2 do 6 mikrometrů s průměrem 1,1 až 1,5 mikrometrů. Naproti tomu buňka kvasinky je zhruba kulovitá o průměru asi 5 mikrometrů. Kdybychom si představili ve zvětšeném měřítku bakterii jako jezevčíka, kvasinka by měla velikost koně. Bakterie jsou všude, i v nás. Uvádí se, že počet příznivých bakteriálních buněk v lidském těle je 10x větší než počet samotných buněk lidského těla. Těch je odhadem 10 bilionů. Představují však jen 1 až 3% tělesné hmotnosti. Člověk o hmotnosti 80 kg tak sebou nese asi 0,8 až 2,4 kg mikroorganismů, převážně ve střevech. Příznivé bakterie pomáhají potlačovat nebezpečnou infekci a chrání lidské tělo před nemocemi. Proč je jogurt živý? Některé druhy bakterií jsou důležité také v gastronomii, třeba v jogurtu. Ten vzniká právě činností některých bakteriálních kmenů, například Lactobacillus bulgaricus. Teprve v posledních letech byly vyvinuty specifické a patentované probiotické kultury, které se přidávají k základnímu jogurtu. Právě o nich před časem reklama tvrdila, že podporují imunitu. Dosud se však tuto jejich aktivitu nepodařilo jednoznačně dokázat. O tom, že je jogurt zdravý, ovšem nikdo nepochybuje. Probiotické bakterie dostaly už na počátku 20. století jméno bifidus, což v latině znamená, že jsou rozdvojené nebo rozeklané. Pod mikroskopem totiž vypadají jako písmeno Y. Bakterie jsou v jogurtu stále živé a množí se i v ledničce. Jejich růst se ovšem při nízké teplotě zpomalí. Pokud si tedy někdo koupí jogurt až na konci záruční doby, získá vlastně hodnotnější produkt s větším podílem prospěšných bakterií. Bakterie mléčného kvašení se nejrychleji množí při teplotách 20 až 30 stupňů Celsia. Při pokojové teplotě však vzniká nebezpečí, že se do jogurtu dostanou jiné konkurenční mikroorganismy, třeba plísně, a proto dáváme jogurt do lednice. V některých asijských zemích a v Evropě, zejména v Bulharsku a Řecku, byla výroba jogurtů vyvinuta před mnoha sty lety. Tak se podařilo vyšlechtit optimální kultury bakteriálních kmenů. Díky tomu si dnes může kvalitní jogurt připravit každý sám doma a využít už ochočené bakterie. Množství receptů na výrobu domácího jogurtu, například pomocí domácího jogurtovače, které stojí za vyzkoušení, lze nalézt na internetu. Startovací kulturu poskytne běžný živý jogurt. Jak pracují kvasinky? Francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur, žil v letech 1822 až 1895, se proslavil objevem vakcíny proti vzteklině a také svým výrokem, že náhoda přeje připraveným. Řada jeho objevů však také velmi přispěla k pochopení kvasných procesů a obohatila tak gastronomii jako celek. Pasteur jako první už v roce 1860 popsal vliv kyslíku na činnost kvasinek, který je nyní znám jako Pasteurův efekt. Jednoduše řečeno, bez kyslíku využívají kvasinky při svém růstu energii glukózy a přitom produkují alkohol a oxid uhličitý. Za přítomnosti kyslíku se ale metabolismus překlopí. Kvasinky začnou dýchat a energii uloženou v jednoduchém cukru, glukóze, využívají pro svůj růst podstatně účinněji. Činnost kvasinek za přítomnosti kyslíku se prakticky projeví při kynutí pekařského těsta. Proto se musí těsto před kynutím dokonale hníst, míchat a provzdušňovat. Oxid uhličitý, který pak kvasinky produkují, těsto kypří. Bublinky oxidu uhličitého těsto nakypří a po upečení v něm zůstávají různě veliké póry a také upečené kvasinky. Ty stále obsahují vitamíny skupiny B, i když v menším množství než u čerstvých kvasnic. Proto je mimochodem kynutá buchta zdravotně cennější než koláč připravený s práškem do pečiva. Ve všech případech však činnost kvasinek velmi závisí na teplotě. Zprvu rychlost růstu stoupá s rostoucí teplotou až zhruba do teploty lidského těla. Při ještě vyšší teplotě nad 40 stupňů Celsia kvasinky ovšem hynou. Prosté krátkodobé zvýšení teploty se běžně využívá při sterilaci potravin. Také tento postup navrhl už v 19. století Louis Pasteur a právem se po něm nazývá pasterizace. Tak třeba mléko se pasterizuje při teplotě 71 až 72 stupňů Celsia po dobu pouhých 20 až 30 vteřin. To stačí k tomu, aby se výrazně potlačily bakterie a zlikvidovaly případné kvasinky citlivé na teplotu.
0: Pasterizované mléko, to tedy není nic špatného. Má to být záruka, že v něm nežije nic škodlivého.
1: Kniha Molekulární kuchyně profesora Miroslava Rába z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd se věnuje mnoha jevům v kuchyni z pohledu vědy a v Meteoru ji máte šanci vyhrát.
0: Nejprve soutěžní otázka z minula, kde jsme dělali pomazánku na pánvi. Ptali jsme se, proč se tuhé droždí na horké pánvi po nějaké době rozteče.
1: Odpovídá Miroslav Ráb.
4: Kuchařské kvasnice tvoří mikroskopické buňky kvasinek. To jsou vlastně kulíčky o poloměru asi 10 mikrometrů, tedy jedné setiny milimetrů. Na povrchu mají slupku a uvnitř je tekutá protoplazma. Při vysoké teplotě ty povrchové blanky kvasinek popraskají, tekutina uvnitř vyteče a kvasinky se nám náhle ztekutí.
0: A kdo odpověděl nejpřesněji? Miroslav Ráb vaše odpovědi posoudil a zde je vítěz.
1: Roman Novotný ze Sobíňova. Blahopřejeme a zasíláme knihu i s věnováním autora.
0: Dnešní soutěžní otázka bude vyžadovat vaši aktivní spolupráci.
1: Do úzkého odměrného válce nebo vysoké úzké sklenice rozklepněte 2 celá syrová vejce. Chvíli počkejte a popište, jak se zachovají žloutky. Klesnou nebo vyplavou nahoru? Pokuste se to vysvětlit.
0: Odpovědi zasílejte nejpozději v pondělí 2. listopadu na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo meteor@rozhlas.cz. Správnou odpověď si řekneme za týden.
1: Dnešní četbu jsme věnovali hlavně kvasinkám a bakteriím. Ty hrají klíčovou roli i v následující novince, kterou nám přináší Vlado Ríša, šéfredaktor fantasy a sci-fi časopisu XB1.
5: Poslední výkřik oboru označovaného jako syntetická biologie přináší revoluci do produkce opiátů, které se používají jako silné léky na tlumení bolesti. Chemická syntéza těchto látek je příliš složitá. A tak farmaceutický průmysl spoléhá na mák, který umí opiáty vyrobit. Odvrácenou stranu výroby léků, jako je morfin, představuje produkce heroinu. Proto vědci hledali za mák náhradu. Řadu důležitých látek farmaceuti vyrábějí pomocí bakterií nebo kvasinek, do kterých vnesli cizí geny potřebné pro syntézu molekul léků. Tak se například dnes produkuje artemisinin, používaný k léčbě malárie. Kvasinky umí vyrobit tuto látku díky 7 genům vypůjčeným od rostliny peliňku ročního. K výrobě morfinu by bylo potřeba vybavit kvasinku nejméně 15 geny z máku. To se genovým inženýrům zdálo až donedávna jako příliš velké sousto. Nyní vnesl tým amerických biochemiků pod vedením Christiny Smolkeové ze Stanfordské univerzity do kvasinek hned 23 genů, půjčených ze 3 různých druhů máku a 1 druhu bakterie a navíc i z laboratorního potkana. Výsledkem je kvasinka schopná produkovat z glukózy opiát používaný k tišení bolesti. Farmaceuti jásají, ale protidrogoví experti jejich nadšení nezdílejí. V současné době v principu nic nebrání produkci základní suroviny pro výrobu heroinu kvašením cukru. Drogové mafie už se nemusí spoléhat na dovoz opia z Afghánistánu, ale mohou si zařídit výrobnu opiátů adaptací obyčejného pivovaru.
1: Umělá výroba opiátu. Co to asi přinese? Vyřeší to problémy nebo naopak další přinese?
0: Netroufám si rozhodnout. Asi to bude jako obvykle, tak nějak napůl.

0: Když se řekne inteligentní pták, který se vám vybaví, Petře?
1: Tak jednoznačně papoušek. Umí mluvit, i když jen napodobuje zvuky a samozřejmě nemá lidské myšlení, dostává se tím v našich očích tak trošku na naši úroveň. Co pak víte o nějakém inteligentnějším?
0: Tak žebříček ptačích IQ jsem sice neviděla, ale vím o ptácích, kteří jsou velmi inteligentní a málo se to o nich ví.
1: Kteří to jsou?
0: Krkavci.
1: Ti se do naší přírody vrátili, takže je můžeme lépe pozorovat, ale inteligentní. Navíc říká se krkavčí matka, to nesvědčí moc v jejich prospěch.
0: Říká se to, ale je to hloupost, jak potvrzuje profesor Jaroslav Petr.
2: My někdy říkáme krkavčí rodiče, krkavčí matky, ale kdyby všichni rodiče se starali o své potomky, tak jako krkavci, sociálním pracovníkům ubylo spousta starostí. A už vytváření těch párů je takové zodpovědné u těch krkavců. Oni se nežení a nevdávají, dokud si nejsou jistí, že jsou schopni zajistit rodinu. To znamená, pokud si nejsou jistí, že udrží ten svůj revír. Takže do té doby, než se na to cítí, tak žijí ve skupinách, kde se vytvářejí různé svazky a přátelství, bychom řekli, ale i antipatie a nepřátelství.
1: No, trochu to lidské chování připomíná. Krkavci tvoří také stabilní páry.
0: Ano, ale když se v okolí schyluje k utvoření dalšího páru, vůbec se jim to nelíbí.
2: Oni začínají tím, že si třeba čistí peří nebo že si spolu hrají. Tak se často stane, že třetí krkavec do toho vlastně vlítne, zasáhne a snaží se je rozehnat. To je pro něj docela riskantní záležitost, protože pokud ty dva krkavci už se skamarádili, tak se spojí a ten si to krutě odnese, ten útočník. Ale přesto to ten krkavec riskuje. Proč on to riskuje? Protože to je většinou krkavec už ze stabilního páru. A on si hlídá konkurenci. On ví, že my jsme tady ve dvou a máme teda tady svůj revír a teď se nám tady dva dávají dohromady a mohli by vytvořit taky pár, kdo ví, jak silný, a to by byli naši konkurenti. Rozežeňme je, dokud je ještě čas.
0: Rozděl a panuj, jak známe i z historie lidstva.
1: To by mě zajímalo, když jsou krkavci tak chytří, jestli si třeba pamatují své kamarády.
2: Byl udělaný takový pokus, kdy ti krkavci byli odchováváni společně a pak byli vysazeni na různá místa, takže se roky neviděli, roky se neslyšeli a pak jim vědci pouštěli hlas těch bývalých spolubydlících, ať to byli přátelé nebo nepřátelé. A bylo zajímavé, že ti krkavci evidentně poznali, že to jsou naši známí, přestože je třeba 3 roky neviděli, neslyšeli. Pokud se ozval bývalý kamarád, tak reagovali přátelským hlasem, vlastně hlásili se k němu. Ještě zajímavější byla reakce, pokud se ozval nepřítel, protože pak ten krkavec se příliš neozýval a pokud se ozýval, tak se snažil, aby jeho hlas zněl co nejhlouběji. Víme, že hloubka hlasu je v závislosti na velikosti těla, to znamená, ten krkavec se snažil, aby hlasově vypadal větší, než ve skutečnosti je, aby ten nepřítel si na něj netroufal, takže je jasné, že si pamatoval, kdo to byl.
1: Sloní paměť, chtělo by se říct, kdyby to v případě ptáku neznělo divně.
0: Krkavci umí i velmi dobře spolupracovat, jak ukázal nejnovější experiment.
2: Vědci za pletivem připravili destičku dřevěnou s 2 očky, na každém konci 1 očko. Těmi očky provlékli šňůrku a tu šňůrku provlékli i tím pletivem, takže krkavci, kteří byli za pletivem, tak za tu šňůrku mohli tahnout. Proč by za ní tahali? Protože na tom prkénku, na té destičce, byly 2 kousky síra a to ti krkavci mají hrozně rádi, to jim chutná. A ti krkavci bez jakéhokoliv tréninku se naučili přitahovat tu destičku tak, aby si mohli přes to pletivo ten sýr vzít. Takže skutečně spolupracovali, dá se říct, téměř vzorně, ale bylo jasné, že zdaleka jim není jedno, s kým spolupracují. Prostě ta odměna, to je jedna věc, ta byla pořád stejná. A přesto, když tam ten krkavec přišel s jinými ptáky, tak bylo patrné, že mu není jedno, s kým si to přitáhne. Takže s některými ptáky odmítal vůbec tahat za šňůrky, radši ten sýr oželel.
1: No, to musí být pořádná antipatie, když se jeden krkavec dobrovolně vzdá síra jenom proto, aby na jeho získání nemusel spolupracovat s jiným krkavcem, se svým nepřítelem.
0: Kde se taková antipatie může vzít?
2: Kde může vzniknout takováhle antipatie, se ukázalo v případech, kdy se k té spolupráci dostavili dva ptáci, z nichž jeden byl postaven v té skupině hodně vysoko a druhý hodně nízko. Oni spolupracovali, přitáhli si to a ten nadřízený sebral oba dva kusy síra, tomu podřízenému to prostě nedal. A v té chvíli ten podřízený, nebylo to tak, že příště by to zase přitáhli a on by se snažil ten svůj kus síra si nějak zachránit nebo nedej bože vzít to tomu silnějšímu ptákovi ani náhodou. On prostě odmítal tahat za tu šňůrku. A teď si dělej, co chceš, protože když ten pták zatáhne jenom na jednom konci, tak se to vyvlíkne z těch oček prostě a v žádném případě nehrozí, že by se to přitáhlo. Takže tím ho dostal vlastně. Nespolupracoval si minule, teď jdeš na prázdno a já to klidně oželím, mě to za to stojí. Takže takovéhle věci tam mezi těmi krkavci jsou, je vidět, že jsou to ptáci skutečně společenští, inteligentní, oni jsou také dlouho věcí, to znamená všechny tyhle ty věci jako pevné vazby, spolupráce s těmi, kdo pomáhají, nespolupráce s těmi, kdo zrazují, vlastně kdo šidí, tak to všechno má velký význam, zvláště v tom dlouhém

0: ukazují si zobákem vlastně, podívej se, tady tohle to je zajímavé nebo důležité, nebo to je něco k snědku, a dokonce si i tedy nabízejí třeba potravu, kterou mají v zobáku. Takže určitě, až potkáte někde vám nad hlavou zakrákora krkavec, tak se po něm podívejte, protože skutečně to je jedinečný pták a stojí za to si o něj blíž zajímat.
1: V dobách pohádky Sedmero krkavců u nás těchto ptáků bylo dost. Pak úplně vymizeli a vrátili se až po roce 1968.
2: Souvislost s tanky bych tu nehledal. Dnes máme každopádně možnost opět je v přírodě vidět. A když budeme pozorní, můžeme si všimnout, jak jsou inteligentní.
1: Jen běžte pěkně ven a zkuste to. A za týden se opět těšíme na slyšenou. Jak autor pořadu Petr Sobotka,
2: tak Kateřina Březinová.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Hradecký tobogán, první tobogán roku 2001. Dobrý den, vítám vás v divadle u hasičů. Začíná náš přímý přenos. Ve znělce jsem řekl, že jde o první tobogán roku 2001. Přemýšlel jsem, jakou by měl mít podobu náš dnešní tobogán. A pak jsem si řekl, že by bylo dobré, kdybych pozval lidi, kteří přeci jenom nějakým způsobem ovlivnili můj vztah k divadlu, moje životní pocity a moje názory na věci a na lidi kolem mě. A bylo to vlastně najednou velmi jednoduché. Když vám je 20 let, jste ve městě, které neznáte, to město se jmenuje Ostrava, a vidíte tam jako 20-letý člověk oslňující inscenaci Milence z kiosku s nezapomenutelným Petrem Čepkem, Danielou Schreierovou a Františkem Husákem, tak je samozřejmé, že tato inscenace se vám dostane pod kůží a vy s ním potom kráčíte celým životem a na tuhle inscenaci nemůžete zapomenout. A to znamená, že s vaším životem kráčí jméno režiséra Jana Kačera. Pak vám je asi 40 a vidíte v Národním divadle Smrt obchodního cestujícího s paní Věrou Galatíkovou a okamžitě díky jejímu vynikajícímu výkonu porovnáváte paní Věru Galatíkovou s Blankou Valeskou a pana Švehlíka zase s Karlem Hegrem a je to nezapomenutelný vjem, který si také sebou odnášíte do života. A pak už je vám asi 45 a vy jste najednou kandrdasem a jdete dělat první rozhovory z herce Národního divadla a někdo, kdo si vám pomáhá, je to tiskový mluvčí, jmenuje se Zuzana Maléřová. A vy najednou zjišťujete, že tato dáma umí dělat rozhovory z herce, umí jít pod kůži, protože je zná, vidí je na zkoušce a vy obdivujete způsob vedení toho rozhovoru a chtěli byste to umět také jako ona. A pak už je v podstatě jednoduché přijít na pódium divadla u hasičů a říct, dámy a pánové, začíná tobogán a já v něm srdečně vítám paní Věru Galatíkovou, Zuzanu Maléřovou a Jana Kačera. Dobrý den, Věro. Ahoj. Ahoj, Zuzano. Jan Kačer. Ahoj, Honzo. Tak posaďte se u nás, musíme hnedka k věci. Když Jan Kačer jako režisér, který na všechno dohlíží, přišel velmi ukázněně včas, skoro bych řekl 40 minut před vysíláním a Saša Vebrová říkala, my jsme pro paní Věru Galatíkovou poslali taxík, ono už za chvilku přijede, tak Honza hned na to reagoval, jo, ona jezdí taxíkem, no jo, tak ona si veze koleno, no tak co by si vezla jinýho než koleno, pane režisére. Byla to, prosím, závist, nebo to bylo ocenění už určitého věku,
1: Tomášku, Honzík dobře ví, kolik mi je. A jako každý mužský je zachovalejší než my ženy v tomhle věku, tak já si vezla koleno, Honzinku, už mě víc jak měsíc hodně trápí.
2: Tak já jsem tím v podstatě myslel, že na ní vzpomínám jako na dívku, která chodila pěšky.
1: Ano, ještě furt chodím pěšky.
0: Věra tady řekla jednu věc, která možná je zajímavá i pro Zuzanu. Jako jen tak letmo se zmínila o věku, nerozváděla to jako slušná dáma, Kačer na to nereagoval jako slušný člověk, to je také v pořádku. Potřebuješ vědět pro svoji práci, když píšeš nádherné knížky, kolem jdoucí, o té dneska bude řeč. A ta vlastně byla určitým podnětem pro to, abychom se tady setkali, protože tam jsou velké rozhovory s Věrou i s Honzou. Potřebuješ vidět i podrobnosti, kolik komu je let, v jakém byl angažmá, kdo s kým chodil, kdo se rozved, proč se rozved.
3: No já ti rozumím, já jsem v tomhle asi nějak zvrácená, protože mě vlastně ty fakta jakoby nějak unikají, ale kolem těch fakt je tolik zásadních věcí, třeba co cítím, jak to přežiju, jak to bolí, co mi pomůže, jak si pomůžu, tak to je asi to, co mě na těch faktech zajímá. A ten věk tam je takový zcela zanedbatelný, protože já vlastně jako správný sobec z toho jenom saju, no a u takových osobností, když se to povede, tak pak už jenom opravdu sejte to dobré a zvlášť, kdy, já nemám ráda sentiment, takže trošičku u stáří, jestli se přiznám, jestli vůči stáří někdy něco mám, tak je to strach ze sentimentu, ale já mám ráda zase na druhou stranu všichni mý přátelé nebo lidi, kterých si vážím, jsou výrazně starší, až na mého muže, který je výrazně mladší. Ale takže musím říct, že to je ten sobecký pocit, že já vlastně z toho hrozně čerpám a potvrdil mi to pan režisér Kačer, když jsme si spolu povídali o Evaldu Šormovi a on trošičku něco podobného mi rozkryl, že vlastně člověk je tažen těmi lepšími, moudřejšími a hlavně já jim věřím, takovou naivní víru mám, že jak se snažím na ten život nějak připravit a spíš na to těžké, protože se toho obávám, tak mám pocit, že oni mi poradí, jak to přežít. A tak se nechám táhnout dopředu s takovou vírou, že třeba to potom líp zvládnu, no až to přijde, tak to bude.
0: Já bych jenom reagoval na dvě věci. Za prvé řekla, že tvůj muž je výrazně mladší. Nevyrovnává se to během toho manželství, kdy tě poznal dokonale?
3: No možná, že on je výrazně mladší a výrazně vyzrálejší.
0: Pak k těm drobnostem. V knížce třeba najdu, a to já jsem o Honzovi nevěděla, vím o něm v podstatě hodně, už jsem to prozradil v úvodu vysílání, známe se od 60. let, tak najednou se dovídám, že on měl takový sen, že chtěl mít lva v Holicích, že jo, všichni měli psa, kočky a Kačer chtěl mít lva. Splnilo se ti to někdy tedy?
2: Tak já jsem nechtěl mít lva, já jsem chtěl, aby moje maminka měla lva, protože moje maminka byla světice, já jsem bohužel tátu ztratil brzo a chtěl jsem pro tu mámu to nejlepší a v Holicích, když jsem tak jako meditoval, co by tak bylo nedosažitelného, tak jsem přišel na lva. A musím říct, že já jsem to v té knižce taky zmínil, pak jsem přišel do hospody na Růžku nahoře ve Slivenci a tam seděla taková krasavice a vedle byl takový psisko divný zrzavý a on to byl lev. Ona měla na řemínku lva a já jsem si říkal, Ježíši Kriste, a opravdu ty sny se plní, jo? I když to nebyl zrovna můj lev, a tam se prostě vyvaloval lev. Jo? A musím říct, že to bylo docela hezký, takže bych to vejal mamince popřál. No.
0: Ale můžeš si dodatečně koupit lva, ne? Při tvých příjmech v Národním divadle? Nebo se... ne? Jeden lev sem, jeden lev tam, ne?
2: Já myslím, že by mě toho lva dali i zadarmo. U mě je problém, že já mám spoustu, řekl bych, vnoučat a myslím si, že by se to tomu lvovi líbilo na potravu, víš?
0: Pro mě tam Zuzana v té knižce skoro vypočítávala všechna jména. Pamatuješ si vůbec, kolik těch vnoučků máš?
2: Samozřejmě, na zlob se.
0: Opravdu?
2: Já jsem měl první veliký průšvih s mojí ženou, která je jinak ohromně tolerantní osobnost. Já jsem pracoval někde v cizině a měli jsme tehdy dvě krásné holčičky a v té době se nám narodila třetí holčička a já jsem z té ciziny napsal krásný pohled a tam jsem vymaloval naši rodinu, tatínka, to jsem byl já, s fousama, s brajličkama, maminku, dvě děti. A když jsem přišel domů, tak se mnou nikdo nemluvil a já jsem říkal, tak co je, a dokonce jsem si tak jako žebral o pochvalu, jak jsem krásně namaloval ten pohled a ona takhle hodila a říkala, podívej se na to. Se podíval, jedno dítě tam chybí.
4: A od té doby si dávám velký pozor, takže samozřejmě 7 kusů máme a doufám, že to není konec.
0: Ještě. Jak se jmenují ty jednotlivé kusy?
4: Prosím tě, neskoušej mě.
0: No ne, neskoušej mě, teď mě je jasný.
3: Tomáš, kdyby, škodolíbí.
0: Ne, kdyby měl počítat, tak by skončil u 5. Já jsem o tom přesvědčen. To má zase Věra o něco lehčí, bych řekl.
1: No, to je právě to bolestné. Jestli něco, a nikdy nezávidím lidem, nikdy, nějak mi pán Bůh nedal tuhle vlastnost. Ale Kačerům závidím vnoučat. Ty moje děcka se k tomu nějak nemá, já už bych teda, už jim dokonce i občas říkala jsem si, že je nikdy nebudu otravovat takovýma těma řečma, tak co je a kdy bude nějaký to děťátko. Tak to jsem opravdu dost dlouho už v jejich dospělosti neudělala, až letos nějak před Vánocema jsem řekla, tak jestli si jeden nebo druhý nepospíšíte, tak myslím, že se toho nedožiju.
0: Děkuju. Posloucháte v přímém přenosu Tobogán z divadla U hasičů. Našimi hosty jsou Jan Kačer, Zuzana Maléřová, Věra Galatíková a tichým naším společníkem je knížka Kolem jdoucí, která je plná rozhovorů s vašimi kolegy. A když už jsem hovořil o té inscenaci Mlenzi z kiosku, tak za co já třeba děkuju Honzovi Kačerovi, že vždycky dokázal objevit buď nové mladé lidi, a nebo z těch starších výrazně někomu pomohla. Já vzpomínám na ostravské herce, na pana Čeporána a na další a další, kterým Honza dal příležitost, a oni najednou pod jeho vedením velmi vyrostli a šli potom svoji vlastní uměleckou dráhu, takže to bylo pro mě fajn. A proto my jsme dneska pozvali skupinu, skoro bych řekl, studentů, i když ty studentské klučky už mají také za sebou. Je to skupina Grandis, kterou zvu na pódium, zpívají spirituály, tradicionály. Jsou vokálně velmi zdatní. No a to nejlepší doporučení mají přátelé, protože jsou oblíbenými předparing partnery Spiritual Quintetu, takže Spiritual Quintet vřele tuto kapelu doporučuje vašemu srdci a já také. Grandis.

0: Tak tahle premiéra pro Grandis dopadla velmi dobře. Já jsem možná byl více netrpělivý než oni. Je to premiéra v živém vysílání. A jestli si vzpomenete, tak v roce 1994 to byla trošku jiná formace, jmenovali se Lištičky, takže mezi tím už uzráli a já vám jenom řeknu, že třeba Jitka je vědeckou pracovnici, Veronika je překladatelkou, Bára ta pracovala v Lidových novinách, teďka nevím jak co dělá, a Eva dokonce je textilní restaurátorkou. Pojďme se dostat k muzice. Vy jste to prožívali poměrně velmi intenzivně, Věro, Zuzano, Honzo. Jakou roli v té vaší práci hraje muzika? U Honzy už jsem se malinko o tom zmínil, pokud je o Věru.
1: No, nevím, jak to teď vzít, jestli přímo při práci, a já nevím, scénická muzika, tu vyvedená, tu třeba nezrovna přesně, ale to už bývá věc režiséra a jeho spolupracovníků. Pro mě muzika vůbec jako taková je, a řekla bych, ne, že bych v minulosti k ní, nebo jako mladá, neměla muziku ráda, ale já jsem venkovský děvče. Já pocházím opravdu z Valašských Pasek a krom rádia jsem jaksi jiné možnosti moc neměla, ale postupně vždycky jsem ráda zpívala, ale neumím zpívat. To je můj celoživotní handicap a bolest taková, protože když jsem v Pardubicích dostala první, byl to tehdy pokus o muzikál Bellamy, Maupassantův byl jako zdramatizován, byl z něj udělán muzikál, muziku napsal Jindřich Brabec. A já jsem hrála Claude Marel. A to byla taková krásná figura. Pepiček Sommer tehdy v Pardubicích hrál Miláčka Bellamyho. A já, měli jsme tam všichni písničky. A ty moje byly tři a nebyly lehký. A to byla jedna velká hrůza. Já jsem šla na jeviště vždycky zcela orosená. Třáslo se ve mně, cože srdce samozřejmě, ale všechno. Každý nerv. Takže možná někdy na takové desáté repríze jsem už s odvahou tu písničku zaspívala, jako jsem vždycky s odvahou zpívala třeba ve sklepě, u vína. Mně vůbec nenapadlo, že bych měla se zabývat tím, jak zpívám, nespívám. No ale to je moc o mně, to jsem vlastně nechtěla. To jenom podotýkám, že...
0: To jsem zase chtěl já, jo? To je v pořádku.
1: Jenom ta muzika byla pro mě a je, řekla bych, čím jsem starší, já si tak úžasně ráda pouštím muziku. Taky podle nálady. A většinou to skončí tak, že když si pustím svýho opravdu milovaného Janáčka, ale nejen toho, tak já nakonec z té práce, že mám tak pocit, že můžu vedle toho něco dělat, jo? Když jsem sama doma a bývala ještě donedávna úplně třeba sama celý dopoledne, tak já teď vždycky skončím tak, že si ho pustím. Chvíli tak jako šukám po tom bytě a pak najednou si sednu a teda zavřu oči a zbožně si poslouchám a neudělám nic, ale bez muziky už se neumím obejít.
0: Já jenom, když si připomněla Janáčka, tak bych vřele doporučil, seš tady vlastně jako členka činohry Národního divadla, že v současné době tam je premiéra nádherného baletu, který připravil režně pan Jiří Kilián a je to symfonie, ta Janáčka, a je to nádherné, doporučuju to.
1: Ještě jsem nebyla, ale to bude odměna moje pro rok 2001, na to se moc těším.
0: Zuzanu, co posloucháš ty?
2: No, já to vezmu od dětí, víš, protože já mám doma tříletou holčičku a desetiměsíčního chlapečka, tak co já asi tak poslouchám, že? Takže my pořád zpíváme a já jsem doma, moji rodiče mi taky hodně zpívali, ale teď mě moje Alžbětka dostala, protože dostala pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků a vždycky, když tam dojde k té scéně, kdy Sněhurka usne a trpaslíčci pláčí, tak ona dostala neutišitelný záchvat pláče. A já říkám, tak ne, tak na to se dívat nebude, protože to prostě nemá cenu, aby se takhle trápila. I když jsme jí to všechno vysvětlili a ona to chápala a dostala mě, protože najednou se na mě otočila a my jsme jí pořád utěšovali u toho. A ona říká, maminko, tatínku, běžte pryč, ať já se v klidu propláču. A já jsem si uvědomila, že já se v klidu propláču u muziky. Já když potřebuju to ze sebe všechno dostat ven, zavřu se sama, nikdo tam není, pustím si krásnou hudbu, propláču se a je mi dobře.
0: Já jsem se proplakal včera, když jsem poslouchal Pavla Bobka a je to jeho nové CDčko, Jsem pouhý známý, a tam je Kristofersonova písnička, kterou on zpívá s Michalem Tučným a myslím s Lidou Křesťanem. a s Robertem Křesťanem a to je nádherný, prostě jmenuje se to Pane můj, je to vlastně také spirituál a tak to jsem si pobrečel a vůbec jsem se za to nestýděl. Protože nám Kačer říkal, že se za slzy nemáme stýdět, když jsem byl mladý a on byl taky mladý. Tak pokud jde o tu muziku.
3: Já, jestli dovolíš, já bych se trochu pochlubil.
0: Pochlub se.
3: Když jsi říkal, že jsem občas stál u začátku nějakých velkých osobností, já jsem si vždycky myslel, že to je úkolem režie, být někde skrytý a tak jako člověku nějakému pomoct někam na světlo a bavilo mě to celý život. A když se teďka mluví s takovým obrovským uznáním o Jirkovi Kiliánovi například, tak musím jaksi neskromně říct, že do prvního filmu jsem ho doporučil, protože jsme dělali s Evaldem Šormem takový krásný film a tam se mnou měl hrát kluk, který měl být z baletu a měl být postižený nějakým jaksi takovým stresem životním. A já jsem Kiliána viděl a pozvali jsme ho na tu zkoušku a z něho už tehdy, tomu bylo asi 17 let, vycházela taková síla a taková pokora a něha. A on mě už tehdy vlastně, když jsme čekali na filmování, tak on mě tancoval. A přitom si zpíval. A to bylo hrozně krásné. Já jsem samozřejmě vůbec netušil, že se z Kiliána stane velikán, ale musím říct, že to třeba dodatečně, když jsem si na tohle to vzpomněl, tak jsem si vždycky říkal, no vlastně to svý povolání dělat můžeš, máš ještě frňák. A teďka mě poslední dobou ten nos opouštěl v činohře, a muzika mě pomohla, protože poslední dobou já dělám jenom hudbu, režiruju opery a teďka dokonce v poslední době režiruju na Fidlovačce Mám Zelnituš, což je taková prodaná nevěsta francouzská. A musím říct, že je to báječný, protože ta muzika vlastně prostřednictvím té přesnosti těch notových záznamů vlastně jako by ti dávala poselství z minula. A to poselství je velice čitelný, daleko čitelnější než dramatu. A mě to strašně baví sedět a vlastně naslouchat, co ten geniální skladatel vlastně nám jako lidem vzkazuje. A tak tam tak sedím a s pokorou to přijímám a snažím se to dát kousek dál. A musím říct, že to jsou velice krásné zážitky. Teď za měsíc jedu do Brna dělat Hofmanovy povídky. A zrovna to je třeba povídka o takovým zvláštním básníkovi opilci. A já si vzpomínám na Františka Husáka, ne protože by byl opilec, ale protože byl básník a budu dělat Hofmanovy povídky o Františku Husákovi.
1: A já bych, i když si mě Tomášku nevyzval, já bych tady nahlas chtěla Honzovi poděkovat. Já mám vždycky pocit, já mu to zavolám a pak přijde tolik doma povinností, že se k tomu člověk nedostane, tak využívám ty příležitosti, protože film o Frantovi Husákovi, kterýmu jsem taky měla čest být nějaký čas kolegyní v činoherním klubu. To, co tam Honza řekl, bylo vlastně nezapomenutelné. A tam vždycky si já uvědomím, jaký má zvláštní cit pro lidi, jak dovede věci dobře pomenovat a to já ti za to hrozně děkuju. Nepřišla na to tam vzadu řeč, tak ale teď jsme si to připomněli, protože to byl velký člověk, ten Franta a jedinej ten Honza a nejpřesněji o něm promluvil, protože už bohužel není mezi námi. Děkuju.
2: Já jestli můžu, tak bych se přidala za nás, díky Bohu, žijící, protože já mám taky několik vět pana režiséra Kačera, které nikdy nezapomenu. Mohla bych jich citovat stovky, některé jsou nádherně básnické, protože on ty své básně jenom tak uplivává v chůzi, jo, a musíte si je zapamatovat. A jedna z těch, která mi teď hodně zní v uších, tak je, že mi odpověděl jednou na otázku, jak se některé věci dají spravit, tak mi řekl, některé rány, které člověk zasadí, se nikdy nezahojí. A to je pro mě memento.
3: A ještě, abychom to obrátili ode mě, musím zase říct, že Zuzanka má jednu zvláštní vlastnost, kterou vlastně režiséři taky mají mít. Ona se dovede zeptat. A všimněte si, že když člověk mluví s někým, kdo je vlastně tak urozený, že mu dá krásnou otázku, tak vlastně nás, kterého se ptá, jako kdyby pozdvihoval někam. A když mluvíte s pitomcem, který se vás ptá na pitomosti, tak vás jakoby snižuje. A takže všechny rozhovory, které vede Zuzanka, vypadají jako, že ten, kdo je tázán, je hrozně chytrý. A to já myslím, že je veliká vlastnost, protože když si zase přečtete naopak Blesk, tak máte pocit, že všichni jsou pitomí.
0: Nemusíš číst ani Blesk, stačí přímý přenos Poslanecké sněmovny.
1: Musím říct, že jsem naletěla před chviličkou, když Tomášek řekl, že se proplakal a pokračoval a mě okamžitě naskočilo včera při poslechu Poslanecké sněmovny. Takže to byl taky takový můj bezprostřední pocit, když jsem to včera sledovala do 2 hodin do rána.
0: To já jsem nevydržel, protože tak silnou náturu nemám, ale... Musím říct, že to vlastně byl... Víte co, já se tím trápím. Já, kdybych asi seděl na místě redaktora na Kavčích horách, tak věřím, že bych se zachoval tak jako oni. A vlastně jsem to nemohl ještě nikde říct. Chápu, myslím i druhou stranu. A myslím si, že když se někdo ohání neustále... potřebou plnění zákona, tak to je krásná věc, ale tím se oháněl i Hitler. Měl nedokonalé zákony. Ale něco je ještě nad zákonem a to je ústavní princip. A ústavní princip říká, že je nutná svoboda projevu. A já jsem to včera prožíval zvláštním způsobem, že jsem byl u paní Luženy Lieslerové, té výtvarnice, její manžel je vědecký pracovník a od paní Luženky Lieslerové jsem dostal jako vánoční pozdrav kresbu, kterou jsem si vzal sebou a teď mě to napadlo. Je to takový trošku tlustý vrabčák sláma, který letí, má ten mikrofon v ústech, má tam ten knírek. A já jsem si najednou uvědomil, když jsem poslouchal tu Poslaneckou sněmovnu, a Honza ví, co jsem třeba v tom životě udělal nebo neudělal, co se povedlo, co se nepovedlo. Tak já řeknu jenom jednu věc, já už bych nechtěl nikdy mít přistřížený křídla. Já bych chtěl být svobodným rabčákem. Tak, pojďme prosím, jestli můžu poprosit skupinu Grandis o písničku. Bude to opět jeden ze spirituálů. Možná teď tradicionál, nevím, a všimněte si toho krásného rozložení Grandisu, že tam, když se jmenoval Profese dívek, tak vedle jsou dva pánové, ty dělají v počítačích a ten jeden je velký jak bydlo a Český rozhlas speciálně kvůli němu musel upravit mikrofon, protože takhle vysoký mikrofon jsme neměli.

0: Děkuju. Jestli to je o něčem ta písnička, tak je o svobodě, o touze být svobodným občanem. A to je víc než tisíce diskuzí, které posloucháme, sledujeme, ale jedna věc je důležitá. Honza mluvil o tom umění položit otázku a pochválil Zuzanu Maléřovou. Já jsem se jí vyznal také z toho svého obdivu a chtěl bych to umět jako ona, ale jsem trošku prostořeký, jednodušší, ne tak vzdělaný. Ale přemýšlím o těch věcech a chci vzkázat těm, kteří mluví od těch pultů, aby sledovali, jak se musí chovat herec na jevišti, jak se musí chovat tanečník a jak se musí chovat další umělec. Musí toho druhého poslouchat. Já přeci nemůžu odejít, když paní Věra Galatíková hovoří, nebo Zuzana, nebo Jan Kačera, nebo když Grandi zpívá. Musím je poslouchat. I kdyby se mě to nelíbilo, tak musím poslouchat, abych mohl říct, že se mě to nelíbí. Nesmím být nezúčastněný. A proto si vážím toho, že jste přijali pozvání, vy, kteří zpíváte, vy, kteří hrajete divadlo a vy, kteří píšete o divadle. Co to je pro umělce svoboda, touha, žít? A jak se to projevuje i v těch věcech, které Honzo si režíroval? Přelet nad Tůkačním hnízdem, Cyrano z Bergeraku, tak rozdílné hry, ale o jednom a o to témž.
1: Já bych hrozně nerad byl protivný, ale když se mluví třeba o svobodě nebo o svobodě slova, já si myslím, že svobodu slova nám nikdo zakazovat nemohl. Já si myslím, že když je svoboda slova nařízena zákonem a my se ji jako zákonně dovoláváme, že to není moc. Já myslím, že důležité je být svobodný vždycky. A já si vážím těch lidí, kteří znám léta, že byli svobodní v době, kdy se to nesmělo. Zrovna tak je to se svobodou obecně. A svoboda je zároveň strašná zodpovědnost. To zná každý herec. Čím je herec lepší a starší, tím má větší hrůzu z představení a z vystoupení. Když je mladý, tak přijde a něco plácá a myslí si, že prostě to, že je mladý, krásný a že má talent, že to stačí. Ale čím seš starší a víš, že ten život je spletitý a složitý a že tvůj život naráží na tisíce jiných životů, které jsou vedle tebe, tak tvoje zodpovědnost vzrůstá. A já si myslím, že teprve tehdy, když to vím, teprve tehdy jsem svobodný a teprve tehdy můžu svobodně mluvit. Čili jak si automaticky nárokovat svobodu slova a nic pro to sám neudělat, není žádný riziko. Myslím i riziko třeba toho, že se spletu, nebo že budu se trápit tím, co ten druhý říká, že to nebudu chápat. Když to nechci přijmout, tak vlastně svobodný nemůžu být. Svoboda není jenom právo. Svoboda je velká výsada, ale strašná zodpovědnost. Čili já znám lidi a miluju lidi, jako Zuzanka většinou starší, musím říct, který znám a mám je prověřený, já nevím, letama, že vždycky říkali to, co měli na srdci. Nejenom na poslední chvíli, nebo dokonce, když se to vyžaduje v rámci nějakého manifestování. Tím vůbec nemyslím nic proti redaktorům. Myslím to obecně. Ale dokonce i někteří moji kolegové, kteří v době, kdy já jsem skutečně nemohl vylíst na ulici, oni zářili všude možně a teďka tvrdí, že ne a že teďka jim někdo sahá na svobodu. To mně připadá trošičku jaksi nezrovna etický.
0: Děkuju za to. Chcete ještě, Věro, k tomu se vyjádřit?
2: No, Honza to vždycky řekne, umí věci pomenovat. Já budu lehce nepatrně oponovat. Já si myslím, že v určitém okamžiku se i v nedokonalé demokracii, jakou zatím máme, na svobodu jaksi slova a na právo necenzurovat už nikdy nic sáhlo. A proto právě já jsem rovněž patřila k lidem, kteří podpořili demonstrující, nebo tedy stávkující redaktory na Kavčích horách, protože jsem přesvědčená, že celý ten tým byl opravdu mimořádně kvalitní. Tak o tom to je. A vlastně jsem, to je jenom jako dodatek, to neznamená, že nesouhlasím s tím, co Honza řekl. Není to vždy o tom, my jsme svobodní, Honzíčku, ale nemáme ještě demokracii. To si myslím já.
3: Jestli bych mohla, tak já bych k tomu dodala jednu větu, kterou jsem neslyšela, že by padla v souvislosti se všemi diskuzemi. Právě proto, že já mám pocit, že v tuto chvíli samotná podstata těch věcí se týká v té televizi například spíš té mladší generace, té nezatížené, což jsem velmi ráda. A já taky radši poslouchám jakoby slova pana Kačera, který už to umí říct dokonale. To je ten ideál, to je to. A navíc to umí říct z hlediska uplynulého času, prožitých generací. Já s ním 100% souhlasím, že je důležité, kdo ty věci říká, nejenom co říká. To naprosto s ním souhlasím. Ale za ty mladší bych chtěla říct, že jsem šťastná právě v této těžké profesi, kde je tak těžké se postavit za ten názor a nést to riziko. Takže já mám pocit, že tady jde o jednu věc ještě, o lidskou důstojnost. O to, že člověk by si měl ne mít se rád nebo se vzhlížet k sobě, ale mít v sobě aspoň kapánek něčeho, za co si může sebe vážit, to znamená být plnohodnotným, důstojným člověkem a u těchto lidí to přímo souvisí s profesí. Oni jsou nuceni pošlápávat v sobě, protože ve chvíli, kdy se stanou skutečně hlásnou troubou, tak žádnou důstojnost sobě nemůžou. Pak už opravdu to můžou dělat jenom jako kariéru nebo jako politiku. A já právě, když jsem včera ten parlament viděla a poslouchala, tak bez ohledu na názory a na střetu názoru, co mi tam nejvíc scházelo, byla právě ten pocit lidské důstojnosti z toho, že jsme lidé. A to mi strašně chybí.
0: Možná, že bychom měli uzavřít tuto kapitolu písničkou, už bych se k ní nevracel, náš pořad slouží vlastně pohledu na divadlo, ale myslím si, že nemůžeme se tento věcem vyhnout, takže je správné, že jsme možná naznačili, že i v tom složení, v jakém tady jsme, máme trošku rozdílné názory, ale že to je v pořádku, tak to má být, ale je zapotřebí říkat si to slušnou formou a nikoli tou, co jsme třeba včera viděli. Ale už se k tomu nebudu vracet, prosím.

0: Tak, protože Grandis má premiéru dneska v přímém vysílání, poprosím Evu Pavelkovou. To je dáma, která hraje na kontrabas. Ten kontrabas je skoro stejně tak velký jako ona. A bydlo postav se tady vedle, ten je teda o hodně větší než Eva a než já. Od roku 94 jste v této formaci. Jaký máte pocity teď na jevišti, kdy jenom nespíváte písničky, musíte poslouchat povídání paní Galatíkové, Jana Kačera. Jaký to je pocit muzikantský v tuto chvíli, Evo?
1: No pocit je to báječný, protože my jsme zároveň účinkující a zároveň diváci. Co chtít víc?
0: Z toho, co jste slyšeli, myslíte si, jestli můžete vzít nějaké poučení nebo zaujal vás nějaký názor buď Honzy nebo Zuzany nebo paní Galatíkové?
2: Já myslím, že ano, určitě.
0: Který?
2: Je, ono to bylo spoustu, takže já teďka v tu chvíli nejsem, ale je to spíš takový ten pocit, který z tohohle představení vzniká vlastně. A o tom, co by asi člověk měl dělat, jak by se měl na věci dívat a já to nemyslím teďka jako povinnost, ale uspořádat si své myšlenky a žebříček hodnot.
3: Tak já myslím, že všechno se točí kolem svobody v posledních dnech, tudíž já bych si vzala z toho to nejdůležitější, že svoboda v posledních dnech zvlášť má pro nás význam.
0: Děkuju.
4: Já bych se asi připojil k názoru Jitky ohledně svobody.
0: Tak dobře, pojďme od svobody malinko i k těm prostým, obyčejnějším věcem života. Člověk se zamilovává. A teď tady vlastně mám zbytek dám, čili máte nějakou lásku teď v poslední době? Honza Kačer, odborník, poradí, když tak.
5: No, já mám lásku pořád nějakou.
0: Jo?
5: No.
0: Jo, v práci jste říkala.
5: Ne, já myslela Báru, práci. Ona dělá, vlastně pořád se pohybuje kolem novinek, kolem sdělovacích prostředků a proto člověk vždycky musí být minimálně nadšený, musí tomu být odevzdaný a musí hodně přemýšlet o tom, co dělá. A právě ta odevzdanost prostě souvisí s tou všeobecnou, jako s tím vztahem k té práci. To je důležité.
0: Honza tady mluvil o odpovědnosti. Kdyby se ty chtěl, Honzo, zeptat někoho, kdo vlastně je o generaci mladší než ty a dělá v novinách a ty jsi mluvil o odpovědnosti, jaká by byla otázka třeba tvoje na kolegyni?
6: Bože, ty jsi šrafina. Já nevím, no tak já bych se třeba zeptal, tak revoluce bývá vždycky mladá a konzervativci bývají vždycky starý. Je to pravidlo?
7: No já myslím, že to pravidlo určitě není, protože když se podíváme do té politické scény, tak je tam spousta mladých lidí a já moc teda dobře nechápu, jak je to možný, ale je to tak. Takže neřekla bych, že to je pravidlo. Bohužel.
6: Tak vy jste mě ale neodpověděla, vy jste se z toho šikovně vykroutila.
7: Já jsem tím, že jsem o těch médií, já jsem zvyklá mluvit tak.
0: Tak jo. Ale že vás to postihlo v takhle mladém věku, to tak. To Honza se tomu podívejte, je to skoro šedesátníka, jako tak neznal v životě. Dobře, pojďme se dostat ale k divadlu a pojďme se dostat samozřejmě i k letošnímu roku. Já jsem řekl, co nás všechno čeká. Co pěkného vás potkalo v poslední době a na co se můžete těšit v divadle? Večer se já těším na Stuartovnu v Národním divadle, se půjdu podívat na Věru. Jak krásně hraje, jak to hezky zrežírovali. Jaký máš pocit ráno v sobotu, když víš, že máš dvě představení a ještě dopoledne to Bogán, tak jak to prožívá herečka?
8: No, to už se tak semele, už jsme si zvykli, já nemohu říct, že mám nějaké pocity špatné nebo báječné. No, je to povinnost a tak jdu hrát dvě představení a pozvání sem do Tobogánu, tím spíš, že jsem toho posledního se opravdu nějak nemohla zúčastnit. Tak je pro mě radost se s tebou potkat, to víš, to je dlouho. Už to trvá takový, že mám ráda tvé tobogány, ať už jsem přítomna, nebo ať si je poslouchám. To je normální den, jak už bývají soboty nebo neděle v Národním divadle, kde se hraje dvakrát, takže většinou je to tak, že ta jedna věc je dvakrát. No, na mě zas až tak nezáleží v té Stuartovně. Samozřejmě je dvojí obsazení. Přijďte se podívat, je to takové představení docela pěkné, myslím. A uvidíte v jednom obsazení Janičku Prajzovou a Táňu Medveckou a v druhém obsazení Ivu Janžurovou a Evu Salcmanovou. jako Marii a královnu. No a tak rozhodně to stojí za to, ten Schiller, si myslím.
0: Honzo, ty připravuješ pro violu vlastně pořad, nebo už ho tam děláš, který je o tom, jaký je Jan Kačer, a najednou se zjišťuje, že Jan Kačer to není takový pan vážný režisér, člověk, který hrál v krásných filmech Evalda Šorma, ale že to je člověk, který má veselé historky z natáčení a nejen o tom lvovi, kterého chtěl mít celý život. Kdybys měl něco připomenout z toho pořadu v té viole a udělat na to pozvání, co bys vybral?
6: Já už nemůžu pozvat, protože jsem se nelíbil.
0: Jsi nelíbil?
6: Už mě to nenasazujou, protože pravděpodobně ty moje povídky nejsou dost zábavný. Říkám to jaksi bez trpkosti, ale je to asi pravda. To je totiž zvláštní, člověk si svůj životopis pořád píše a já, když se vyskytuju jako takový ten dobrodějný dědeček, co rozdává ty peníze těm lidem na vozejčku, tak nikdo na mě nepřijde, aby si se mnou užil legraci. Jo. To je prostě tak, no, já jsem zřejmě zafixovaný jako taková ta smutná kobyla.
0: Tak jedině bys to řešil, že bys měl tři lvy a těch sedm noučat sebou, takhle to samo o sobě by byl komický efekt.
6: A to by byl cirkus už.
0: To by byl cirkus, no.
7: Ale já musím říct, to mě paní Věra určitě potvrdí, že to já jsem zažila jenom pár let v Národním divadle. Tam je hodně veselých vypravěčů, které znáte z obrazovky, ale když tu svoji dobrou chytil v klubu Jan Kačer, tak já jsem se nikdy tak strašně nesmála, protože to je tak odzbrojující humor, ale tak strašně, že určitě by vás to, já například jsem se k Janu Kačerovi hrozně dlouze a těžce přibližovala. Mně přišel nepřístupný, já už jsem pár let v tom Národním byla a pořád jsem tak jako našlapovala. A pak najednou teda jsem do toho šlápla a bylo to tak, tak jako snadné, ale ve smyslu ne nějaké laciné lehkosti, ale tak mě to překvapilo, jak to bylo kontaktní, lidské a hlavně opravdu strašně veselé a spontánní. A zažili jsme si s ním samozřejmě jeho veliké propady, které má, když ho něco bolí, trápí, ale když teda, musím říct, to, ta překvapivost jeho humoru je tak odzbrojující. Znáte to, většinou, když máte někoho zařazené jako komika, tak se smějete. A pak přijde někdo, od koho byste se to nečekali a padáte pod stůl. A to je přesně Jan Kačer.
6: Víte, ještě tady k tomu vztahu. Já jsem jako mladý byl fešák. A naučil jsem se, jak si držet se od dam velmi jaksi vzdáleně. Protože jsem jaksi sám sobě nedůvěřoval, myslel jsem si, že bych případně mohl podlehnout nějakým pokušením, takže jsem byl takový jako, tím jsem v sobě vybudoval takový jak zdravý odstup k dámám a tudle mě potěšila jedna paní, strašně, ona to samozřejmě chudák ani neví, ale najednou jsem někde byl v nějaký hospodě a přišla taková paní mírně v mém věku, a říkala, já jsem tak ráda, že vás vidím, víte. Já, když vás takhle zahlídnu v televizi nebo v rozhlase, já vyndám ruce z těsta a jdu si vás poslechnout.
0: Říkala paní Holáňová z Kostelce, jako že tato prožívá takto Boga a ten její manžel je z toho úplně udivený, protože on musí kupovat každou chvíli nový šaty, že ona prožívá to Bogán tak, že se oblíkne v Kostelci na tom listě, se oblíkne doma do svátečních šatů a teď tolik šatů neměla a Holáň kupuje furt nový šaty, protože ona každou sobotu poslouchá to Bogán ve svátečním oblečení. To se mně líbí. No.
7: Já teda, když jsme mluvili o těch starších, tak mám taky jeden nádherný ohlas, zavolala mi paní a říkala, já vám chci říct, víte, mě už je asi 80, ale po téhle vaší knížce pravděpodobně umřu. Já jsem se strašně vyděsila, to měla být pochvala. No.
0: Tak ještě, že neřekla díky vaší knížce umřu. No, no, no. Ale k té knížce pojďme ještě připomenout. Máme 3-4 minutky a já jsem řekl, že ona je pro nás tichým společníkem. Je tam velký rozhovor s Honzou, je tam velký rozhovor s Věrou, jsou tam rozhovory s Jirkou Lábusem, s panem Brodským. Kdybys teď měla šanci jednoho telefonátu někomu zavolat z těch lidí, Koho by ses vybrala a proč? A co by, na co by se zeptala? To je to umění otázky, za které tě chválíme vlastně tady s Honzou.
9: No, to by bylo hrozně těžké, ale já to vemu privátně. Já bych zavolala Jirkovi Lábusovi, protože je leden. To on má narozeniny. Já s mým mužem máme 1.2. narozeniny. A my jsme si navykli ty narozeniny slavit spolu. A to i v loňském roce, kdy já jsem byla v 9. měsíci těhotenství. Měla jsem poměrně velké zdravotní problémy, ne tedy v těhotenství, ale v současně s tím těhotenstvím. A když jsem měla těsně před porodem, tak já bláhová jsem se zúčastnila těchto soukromých oslav, na kterých vždycky je jenom Olda Kaiser, Naďa Konvalinková, Jirka Lábus, my s mým mužem a občas Astelinka Zázvorková. A představte si, to bylo úžasná oslava narozenin, akorát na druhý den jsem přijela do nemocnice s obrovskými bolestmi, oni mi řekli, vy máte zánět mezižeberních svalů, jak jste to dokázala? A já jsem strašně, oni říkali, vy se máte šetřit, vy jste stěhovala nábytek. A já pořád mi to šrotovalo v té hlavě a pak říkám, mohlo to být ze smíchu? A oni mi řekli, to byste se musela řechtat celou noc jak kráva. A já už jsem neprozradila, že to tak bylo.
0: Mohla bys malinko připomenout, čemu se smála v tu chvíli?
9: A to je právě to, Tomáši, co už nepřipomeneš, protože to začne strašně nevinně, jako například nějakým něžným, většinou to spustí Naďa nechtě, která chce říct něco naprosto seriózního a nepovede se to. A pak už jako nikdo ani nic neřekne, to už jako jede, ale musím doříct, že ta Naďa mě způsobila neuvěřitelnou věc. Víš, že ona mě porodila v zápěti po těch narozeninách o 3 týdny dřív. Mně přišly domů telefonáty a všichni, a kdy se to narodilo, proč si doma, volala právě Stella Zázvorková, jak to, že si doma, a já jsem říkala, no teď já mám v říšku, miminko, teď máš Martina, narodil se ti, váží tolik a tolik, já říkám, no nemám. Naďa přišla do televize a na mobilní telefon jí přišla tato zpráva. Narodil jsem se dnes v noci, jmenuju se Martin, vážím 3,40, nějaké údaje, a nic, jo, žádné. A ona jak prožívala to moje těhotenství, ani náhodou jí nenapadlo, že by to mohl být někdo jiný. A tuto zprávu šířila systematicky po Praze. A když i mý nejbližší příbuzní o tom nic nevěděli, tak ona mě řekla, víš, mě tak potěšilo, že jsi asi úplně vyčerpaná a mě jedinou si zvolila jako posla dobrých zpráv. A já jsem to opravdu všude šířila. Ale to není pointa. Pointa je ta, že oni, jak máme ten černý humor s Oldou Kaiserem, tak na tu textovou zprávu, na to neověřené číslo té šťastné mamince do porodnice odpověděli, co je nám potom.
0: No, já věřím, že se s Oldou nebo i s Jirkou tady také setkáme v letošním roce, jenom si připomenout, že doufám, že nám nevyhlásí mobilizaci, jak už jednou vyhlásili tyto dva pánové. Poprosím skupinu Grandis, aby se s náma rozloučila, tedy s námi a samozřejmě i s rozhlasovými posluchači a s diváky. Vám děkuji za účast, za to, že jste přišli, protože to je pro nás potěšením největším. A jenom chci říct, že v příštím týdnu bude naším hostem Simona Stašová, písničkář Pavel Dobeš, Ilja Racek. A našimi dnešními milými hosty byli pan Jan Kačer. Zuzana Maléřová. Její knížku Kolem jdoucí si můžete u nás koupit. A paní Věra Galatíková. Za týden opět na shledanou od Tobogán.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 7. října roku 1926 přišla na svět výjimečná herečka Jana Dítětová. A my si tedy v těchto dnech připomínáme sté výročí jejího narození. Byla nejen oblíbenou divadelní a filmovou herečkou, ale znatelnou stopu zanechala i v našem rozhlasovém archívu. Nezaměnitelný hlas Jany Dítětové si připomeneme na Pohodě v následujícím pořadu.
2: Ženský boj. Klasická veselohra Václava Klimenta Klicpery měla v rozhlase svou premiéru už v roce 1971. A proč ji uvádíme právě dnes? Přináší totiž věčné a stále platné téma sporů mezi ženským a mužským světem. Je ale přirozené, že pohled na emancipaci obou pohlaví byl na začátku 19. století značně odlišný, než je pohled našich současníků.

hrají zasloužila umělkyně Jana Dítětová, zasloužila umělkyně Nelly Gajerová, Viola Zinková, Jaroslava Pokorná, Jaroslava Obermajerová, Milena Šebestová, Věra Havlatová, Jaroslav Moučka, Soběslav Sejk, Ivo Gýbl, Svatopluk Skládal, Bořivoj Navrátil a Jan Kotva. Hudbu složil a řídí Jiří Váchal.

0: Jak živo mi nic takového nenapadlo.
1: Každá dívka by tomu rozuměla tak, jako já jsem tomu rozuměla.
2: Kdo je vás v stavu rozsouditi, budete-li jeden přes druhého brunčet? Tu stojíte u práva, není-li pravda?
3: Jest.
2: Tady musí jeden po druhém mluviti a sice odpovídati na to, co se ho budu tázati. Není-li pravda?
3: Jest.
2: Nuže, dojko, co ode mě žádáš?
1: Právo, pane sudí.
2: Kdo ti učinil bezpráví?
1: Zvykoš, suchohlavu syn?
0: To není pravda.
2: Tiše, také na tě dojde.
0: Je to samé utrhačství. Není možná, abych k tomu mlčel.
2: Musíš k tomu mlčeti. Sice ať je jestřáb vaším soudcem, je-li pak pravda.
3: Mlč pak, mlč zvykoči, až na tebe dojde.
2: Tedy, dojko, v čem ti zvykoš ublížil?
1: Přivedl mě do Huplických, ucházel se o mou ruku a teď, když jsem jim kvůli všechny ostatní ochy odmítla, chce mi dát kvinde.
0: Ty sedmihlavý hade, pane sudí, je to ošemetná lež.
2: U všech všudy rohatých bíků mlč. Jakými to, dojko, můžeš důkazy potvrditi, že se o tvou ruku ucházel?
1: Jednou v létě šel kolem našeho bělidla a sedl si vedle mě do trávníka.
2: Dále?
1: Asi 5 neděl na to šel tam tudy zas a dal mi snůpek konvalinek.
2: Dále?
1: O hodech se mnou veřejně tancoval.
2: Dále?
1: Na jaře, když byla velká voda, přenesl mě přes průhon.
2: A dále?
1: No to je všecko. Jak živo, toho nebylo více zapotřebí.
2: Co tomu říkáš, přísedící mého soudu?
3: Nic.
2: Nic. Zvykoši, přistup blíže. Je to pravda, že jsi svedle ní sedl do trávníku?
0: Je.
2: Za jakou příčinou si to udělal?
0: Čekal jsem tam na své kozy. Když je pasák přihnal, vstal jsem a šel jsem svou cestou.
2: Nemluvilo se nic mezi tím o lásce?
0: Nic.
2: Nechechtalo se, nehubičkovalo se.
0: Ani mi to nenapadlo.
2: Co tomu říkáš, přísedící mého soudu?
3: Nic.
2: Nic. Zvykoši, synu suchohlavův. Je to pravda, že sjídal snůpek konvaliny?
0: Je.
2: Za jakou příčinou jsi to udělal?
0: Protože mě o ní prosila. Jakživ jsem žádnému nic neodepřel. Kdybych víc byl měl při ruce, byl bych jí těch květin dal snop.
2: Odpovídej dále, zvykoši, synu suchohlavův. Je to pravda, že jsi s ní o hodech veřejně tancoval?
0: Je.
2: Za jakou příčinou jsi to udělal?
0: Protože tam již žádné jiné dívky nebylo a mně se chtělo do tance.
2: Vyprovázel jsi kránu domů?
0: Nevyprovázel.
2: A konečně tedy, je to pravda, že jsi ji přenášel přes průhon?
0: Je.
2: No za jakou příčinou jsi to udělal?
0: Protože se voda s jekem valila a ona tam stála a plakala.
4: Byl bych přenesl i čarodějnici lidi do můru.
2: Co tomu všemu říkáš, přísedící mého soudu?
3: Nic.
2: Nic. Tedy slyšte, ty dojko jakožto žalobnice a ty zvykoši jakožto obžalovaný náš jednohlasný rozsudek. Poněvadž tyto důvody žádné pravdy, žádného nadřečeného obmyslu do sebe nemají, tedy je patrno, že zvykoš nevinen a že dojka žádného práva na jeho lásku, tím méně na jeho ruku nemá. Pověděli jsme.
0: Ten rozsudek jest spravedlivý. Já jdu domů čist a spokojen.
1: Ten rozsudek jest nespravedlivý a já s ním nemohu být spokojena.
2: Tak to bývá větším dílem. Málo kdy jsou obě strany spokojeny.
1: Kdyby seděly ženy za stolem, jinak by se soudilo.
2: Kdyby seděly, to je to.
1: A takové důležitosti by také měly ženy soudit.
3: No, to by byl pěkný soud.
1: Co vy tomu, staří košťálové, rozumíte?
3: Aj.
2: Jak? I ty šestiboká dračice, s námi se musí se vší vážností a šetrností mluviti.
1: Co vy víte, co je to dáti dívce konvalinku? Co vy víte, co je to sednout si s ní do trávníku? Co vy víte, co je to přenášet jí přes průhon? Suďte si vy pastviny a stáda, suďte si vy kozly, bíky, lesy, nad mou věcí vyšknou ženy soud. Ano. Tak. Jak bude první ženský sněm, za zvykoše obžaluji a uvidíme, kdo zvítězí.
2: Ha, ha, ha, ha. první ženský sněm. Ten bude pak, až nebude na Krkonoších ani ptáka mužského. Bojí se, že nedostaneš muže a to je to všecko. Na to ženské pokolení musí být ostřejší zákony, sice aby byl jestřáb soudcem. Den ode dne více rozbazují.
3: Pramen toho odboje soudím já. Jest, pane sudí, vaše manželka.
2: Co?
3: Vaše paní Bořena.
2: Haláku, kdyby jeden každý ženu svou tak držel na udidle jako já, byl by svatý pokoj na horách.
3: Dobře, dobře. Vy ji držíte na udidle, to jest, nedáte jí utéci. Proto ona přece vždy byla a bude, co jest.
2: Co?
3: Žena.
2: No ano, co má být?
3: Kdyby mi jen nebylo líno mluvit.
2: Mluv, přísedící mého soudu, mluv. Dokaž mi, že je má Bořena pramenem tohoto odbojství a já ten pramen zacpu ještě dnes. A kdyby byl tak veliký jako jezero, mluv.
3: Je to těžko vyslovit, ale v mysli to mám velkou literou od slova k slovu napsané.
2: Co u všech všudy rohatých bíků, co?
3: Vždycky měla v hlavě tak jakési viriváry.
2: Viriváry? Co je to?
3: To jest, od jak živa o ničem jiném nemluvila, nežli o šlechetnosti a o vznešenosti pohlaví ženského. A ještě k tomu, jak bezbožně.
2: Co? A to slyším teprve nyní?
3: Ano, že prý byla žena mužovi za správkyni. To jest tolik jako za vládkyni dána. Naše zprosté ženy jí poslouchali jako věštkyni. A z toho jsou ty následky.

0: Mluvte, co se stalo? Bez sebe tu stojí paní Božena.
1: Včera muže uzavřeli, abychom my... O, to hadí plemeno.
2: No, no, ve mně běhá jezero žluče a pětkrát tolik lítosti.
0: No, tak tedy mluv.
1: Včera muži uzavřeli, abychom my ženy, abychom my chodili do lesa na dříví.

0: Jste vy to, ženy utlačené, stojíte vy to v úkol mne, hospodyně zotročilé, pláčete vy to nade mnou, matky zahozené, vy manželky zavržené. Plačte, plačte. Našim větrům do perutí vložte nářek, kvílení a pošlete je přes lesy. Pošlete je tam, kde v údolí rozlehlém, ve velkých rovinách ženy ještě na stolicích svých matek sedí.
1: Co zas mají ti ohavní muži?
0: Zkažte jim tam, všem dívkám, všem ženám, že tu odvětvená od království vrchy nebenosnými smutná obec jejich sester vzdychá, pláče, hořekuje.
1: Tak daleko to s námi přišlo.
0: My jsme tady otrokyně. O jejich mísu se starat. Na ně všecken oděv dělat. Ve dne vařit, bílit, prát a přijíst a v noci, co vedle nás jak vepři spějí.
2: No.
0: Jejich mladé plemeno hlídat. A když přijde hodina, kde se o blaho obce jedná, tu máme všechny stranou jíti, ke všemu máme mlčeti, jako bychom v lepkách tvaroch měli.
1: Všecko pravda, všecko pravda.
0: O, mé sestry, a to ještě není konec nesnází. Ohavněji se o nás hraje. Stínů z nás chtí nadělati a zaživa nás vložit do hrobu. Aby si ty teď z hrobky vstala, veleslavná Libušo. S tebou, aby Vlasta vstala. Jak? Ha! Sestry, sestry. Ženy, ženy.
1: Co je?
0: Slyšeli jste o Vlastě?
1: Slyšeli.
0: Slyšeli jste o Šárce?
1: Slyšeli.
0: Znáte české Amazonky?
1: Známe.
0: Ha! Červ se protiví, když se po něm šlape. Máme my tu metlu líbati, která naši spanilou tvář šlehá.
1: Nelíbejme ji.
0: Boj, budiš mužům našim.
1: Boj.

0: Libomíro! Libomíro!
1: Slavoš, jak můj Slavoš!
0: Běhám jako divý po vsi. Po skalách jsem, po lesích jsem běhal.
1: Proč?
0: Hledám tebe?
1: Mne, můj Slavoši, a že jsem to nevěděla.
0: Co se ode mne utrhuješ, Libomíro? Vzpomněla jsi, že jsem také mužský?
1: Vzpomněla jsem, že se na tebe hněvám.
0: Hněváš? Skutečně? A jak dávno?
1: Od neděle.
0: Od neděle? Od neděle? A ne od dneška, ne od této hodiny.
1: Od neděle.
0: A i to bude jiný oblak. A proč se na mě hněváš?
1: Lidé tě viděli u Borku se Silkou státi.
0: Ty jsi dítě, to se stalo náhodou. Šel jsem ku spádu vody, ona se vracela odtamtud a tu jsme se potkali a ptal jsem se jí, jeli tam kdo ještě z obce.
1: Jiného nic.
0: Nic.
1: Je to pravda, Slavoši?
0: Tak jako, že tě v srdci nosím a budu nosit i navěky. Jinak li ti mluvím a jinak smýšlím, ať mne stíhá krakonoš.
1: Tedy se již nehněvám, ruku na to. A teď se měj zas dobře.
0: Kam pospícháš?
1: K Povětrnému mlejnu.
0: A tu je základ mého strachu.
1: Co je ti, Slavoši?
0: Naši lásku smrtelně raníš, půjdeš-li k Povětrnému mlejnu.
1: Proč?
0: Kdo tě tam objednal?
1: Máti, seděla jsem na bělidle, tu přiběhl můj malý bratr a vyřizoval mi, že mám všeho nechat a běžet k Povětrnému mlejnu.
0: Libomíro, a ty nevíš, co se děje?
1: Nevím, ale musí se něco smutného dít, ty jsi celý polekaný.
0: Tedy věz, že se ženy na muže spikly.
1: Co je to, tomu nerozumím?
0: Vaše matky povedou s muži válku.
1: Válku? Pán Bůh s námi. Ale ne snad opravdu.
0: Ani Bořena jest jejich vůdkyně. Libomíro, půjdeš-li za ní k Povětrnému mlejnu, umře naše láska smrtí krvavou.
1: Ty mě strašíš a já tam přece musím jít.
0: Nechoď, nechoď, Libomíro.
1: Musím, Slavoši.
0: Musíš.
1: Má ti přísně poroučela.
0: Nože, tedy jdi.
1: Nepůjdu.
0: Nepůjdeš, viď?
1: Ale...
0: Co? Co?
1: Oni mne tam přes moc povlekou.
0: Dejme se spolu na útěk.
1: Kam?
0: Do království, na roviny, mezi naše krajany. Tam je pokoj, tam zůstaneme tak dlouho, až se tu válka vyburácí a ženy s muži vejdou v smír.
1: Pak se zase vrátíme?
0: Ano, pak se zase navrátíme a tvou matku odprosíme.
1: Tedy pojďme, Slavoši, dřív než bude pozdě.
2: Stůjte! Libomíro, ty pojď s námi.
1: Babuše, já... Nepůjdu k Povětrnému mlejnu.
2: Ty musíš!
0: Aha, podíváme se. Libomíra půjde se mnou.
2: S tebou? Kam?
0: Kamkoliv. Až dostanete lepší rozum, vrátíme se zas. Pojď, Libomíro.
2: Ani krok? Neprotiv se, ty holobradý hejsku.
0: Nemohu a nechci bez Libomíry být živ.
2: Sestry, chopte se jí!
1: Pomoc!

0: Co je to tu za lomos?
1: Pan sudí, ženy pozbyly rozum a vztekají se jako zvětřelé kočky. Libomíra dívka má, mne dobrovolně následuje a oni ji přes moc sebou odvádějí.
2: Co? U všech všudy rohatých bíků, tedy jest to předce pravda? Víte, co vás čeká?
3: Co pak asi?
2: Děláte v obci různice, podkopáváte veřejnou svornost. Dám vás tedy schytati, postaviti na svůj soud a k suchému chlebu na několik dní zavříti. Poroučím vám.
3: Rozkazujte si svým mužům. Sestry, pojďte.
4: Tedy, milí sousedé, povězte jeden každý v krátkosti své mínění. Co s těmi proklatými ženami počneme?
5: Mé mínění jest, abychom se do nich, jak jsme tady, pustili. Schytali je jako husy a ty nejjedovatější z nich vyhnali za hory a těm druhým hodně závaží na huby uvázali.
6: Dobře.
5: No.
6: Ale ne.
5: Tu jich věru polovičku musíme vyhnat. A co si ostatní svět o nás pomyslí? Řekne, že jsme my měli mít rozum, když ho oni neměli.
7: To je to. A mimo to se přece mnohý se svou štěknou nerad rozloučí. Třeba byl člověk s drakem spřažený, když s ním několik a 20 let v jednom pluhu chodí. Přece mu je krušno, když si mají navždy dát dobrou noc.
5: No tak tedy, tak snad by bylo nejlépe, abychom si v bázni boží dříví sami nosili. Jak to až potud děláme? Abychom jim ty proklaté klobouky, schůzky s němi a tak dále povolili a svatý pokoj uzavřeli.
4: O, nebude to dělat i dobrou krev? Budou se pořád více a více ze svých chomoutů vykroucovat, až je konečně docela schodí. A jeden každý musí mít i svůj chomout.
7: To je tak. Kam pak bychom přišli?
8: Já jsem si toliko jinoch, ale rozum mi povídá. Zlé, že se musí zahánět zlým.
1: Zlým. Zlým zvykoši. Přes moc se jim musí zohýbat i tejla.
7: Těm zvoní láska v osrdí.
4: Tedy potáhneme do pole.
1: Tak. Ano, do pole.
8: Do pole.
4: Ale dejte pozor. Bude z toho šeredná rvačka.
5: Nikoli. To ať se stane, až když nejhůř bude. Ruka se jim musí podati k smíření. Pošleme k ním vyslance. Ten ať jim jejich nepráví vyobrazí a k lítosti je napomene. Setrvají-li přece ve své urputnosti, pak ať to jde do živého.
2: Sousedy, ta rada je moudrá. Ta rada je kapitální. Pošleme k ním vyslance. Jeden tam může směle jít. Vždyť snad s jedním nepovedou vojnu. Vyslanec má všude svoje právo.
6: Tedy moudrý Hrubo, vezmi ten úřad na sebe.
5: Ale ne, já bych tam nebyl nic platen. Víte, že jsem jakživ dívky neměl, ani nebyl ženatý. Oni řeknou, že tomu nerozumím.
4: To je také pravda.
7: Víte-li vy co? Dejte mi to písemně, že mne jako vyslance šetřiti budou a vezmu tu práci na sebe.
4: Inu, milí sousedé, bylo by to skoro nejlépe. Rapota má takto hubu dobrou. Co se týče důvodů, ty mu dáme na ruku. A rychle tedy k cíli. Vyprovodíme ho za ves a cestou s ním všecko rozmyslíme.
7: Jak pak, kdyby to byla má poslední cesta? Kdybych se již nevrátil.
5: I to je marná bázeň. Pojďme, sousedé, pojďme.
7: Dejme tomu, aby se chtěli o mě sděliti a rozebrali mě oud po oudu. Jaká na mě čeká odměna?
4: Pomysli si, že jsi umřel pro dobro obce své. Krásnější smrtí jak živ žádný z nás nesešel.
7: Co si mají moji oudové pomyslit, až budou rozházeni po skalách? To není nic. Víte-li vy co? Vezmu-li tam za své, připovězte mi, že mi dáte na památku vystavět ti sochu.
4: Tedy se ti postaví socha, pojď jen.
7: Do jedné ruky mi dáte krvavý meč, to bude vyznamenávat válku. Do druhé ruky mi dáte kosu, to bude vyznamenávat smrt. A na hlavu mi posadíte čepec, to bude vyznamenávat ženskou válku.
4: Všecko to se stane.
7: Nože tedy, pojďme.

как месичек, красне світі. Як все гвіздички на мене смнеї. Випотутельна світілка. Оч, же ви таке раді п'єте. Жене, я не запірайте, вždить слунечко таке п'є, а нотне п'є. Ну, кдіби не пило, мусило би се може іж давно водою уліті. Ještě наше щастя, що то добре слунечко самову воду п'є. Кдіби пило пиво, небо медовину. Снадно ли би се jednou неопило a nezavrávoralo někam do jiných dílů světa? Co bychom potom dělali? Ženo moje, aby tě husa kopla, což ještě nejsi doma. Není. Není ještě doma. Kdyby byla doma, nedržel bych džbáneček v ruce. Ona by mi už dávno byla žaludek rozrazila. Podívám se, jak to asi s tou válkou vypadne. Já jsem přísedící soudu. No. Já povídám, že ti muži s ženami nebo že ty ženy s mužemi, že ty ženy s mužemi, a ne, že ti muži s ženami nic nepořídí, tak je to, no. Ženy mají srpy. A proto jim říkáme ženy, že žnou, no. A žíti je kliditi, kliditi je mlátiti, pročeš kdo žne, ten mlátí. A když to všecko suma sumárum vezmeme, tedy z toho vypadne, že ženy jsou mlátilky a že patří na mlad.

0: Tu sedí tlustý halák a spí.
1: Pojďme, než se probudí.
0: Ne, ne, on je přísedící soudu. Sedí v sněmu na druhém místě a bude nejlépe vědět, co se až potud uzavřelo. Vezmeme ho sebou.
1: I ano, ano, vezmeme ho sebou a v táboře musí všecko vyznávat.
0: Hé, sousede haláku.
2: Aby vás husa kopla, nechte mě odpočívat.
0: Vstávej, vstávej.
2: Ale ve dne vám budu, dokud chcete při soudu sedět. V noci mě nechejte spát.
0: Ten osmiboký velbloud myslí, že je noc? Tak se podívej, že je bílý den.
2: Je na mou pravdu. Celý bílý den.
0: Hned musíš jít s námi.
2: Ale aby vás husa kopla, kam pak mám jít?
0: Do hospody, haláku.
2: Do hospody, tak hleda to. Ale veďte mne. Nohy mi ještě spějí a oči se ještě neprobudily.
0: Pojď jen, pojď, no pojď. Až dojdeš na místo, zachce se tvým nohům skutečně spáti, ale oči se ti jako vírovy otevrou.

0: zmysely. A ty, krasobělo.
1: Hej, krasobělo.
0: No slyš, to se týká tebe.
1: A proč mi říkáte krasobělo? Jmenuji se Libomíra.
0: Protože tě tak Vlasta nazvala. Pamatuj si to, dceruško. Paní Bořena se jmenuje Vlasta, Sílce říkáme Zvědka, Dojce Purtisila, tobě krasoběla, Vavruši Vatka, Babuši Hátka a mě Šárka.

0: Tiše. Někdo se dobývá nahoru.
1: Je. Pojď.
2: Pojď jen dále. Už jsme na Sněžce.
1: Je, pojď. Ty zlořečená, to bude má smrt.
2: Co s ní? On nám bude vypravovat, co si muži všecko za zbraň na nás chystají.
1: To je proklatý kopec. Není možná, abych tady byl ještě na zemi.
3: Buď rád, nemáš již daleko do nebe.
1: Aby vás husa kopla, to je pěkná hospoda.
2: Kde je naše Vlasta?
3: Není daleko.
2: Tady se zatím posaď, ty horoz kostí a masa.
1: Je, kam pak?
3: No tuhle, na kámen.
1: Je, což tu nikde nemáte zdrnu lavičku.
3: Sedni a aby jsme si tím nezahálel tu, vezmi suchou trávu, vyhrabuj písek a trhni nám vidlice.
1: To by se mi chtělo, ani se jich nedotknu.
3: Co ty se budeš spouzet? Burko, vytrhněte kopřivy, postavte se u něho a nebudou-li si za každou čtvrt hodiny vidlice jako stříbro blištěti. Sekejte ho přes rlce.
1: Já vyrachnu. Nerozlobte mne, já jsem přísedící soudu. Přisolím vám, až budete vyslejchány.
3: Vy jste to vyslejchali.
2: Rychle chop se toho, nebo tě přivážeme na kámen a necháme tě 5x24 hodin bez jídla a pití.
1: Je, to čert, aby se vám zatáčel. Ženo, má laskavá ženuško. Ujmi se mne.
3: Dělej, co se ti poroučí a nedovolávej se své ženy. Tu nejsou žádné ženušky, nebož dívky jsou tu a vdovy. O manželích tu nic nevíme.
4: Ha, co to tady za ještěra vidím?
2: Je to břichatý halák, zajali jsme ho.
1: Jen si pomyslete, naše paní Bořeno.
4: Nepřibližuj se ke mně, ty ošklivý obraze našich nepřátel. Proč jste mi sem tu příšeru přitáhli?
2: Mysleli jsme, Vlasto, že bys na něm vyzvědět mohla, co až potud muži za přípravy udělali.
4: A toliko to mohlo by ho spasit, vyznali nám pravdu. Mluv, co jste až potud proti nám uzavřeli?
1: Paní Bořeno, já to nevím.
3: To už není Bořena, ty stodolo hrachoviny. To je naše Vlasta.
2: Mluv, byl odpoledne s něm?
1: Byl, ale beze mne.
2: Jak pak mohl být i bez tebe s něm, vždy si přísedící soudu?
1: Jsem přísedící soudu? A přece jsem tam nebyl.
3: A kde jsi byl, zpropadený stuchlíku?
1: Rozlobil jsem se, že mi žena nechala oběd neuvařený. Šel jsem si sednouti pod jesen.
3: A pil.
1: Ano, pil jsem.
4: Kdo to?
3: Můj bývalý muž.
4: Co chce?
3: Vyslali ho muži k tobě, má na tebe poselství.
4: Uřezejme mu
2: u kabátu rukávy.
3: A pošleme ho na zpátek.
4: Ne. Slyšet ho musíme. Snad, že se muži dali na pokání a zaváží se vyplnit, co budeme žádat. Proč bychom vylívali krev, nebude-li toho na nejvíc zapotřebí? Přiveďte ho sem.
3: Tino, jdi jen a neboj se, ty plané jablko mužského pohlaví.
4: Přistup blíže. Kdo tě sem posílá?
5: Milost. Milost.
4: Staň, otroku, čeho se bojíš?
5: Ach, ubohý haláku, přísedící našeho soudu. Ach, já vidím, jak hanebný osud na mne čeká.
4: Vyslanecký úřad je tvůj štít, mluv a nemáš se co báti.
5: Opravdu?
4: Opravdu.
5: Tedy budu mluvit. Naše paní Bořeno, okraso ženského pohlaví. Hvězdo naší obce, koruno našich žen.
4: A tak dále.
5: Tež i vy, ctihodné babičky, stromy, rozšafnosti, jezera zkušenosti, zralé, uleželé hrušky naší obce. Tež i vy, ženy laskavé, ozdobo svých mužů, medovino domácnosti, zlatý zube výmluvnosti, smetano krkonožských hor.
4: Dosti toho dost.
5: Dosti toho dost. Tež i vy, dívky ušlechtilé, konvalinko svých matek, mateří douško svých otců, sedmi krásl naší obce, Saturie, našich jinoků.
6: Kopřivo mužského pohlaví.
5: A kopřivo mužského pohlaví. Posílají mne k vám všichni všudy muži a vzkazují vám, abyste si vyhrnuli ruce až po samé rameno a sáhli sobě do svědomí a zeptali se ho, zdali je to spravedlivé, zdali to není boha prázdné spouzeti se proti mužům, kteří se o vás starají.
4: I ty slavněný vyslanče. Tiše, tiše, nechejte ho vymluviti. A dále...
5: Podívejte se z této hory na vše strany, do všech končin. Všude mužská hlava, mužský rozum panuje, muži sedí na královském stolci, muži vládnou ve městech, muži vládnou ve vesnicích, muži vládnou v chatrčích.
4: Tiše, tiše. Jsi již hotov?
5: Ještě nejsem, paní Božová. Otevřete knihu Matky přirozenosti, čtěte v ní od listu k listu a udeřte se každá pětkrát ve prsa. Proč má jeden rohy a laně nemá žádných? Proč má kohout hřeben a slepice žádný? Proč má kačer chocholku a kachna nemá žádné? A proč konečně, proč máme my muži fousy a vy nemáte žádný?
4: No, a co z těch tvých malicherností následuje?
5: Z toho všeho následuje, že je mužné pohlaví přednější, že je pánem v přirozenosti a že tedy i na Krkonoších panovat má.
4: Nože, řekni všechněm všudy mužům, že kdybys byl moudřej mluvil, Vlasta by ti byla moudřej odpověděla. Na tu ale chamradinu, že toliko sudí mu a veškeré obci vzkazují. Nezavážili se do večera sami do lesa chodit na dříví, do svých sněmů nás přijmouti a vlastní ženské sněmy povoliti? Nedají-li nám klobouky, slovem, nevyplnili všechny naše žádosti, které vám velmi dobře povědomy jsou. Zítra s prvním paprskem, že sídlo našich matek navštívíme.
5: Tedy se nechcete polepšiti?
4: Jdi.
5: Já jsem svůj úřad vykonal.
6: Ty sebe na tý kohouze! Ty chocholatý kačere! Polovaný čín!

0: rada by byla, abychom se na všecko připravili.
1: Povídám vám, že toho nebude zapotřebí. Má Bořena je důvtipná, ostrozraká žena. Jinak by se nikdy nebyla stala mou manželkou. Postavili jí Rapota, vyslanec náš, všechny ty důvody, které se mu vložil na jazyk jeden vedle druhého. Uvidíte, že se zardí sama nad sebou a že nám své stádo v pokoře a zkroušenosti přižené.
2: Pochybuji, pane sudí.
3: Kdo je to, jenž pochybuje?
2: Já?
3: Ty sto zvykoši? Když jsem já tak mladý byl, nikdy jsem o tom, co staří a zkušení řekli, nepochyboval. Proč pochybuješ?
2: Tím vyslanstvím ještě více zkamení. Budou myslit, že se v síle necítíme, že jsme slabí, bojácní.
3: Moudré slovo víc přemůže, nežli meče, nežli kopí.
0: A bude-li jen Rapota tak hlubokomyslný?
2: To je to. Jeho mysl není ani tak hluboká, jako ze žaludu skořápka.
3: Jeho mysl. Ale má je hluboká. Hluboká je bezedná a on je stoliko trouba, kterou jsem své důvody z tohoto oudolí na Sněžku vystřelil. Povídám vám, že s ním zároveň přijdou ženy a vzdají se vám na milost.
0: Tu je náš vyslanec.
3: Rapoto, Rapoto, mluv. Vidíš, že jsi jim zatřásl kotrbou, vidíš, že zbledlí, vidíš, že nevědí kudy kam.
4: Vědí, vědí. Ale my nebudeme vědět, kudy kam. Zítra s prvním paprskem přijdou jako stádo saní. Z našich srdcí budou strojti kvas a naší krví budou zapětí.
3: Co? To, že jest jejich odpověď?
4: Ta byla veliká. Co vám povídám, je z ní jenom krátký vejtah. Ale jádro, za to vám stojím.
3: A tvá výmluvnost nimi nezatřásla?
4: Ani nepohnula. Já jsem vám mluvil, lidé, mluvil jsem. Kdybych tak mluvil na pražském náměstí, věže by na mě huby otevřeli.
3: A oni nic?
4: Nic. To je vám národ, tyhle ženy. Skála je proti nim máslo, tak jsou tvrdé a jedovaté jsou. Utrech je balzám.
0: Aha. Tedy jsme tak daleko, jako jsme byli prve.
2: Ani nejsme. Prve jsme byli dál.
3: O, sto rohů, sto rohů. Proč se nejmenuji tisíci roh a nemám ty rohy všecky, všecky na čele? Já bych je trkal, trkal, trkal, tak dlouho, až bych z nich játra, plíce, žebry, duši vytrkal. Ale běda, běda, běda jim. A kdyby jejich trepky, sukně, šepce život měli, nepřestanem vraždit, až to všecko umrtvíme.
4: Bude toho také zapotřebí, sice jsme hotoví otroci. Halák by vám mohl vypravovat, kdyby tady byl.
3: Kde je Halák, můj přísedící?
4: Na Sněžce.
0: Co? Mezi ženami?
3: Jak tam přišel?
4: To nevím.
3: Co tam dělá?
4: Kvílí a naříká. Staré babi čepec mu přivázali na hlavu, posadili ho na kámen a musí jim drhnout i umouněné vidlice.
3: Čeho jsme se to dočkali? Raďte mi jen. Povězte, jak zvítězíti. Já vás povedu a uvidíte, že jak jsem doma na soudné stolici veliký, tak velký budu také na bojišti. Mluvte. Mluvte. Poraďte mi.
0: Lehká rada.
3: Mluv, mluv, rozšafný hrubo. Ty jsi býval jak živ moudrý.
0: Oni jsou táborem na Sněžce. Zavřeme je tam a uvidíme, co nevymohla výmluvnost, to, že vymůže hlad.
3: Ha, to jsou slova moudrosti.
0: Ale hned to udělejme, hned, než to nějak vyslídí a do oudolí se rozloží.

nešťastný. Co si počnu? Která k svou Libomíru z tábora žen vydobudu? Kdo mi přijde ku pomoci? Ale kde to jsem? Kde jsem se to ocitl ve svém bědném putování? Dobře sli mě, věrně sli neštěstěno má vedla. Tedy jsem již v Krakonošově zahradě. Kolena se mi chvějí. Sem prý se celá obec duchů Krakonošových o půlnoci schází, házejí skálami jeden po druhém, hopkují stromům po hlavách, dělají sobě kratochvíle a potok se zejme v líbezný plamen a jim k tomu svítí. Žádný horan, který jsem přišel v čase půlnočním, živ se odtud nenavrátil. Přišlo jsem jednou patero bratrů opovážlivých, posměch sobě z duchů horních dělajících, ale potrestal je Krakonoš, kde stáli, stojí pět buků a až podnes jim pět bratrů, říkáme. Veliký duchu, Krakonoši, nepřišel jsem na tvé sbory, na tvou mocnost všetečně se dívati. Prosi ti přicházím, aby ses nad mou strastí ustrnul a dal mi dívku, bez které nemohu ve světě být spokojen. Vyslyš, veliký duchu, prosbu mou a přinesu tobě za poděkování ze svého stáda kůzle nejtučnější. To je klobouk Krakonošův. Rozumím ti, mocný duchu. Nehodnotí je tebe na těch našich malichernostech, bráti, podílu? Já mám na tvém místě jednati.

0: povedeš.
1: Uvidíš to.
0: Ach, že jsem tvým slovům kdy věřila.
1: Jakým slovům, Silko?
0: Neřekl jsi mi tisíckrát, že mě miluješ?
1: A řeknu ti to ještě tisícekrát.
0: Protože svou lásku toliko na jazyku máš.
1: Silko, když jsem kvůli tobě na tu příkrou skálu lezl pro kůzle, ani slova jsem přitom nepromluvil.
0: Tedy mi dej dnes ten nejvyšší důkaz své přízně a pustně.
1: Nesmím. Dokud bude válka, musí láska mlčeti.
0: Byl z toho již muži ženy na Sněžce zavřeli. Zradit ti vás již nemohu.
1: Tedy tam také nic nebudeš platná.
0: Ale vykoupím svou čest.
1: A i horlivě si svou povinnost zastávala, že si přišla v zajetí, za to ty nemůžeš. Stane se to těm největším rekům.
0: Ty jsi mě nikdy nemiloval.
1: Začínáš.
0: Stála jsem tu, když jste se radili. Ty jsi nejvíc k boji popouzel a věděl jsi, že jsem mezi ženami. Ty bys byl v stavu se Silkou se potýkat.
1: Řídím se jen ve všem podle tebe. Ty jsi rozdechovala oheň mezi ženami, já mezi muži.
0: No dobře, dobře. Schrnu jen oběma rukama vinu na mne. Oh, požehnána budiš tato válka, že mě dala tebe poznati.
1: Jako bys mě dávno předtím neznala.
0: Myslela jsem, že tě znám. Myslela jsem, že mě miluješ.

0: Zvykoši, ještě se nestrhla bitva?
1: Ještě ne.
0: Tobě životý nožský také přízeň s paní dívky sladila.
2: Aba.
1: Mně to nezapírej.
2: Co bývalo, to není. Dokud se ten rozbroj neulehne, nechci nic o dívce vědět.
1: Přináší ten rozbroj obci naší růže čili trní?
2: Žádná růže bez trní.
1: No, já ti povím, jak se spupnost ženská krátkým časem a lehkou prací ukrotit ti dá.
3: Co?
1: Jak pak? Buď mi jenom nápomocen.
2: Marná je všecka naše zbraň. Jestliže jim v hustých řadech s hrůzou v tváři neodoláme...
1: Já ti povím o jiné síle. Vojsko na ně vedu nepřemožitelné.
3: Nové vojsko?
2: Kdy a kde je vezmeš?
1: Kde, to ti povím. Kdy? Za 2 hodiny.
3: Probůh, za 2 hodiny. Oh, kež bych s tou zprávou mohla letět.
2: To bys musel umět čarovat.
1: Uslyšíš mé čáry. Jenom mi přislib, že se mnou spojíš.
2: No, kdyby to bylo skutečně ku prospěchu obce, tak
1: vybojovat ti se tím dá všecko a prohrát nic.
2: Tedy mi to vysvětli.
1: Pojď se mnou, tady k tomu není místa.
2: A kam dáme silku?
4: A kde ji máš?
2: Co? Co? A u všech všudy černobejlů.
1: Tu je přistavena stolice. A okno je otevřené. Hrome, že nám oknem vyskočila.
2: Muži nám bab nadají. A ty s tím vinen, Slavoši.
4: Co já?
2: Kdybys byl sem nepřišel, byl bych si jí hleděl. No, poběžme za ní.
1: Ne. Nech jí utíkati. Spřáhni se se mnou a nebude nám našich ani jejich dalších úskoků zapotřebí.
2: A vezmi si mne, jak tu jsem. Jen mi pověz, jaký je tvůj úmysl.
1: Tedy za mnou, dokud ještě možná černé noci. Se obalí ti ve plášť.
3: Vlasto! Vlasto! Statné ženy!
5: Zvědko, ty jsi dlouho prodlívala. Mluv, co neseš za zprávy?
3: Smutné, nebezpečné.
5: Co se stalo? Vyjev všecko.
3: Slavoš musel být ti ve království pro pomoc.
5: A ten Slavoš je sám jediný mezi nimi lev. Dále?
3: Mají nové vojsko. Silné, velké, nepřemožitelné.
5: A?
3: Ještě nejsou v jednom hejně, ale za hodinu má být tady.
5: Zvědko, tvá zpráva mě skutečně leká. Na všecko jsem, na to jsem nebyla připravena.
6: I aby se na toho pekelného Slavoše borovice skácela. Jaká tedy rada?
3: Já vím, co naše Vlasta uzavře.
5: Co? Mluv.
3: Že na ně rychle, kvapně, nenadále padnem. A to sice hned, než se ti přespolní s nimi spojí. Snad, že zatím ke všemu se uvolí a všecko bude vyjednáno.
5: To by bylo nejmoudřejší.
6: Pojďte k druhým sestrám. Ať hlasové rozsoudí.
7: Pane sudí, vyzdvihněte tábor. Nechcete-li, aby muži jako králíci k sražení a potlučení přišli?
8: Co je zás?
7: Ženy mezi nás z přenesmírné výšky kamení házejí, takže se není možná dosti vyhýbati. Několik nás již leží omráčeno.
8: Což nemáte oči?
7: A co jsou nám oči pod mě platný?
8: No, to je ohavné pokolení ženské.
9: To jsem již dávno povídal.
8: Tedy přiveď vojsko sem.
9: Staré babi, a sršně, půl sněžky by bylo na mě padlo.
8: Všech všude rohatých bíků, teď toho mám dost. I na mne se opovažují házeti.
9: Pane sudí.
8: Co je?
9: Vidíte?
8: Co?
9: Tam nahoře ženy jí slízají ze sněžky.
8: Vy zapekli ty vražednice!
9: Vy krvožížnivé loupežnice!
8: Vy káňatá, vy krkavečnice!
9: Vy rachny, vy poletnice!
8: Ke mně! Hodina se blíží. Rozdělme se na 3 sbory, ať je lepší pořádek. Já povedu jádro vojska našeho. Vy, co jste muži sáhodlouzí ramenatí, co máte pěstě jako kladiva, přiraste se ke mně. A ty, Rapoto,
9: tu jsem.
8: Ty povedeš ostatní muže.
9: Ostatní muži, sraste se za mne a nedejte mě ublížiti.
8: A vy, mladíci, vás povede Slavoš.
10: Není ho tady.
8: Oh, ať vás tedy Zvykoš vede, Zvykoš.
9: Ten tu taky není.
8: No, je domů, až se vrátíme. Strašlivý nad ním pronese ve soud.
9: Ať se mu stará baba uváže na krk.
8: Oh, už je všudy rohatých bíků. No, bude pěkná válka. Tedy je veď ty, Hrubo, tu než je na tou čelátku.
11: Jinoši, pod můj praporec.
9: Zbraň do rukou, ženy se blíží.
3: No, vy udatní
6: Grekové, kde je vaše zmužilost? Což nám zbraň svou neukážete?
8: Sejděte jen ku kořenu hory, dáme vám dobré jitro.
9: Dáme vám dobré jitro.
6: Kdybychom si mezi vás sedli, není-li pravda, a sehnuli vám tejla, vy byste nám krky lámali.
8: Vylezte si bůkům na hlavy, tejla skrčte mezi žebry, přece vám je vytaháme a jako srpy vám je zohýbáme.
9: Jako srpy vám je zohýbáme.
6: Ženy, slyšíte-li pak hlasy? Toť tu lvové řvou, ale lvové to nejsou, lev nehrozí. On skočí zrovna na nepřítele. Než, jak pak těm čtvernohým říkají, co taky tak silně řvou, řvou a vždycky jen řvou, ale nikdy nebojují. Do roštiny zalézají a když jinak není, široký hřbet nastrčí.
7: I kdo tu potupu poslouchá, je skutečně to čtvernohé zvíře. Za mnou, jinoši! Bez řvaní se dostavíme.
8: Svažte mi je! Svažte mi je!
9: Poberte jim zbraň! Já a můj sbor, vydobudem vítězství!

0: Pokoj na horách!
1: Muži, muži, co to tamhle stojí?
2: Zaházejte zbraň. To je krakonoš.
3: A běda, běda, veliký duch.
0: Otvírejte brány, moji duchové. Roztrhujte stropy kovů plných hor a čekejte s rukou hromovládnou mého rozkazu. Která to saně vdechla do vás vzteklost, ženy krkonošské. Jaký to tygr nafoukla s divostí muži mého království.
1: Milost! Milost! Milost! Milost! Milost! Milost! Milost! Milost! Milost! Milost!
0: Hněvem rozohněná jsou má prsa. Proto jsem tu vašim otcům základ otce tak utěšeně položil. Proto bdím již přes pět věků nad vaší spásou, bezpečností. Proto vaše stáda hlídám, proto vaše pastvy obohacuji, abyste pokoj, který pěstují v divé vášni, rozkotali a peleč zášti nenávistí mém knížectví vystavěli.
3: Odpusť, odpusť, veliký duchu.
0: Boženo, ty ženo veliká, ženo první na mých horách, ženo statná, moudrá, rozchafná. K tobě mluvím, ty hlavoválky nebezpečné. Tu korohev kruté války skloň a polož k nohou mý. A vy, ženy bezsmyslné, vy sestry tmy a bludu, vy káňata sůvy, je střábice, vy ženy pošetilé. Tež i vy, dívky zaslepené, vy dívky marné, rozpustilé, vy fanfárum, jaký zlý duch rozdechl ve vás tu nesmyslnost, že chcete svazek přetrhnouti, který má ti přirozenost tolik tisíc let již slívá a slučuje, že to chcete rozdvojiti, co již při stvoření světa bylo sjednoceno. Složte zbraň a s ní složte všecku zášť a rozkyselost.
3: Milost,
4: milost,
3: milost, milost duchu hor!
0: A teď k tobě oko obracuji, první z mužů, Storohu. Toho času sudí v obci krkonošské. Posadil jsem tě za stůl soudný, abys nejen spravedlivosti, ale i slušnosti a uznalosti dárce byl vždy povolný. I slušnost jestiť, když se o záležitosti, když se o právu ženského pohlaví jedná, aby si svou rozšafnou manželku bral na radu, kdežto ti prsa její citlivá víc než hejno mužů budou nápomocná. Mimo to, ať žádných sněmů ani mužských, ani ženských nestrpíš. Sněmů totiž bez potřeby, kde se proto rokuje, aby se jen rokovalo. I pročeš schoďte kůru zloby zavračené a vyjasněte smírem čela. Vy, mé obci první manželé, a na důkaz dobré vůle ruce sobě podejte.
5: Boženo, tvůj velevážený manžel podává ti ruku k smíření.
3: Smíření budiš mocným krakonošem.
0: A vy, muži, podpory a sloupy obce krkonošské. Vy jste podpory, vy jste odpory. Jste vy sloupové, vy jste troupové, vy jste jalové vejce mužského rozumu. Tež i vy, holobradí jinochové, vy srdce z podšvu, hrudy, cihly, rampouchové. Jak pak sloul ten duch, který věčně mladý, věčně jasný, domov tento sněhu mrazu rajským teplem naplňoval. Nebyla to láska? Není ona duše světa? Není ona život v přirozenosti? A vy krátko zrací hnusnou zbraní odtud vyháníte a ženu zlostnou nenávist, ještěrku tu ostrozubou, v svou domácnost uvádíte. Rychle, co je roztrženo, dechem slejte smíření. Ruce sobě podejte, srdečně se obejměte. Slyšíte, jak se duchové moji z vašeho sjednocení radují? Jedna budiš ve vás mysl. Žena s mužem, jinak s dívkou.

0: zmládla ve mně láska. Budeme se poznovu milovati.
1: A posadíš mě ještě na kozu?
0: Na klín tě posadím, ale bez přeslice.
2: Trošku by ti bylo neškodné.

0: Libo Míro, my půjdeme spolu.
1: Kam mne, duchu, povedeš?
2: Lásce do rukou.
1: Probuch, to je Slavoš Krakonoš. Ty jsi byl Slavošem.
2: Nikoli, má dívka, Slavoš byl Krakonošem.
1: Jak? Je-li možné?
2: Tiše, běda tobě, běda mě, vyjevíš-li, kdy to tajemství.
1: Pro můj milý Bůh, kde se té řeči v tobě vzalo?
2: Tomu se sám divím. Bez pochyby, že to všecko do mě sám Krakonoš vštěpoval. Věz, že zítra v noci mu to nejtučnější kůzle odevzdám za poděkování.
1: A jak jsi tu bouřku způsobil?
2: Z Vikoši.
3: Dobře jsem ti bouřil.
1: Co? On?
2: On a oni dělali bouřku.
3: Však jsem také půl hory po hlavě do údolí přestěhoval. A teď mi pověs, jak...
2: Až se zase sejdem, všecko ti povím. Pojď, drahá Libomír. Dnes máme svátek.

0: Kde se to teď asi rve? Synol, ty zvykoši, probůh tě, prosím. Kdo pak vyhrává?
1: Cherub svornosti. Již je po válce, všechno je smířeno.
0: A ženy?
1: Jdou každá se svým mužem domů, všechno je zas spokojeno.
0: No, teď ale já nebudu spokojen. Mně se stala potupa, já jsem přísedící soudu.
2: Krakonoš tu sám byl.
0: Krakonoš?
1: A zapověděl všecky hádky, všecky rozbroje. Na všechno se má zapomenouti.
0: No, to je jiná. Tady na to také zapomenu. A jak to bude mezi námi?
1: Muži zůstanou muži a ženy zůstanou ženami.
0: No to je moudrý rozsudek. Tedy jak to bývalo?
1: Jak to bývalo? Je a vždycky bude bývati.

0: Slyšeli jste rozhlasovou adaptaci klasické veselohry Václava Klimenta Klicpery Ženský boj z roku 1971. Režie Jana Bezdíčková. Osoby a obsazení. Storoch, sudí na Krkonoších, Jaroslav Moučka. Božena, jeho choť, Jana Dítětová, Babuše, Nelly Gajerová, Smilina, Viola Zinková, Lubomíra, Jaroslava Pokorná, Dojka, Milena Šebestová, Silka, Jaroslava Obrmajerová, Slavoš, Bořivoj Navrátil a Zvykoš, Jan Kotva.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Je Pohoda.
1: Český rozhlas Pohoda. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
0: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.

že ty jenom kvůli mě, právě mě, jenom kvůli mě, na pokání se dáš jedna slova.

0: nezboží se chrám, jak ty by si přál, ale život sám nám letí, v duchu počítám. Co by nás tak stál, malej dům a krám. Co si hrabeš tam šupleti? Polož to, polož to!
1: Jo, ty mě chceš nahnat strach? No ne!

0: Hitparádová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

Nekorunovaná královna československého šansonu. Tuhle přezdívku dostala výjimečná zpěvačka a herečka Hana Hegerová, která by v těchto dnech oslavila 95. výročí svého narození. Její hlas si můžeme připomenout nejen v melodiích, ale i v dalších rozhlasových pořadech. V sobotu 17. října to bude Tobogan v pyžamu Aleše Cibulky. V pondělí 19. října zavítáme do Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého a ve čtvrtek 22. října nás čeká speciální pořad nazvaný Večer pro Hanu Hegerovou v divadle Viola.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám. Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého

0: rozhlasu.
1: Rozpravy Milana Hajna.
2: Je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník. Přeji nám všem hezkou neděli. Chtěl bych poděkovat za krásné maily a dopisy, které nám přicházejí. Díky nim jsem mimochodem zjistil, kdo nás nejčastěji poslouchá. Tak věřte, nevěřte, jsou to dvě skupiny lidí především. Ta první skupina to jsou kuchaři a kuchařky, připravují právě nedělní oběd. Takže ať se jim dílo zdaří, pohodové vaření. No a ta druhá skupina, to jsou lidé, kteří vyrazili na nedělní výlet, takže čas tráví většinou v autech, tak jim popřejme hlavně klidnou a bezpečnou jízdu. No a i v dnešních rozpravách budu rozprávět na jevišti našeho divadla se dvěma svými hereckými kolegy, s vynikajícími prvotřídními herci. Ona exceluje už pár desítek let na pražských divadelních prknech, je také znamenitá televizní, filmová i rozhlasová herečka a mimochodem krásně zpívá, o tom vás přesvědčí. No a on už je dnes bard činohry Moravskoslezského národního divadla v Ostravě, odehrál tam opravdu plejádu výjimečných činoherních rolí, za všechny jmenujeme Cyrana či Dona Juana. Spolupracuje často s ostravským rozhlasem, s ostravskou televizí, je vynikající recitátor a také moderátor. Přivítejme Jitku Smutnou a Jana Fischera. Pozornost někdejšího kolegy. Honziku, ty se přemístíš sem. Jitko, vezmi si mikrofon, protože první otázka skoro dotěrná směřuje na tebe. Já jsem ti dal šanci, aby jsi vybrala ze své ostravské éry kolegu, kterého přizveme do tohoto pořadu. A ty jsi řekla Jan Fischer. Proč?
3: No, protože já se jmenuji Jitka Smutná a on je vtipnej.
2: Ježiš, tak to je hozená rukavice, hele, vtipnej. Fischere, jak na to zareaguješ?
4: No, vtipnej jsem, ale mám tady před sebou vodu. Potřeboval bych něco jiného. Ale děkuju ti.
2: Vy jste se mimochodem nepotkali poprvé v Ostravě, ale potkali jste se patrně i na Damu, byť tedy, Jitko, promiň, jsi o 3 roky starší, tak ty jsi asi končila a Mlaďok Fischer tenkrát začínal studium.
3: No jo,
2: zaznamenali jste se?
3: Já myslím, že jo.
4: No, znali.
3: No, tak já jsem znali.
2: No, po škole jste mimochodem nezávisle na sobě vstoupili do prvého angažmá a tím byli Pardubice. Nicméně tam jste se nepotkali, pak jste se potkali až v Ostravě, ale já bych se vrátil v čase zpět a lehce bych se pokusil zmapovat vaše rodinné kořeny. Mimochodem oba pocházíte z Prahy, v Praze jste se narodili, tak Jitka nám prozradí něco o svém rodinném zázemí, co dělala máma, táta.
3: Táta byl novinář a fotograf, vyučený fotograf a později tady novinář. Maminka byla účetní a bydleli jsme v takovém malinkém bytě 1,5+1, záchod na chodbě, 4. kategorie v Nuselském údolí.
2: Pro proletářské děvče, že jo?
3: A bylo nás 6, protože jsme byli 4 děti, no. Ale proto nějak ty naši se trošku té půlky těch dětí zbavili. To je zajímavý. Protože moji bratři dvojčata, to jenom pro zajímavost té doby, šli do nejlepšího gymnázia, který bylo tehdy jaksi možno mít. A to bylo vojenský gymnázium v Bratislavě. Odešli tam v 11,5 letech. Takže já jsem...
2: Ty jsi byla věkově nejstarší,
3: já jsem byla nejmladší,
2: sourozenec.
3: Byla jsem Benjamínek, kluci mě vychovávali velmi tvrdě k odvaze, k rychlosti a k tomu, abych udržela tajemství.
2: Proslulý kameraman Smutný je taky sourozenec.
3: Ano, ten byl nejstarší. Ano. Vladimír byl nejstarší a kluci byli, dvojčata byli strašně šikovní na počítače a stali se vlastně oba počítačovýma konstruktérama, ne jako odborníkama, ale oni ty počítače opravdu stavěli. Jako jo.
2: A kdo v rodině objevil komediantský talent dcery a sestry Jitky?
3: Tak můj příběh je docela někde známý, už to by prošlo. Já ti to teda ve zkratce řeknu, mě poslal učitel kreslení, abych se šla do lidové školy umění učit kreslit. Já jsem tam přišla pozdě, tak říkal, přijď až příští týden a tohle si přines, tam byl papír, tam bylo 300 korun, že si mám přes nějaký věci, já jsem to zmačkala, říkala jsem si, to mámě nedám, dítí ty 300 každý měsíc chybí, jak si do toho rozpočtu. No a šla jsem dál, na dalších dveřích byl literárně dramatický obor a já jsem zaklepala.
2: Řekla, a bylo rozhodnuto.
3: No, řekla jsem Taťánin dopis o Něginovi v těch teplákách s těma zablácenýma.
2: Možná v ruštině, ne?
3: Ne, řekla jsem to česky, ale ten Jan Fischer, který byl tehdy skoro tvůj jmenovec, tak ten potom říkal, když jsem byla v Národním a mluvili jsme spolu, říkal, já tě do smrti uvidím, jak jsi byla vášnivá 11-letá holčička z teplákách a recitovala se. Já píšu vám co mou více. Tak takhle jsem se dostala k divadlu, to byl omyl vlastně.
2: Někdo z rodičů, promiň, dotaz, žije?
3: Ne, rodiče umřeli velmi mladí vlastně, taky mě měli už pozdějc, ale bohužel je nemám, nicméně nesmírně na ně vzpomínám. Byli to báječní rodiče a přesto, že se rozvedli, což je zajímavý, tak...
2: Se čtyřma dětma se přesto
3: ano,
2: rozvedli.
3: Tak... Ta doba politicky byla taková, že ovlivňovala velmi soukromí lidí. Myslím, že to bylo taky tím způsobeno. Tak byli potom nám oba báječnými rodiči, každý z jedné půlky. Takže všecko se tím rozvodem vlastně vyřešilo.
2: Možná jim taky chutnal potlesk, zatleskáme jim tam nahoru.
3: Děkuju.
2: Honzo, o tobě vím, že seš synem Vlastimila Fischera, starší publikum si teď vybaví, herce divadla na Vinohradech. Co byla maminka? A kde jste bydleli v Praze?
4: My jsme bydleli celou dobu v Ibsenově ulici, nebo bydlíme dodnes, i když pro mě je to tak, dá se říct, druhý domov, protože pendluju dost často mezi Ostravou a Prahou. A maminka teda bydlí v té Ibsenově ulici a to je ulice, která sousedí s Vinohradským divadlem a my bydlíme přímo proti hereckému vchodu do divadla na Vinohradech. Maminka dělala kdysi dávno folklor, to byla její práce, dokonce když tady máme ty mikrofony Českého rozhlasu, tak právě v českém, tehdy československém pochopitelně rozhlase. Taková zajímavost, maminka je čistokrevná Slovenka, ona je z Martina, turčanský svatý Martin a tam se narodila, žila a tak dále. A tatínek, přestože po svém otci, jak se to dřív bral, byl čistý Čech, tak tím, že se narodil na Slovensku, tak já jsem se stal zásluhou pana Mečiara a pana Klause občanem Slovenské republiky, protože to bylo, já jsem narozen 55. ročník a od 1.1.54 všichni, kdo měli rodiče narození na Slovensku, se automaticky stali občany Slovenské republiky.
2: No, doufám, že jsi nestratil české občanství.
4: No, to jsem ztratil. Teda slovenské jsem ztratil. Já jsem si říkal, to je zajímavý, to se mi líbí, ale tehdy, dneska už je možný, ale tehdy to nebylo možný mít dvojí občanství. Takže já jsem šel úplně absurdně na ambasádu slovenskou do Prahy, což v té době bylo něco neuvěřitelného. No a žádal jsem, paní Bubílková dokonce v nějakém pořadu řekla, že to není žádný problém, že to dostala hned. No já jsem na to čekal 3 měsíce a to mi všichni záviděli, protože byli lidi, kteří čekali rok, dokonce 2 roky. Takže jsem byl šťastný, že jsem nakonec to dostal. Říkali, nestraťte to hlavně, ten papír. Jo? Ale dneska bych byl rád, kdybych měl teda obojí, protože samozřejmě se cítím Čechoslovákem. Dokonce v tom Martině, o který jsem zmínil, kde se maminka narodila, byl můj tatínek rok šéfem. Takže mám i velkou...
2: Jako šéfem divadla?
4: Ano, šéfem činohry. Tam. To bylo divadlo Slovenského národního povstání kdysi. No. A je to slavný divadlo, protože vlastně z toho Martina absolutní vždycky odcházela absolutní špička do Bratislavy.
2: Emil Horváth mladší.
4: Ano, to jsem tam zažil právě, když jsem byl na škole, tak tatínek tam měl na týden jet, byl hostem, nemohl jet, tak jsem tam jel a to jsem zažil, když byl v té nejslavnější éře vlastně Emil Horváth mladší.
2: No a u Fischerů bylo kolik dětí?
4: My jsme 2 a sestra, ta žije v Praze, je magistra. A to vždycky říkám i svým kolegům, protože dneska je to úplně běžný, že herci, kteří vystudují, mají titul magistra. A já si myslím, že to je nespravedlivý. Herci by neměli mít tituly, protože nevím, že by si, já nevím, Paul Newman psal magister Paul Newman, nebo dokonce jak jeden slovenský herec si tam dává titul, protože učí na vysoké škole, tak si píše profesor ten a ten, tak to už mi připadá absurdní. Protože když vidím, co všechno ty lékárníci nebo doktoři musí umět, tak mě to opravdu se stydím, že máme stejný titul. Já ten titul vlastním, přestože v naší době nebyl, ale vlastním ho proto, že můj kolega Tomáš Jirman mi ho dal k 50. Zažádal na škole pro mě, takže jsem ho dostal. Já jsem mu to oplatil za rok, on říkal, že opakovaný vtip není vtipem a já jsem mu říkal, že nebudu mít kamaráda bez titulu. Že jo?
2: Já si vzpomínám na Vlastimila Fišera, možná někdo z vás také, uváděl mimochodem v televizi, tehdy československé, velmi sledovaný pořad 8 vteřin a dost. Ty máš hlasový kultivovaný projev zjevně po tátovi. Táta nežije, to všichni víme, maminka?
4: Maminka žije, maminka ano. Má 88 let, bude mít letos 89. A bohužel, samozřejmě za normální situace bych byl rád, kdyby byla tady, ale bohužel přece jenom je dosti uvázaná doma, takže přece jenom.
2: Ale poslouchá nás. Zdravíme paní Fišarovou.
4: Děkuju.
2: Jseš pro, aby nám Jitka teď zaspívala?
4: Já jsem pro, naprosto.
2: Přizveme Milana Kramaroviče na scénu, kytaristu, mm-hmm. A Jitka nám prozradí, co zaspívá.
3: Zaspívám jednu svoji písničku, jmenuje se Řeka.

0: No a zaměřme se už na Ostravu a na vaše první setkání tam. Kdo bude rychlejší, kdo si první vzpomene, kdo koho uviděl ve dveřích.
1: Já jsem tam byla dřív.
0: Už za no, pana Kačera?
2: Ano, já jsem tam byla za Honzy Kačera, já jsme přišli ve stejnou chvíli. Dokonce můžu říct, že jsem tam šla právě, protože jsem se dozvěděla, tehdy jsem zavolala Jiřímu Adamírovi a říkala jsem, Jiří, prosím vás, mohl byste mi zjistit, jestli jde Honza Kačer do Ostravy, do angažmá od září. A on řekl jo, a druhý telefon byl do Ostravy, že beru angažmá.
1: Počkej, a to bylo, od kterého roku ty jsi tam byla?
2: 76.
1: To jsem byl na škole.
2: To jsem byl ještě na škole, ti říkám, že jsem tam byla dřív.
1: No, no jo, tak já jsem
2: tam... Co se diví, ty mladí jsou hrozně jako víte.
1: Já jsem tam přišel 1982.
2: No, a už jsem měla dvě děti.
1: Tím, že tam jsem takovou dobu, já jsem myslel, že tam budu tak dva roky, jak se to vždycky říká, že tam zůstanou dva roky, možná tři, no a teď už to nechci ani počítat.
0: No a stýskalo se vám v Ostravě po Praze? Upřímně?
2: Já upřímně řečeno jsem viděla moc kolegů, kteří přišli do ostravského angažmá a asi to platí obecně pro tu vzdálenost od centra a každou volnou chvíli, kterou měli, sedli do vlaku a odjeli do Prahy a zase a teď strávili ten život na cestách. A já jsem si řekla, ne, já tady budu žít, protože pro mě budu hrát pro ty lidi, já tu budu žít, budu tady prostě bydlet, budu jezdit za maminkou samozřejmě, ale do Prahy, ale tohle to nechci, jako
0: ne,
2: to,
0: já to, tu ten život. Oni mám mimochodem, Jitko, stejně nenáviděli mě nakladně, protože no. Tam na schůzích Hain říkala, prosím vás, kolegyně, vy byste měli tady nakladně někam k holiči, ať je tady to obyvatelstvo postřehne, že patříte ke Kladnu, že tady jste herečky kladenské a kluci, pojďte na hokej, pojďte na fotbal, pač tam taky všichni na poslední chvíli přijeli a fofrem zas z toho Kladna odjížděli. No. Tak ti naprosto rozumím, že chtěla hrát pro ostravské diváky a v Ostravě žít.
2: A pak jsem si ještě řekla, na začátku pamatuju si to jako dnes, jela jsem na nějaký první zájezd, seděla jsem vzadu a přemýšlela jsem a říkala jsem, tak hele, já tady budu, to, co tady bude Kačer, a pak, ještě když se tu teda bude hrát jeho představení, jo, celou tu dobu, dokud se nedohraje poslední Kačerovo představení a rok sama. A pak jsem to někomu říkala, říkala, proč ten rok sama? Říkala, no abych si ověřila, jestli to umím i bez toho Kačera. A tohle jsem vyslovila, já nevím, v těch 26, 25 a ono se to splnilo.
0: Se to splnilo a pak tě pan Kačer mimochodem pozval do Prahy, že jo?
2: Ne, pozval Ivan Raimond do Prahy.
0: Ale režíroval Kačer tu první inscenaci s Vlasákem.
2: A první inscenaci Jana Marhoula, pekaře Jana Marhoula, Vančurova, režíroval Kačer, ale já jsem tam, myslím, byla o pár měsíců dřív, jako v tom Národním.
0: No a Honzo, co ty a Ostrava, ty první roky, stýskalo se ti?
1: Já bych ještě to přeskočil, to, o čem mluvila teď Jitka, protože já teď, často je to obráceně, že někteří kolegové, kteří odešli do Prahy, tak jakoby se duchem jsou furt v té Ostravě, jakože se vracejí, jo, protože samozřejmě Praha je něco úplně jiného, jako historicky a tak dále, to se nedá samozřejmě srovnávat, ale ta atmosféra tam a myslím, že i divadelní, protože přece jenom ty divadla tam je divadlo Arena, které bylo teď asi čtyřikrát divadlem roku, bez ruči a nějak ty lidi tam víc komunikují mezi sebou, jo? Že to nějak spolu víc žije. Je to, opravdu je to menší samozřejmě, ale nicméně má to takovou zvláštní atmosféru, která se nedá popsat. Takže to je to ten pohled, stýskání, ten dnešní, ano, ale samozřejmě ten, když jsem tam přišel poprvé, když jsem přijel na hlavní nádraží Ostrava v roce 1982, tak to byl naprostý šok, ale naprostý šok. Já jsem, to bylo, já nevím, jestli Sibiř. To bylo ještě snad něco strašidelnějšího.
2: Můžu něco říct? Já jsem přijela se podívat jenom na inscenaci do Ostravy, protože šéf mě pozval a stojím vedle té tramvaje a říkám si, kde asi bude divadlo, tak jsem se nějakého mladého muže zeptala, bylo jaro, on říkal, já vás tam doprovodím a před tím divadlem mi koupil kytičku sněženek a říká, nevadilo by vám, kdybych na vás počkal. A já jsem musela večer jet zase zpátky do Prahy, jsem říkala, nevadilo, on na mě počkal, šli jsme na kávu a on říkal, já vám ukážu Ostravu. A já jsem si říkala, no, ale riskla jsem to. Byl slušný, báječný. A teď mě vedl do takového krpálu, do takového svahu velikého, kde se točily nákladňáky na celou Ostravu. kde jsi viděl to nebe, který bylo úplně pruhovaný. Černý kouř, žlutý kouř, modrý kouř, zelený kouř, černý kouř. A takhle jsem koukal, za mnou rovali v té zatáčce ty nákladňáky. On se na mě podíval a říkal, jeďte zpátky, to pro vás není. Tak tímhle mě dostal do takový zvědavosti, co to je teda za zemi, kde tohle pro mě není, že jsem tam zůstala. Já jsem beran.
0: Tebe já žádná se... děva neprovázela Ostravou?
1: No, provázela, k tomu se dostanu. Ale vagonky už jsem nezažil teda. Ono se to má zase vracet, že by tam byly nějaké lanovky, tak to už ale má úplně jiný kontext. Ale já jsem zažil něco ještě daleko horšího, protože mě ubytovali, protože tam to bylo s ubytováním složitý, do hotelu Odra. To byl hotel dneska slavná Stodolní a to bylo něco toho taková čtyřka. Tam jsem, já jsem měl ještě navíc, když jsem nastoupil, protože jsem dělal záskok za Jirku Švarce, tak jsem měl zlomenou ruku. A šel jsem dolů, tam byla taková restaurace strašidelná a říkal jsem, že chci pivo. A oni mě vykopli ven, protože říkali, máš zlomenou nohu, vypadni. Teda ruku máš zlomenou a vypadni. A já jsem nechápal, proč, jako co má ruka, co dělat s tím, že mám jít na nemocenskou nebo co. No, tak já jsem vypadnul z té hospody a s žalem jsem šel na pokoj a asi v 11:30 večer bylo zaťukání a dívka ze Sovětského svazu mi nabízela sex. A já se ničemu nebráním, to je pravda, ale tehdy jsem se zahroutil a probrečel jsem celou noc. To bylo strašné. Si říkal, tak tohle to je to pekelné město. Pak jsem se zbudil, prošel jsem tou šílenou Stodolní, tehdejší, teda to byla strašná ulice. To bylo něco, ty si říkal, to není možný, to přece není město. Jo. A tudy jsem šel do toho Mirona tehdy, a no
0: Pani se podivuje, že dívka ze Sovětského svazu nabízela sex, to je pro nás
1: nabízela
0: nemyslitelné.
1: Nabízela sex, no. Ano. Což je hezká věc, že? Ale v té náladě, v jakým jsem...
2: Honzo, neříkej, že jsi neuměl rusky.
0: To by nebylo zapotřebí.
1: No, takže...
0: A jak jste trávili, tedy to nemá už s tím sexem nic společného, byť trošku no. Taky. Jak jste trávili volné večery?
2: Sexem? Nejen...
0: Ne, teda. No, ty jsi tam splodila dvě děti, že jo, v Ostravě. Ale kam jste chodili, nebo kam jste si zajeli na výlet?
2: Já jsem byla docela nešťastná na tom začátku, kdy jsem vlastně i ve volných chvílích musela být v tom městě, který jsem moc neznala. Ale bydla jsem na společný ubytovně, což zas mělo jiný zábavy. A... Smířila mě s tím chalupa 38 kilometrů od Ostravy na Vítkovsku, mezi Fulnekem a Vítkovem a to se stalo na dlouhou dobu, ještě ji tam pořád máme.
0: A jezdíte tam občas,
2: jo? Já tam jezdím, ale ona to byla chalupa celý naší rodiny, to znamená manželova sestra s manželem, jejich děti, naše čtyři děti dohromady, co máme s mužem, takže to byla taková velká prostě prázdninová a víkendová.
0: Takže se zamilovala vlastně pak
2: zamilovala jsem se tam do toho kraje. Mm-hmm. Stal se ze mě sedlák, roubovala jsem stromy, sázela jsem, mám tam vysázený sad a moje hrušky přeroubované jsou takhle veliký. Když jsme to kupovali, tak byly takovým kamenčitý a mi se to povedlo prostě dostat do toho, do těch velkých plodů. Prostě je to nádherný kousek mýho života. Takže chalupa. Mm-hmm.
0: A kultivovaný fišer chodí dnes s ostravákama do hospody?
1: No já právě jsem chtěl zamířit těm hospodám, protože Jitka s chalupou, tak tehdy měla ta Ostrava velkou výhodu, protože tam byly takový trojúhelník hospod, to byl minibar u Radu a
0: to je u rozhlasu,
1: Valdemar.
0: To pořád existuje, ne?
1: U Rady, to je slavná hospoda, kam no. Chodili Šostakovič a tak dále. Ten Valdemar je u Rádia, tam myslím, chodili všichni ti bardi, že jo? A potom ten minibar, který neexistuje. A tam se vlastně scházeli všichni televizáci, rozhlasáci a tak dále a byli jsme všichni pospolu. To je ještě z dob, kdy se v televizi točilo a tak dále. Dneska je ta atmosféra úplně jiná, samozřejmě těch restaurací a všeho je kvantum. Tehdy třeba byla vzácnost divadelní klub, on nebyl otevřený každý den, on byl otevřený, já nevím, 12krát do měsíce, jestli si pamatuješ. A to byla vzácnost, že to bylo otevřený do jedné hodiny. A to
0: žilo.
1: No, dneska do jedné hodiny to se začíná, že jo, ale to... No takže po této stránce tam jako jsme se... jinak nevím,
0: no... Zabydlel ses nakonec.
1: No tak nakonec, no pak taky už samozřejmě rodina a tak dále, takže to už potom byla jiná záležitost, že jo.
0: Co jste spolu hráli v Ostravském divadle?
1: My jsme hráli spolu jedno. Představně jsem Jitku Smutnou dokonce nosil. A
0: tenkrát to šlo?
1: Na rukou, no šlo. Bylo blaštíla, to byl tramvaj do stanice Touha.
2: Aha, no jo, Stelu jsem hrála.
1: No, tam jsme hráli s Jitkou Smutnou, s Sašou Gastnárkou. Ty vlastně
2: jsi ten... mě jsem dával ze stolu, viď?
1: Ze stolu no, jsem tě odnášel, jestli do sprchy, ano, nebo já nevím kam. Někam... To si už nepamatuju, ale odnesl se.
0: Rozhlasovým posluchačům připomenout velké bardy ostravské činohry, které jste tam potkali, Zoru Rosipalovou, pana Šece, že jo?
2: No to byl potkat... úžasný manželský pár, který jsem milovala.
0: Paní Froňková, Kratochvílová, Asmanová. Bratr, toho jsem zažil já, Lojzi Švehlík. Jaroslav Švehlík, to byl první hráč ostravské činohry, toho nezažil.
2: Nezažil. Ne, ne.
1: Ale... No ale tak Zorku z Františka. No samozřejmě tam byly bardi, to samozřejmě Jiřina Froňková a její manžel, že, asi nejslavnější herec, mistr Holub, který samozřejmě Král Šumavy a všechny tyhle ty jeho filmy Zemana, že, a tak dále, tak tyhle jsme potkávali. No, tak no
0: mimochodem, ty jsi to sám zmínil, kromě divadelní práce měli ostravští herci často šanci zahrát si v ostravské televizi a v ostravském rozhlase. V té televizi to dnes skoro neexistuje a pokud se tam něco točí, tak si zvou hvězdy z Prahy, což považuji téměř za trestuhodné, protože Ostrava má báječná divadla a opravdu výsostně kvalitní herecké zázemí. Takže
1: a to nejde jenom o Ostravu, to je Olomouc, že jo, je tam Opava a tak dále. Jo. Je to škoda, dřív se točilo neustále, protože se točilo, já nevím, Bakaláři, pohádky, seriály.
0: Jitka, velký seriál, Velké sedlo se to jmenovalo, že jo, ne?
2: No.
0: To si vzpomínáš?
2: To si vzpomínám, no.
1: Tam jsem hrál taky s Honzou Krausem, to jsem měl ještě vlasy. My jsme byli ta parta, která mlátila hlavního, že jo, Tomáše Jermana.
2: Jo, to seš ty ten vlasatý člověk. Aha, ty černý vlasy, já to dám dohromady, no.
1: No, ale ne, tak tam se točilo opravdu neustále, že jo. Dělali se takový operetky a tak dále, že to samozřejmě to jsme na playback dělali.
0: Havlíček,
1: Zdeněk Havlíček, že jo, no. A tak dále, no.
2: Tak víš co, já jsem si vzala kameramana tak jako tehdy v Ostravě, ano. Že jo, takže to bylo výhodný.
0: No a hodně se točilo v rozhlase. Mimochodem já jsem začínal v Ostravě spolupracovat s rozhlasem jako externí hlasatel. Pak jsem byl v Českém Těšíně a často jsem zajížděl natáčet. Tam se natáčely rozhlasové hry, Četba na pokračování. Doména ostravských byla publicistika i rozhlasová. I tam účinkovali herci. Jako tak tam těch příležitostí byla spousta.
1: No to rádio, naštěstí to tam funguje, teď je to spojený vlastně Ostrava Olomouc, takže takhle pendlujeme, to není úplně nejblíž. Přece jenom, když má člověk, já nevím, ráno zkoušku, večer představení, tak je do Olomouce ta hodinka, to je. Ale nicméně, myslím si, že to zase za to stojí, ta práce, protože to rádio má svůj půvab. Ale můj kolega, kterýho Jitka pamatuje ty taky, Standa Malý, říkal, my jsme v tom rádiu byli v podstatě někdy až dvakrát denně. Jo?
2: Ano, jo, taky.
1: Každý den v měsíci, no. Takže a v televizi, v podstatě dneska v televizi tam není člověk, já nevím, 5 let, 10 let, nic. To neděje.

0: Ano, své vlastní písně a opravdu krásně zpívala Jitka Smutná. Na kytaru krásně doprovázel Milan Kramarovič. Honzo, ty jsi slyšel v Ostravě zpívat Jitku Smutnou?
1: Slyšel. Mm-hmm. Moc krát.
2: V klubu, myslím, jsem hodně zvala. No.
1: A rád jí poslouchám, zpívá nádherně.
2: Já jsem tam vlastně od roku 82 začala jakoby se mísela mezi ostravský folkaře a hodně jsem začala jezdit na koncerty a vlastně až do 90. roku jsem jezdila a pak jsem v Praze přestala a pak jsem si nějak těsně před 60. řekla, že to je škoda a teď mám dokonce i kapelu, pokud vás můžu pozvat 23. dubna, tak mám koncert ve Viole, máme s Milanem a s mojí dcerou a s Milanovými dvěma syny báječnými mladými kluky, kteří hrajou taky kytary, tak máme koncert, jmenuje se to Rodinná fúze, protože jsme sfúzovaný dvě rodiny a budu tam hrát svoje písničky. Tak přijďte.
0: Takže mi děkujeme. Pár mailů si lehce stěžovalo, že už je našeho pořadu téměř divadelní magazín, že se chtějí hodně dozvědět o koničcích, zájmech a soukromém životě mých hostů. Takže koničky a zájmy Jitky Smutné?
2: Tak já nebudu mluvit o rybařině, byť to je můj koníček, ale už mě to otravuje pořád o tom mluvit. Jo. Navíc se na ryby v poslední době moc nedostanu, protože hodně hraju. Takže zůstala ta muzika.
0: To chalupaření zůstalo?
2: Chalupaření nezůstalo, protože chalupu mám 330 kilometrů od baráku teďka, tak to se nedá ta chalupa zvelebovat, takže se tam jezdím jenom rekreovat. No a to je tak všechno, co zvládám.
0: A to rodinné zázemí? Ty
2: a rodinné
0: babička,
2: zázemí,
0: myslím,
2: já mám tři vnoučata, mám kluky od Teresky 4,5 a 7,5 a syn Jakub, ten má rok a půl Aničku, která se jmenuje Anna Marie po babičkách dětí, teda po mé tchýni a po mé mamince, tak mě tak potěšil Jakub, no a tak když můžu, hlídám, ale pořád ještě hodně pracuju, takže je mám spíš pro potěšení, než pro hlídání.
0: Netajila jsi nikdy, že jsi rozvedla s manželem,
2: ano,
0: zůstali
2: ano,
0: jste nejlepší kamarádi
2: ano, jsme nejlepší
0: a rodiče
2: kamarádi.
0: Svých dětí, máš partnerku,
2: ano.
0: My ti to strašně přejeme a my dva jsme velcí bojovníci za to, aby manželství tady bylo pro všechny. Pokud s tím souhlasíte, tak zatleskejte.
2: Děkujeme.
0: Děkujeme. Koničky Jana Fischera, zájmy. Jseš taky pro manželství pro všechny?
1: No tak ty manžel, no tak já jsem párkrát byl...
0: Třikrát se rozvedl, teď máš čtvrtou ženu, ano?
1: No, takže...
0: Víš něco o životě?
1: Ne, že by to byl koníček zrovna. Ale tak mám čtyři děti, ano. Abych teda šel k tomu rodinnému. Čtyři vnoučata, teda vnučky, všechno slečny. No na ty koníčky není moc čas. Já teda můj koníček celoživotní, který je vlastně spjatý s divadlem samozřejmě, to je poezie a to umělecký přednes. Jo. Protože lidi to většinou berou, že umělecký přednes je poezie. Každý říká, já ty básničky moc nemusím, že umělecký přednes je přednes jak prózy, tak samozřejmě přednes poezie. Je pravda, že teda poezii bych jaksi upřednostňoval ještě před tou prózou.
0: Abych se zavděčil těm posluchačům, kteří tohle psali, tak prozraďme, že tuším třetí v pořadí tvou manželkou byla Pavlína Kavková, což je soudkyně Barbara. Je to tak, nebo ne?
1: Ano, to je třetí.
0: A máš s ní dítě se soudkyní?
1: Ano, mám s... mám s ní dítě a dokonce jsme i kolegové v jednom divadle. V tom divadle, kde byla i Jitka Smutná, tehdy se to jmenovalo Státní divadlo Ostrava, dneska se to jmenuje honosně Národní divadlo Moravskoslezské, to bych ještě...
0: No je to Národní divadlo, takže seš...
1: No ne, poslouchej dobře, ne. No tak Brno je taky národní, že? Ale ono, ten název má důvod, protože to všichni říkají Národní divadlo je jedno. To je sice pravda, ale to divadlo kdysi se jmenovalo za první republiky, protože tam bylo německé divadlo v Ostravě, tak se jmenovalo České národní divadlo Moravskoslezské. Dneska si neumím představit, že by před tím národním bylo české, protože ta řevnivost mezi Moravou a Čechy vždycky byla a bude, a mezi Prahou a Ostravou obzvlášť. Jen tak mimochodem, ten koníček, ještě si říká, já přestože žiju v Ostravě, fandím Spartě, A to no, si tam ne, říkat, to si tam nedo, to, ne, to jenom
0: říkat nahlas,
1: to jenom brád, to jenom v rádiu, tam
0: to se nikdo nedozví.
1: V Ostravě to nikomu neřeknu. Ne. Ale nicméně hned na druhém místě je Baník, takže
0: Jitko, pojď zpívat.
2: Je to písnička, která se jmenuje Čas můj a je na ní jedna taková malá zvláštnost, že první dvě sloky té písničky jsou staré plus minus 30-40 let, jo? A poslední sloka je...
0: Současná.
2: Současná.

0: Děkuju vám, děkuju, děkuju.
1: Tak a opět dáme slovo rozhlasovému archivu a tam objevíme mladičkou Jitku Smutnou.
2: Moje malá Liško, jsi moc milá. Mám tě rád, ale musím odejít.
3: Budu plakat.
2: To je tvá vina, nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
3: To ano.
2: Ale budeš plakat.
3: Budu plakat.
2: Tak tím nic nezískáš.
3: Získám. Podívám se na barvu dozrálého obilí a vzpomenu si na tvé zlaté vlasy. A na všechno, o čem jsme si spolu povídali a na všechno, co jsme spolu prožili. Jen se ještě jednou podívej na růže a pochopíš. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě.
2: Ano, máš pravdu. Vůbec se jí nepodobají. Nikdo si je neochočil. Jsou krásné, ale prázdné. Náhodný chodec by si možná myslel, že má růže se jim podobá. Ale ona jediná je důležitější než všechny ostatní. Protože o ní jsem pečoval. Protože jí jsem chránil. Protože právě jí jsem poslouchal, jak naříkala, nebo se chlubila, nebo někdy dokonce mlčela. Protože má růže je jenom má.
0: Děkuju, Milane. Děkuju.
1: Všichni jsme poznali Malý princ, ano. Jitka Smutná. A vzpomeneš si na partnerku hereckou? Jiřina Froňková.
4: Jiřina Froňková, no.
1: Ano. Režie Libor Kondělka, zkus to trefit, jak je to dlouho? Co jsi to točila?
4: No, tak to bude takových 40 let.
1: Trefila jsi to, ano, skoro 40 let. Nahrávka je z roku 1980. Chtěl jsem říct 18, ale je to 1980. No a to je náš poslední vstup, který, jak si právě začínáme, no a měl by být ryze současný, pracovně i soukromně. Takže ty jsi mluvila hodně, i jsi zpívala, krásně jsi zpívala. Honzo, čím žiješ teď pracovně, na co se těšíš v soukromí?
5: Pracovně teď žiju tím, že mám volný turnus, což někdy je příjemná věc, že si můžu dělat opravdu věci, které třeba potřebuju kolem.
1: Sdělej a rozhlasové posluchače, volný turnus znamená,
5: volný že, turnus znamená, dvě hry a že nejsem obsazen. Ano. Asi, že není už zájem, jo, přece jenom člověk.
1: No, určitě ne, Barde.
5: No a začnu zkoušet výnosné místo Ostrovského. A bude ho zkoušet, když už jsem to tady zmiňoval, divadlo Arena, bude ho zkoušet s námi současný šéf, umělecký šéf Ivan Krejčí. Já už jsem s ním kdysi dělal, právě jsem hostoval v Aréně Goldbergovské variace a byla to nádherná práce a myslím, že i krásný představení. Takže se na to moc těším.
1: Z Arény u nás v Ungeltu často hostuje, režiruje Januš Klimša, se kterým si taktéž.
5: Tak Januš Klimša je u nás.
1: Aha,
5: Januš hostuje často, ano, aréně, hostuje vlastně v aréně, doma ale v kmenový divadle, režisér ano. Je Národního divadla Moravskoslezského Januš Klimša, což je přední den režisér a to jsem rád, že si zmínil, že i tady má své...
1: Tady má kultovní představení s Krajčem, kterého kdysi objevil ano. V Ostravě a s Davidem Švehlíkem.
5: On ho učil, Krajče, myslím, s Aničkou Cohnovou. No.
1: No a tak. Soukromé počiny, na které se těšíš a které připravuješ, nějaká cesta někam s někým?
5: Tak se svojí...
1: Se sovětskou.
5: Se svojí ženou, se sovětským svazem. Na, no tak už člověk neví, co bude. Ale se svojí ženou těšíme se, už máme si naplánovanou cestu, zatím si to necháváme jako takový jako tajemství a o prázdninách. Ale já budu zkoušet ještě, jak jsem se dozvěděl, jak jsou klasicky každý rok Shakespeareovské slavnosti, tak s naším, když říkám o jednom šéfovi, tak musím jmenovat i našeho šéfa, kterým je Vojta Štěpánek a budeme zkoušet Zkrocení zlé ženy. Já v tom samozřejmě tam není žádná, jak si to, tak velká, no, právě Petruči už ne. Nicméně se na to těším, protože já Shakespeareky mám strašně rád a je to
1: a
5: takový...
1: Hlavně vládneš veršem.
5: No, to vládne více lidí. Ale je to zpestření, protože tam se sejdou lidi ze všech divadel. Myslím, že když jsme dělali, já nevím, třeba Hamleta naposled, tak jsou to lidi, kteří třeba byli kdysi v Ostravě, dneska jsou v Praze, a tak je to taková zvláštní rodina o těch prázdninách a má to takovou zvláštní atmosféru, že to představení začíná v 20:30, končí se v 23:30. To se třeba už někdy odchází z klubu a tam teprve vyrážíme do ulic o půlnoci. Je to takové zpestření těch prázdnin.
1: Tak si to užij, Pražáku. No a Jitka? Pracovně mimochodem...
4: Já jsem pracovně pořád... Jsem
1: v Ungeltu?
4: Ungeltu.
1: Teď hraješ v čem?
4: Teď hraju vlastně v městských divadlech pražských. Mám strašně práce, dokonce můj diář vypadá tak, do toho ještě točím ulici, takže... Opravdu můj diář vypadá tak, že si to na začátku měsíce jako potrhám všecko a tam, kde mám ten volný odpoledne, volný večer nebo dokonce volný den, víkend, co se mi nestalo už dlouho, tak tam si napíšu nebrat. A neznamená to nebrat úplatky, jo. To ne.
1: Nebrat role už.
4: Ale nebrat práci žádnou, jo. Protože já opravdu ráda odpočívám už dneska a taky pokud chce mít někdo partnerský život a já ho mám, tak nesmí být úplný workaholik. No.
1: No a v rámci partnerského života se někam chystáte? Nebo
4: ano,
1: si naopak užíváte domova?
4: Ano, ano, no, chystám se někam k moři, ale nějakou severní Itálii bych chtěla, kdyby to vyšlo.
1: To je... Tvůj milovaný rajon?
4: Ne, tam jsem ale nikdy nebyla.
1: Ale to užíš potom, ano.
4: Chtěla bych. Uh-huh.
1: No a v létě budeš hrát na naší letní scéně?
4: V létě budu hrát na letní scéně, to volno. To ne, to nevadí.
1: Tam kraluje herecky Jitka v představení.
4: Hrajeme Betty McDonaldovou, kdokoliv může dělat cokoliv, s Tereskou Kostkovou.
1: Slyšíš souhlasné pobrukování?
4: A s dalšími. Je to krásný trávení prázdnin, teda Milane, opravdu.
1: My a s Alenkou Mihulovou se vrhneš na toto
4: jeviště. No a s Alenkou se začínáme, s mojí kamarádkou Alenkou se začínáme tady zkoušet, myslím, už brzíčko.
1: No, brzku. Takže... Tak a my si teď zahrajeme, my tři. Víte, co jsme na vás vymysleli? Hráli jste oba, byť ne v jednom představení, v ženitbě. Ty jsi hrála mladičkou Agátu, no to by ti dnes nikdo nedal, ale my ti ji v rozhlase dáme.
4: Děkuju.
1: Ty jsi hrál tu postavu, kterou stvárníš. I teď je to tak, to zhrál někdo.
5: Kočkareva, ale v překladu pana Suchařípy je to, myslím, Kočandrle se jmenoval.
1: Takže, co to tam na mě zbylo? On se jmenuje nějak Žvanil. Žvanikin, tak já zkusím Žvanikina, bude Kokta, takhle jsme si to vymysleli. A jdeme na to.
2: Už odešli? Nejsou tady?
6: Všichni jsou pryč.
2: Kdybyste jen tušil, jak jsem se rozplakala. Něco takového se mi v životě nepřihodilo. Z toho nenažraného jde ale strach. To vám řeknu. Ta, co si ho vezme, bude mít peklo na zemi. Vždyť je to tyran. Kriste Ježíši, co kdyby se vrátil?
6: Ten se nevrátí za nic na světě. Dám za to hlavu, že sem žádný z těch dvou nestrčí nos.
2: A co ten třetí?
6: Jaký třetí?
1: Život bych za to dal, kdybych mohl slyšet, co o mně bude povídat, poupátko.
2: No přece, pan Žvanikin.
1: Už je to tady.
6: No, jo tak, já si lámu hlavu, o kom to mluvíte, prosím vás. Vždyť to je přece úplný kretén.
1: Slyším dobře? To na mou duši nechápu.
2: Ale na pohled vypadal jako úplně slušný člověk.
6: Ožrala.
1: Cože?
2: To jsou věci. Ožralá ještě kreten.
6: A navíc je to kriminální živel.
1: Tak dost. Tohle jste říkat neměl. To jsme si nedomluvili. Ztratit za mě slovíčko, no prosím, z toho mám prospěch. Ale abyste o mě mluvil tímhle tónem, to si najděte jinýho vola. Mě laskavě vynechte.
6: Měl jsem ho vyhodit rovnou oknem. Vidíte ho? Co jsem vám říkal, sotva stojí na nohou a představte si, že mu ta vopice sedí za krkem od rána do rána. Vykažte ho ze dveří, vůbec se s ním nebavte. Kde je krucinál ten blbec, kde se fláká ten zatracený podkolatov, No počkej, já si na tobě schladím žáhu.
7: Slíbil, že mě vychválí a místo toho mě pomluvil. To jsou dneska lidi. Nesmíte mu věřit, slečno.
2: Promiňte, necítím se dobře. Bolí mě hlava.
7: Vám se na mě něco nelíbí? Nehleďte, že tady hele, mám malinkou peš. To nic není, to je od horečky. Vlasy mi zase narostou.
2: Tím lépe pro vás. S Bohem.
1: Děkujeme a to byla tečka za naším dnešním setkáním. Příště se setkáme mimo jiné s Markem Danielem a Arnoštem Goldflamem. Dnes se s vámi loučí Jitka Smutná. Jan Fischer. A Milan Hein. Naslyšenou.
8: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
9: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

čas na vlídné tóny, neboli hudbu beze slov. Stávalo se v minulosti, že velké orchestry, které kdysi zářily ve swingu, se postupem času hodně přizpůsobovaly populární hudbě a nespecializovaným posluchačům ve snaze obstát po komerční stránce v nelehkém konkurenčním boji. Často je k tomu tlačili zájmy nahrávacích společností. To je případ i bandu, který vedli bratři Larry a Les Elgartové. Neotřelý moderní zvuk, to byla jejich hlavní devíza ještě v pozdních 60. letech, přičemž může být zajímavé, že fanoušci tohoto ansámblu se rozdělili na dva přibližně stejně velké tábory. Jedni obdivovali klidný, vyrovnaný zvuk a propracovaná aranžma, jiní zase plédovali pro experimentování s klasickou hudbou, ale také s módními trendy, k čemuž bratři Elgartové také nacházeli odvahu. Oba se narodili ve městě New Haven ve státě Connecticut, Les v roce 1918, Larry o 4 roky později. Jak maminka, tak otec velmi dobře hráli na piano, ale syny hudba až do času puberty vůbec nezajímala. Inklinovali zejména ke sportu. Někde v jejich genech však muzikálnost byla zakódována, neboť na střední škole si první z bratrů vybral trumpetu, druhý alt saxofon. Najednou se zapálili pro swing a ještě před 20. rokem jejich života vsadili na jednu kartu, živit se jako muzikanti. Řadu let působili v roli zájezdových hráčů pracujících pro plejádu špičkových kapel 30. let. V jejich čele stáli například Woody Herman a Harry James. Zatímco trumpetista Les Elgart nikdy nedosáhl postavení solového muzikanta, jeho o 4 roky mladší bratr Larry se coby alt saxofonista těšil patřičné úctě mezi kapelníky. Na sklonku války měli oba dost dosavadního způsobu života a řekli si, že si založí vlastní band, s nímž pak pořídili řadu posluchači žádaných nahrávek. V 50. letech patřili ke špičce velkokapelového swingu, ovšem od 60. let se stále více stylově přesouvali k easy listening, tedy k hudbě k příjemnému poslechu. Teď mám na mysli zejména album Sound of the Times z roku 1966. Z něhož vám nejprve zahráme skladbu, kterou proslavili Beach Boys a v Čechách Rangers. Sloop Chamby a Jiří Kasal vám přeje nikým nerušený poslech.

Album orchestru bratrů Lese a Larryho Elgartových, z něhož jsme vám hráli, bylo natočeno před 53 roky a tomu odpovídal také výběr tehdejších hitů, v němž nechyběly písničky A Sign of the Times, původně od Petuly Clark, California Dreaming od Mamas and the Papas a také balada Michelle od Beatles. Jestliže se band bratrů Lese a Larryho Elgartových přeorientoval na pop music až postupem času, tak kdysi velice oblíbený orchestr rodáka z Hamburku Berta Kempferta se tomuto žánru věnoval vlastně od začátku své kariéry. Hned je také dobré říci, že všestranný hudebník, klarinetista, saxofonista, pianista a akordeonista a kapelník Bertolt Heinrich Kempfert vynikl také jako autor a měl na svém kontě dva velké šlágry, Strange in the Night pro Franka Sinatru a Spanish Eyes pro Ella Martina. A také měl Kempfert hlavně jako producent velké zásluhy o rané nahrávky Beatles v roce 1961 společně se zpěvákem Tonym Sheridanem, které vyšly na německé značce Polydor. Ovšem především měl Bert Kempfert kontinuální úspěch se svými orchestrálkami, a to jak na singlech, tak na albech, a to nejen v tehdejším západním Německu a Evropě, ale také v Americe. Vybral jsem pro vás několik stále zelených orchestrálních nahrávek bandu Berta Kempferta. Tender Melody, jemná melodie, je ta první.

Blok vyhrazený nahrávkám orchestru Berta Kempferta završila něžná vlastní balada tohoto věhlasného německého kapelníka Stay With Me, Zůstaň se mnou, z alba Wonderland by Night z roku 1960. Předtím jste ještě poslouchali skladby Arizona Flip a Jersey Bounce. Zanedlouho nastane soumrak, a tak bude možná vhodné na úplný závěr zařadit orchestrálku Twilight Time, tedy Čas soumraku, která kdysi v podání tanečního orchestru Československého rozhlasu rámovala cyklus Vysílá studio A. Ovšem původně to byl hit vokální skupiny Pleathers. Nyní v trošku jiném aranžmá vyplní poslední minuty dnešních vlídných tónů. Jiří Kasal vám děkuje za zájem, přátelé, a přeje vám i za mistra zvuku inženýra Pavla Šobra kupu štěstí a radosti.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

já vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás miluju.

Nekorunovaná královna československého šansonu. Tuhle přezdívku dostala výjimečná zpěvačka a herečka Hana Hegerová, která by v těchto dnech oslavila 95. výročí svého narození. Její hlas si můžeme připomenout nejen v melodiích, ale i v dalších rozhlasových pořadech. V sobotu 17. října to bude Tobogan v pyžamu Aleše Cibulky. V pondělí 19. října zavítáme do Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého a ve čtvrtek 22. října nás čeká speciální pořad nazvaný Večer pro Hanu Hegerovou v divadle Viola.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Ano, je to tak. Opět zní písnička s trochu pouťovým názvem Láska za lásku, která dala název našemu pořadu. A vítáme vás.

co nejsrdečněji a posíláme vám mnoho pozdravů a vzpomínek na vás. Vzpomínáte si na ty okřídlené fráze, které se psaly na každou pohlednici? Milá Helenko a Rudolfe, jak psával děda, byť jenom s jednou rukou pravou a levou, kterou měl ochrnutou z první světové války, tak tou levou rukou si mohl přidržovat, aby mu ten pohled neujížděl, nebo ten korespondenční lístek trošičku jenom tak jako loktem. A psával vždycky milá Helo a Rudolfe, mnoho pozdravů vám zasílám a vzpomínek na vás a přijedete zase o Velikonocích se na nás podívat. Jen už, aby se udělalo hezky a ta letošní zima už se tak necourala a nebyla protivná. Přijeďte ju, bude na pečíno i na vaříno. Možná, že se do té doby i housata vylíhnou. Zdravíme vás všechny, vaše babička Marie a děda Fanouš. Už musím končit, protože pošťák tady už na mě čeká, až to dopíšu, aby to vzal na poštu. Ještě jednou vás srdečně zdravíme a posíláme mnoho vzpomínek na vás. Takhle se dřív psávalo. Když si vzpomenu na ty lidi, kteří se narodili, třeba děda v roce 1881, babička v roce 1883, v roce 1881 se narodil Pablo Picasso například. Van Gogh ty nejkrásnější obrazy ještě nenamaloval. Slavné slunečnice, které jako reprodukce zdobí tolik našich hospod, namaloval až roku 1888. Roku 1881, když se děda narodil, bylo zprovozněno po velkém požáru Národní divadlo. A Prodaná nevěsta, Smetanova Prodaná nevěsta byla napsána už roku 1865. A symfonická báseň Má vlast byla Smetanou dokomponována dva roky před narozením mého dědy roku 1879. Žando, papoušku, nezvoň mě na ten zvonec. Ještě jsme na začátku. Na začátku jsme, pohádky není konec. A 17 bylo babičce? To jsou zvláštní počty. 17 bylo babičce, když Dvořák napsal Rusalku. To ovšem v Pavlíkově u Rakovníka pravděpodobně vůbec nikdo nevěděl. Možná v Rakovníku, kde bylo Vintrovo reálné gymnázium. A tedy můžeme předpokládat, že v Rakovníku vzdělanci byli. Ale kdo ví, třeba byli i v Pavlíkově, protože tam byly bohaté selské rody. A tam se třeba četli kulturní rubriky v novinách, protože tenkrát vlastně to národní obrození vrcholilo.

Ta zima se courá, říkali lidi. To nepamatujeme dlouho, že by se to takhle couralo a kosti z toho bolí. A jak to někdy trvalo dlouho, než jaro vytlačilo z našich krajin zimu. Kolikrát už se zdálo, že je vyhráno, ale do rána zamrzly všechny louže a vytvořili tak malebný ledový obrazce, že ani ten nejzručnější sklář, který leptá ornamenty na skle, by tak krásný obrazce nesved. To byly tabule plný bílejch, matně bílejch květů. Nebo jak zamrzaly okna. A když jsme chtěli z okna se podívat, tak jsme si museli prodejchat v tom velikým květu zamrzlýho okna dírčičku, aby jsme viděli, co se děje venku, na dvorku,

potom, když se zima zlomila, tak byl svět samý bláto. To bylo hrozný, to se nemohli už zemědělci dočkat, až pole vyschnou, aby mohli vjet do polí, vláčet, sít, vybírat kamení. To začalo už v předjaří. A to byl rozdíl mezi životem na vesnici, kde jsme chodili po blátitých cestičkách, a mezi životem ve městě, kde se chodilo po vydlážděných chodnících a tam se korzovalo po rakovnickém náměstí. Hezky oblečený lidi, paničky chodili s pejskama a s košíčkama, s taštičkama na nákup do Delikates Cédl, kde prodával z Pavlíkova Ota kotík, o tom už jsme mluvili, slanečky v sudu. Pepina Pangrácovic vždycky volala: pane Cédl, pes vám čůrá na buráky. Ona to říkala ostřejc. Já jsem ho zahnala a dejte mě korunu, protože před krámem byl opřenej pytel plnej buráků. Jo, tam v rakovníku, to byl svět prozářený, veselý. Z výloh hračkářských obchodů se na nás smály panenky a bubeníci a vojáci a houpací koníci. Kdežto u nás v Pavlíkově ten život tak nezářil, ale zase jsme prožívali, když padal soumrak, takový zvláštní pohnutí, když jsme se koukali do tmavých lesů na obzoru. To městský děti, i když nám říkali, že jsme burani, venkovský, tak o těchto těch krásách neměli ani ponětí.

Venkovský burani, venkovský balíci. No to bylo jedno, protože to byli naši spolužáci. My jsme se stejně měli rádi. Tam se nikdo nad nikoho nepovyšoval v rakovnický měšťance, kam jsem chodil. To se spíš říkalo jenom jako vtip. Byli jsme děti, že jo, a to mládí, a to dospívání, a ten údiv nad vším, údiv nad letícími ptáky, údiv nad mlhami, táhnoucími se nad lesy, údiv nad probouzející se přírodou v předjarním čase, jaro, ten stále se navracející hymnus i v našich duších, v té době přerodu z času dětství do času dozrávání, to byl v podstatě taky hymnus, i když to zní nadneseně. Hymnus, který každý člověk prožívá jen jednou v životě. Hymnus přerodu z dětství do dospělosti.

Tak se nám s odstupem času ta doba končícího dětství jeví. Byly to taky dny plný tužeb a snů, poznat země, poznat města. Třeba když jsme slyšeli na návsi, jak starci, který byli v první světové válce, vyprávěli o bitvách, který prožili v Itálii jako legionáři na Piávě. Je, tak to jsme každý chtěli tu Piávu poznat. Tu Itálii, kde prej praží tak slunce. A jaro tam začíná už v únoru. A prej je tam tak hezky a modrá obloha pořád. A musel uběhnout celý věk. To se tak tenkrát jevilo, protože čas v dětství se vleče každýmu. 14-15 let, no jo, co to je z pohledu našeho prožitého času dnes? 14-15 let, nic, ale tenkrát jsme se už nemohli dočkat, až uvidíme něco nádherného, něco, o čem jsme slýchali. Třeba to, co je v té Itálii, jak tam to slunce praží, nebo jak vypadají velehory Alpy, nebo Miláno, nebo Benátky. No a to se mě jednou splnilo. Řízením osudu.

Vy, kteří nás posloucháte už delší dobu, tak jistě víte, že po absolvování Akademie výtvarných umění jsem skončil na 8 let u Černého divadla. A jedna z cest... Nasedali jsme u Rudolfína do autobusu značky Škoda Avia a takovej ten starý. Jednou jsme ho museli na dálnici tlačit, právě když jsme jeli po Itálii, protože nám došla nafta a my jsme ho museli tlačit k benzinové pumpě. Karabiniéři, italští četníci se smáli a dělali nám s autem takovou, jako aby do nás někdo zezadu nenarazil, tak nám dělali takovou záštitu, majáky modrý a červený blikali a my jsme tlačili autobus. Naštěstí to bylo potom, když jsme to, ten autobus vytlačili, tak to jsme mohli dojet k té pumpě z kopce. A četníci se smáli, italský karabiniéři. Ale to jsem odbočil. Do toho autobusu jsme si nasedli před Rudolfínem a museli jsme absolvovat cestu zamlženou, promrzlou, rodnou zemí, Tábor, jižní Čechy, hraniční přechod, než jsme prolezli železnou oponou v českých Velenicích. To bylo tísnivý. Když jsme se koukali do hlavní samopalů a do těch zlejch očí vlčáků, cenících na nás zuby,

My jsme do té italiánské země jeli takový rozjitřený už proto, že jsme jí znali z Felliniho filmů. La Strada, Silnice, nebo Osm a půl, nebo Kabiríny noci. Takže jsme jeli do země, kterou jsme de facto, se dá říct, důvěrně znali z mimořádně nádherných filmů, který točil Federico Fellini a který byly poentovaný přenádhernou hudbou, kterou komponoval Nino Rota.

Už cesta tím Rakouskem byla veselější, protože tam ty lidi nežili ve svěrací kazajce totalitního režimu. Tu a tam zářila skromná nějaká reklama. Nebyl to takovej okázalej přepych jako v západním Německu, který už jsme poznali. Bylo to skromnější. A do takový vejšky se tyčily zasněžený vrcholky hor. A já jsem si představoval, jak tam asi ten můj děda a vůbec ty pavlíkovský dědkové, který válčili na těch frontách v první světové válce na italský a rakouský straně Alp, jak tam asi třeskají výstřely a zduní výbuchy dělových granátů. To nás provázelo velice často, ta vzpomínka na ty prožitky, jak jsme slýchali jako děti těch, kteří bojovali v bitvách první světové války.

Během několika minut jsme přejeli ze severní strany Alp na jižní stranu Alp a během několika minut se zima, jako v pohádce o 12 měsíčkách, proměnila v jaro. A profesoři, kteří nás učili dějiny umění, zdůrazňovali, že evropské umění se dělí na umění, které bylo vytvářeno severně od Alp a na umění, které bylo vytvářeno jižně od Alp. Umění vytvářené severně od Alp je ponurejší a jižně od Alp je projasněnější, protože tam jako kdyby bylo v té Itálii slunce v duši, tam ty lidi měli pořád.

Několik dní toho našeho italského turné jsme popojížděli po městečkách, které byly skryté mezi velehorami, mezi těmi alpskými velikány na severu Itálie. Takže jsme z Udine přejeli do Belluna. Belluno a všechny ty města jsou tak nádherně ušlechtilý, založený podle principu renesančních měst, zakládali je šlechtický rody. No a tam, když jsme přejížděli z toho Udine do toho Belluna, tak najednou jsme zjistili, že ta řeka, kterou přejíždíme, se opravdu jmenuje Piava, o který jsme slýchali, jak nám ty dědkové na Pavlíkovský návsi vyprávěli, když tam válčili na Piávě, a hned jsme se v myšlenkách ocitli doma a hned jsem si představil pana Kotíka a pana Pánka a pana Truxu a pana Proška, jak stávávali u pomníku padlejch v legionářských uniformách.

Černé divadlo Praha, Teatro Nero di Praga, nebo Teatro Negro di Praga. Já jsem si vždycky plet španělštinu s italštinou, ale všude mělo naše Černé divadlo nečekaný úspěch. To byly ohromný aplauzy a Italové dokážou být velmi srdeční.

A pak z toho severu Itálie, z Cortiny d'Ampezzo například, které se proslavilo, myslím, zimní olympiádou, jsme se posunuli trošku níž na úroveň Pádui, Milána. A teď, když jsme hráli v Padově, tak jsem zažil něco nečekaného. Tam je taková kaple, která se jmenuje Arena. Kaple rodu Scroveniů. Na to nikdy nezapomenu. Kdyby měl někdo namalovat nebe s anděly a s biblickými výjevy, tak by asi musel to namalovat jako malíř Giotto. Giotto se jmenoval ten tvůrce těchto krásných fresek. O Enriku Scrovenim se říkalo, že to byl nejhroznější lichvář všech dob. No jo, ale když po něm zůstalo jedno z nejnádhernějších děl výtvarného umění všech dob, když zadal malíři Giottovi, aby tuto kapli vyzdobil freskami –

Kaple je to členitá, s modrým stropem se zlatými hvězdami. Mnoho výjevů biblických jako útěk do Egypta je tam namalováno. Poslední soud, peklo, ale i ráj, letící andělé zpívají Gloria in excelsis Deo. Zář barev je nepopsatelně nádherná, od sitejch modří až po ty nejjasnější tóny žlutí, zelení, až po ty nejjasnější oranžové a purpurové, a přitom ta pravzvláštní stylizace figur, které tento malíř namaloval ještě před rokem 1300, je z našeho pohledu zcela nepochopitelná. To vidění světa, tato kaple v Padově, zvaná Arena, kterou vyzdobil malíř Giotto, je jeden z největších zázraků výtvarného umění, snad co kdy člověk vytvořil. Z Pádui, tedy z Padovy, přes Veronu, kde jsme se podívali na ten pověstný balkón, jsme se přemístili do Milána, tam jsme hráli. Tam nás přivítali italští komunisté a když viděli, že jsme z Čech a Černé divadlo z Prahy, tak se s námi začali bratřit, začali nás objímat. Tenkrát v tom roce 65 Západ, Francie, Itálie, tenkrát komunismus v západních zemích, takovej ten saloní komunismus, to byli většinou synové bohatých rodičů, kteří byli komunisti. Ale taky to byli i prostí dělníci a oni nás přivítali jako svý bratry a objímali nás a my jsme jim neměli srdce říct. Ale kluci, tady u nás v souboru není nikdo člen komunistické strany, protože to bychom je určitě, oni by nám nevěřili, nedovedli by to pochopit a ještě bychom je rozesmutnili. Tak jsme si s nima připili a tak jsme udělali takový zbratření, ale naše divadelní představení mělo v Miláně obrovský úspěch. Miláne, Miláno, no a jak pak se jmenuje to slavné divadlo? My jsme tam tedy nehráli, je to opera. My jsme hráli, myslím, v nějakém divadle městském. Ale napište nám, jak se jmenuje ta slavná opera v Miláně. No, to je hezká kvízová otázka, to ví snad každej, ale vy víte, že my si na tu soutěž jenom tak hrajeme. Pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku a Papoušek Žanda. Já vím, že už se zase těšíš na losování.

Zase jsem tam zažil něco nezapomenutelně krásného v klášteře Santa Maria della Grazie. Leonardova poslední večeře, kterou Leonardo namaloval v letech 1495 až 1498 na zdi refektáře kláštera Santa Maria della Grazie, patří snad k nejslavnějším obrazům na světě. Na této nástěnné malbě se Leonardo soustředil na větu: jeden z vás mne zradí. A kontrast mezi vzrušenými gesty apoštolů a klidem Ježíše Krista, ten kontrast přímo mrazí. A obrovskou dramatičnost obrazu dodává krajina, protože Kristus sedí před oknem a tím oknem je vidět do prozářené krajiny za Ježíšovou hlavou. A to dává tomu obrazu obrovskou dramatičnost. To je ta věčnost. Ta věčnost, která tady bude pořád, to je ten průhled do krajiny za hlavou Ježíše Krista. A je to obraz jak dramatický, tak i dojemný, protože Jidáše například najdeme lehce. My dneska vidíme jenom slabý odlesk toho, co Leonardo namaloval, ale přesto je to obraz divu krásný.

Pak, jak jsme sjížděli ze severní části Itálie víc k jihu, tak bylo čím dál tím větší teplo. Jedno představení jsme sehráli v Parmě, druhé v Modeně, třetí v Boloni, další představení jsme měli v Rimini a blízko Rimini je něco roztomilého. Jeden z nejmenších států světa, Republika San Marino. Republika San Marino, a tam si člověk připadá, jako kdyby byl na loutkovém divadle, protože to je tak malá zemička. Často jsme vydávali sanmarínské vojáky, který byli oblečený jako v kostýmek z loutkového divadla. Takový staromódní halapartny měli a přilby. No, to bylo, měli tam svoji, no samozřejmě, poštu se známkama San Marina a to nikdo neodolal, každý si musel známky se sváteční obálkou Republika San Marino koupit. Tam na tom malém kousku země se sešli lidi z celého světa.

Už jsme ve střední Itálii, uplynulo pár dní od našeho vjezdu do Itálie a najednou jsme se neocitli v jarní přírodě, ale přímo ve vrcholném jaru, protože všechny stromy kvetly a byli jsme v pohádkové Florencii. Florencie, to je perla mezi městy. Možná, že kdybych měl jmenovat 5 nejkrásnějších měst světa, tak by mezi nimi samozřejmě byla Praha, ale také Florencie.

čas neúprosně ukrajuje chvilky z naší hodiny a my bysme si o Florencii potřebovali povídat celou hodinu. Ne, dvě hodiny, půl dne, možná celý den. Zjevením už je kostel Santa Maria Novella od Albertiho. Ta fasáda je vyskládaná z různých mramorů, geometrická. Geometrický řád je tak podmaňující, je syntézou antických vlivů i toskánských tradic. A je to především ohromná harmonie hmot. Michelangelo Buonarroti říkal, že nejvznešenější umění je právě architektura. Harmonie hmot. No a Santa Maria Novella, to není velký kostel, drobný kostelíček na malém náměstí to dokazuje.

Pod krásným jižním sluncem ve Florencii jsme mohli obdivovat ty nejkrásnější skvosty italské renesance. Víte, my jsme se o tom učili, ale učili jsme se o blahodárném vlivu rodiny Medičejských, která platila tak významné umělce, jako byl třeba Michelangelo Buonarroti. Učili jsme se o Brunelleschim, o Donatellovi. No jo, a viděli jsme to, když nám to promítali na projektoru, diapozitivy nám promítali a v knihách jsme to viděli, ale to bylo úplně něco jiného, než když jsme najednou úžaslí stáli před Michelangelovou sochou Davida, před palácem Vecchio. Ale to už byla kopie. Originál této kolosální sochy byl už přenesen dávno do akademie.

jak popsat Davida. To je kolos mezi sochami. Michelangelo byl okouzlen antikou a ten vliv dokonalého sochařství antického chtěl přenést do mramoru. Totiž to je zvláštní socha proto, že ten Michelangelův David tak zvláštním způsobem stojí. Ono se říká, že Michelangelo dostal malej kus mramoru. Proto ta socha tak zvláštním sugestivním postojem upoutá každýho, protože například ta socha má naddimenzovanou hlavu. Ona je hrozně vysoká, přes 4 metry. A když jsem počítal, normálně jsme se učili v anatomii, že když se kreslí postava, tak se do výšky stojící postavy vejde 8x výška hlavy. A představte si, Michelangelův David, tam se vejde do celého Davida sotva 7 hlav. Jak je ta hlava veliká. Ovšem proto taky ten Michelangelo mohl rozpoutat tu modelaci těch Davidových očí, rtů, nosu. To je veliká hlava s krásným účesem takového hrdýho kluka, který levou rukou si přidržuje prak koženej, který mu leží na levém rameni. V pravý ruce, která volně visí podél těla, drží kámen. Ale to nejsou ruce, to jsou veliký pracky, žilnatý. A ta Davidová hlava, ta má tak sugestivní modelaci nosu a očí. A panenky tam jsou i v těch očích a uši. Když jsme se učili kreslit uši, tak jsme si říkali, no to není možný nakreslit dobře ucho. Ale to si nedovedete představit. Jestli máte doma knížku o Michelangelovi, tak se podívejte, jak Michelangelo vymodeloval uši Davida a oči Davida a nos Davida a rty Davidovi. A jak se kouká, má hlavu stočenou doleva přes levý rameno a tak jako naprosto lhostejně se dívá, až se objeví kolíháš, aby s ním provedl to, co se praví v Biblii. A Florentiani, když Davida poprvé uviděli, tak byli pohoršeni, protože ten David byl vymodelován Michelangelem naprosto nahej. Oni byli pohoršeni z toho jeho obnaženého mužství. Tak už když ta socha byla snad pár dní, tak na ní Florentiani házeli kameny a oni museli to mužství překrýt takovýma zlatýma tepanýma lístečkama. No vidíte. No a dneska je to jedna z nejnádhernějších soch vůbec v dějinách sochařství. A vůbec celý Michelangelo, umělec Cinquecenta 15. století, už vlastně nebyl renesanční umělec. Celé dílo Michelangelovo předbíhá dobu. Michelangelo vlastně se dá považovat za prvního umělce epochy baroka.

Dílo Michelangelovo je opředeno tolika tajemstvími. Když jsem později stanul v Sixtínské kapli a představil jsem si, jak na tom lešení leze stařec a jak maluje po stropě Sixtínské kaple ty biblické výjevy a poslední soud a jak mu ta barva po štětci teče a kape do obličeje i do očí a jak ho musela pálit, štípat. A nevím, jestli jste viděli Sixtínskou kapli aspoň na obrázku, ale to je prostě, to je skutečně slovy nepopsatelný epos o bytí člověka. Je tam ten poslední soud a vyhnání Adama Evy z ráje. No, všecko to, co je v Bibli. Jak to mohl ten člověk vůbec namalovat, to je záhada. A jak mohl vytesat tak nádherný sochy. A jedna z nejzáhadnějších soch je Pieta Rondanini, která je v Miláně. A to je tak záhadná socha. Možná traduje se, že Michelangelo ještě několik dní před svou smrtí pracoval na nějaké pietě. Je to nedokončená socha. Nechává nám ta socha spoustu prostoru pro to, aby každý, kdo se na tu sochu kouká, si ji mohl podle své fantazie dotvořit. Pana Maria nemá dokončenou hlavu, Kristus nemá dokončenou hlavu. Tam jsou zřetelně patrny doteky a údery hrubých dlát sochařských, ale co je zvláštní, že úplně oddělená od sochy, nespojená s tělem, je tam dokončená, překrásně vymodelovaná pravá ruka Krista. A ten Kristus je na této pietě, obyčejně se zobrazuje pieta, že Kristus leží paně Marii na klíně, ale tato pieta Rondanini ne. Na této pietě Rondanini mrtvé tělo Krista Panna Maria se snaží zdvihnout tak, že je polostojící. Všechno se to odehrává na jakémsi vyvýšeném skalním útesu. Marie to mrtvé Kristovo tělo podepírá a je vlastně poprvé v italském sochařství Kristovo tělo prezentováno vztyčené v celé své délce. Ukazuje na hlubokou Michelangelovu zbožnost v pozdním období jeho života. Pieta Rondanini je jedna z nejtajemnějších soch, co jsem kdy viděl.

No, tohle všechno vám neříkám, proto abych vás do hloubky zasvětil, do tajemství veleděl, které jsem tenkrát poprvé viděl. Ale říkám to, protože toto bylo první setkání a my jsme byli z tohoto setkání taky elektrizovaný proto, že jsme se dostali někam, kam se tehdy normálně z naší země jen tak nikdo nedostal.

Tato část světa, ta italská noha s tou botou, s tím podpatkem, kulturou tak nabitá, do té se chodilo i pěšky. Tam byly vyšlapané cesty. I Karel Hynek Mácha šel přece do Itálie pro inspiraci. Albrecht Dürer jako představitel evropské renesance severně od Alp šel nebo jel do Itálie, aby tam nasál životadárnou energii. Mimochodem, kolik italských architektů stavělo v našich zemích, postavilo i velkou část Prahy. Na to dnes se jezdí dívat italští studenti. Takže ti mladí už začali žít v Evropě bez hranic. Někteří starší do Itálie tam jezdí jenom proto, aby se měli čím chlubit. Nemají ani čas se dívat, jenom fotografujou nebo točí na video, že se snad na to doma někdy podívají. Ale zase jsou někteří, a těm budíš čest a sláva, kteří za krásami této země opravdu cílevědomně jedou a nejdřív si poctivě přečtou spoustu knih, aby ten zážitek měli co největší. Taky se vlastně jen tak letmo zmiňuji o určitých veledílech, protože ta jejich kolosální krása je slovy nepopsatelná a ono ani není třeba dohloubky výtvarným dílům rozumět. Stačí, když při pohledu na ten či onen obraz nebo na tu či onu sochu se v člověku něco ozve, že najednou nějaká skrytá struna v něm zazní, že najednou oko je potěšeno, protože ta veliká umělecká díla jsou vlastně slavnostmi pro oči. No a v podstatě každý vnímáme umění jinak. Třeba vezměme si Michelangelova, zrovna právě toho Michelangelova Davida. Jinak se dívají na tuto sochu s obnaženým mužstvím dívky, jinak zralé ženy. Jinak se kouká na Davidovu hlavu kadeřník. Říká si, ten má pěkný kudrliny, to bych věděl, jak bych ho učesal. Fénem bych mu udělal vlny, jako já, když jsem tenkrát jako kluk pomáhal v našem kadeřnictví, v naší oficíně, v dámském oddělení, tak jsem taky dělal trvalý ondulace. No a jinak se na Michelangela by díval třeba lékař ortopéd, ten by si říkal, hrkot, ten má vykloubenou nohu, nebo ty ruce, jestli pak nemá artrózu kloubů, nebo ty žíly. No a jinak by se třeba koukal taxikář. Takže každý člověk vlastně vnímá umění jinak. A je to dobře.

vlastně, co to je umění dneska v tom bouřlivým, rozbouřeném světě, triviálním světě, který je plný vizuálního teroru, řvoucích reklam, propagující všecky možný i nemožný výrobky, tak Michelangelův David, byť je to socha kolosální v pravém slova smyslu, právě protože to je umění tak veliké, tak vlastně v tom současném rozeřvaném světě se i toto tak veliké Michelangelovo umění jeví jako pípání ptáčka a může je vnímat opravdu jenom ten člověk, který je naladěný na tu strunu a má srdce otevřený. Nechá na sebe to umění působit a nechá se tím uměním oslovit. Tak to je.

protože jsme se během této cesty setkali s tím nejkosmotvornějším, nejvýsostnějším uměním, tak jsme dostali měřítko hodnot, což tenkrát v tom roce 1965 bylo velmi vzácné. A zážitky z této první italské cesty ve mně zůstaly na celý život.

Italská cesta, no. Tak jsme potom zase jeli zpátky. Od jihu k severu. Z těch prosluněných dnů jsme se blížili k těm zamlženým alpským špičatým horám, kde ještě ležel sníh. A věděli jsme, že zase se vrátíme domů do té české kotliny, kde tak dlouho se drží mlhy. Protože všimněte si někdy, až bude meteorologický snímek Evropy. V české kotlině, všude kolem je jasno a v české kotlině, v těch mezi těma horama, pořád leží mlhy. Proto možná ta naše povaha česká je tak zadumaná, má sklony k takový trudnomyslnosti. Ale všude dobře, doma nejlépe, my jsme se stejně domů těšili. A doufali jsme, že ten hymnus toho jara už by mohl být ve vzduchu. Doufali jsme, že už ty pupence na těch třešních trošičku povyrostou, že břízy, kmeny bříz se budou víc ještě bělet. To je taková zvláštnost české krajiny. Jak nás rozteskní pohled na osamělou břízu, která stojí na křižovatkách polních cest vedle božích muk. V Itálii jsme se dívali na jiný krásy, třeba na Pínie, vedle krásných románských bazilik, ale tu prostou břízu nebo tu opuštěnou osamocenou jabloň u studánky jsme tam nikde nenašli.

Cesta od jihu k severu ubíhala rychle. Rychle jsme se blížili k italsko-rakouským hranicím a tam najednou jsem si uvědomil zase, že tam někde za těma horama, za těma špicema těch alpských velikánů teče řeka Piava, která v té první světové válce se barvila českou krví, protože čeští vojáci tam na Piávě bojovali. To mě tak zatrnulo, když jsem si vzpomněl na ty příběhy těch pavlíkovských dětků, který na návsi tak rádi si vyprávěli o těch výbuchách, těch šrapnelů a o těch peckách, těch kulometů, jak to dělalo kulky, jak hvízdali. A to my děti jsme byli vyvalený z toho a to jsme měli nejradši. Ty příběhy těch stařečků, jak to prožívali, bum, vedle prásknul granáta. Tam byly jatka. No a my jsme si představovali jatka, děti.

0: určitě už budou zpívat ptáci i skřivaní. Bude se ozývat tlučení datlů, který se podobá taky v palbě z kulometu. Trrr. To jsem tak rád poslouchal a možná, že i kukačka se ozve ze Senecký hory. A když jsme slyšeli datla, který zobálkem tlouk do větví jabloní, kolem Pavlíkova bejvaly jabloňový sady. Tak jako děti jsme říkali, kdo pak je to v té jeskynce? To se ptám já, datel, já jsem lékař stromů. To je všecko pryč. Pak je to v té jeskynce, to jsem já, datel, lékař stromů. Není to krásný? Nebylo naše dětství plný poezie? Proti dětství, které prožívají děti dnešní, bylo.
1: Jirko!
0: Žaninko, nevolej, už končíme. Takže naši milí, děkujeme za přízeň. Děkujeme za čas, který jste nám věnovali, za dopisy. Opatrujte se, abychom se setkali u naší hodiny příště. A hezký večer.
2: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají Zlatá 60. na Pohodě.
2: Den se nám se dnem sešel, řekl bych, jako by to bylo včera, když jsem se naposledy hlásil od tohoto mikrofonu, ale tentokrát to není dojem, ale skutečnost. Po 24 hodinách opět usedám k mikrofonu Českého rozhlasu Pohoda. Já jsem Lukáš Berný, no a spolu se mnou je tady další díl Zlatých 60. Pochopitelně opět plný úžasné muziky. Otevřou nám ho dnes v rychlém twistovém rytmu Howie Casey and the Seniors.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Rolling Stones a Mercy Mercy. Pojďme opět do hudebního kalendária. 11. říjen, čím se do historie zapsal? Roku 2016 byl Rod Stewart povýšen do rytířského stavu v Buckinghamském paláci. Od té doby je to tedy Sir Rod Stewart. Mimochodem roku 1970 byl zase tohoto dne Elvis Presley jmenován čestným zvláštním zástupcem šerifa města Bel Air v Kalifornii. No ale pochybuji, že se tímto titulem tedy někdy označoval. V roce 1968 získala tohoto dne singlová píseň I Say a Little Prayer od Aretha Franklin zlatou desku, milion prodaných kusů. Rok 1965, faninky v Liverpoolu asi plakali. Jerry Marsden, líder skupiny Jerry and the Pacemakers, si vzal svou první manželku Pauline, mimochodem bývalou sekretářku svého fanklubu. Tak si pustíme Jerry and the Pacemakers a potom třeba Elvise.

Guitar Man Elvis Presley a písnička, která byla takovým menším countryovým hitem herce a hudebníka Jerryho Reeda. Ta písnička Elvisovi asi šla přímo k srdci. Ona vypráví příběh začínajícího hudebníka, který dá výpověď v myčce aut a vydá se stopem po Spojených státech, aby našel místo, kde by se mohl živit se svou kytarou. Zdá se však, že o kytaristu nemá nikdo zájem a vypadá to bledě, ale nakonec se mu to samozřejmě podaří. A vlastně v tom příběhu byl trošičku i ten Elvisův příběh, i když tedy nepracoval v myčce aut, ale jako řidič dodávky. Tak ale teď zase skupinový zvuk, pustíme si Turtles, tedy želvy, a jejich v pořadí třetí hit You Baby, zároveň první, který vydali v roce 1966. Tehdy prorazil tu hranici první dvacítky největších hitů.

Nova Place, Petula Clark. Za chvíli se ponoříme do příběhu písniček a zavzpomínáme na jeden z hitů filmu Bezstarostná jízda, Easy Rider, Petra Fondy a Denise Hoppera. Tedy oni samozřejmě nebudou zpívat ten hit, to nedělali, ale my si ho vybereme z té úžasné kolekce v podání skupiny The Birds. Ale to je za chvíli. Nejprve Crystals a Beatles.

0: na pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Jerry Goffin a Carole King, to byl manželský pár, který od počátku 60. let zásoboval opravdu mnoho zpěváků a zpěvaček svými písničkami a díky tomu a samozřejmě hlavně svému talentu skládali jeden hit za druhým, ale tedy pro různé interprety. Až později začala Carole King nahrávat své písničky i sama a samozřejmě úžasně. Ty první hity to byly takové bezstarostné písničky s texty, kde mohlo být víceméně cokoliv, šlo hlavně o ty melodie, ale jak čas běžel a 60. léta šla kupředu, tak i texty začaly mít větší smysl a začaly hrát výraznější roli. No a tak, když skládali manželé skladbu Wasn't Born to Follow, tak už ji skládali jako takovou svého způsobu hymnu své doby, myšleno té éry hippies, svobody, volné lásky a podobně. Producent skupiny Byrds, Gary Usher, jakmile tu písnění uslyšel, tedy to její autorské demo, tak ji hned stáhl pro skupinu Byrds. Ona tehdy dokončovala album Notorious Byrd Brothers. Zrovna nebyli úplně v ideální situaci, protože se rozhádali jedním z nejvýraznějších členů kapely s Davidem Crosbym, který shodou okolností odmítal nahrávat právě už předešlou nahrávku skladatelské dvojce Goffin King, písničku Going Back, ta je také na této desce. Navíc než Byrds to album dotočili, tak z kapely odešel i jejich bubeník Michael Clark, takže zbylí členové Roger McGuinn a Chris Hillman si nakonec museli pozvat studiové hudebníky a natočit tu písničku s nimi, ale stihli to a na album ji tedy zařadili. Ona by tak asi zůstala, zkrátka by to byla skvělá písnička skvělého alba. Jenomže když ji slyšel Peter Fonda, usoudil, že to je přesně píseň pro jejich nový film Bezstarostná jízda, tedy Easy Rider. No a taky tam zařadili, dokonce v tom filmu zazní dvakrát. Díky tomu vyšla v mnoha zemích i na singlu, překvapivě v té domovské Americe ne, takže v Billboardu se nakonec jako hit nemohla zabodovat, nemohla se stát tím žebříčkovým hitem nebo tím papírovým hitem. Nicméně s pomocí toho filmu se každopádně proslavila a taky za chvíli už začal zpívat kde kdo, Monkees, Lemon Pipers, Dusty Springfield, konec konců i Carole King se svou kapelou The City. Ale my si pustíme tu původní verzi Byrds i s tou klasickou psychedelickou pasáží uprostřed.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Wishing and Hoping, The Mercy Beats, jinak skladba, kterou napsal další z veleúspěšných skladatelských tandemů, textař Hal David a autor hudby Bart Bacharach. Oni tedy nepsali pro Mercy Beats, v Americe složili původně pro Dionne Warwick, která ji skvěle naspívala a také se její verze stala hitem. Díky tomu ji začali zpívat další a další. V Anglii vlastně skoro souběžně Dusty Springfield a Mercy Beats, ale pro obě verze bylo v hitparádách místo. Takže bychom si pustili i Dusty, samozřejmě ne s tou stejnou písničkou. Dáme si Dusty Springfield ještě s rodinou kapelou Springfields, kde zpíval i její bratr Tom. Bude to Silver Threads and Golden Needles, tedy stříbrné nitě a zlaté jehly.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Homeward Bound, Simon and Garfunkel. Tohle byla jedna z těch písniček, které Paul Simon napsal, když to vypadalo, že budoucnost v hudebním světě asi mít nebude, protože jejich první deska propadla, Paul odjel do Británie, no a tam odloučený od domova, od své dívky, kterou miloval, takhle jednou seděl na nádraží ve stanici Widnes na cestě z Liverpoolu do Londýna. No a tam se mu ta slova psala sama. Jednoduše popsal stav své smutné duše a tu touhu jet domů. Konec konců na tom nádraží dodnes najdete pamětní ceduli, která píše nebo říká, že se to stalo právě tam. Ono také Homeward Bound vlastně znamená cesta domů. No a v Americe v té Simonově domovině už brzy poté měla vzniknout také ta další skupina, kterou si pustíme. Monkees, Pleasant Valley Sunday.

0: Just One Look, skupina Hollies, která ve svých začátcích si ještě netroufala skládat vlastní hity, to se naučili až později, tak si zkrátka půjčovali písničky, které fungovaly za oceánem v Americe a dávali jim takové britské kabátky, řekl bych. No a protože to byly Hollies a protože to tedy uměli velmi dobře, vydávali díky tomu hit za hitem už v těch začátcích. My tady pouštíme ve zlatých 60. právě hit za hitem, i když to třeba někdy není písnička, která tou hitparádou vysloveně prošla, ale my ji zkrátka jako hit cítíme a to bude přesně případ té další Summer Skies and Golden Sands od The Overlanders. Tak ještě několik málo perel z let 60. v posledním bloku a já, Lukáš Berný, vám přeji krásný zbytek neděle. Další zlatá 60. i tedy s mými komentáři vás čekají opět za týden, vlastně necelý už, v sobotu 17. října.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček, výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: to velký den. 28. říjen ve Vladislavském sále Pražského hradu pan prezident Miloš Zeman pozval osobnosti, aby ocenil jejich životní dílo. A bylo to opravdu krásné setkání. A srdce se mi zatetelilo, když vyznamenání za zásluhy přebírala první dáma české anesteziologie a intenzivní péče, profesorka doktorka Danuše Táborská, doktorka věd. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní profesorko, jak vy osobně jste to prožívala?
1: Celkem bych řekla, že jsem si byla vědoma, že to je jedno teda z těch nejvyšších vůbec státních vyznamenání, přesto, že vyznamenání jsem měla celou řadu. Takže většinou byly bez emocí, kdežto přeci jenom místnost, přítomnost prezidenta a to vzbuzuje v člověku nějaké teda ty emoce.
0: Řekněte mi ještě, na koho jste myslela při tom předávání?
1: Spíš to, co jsem nemyslela nikdy dříve při jakékoliv takovéto příležitosti, kde se zdůrazňovala třeba má práce a podobně, čili na svou minulost od dětství počínaje a potom rovněž teda na pana prezidenta.
0: Vy jste mi jednou řekla, že váš tatínek byl velký vlastenec.
1: Ano.
0: Vzpomněla jste si na něho a cítila Vzpomněla jste taky jsem, nějakou hrdost na tento národ?
1: Vzpomněla jsem samozřejmě teda na to vlastenectví. Ono to bylo taky tím,

0: že vlastně pocházela jsem z kraje, kde byla menšina česká a většina jako německá. Vzpomínala jsem v tu chvíli, což bylo divné, na pochody henleinovců z toho dětství. Teda.
1: To jste zažila.
0: To jsem zažila, pochody henleinovců. Útěk otce do tenkrát druhé republiky, vyhození ze školy, kde jsme bydleli, kde se nás ujala potom babička. A teprve za půl roku jsme mohli jít za otcem do republiky, později teda protektorátu.
1: Šlo vám taky o život?
0: O život ne, ale o vlastně odebrání veškerého majetku. Tak byla jsem hodně malá, takže to jsou takové vzpomínky, které jsem si celý život vlastně nevybavovala. Až teda při takovém tom, jakoby to bylo takové potržení a sečtení, co člověk všechno zažil, udělal.
1: Tatínek vlastenec, co maminka?
0: A maminka taky samozřejmě, oba dva byli českého teda původu z Hradce nad Moravicí a otec teda jako kantor, že ředitel těch základních, nebo dřív se tomu říkalo obecných škol, takže to bylo takové všechno spolu, jako potencovalo se jedno s druhým. A rovněž ten dopad na mě pochopitelně nějaký taky byl. A já jsem nastoupila do školy, teda základní, nebo obecné ve 4 letech a 8 měsících.
1: Počkejte, asi, skutečně v necelých 5 letech?
0: Necelých 5 letech. Asi jsem doma zlobila, nevím proč, rodiče mě tam zepsali. A pokračovala jsem teda normálně s těmi ostatními dětmi. Jako. A pak ještě pamatuju teda, tehdy se dávaly takové nějaké památničky od rodičů, do kterých pak zapisovali to. Památník mám dodnes a opatruje ho má dcera. A je to hlavně kvůli dvěma doporučením, nebo jak bych to řekla, moto otce a moto mé matky do mého života, který se divím, že mi je teda v té hlavě zůstaly a myslím si, že často ve špatných chvílích jsem se jimi i řídila. Matka napsala: důvěřuj v sebe a zvítězíš. A otec napsal: miluj práci. Práce všeho druhu člověka jen zušlechťuje a nikdy ho neponižuje. Jen povrchnost a nedbalost práce ponižuje každého. A to mě zůstalo.
1: Toho jste se držela.
0: Toho jsem se držela.

0: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si pozval profesorku Danuši Táborskou. Vy jste prý už v 5 letech řekla, budu doktorkou a basta.
1: Ano.
0: Co vás to bylo, k tomu vedlo?
1: Nevím, já dodnes na tím pátrám, ale já si myslím, že to možná byla taková úcta k prvnímu doktoru, kterého jsem potkala. Lékař byl vždycky číslo 1. Možná, že tam byla i trochu ctižádostivost, která ve mně určitě musela být. A budu doktorka a tímto nepadala v úvahu žádná jiná eventualita.
0: A kdo to byl ten anděl vaší budoucnosti, ten lékař?
1: Ten lékař byl Němec, doktor Stuchlík. A mě fascinovala jeho ordinace a vůbec bílý plášť a všechno. Nevím, v 5 letech.
0: Nelitovala jste nikdy?
1: Ne. Já jsem se stejně do té medicíny zamilovala a měla jsem štěstí zde teda v Brně, že jsem zůstala na prvním pracovišti, které jsem už jako medička začala navštěvovat. Toto první pracoviště byla fakultní nemocnice u svaté Anny a aj se tak zdráhám říct, jak dlouho tam jsem doteď. A ještě tam teda mám zase další pracovní smlouvu. A
0: je kolik to, je to roku?
1: Je to já s medickými lety 65.
0: 65 roku u svaté Anny.
1: Ano. Kde teda samozřejmě ten můj život medicínský je potom dán na ty nejrůznější etapy. Čili etapa chirurgická, teda 10 let i s medickými lety. Potom etapa teda té počínající anesteziologie, úplně jiné, než byla teda samozřejmě dřív. Etapy chirurgické, samozřejmě torakochirurgie, čili hrudní chirurgie, kardiochirurgie a nakonec ta transplantace s vybíráním mozkové smrti a tím pádem možnosti odběru orgánů určených transplantacím. Takže to byla moje láska číslo 1.
0: Jak vypadala fakultní nemocnice u svaté Anny, tehdy to nebyla fakultní nemocnice,
1: to nebyla.
0: V 50. roce,
1: ano.
0: Ve srovnání s dneškem.
1: Ano. V 50. roce, tak jednak za posledních teda těch 50 let se jednak strašně diferencovaly obory. Chirurgie, na kterou jsem nastoupila, tak ta jednak měla všeobecnou chirurgii, traumatologii, úrazovou, patřily ortopedické i operační výkony, urologické operační výkony a tak dál. Čili pak se to postupně rozdělovalo na jednotlivé teda podobory a dneska jsou to i samostatné. Samozřejmě obory. Ten rozvoj teda té chirurgie a potom teda té počínající a rozvinuté anesteziologie je nesmírný za těch 50 let, tak jednak je to samozřejmě v té anesteziologii o přístrojovém vybavení, které dosahuje teda fantastických rozměrů, je to o nových farmacích, o postupech, čili ten anesteziolog dnešní musí znát teda daleko, daleko více, než to bylo v tom začátku, to je pochopitelný. Ten rozsah těch vědomostí musí být velký. A pak je jedna věc, k čemu došlo už za mého. Vznikla v určitých dobách té hrudní chirurgie už taková rovnocenost mezi tím chirurgem a anesteziologem. Do té doby samozřejmě byla ta anesteziologie něco takového jako zcela podřádného, pomocného. A tam je mezi těmi obory chirurgickými a anesteziologií je taková vyloženě ta ambivalentnost potom v té práci. To znamená, jeden potahuje druhého, když ten obor chirurgický jde nahoru. Mm-hmm. Dělá si věci, teda, ať už to byl vznik neurochirurgie taky a tak dále. Takže to, ten rovněž tím rostl ten a byl nutný růst teda toho oboru anesteziologického, který zase, když udělal teda to komfortní prostředí pro toho chirurga, tak zase potáhl toho chirurga víš.
0: Paní profesorko, jestli pak si vzpomenete na tu úplně první operaci, když jste šla na ten sál.
1: Ano, na svou první operaci to jsem byla jako medička. Mm-hmm. Ku podivu, že mě doprovázel určitý styl, teda jaksi mých povahových vlastností, které už nemám dnes. A to byla jako taková klid. Mm-hmm. Klid v rámci, proto i v té anesteziologii si myslím, že si mě dočista přáli, když jsem byla třeba mladá, ti chirurgové, že tedy stačilo, že když se podívali a věděli, že jako nedělám nějaký tam věci jako rozčílená a tak dál, mm-hmm. takže jim to dodávalo jakýsi, dejme tomu, taky klidu většího. Čili ten anesteziolog se stará vlastně o ty základní životní funkce, o toho celého pacienta.
0: Ještě si vybavíte toho pacienta prvního?
1: Ne, nevybavím, to jsem byla jako medička, že mm-hmm. a to bylo o té operaci a byla jsem taková překvapená, když mě vedoucí služby říkal, tak dost si naasistovala těch appendektomii, takže teď to zkusíš sama. On mě samozřejmě odasistoval.

0: Profesorka doktorka Danuše Táborská je hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Vy jste říkala, že ta medicína byla láska číslo jedna. No ale kdy přišla ta láska, ta opravdová, kdy jste potkala toho pravého?
1: Ano.
0: Ještě mě řekněte, že to byl lékař.
1: Ano. A je to nebyl lékař, byl to student. Student medicín. Gymnázia.
0: Aha, takhle.
1: Na gymnáziu, já v Kvintě, on v Septimě. Takže to bylo jaksi začátek.
0: Čím vás zaujal?
1: Takovou jedna, která vyzáží, teda to taky.
0: Hezký chlap,
1: ano, to vyzáží. A potom on byl, jako měl smysl pro taky pro to učení se. Mm-hmm. Čili on třeba... Všimla jsem si, jak chodil po chodbách gymnázia a trvale v přestávkách měl nějaká ta slovíčka nebo něco, nebo stále se jako učil. Je pravda, že pak chtěl jít, skřížila se mu cestu tím, začali jsme spolu kamarádi, a skřížila se mu cestu tím, že on hrával 3 až 4 hodiny potom na klavír a chtěl dělat tedy dirigentskou, načež když já jsem říkala, že zásadně já půjdu na medicínu, tak potom šel taky na medicínu. Takže jsem ho stáhla na medicínu. No a to byla má první a poslední láska.
0: Jak to funguje v té rodině, když jsou 2 lékaři, není to trošku souboj?
1: Je.
0: Kdo je?
1: Ano, ale já jsem ta první léta a tak, kdy on dočista rychle vyšel, dělal potom primáře ve Vyškově taky časem, ale bohužel politická situace mu skřížila cestu.
0: Co pak?
1: Činnost jeho rodičů, kteří teda byli v 3. odboji, takže 5 členů jeho širší rodiny bylo zavřeno a on odmítl, tenkrát byl v tom Vyškově, odmítl spolupráci a opravdu na základě odmítnutí spolupráce byl vyhozen do 2. dne a přišel teda do toho Brna, přijel a dostal místo obvodního lékaře potom v Rajhradě, kde taky teda zůstal jako obvodní lékař, měl atestaci z chirurgie, pochopitelně už, a vedl tam tu chirurgii. No,
0: láska vydržela celý život?
1: Celý život, no. Celý život, tak to je jasný, že se člověkovi třeba líbí někdo a tak dále. Ale láska vydržela celý život doteď, kdy je teda těžce nemocen. Mm-hmm.

0: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si pozval profesorku doktorku Danuši Táborskou. Před pár lety jsem byl v nemocnici, kde mi strkali takovou tu hadičku do pusy a do žaludku a tak dále.
1: Čili gastroskopii.
0: Tak. Pro mě to je nepředstavitelná věc, protože já se dávím jenom tu hadici vidím.
1: Ano.
0: A tehdy mě paní doktorka říkala, víš co, byla to kamarádka tady.
1: Ano.
0: Říkala, víš co, já ti dám, a řekla název nějakého léku. A uvidí, že nic, to nebude problém. Já jsem měl pocit, jako bych nic nevzal.
1: Ano.
0: Ale přitom jsem říkal, paní doktorko, nemohla by tady ta sestřička, taková krásná mladá sestřička, mě držet během toho zákroku za ruku. A paní doktorka řekla, no, tahle ta sestřička nemůže, ale zavolám ti někoho jiného. Přivedl nějakou 80-letou uklízečku a já jsem šťasten hladil paní uklízečce ruku. Tak si říkám, ano. Co to vlastně s tím člověkem ty léky vlastně dělají?
1: Ano, to jste, když jste byl celou dobu vzhůru, tak to nebylo to pravé anestetické anestetikum jako takové, protože to zbavuje člověka vědomí, že... Ale to jsou léky, které se nazývají různě, ať už máme sedativa různě, nebo dneska však víte, jak je tolik těch antidepresiv, že na to člověk dneska jiná doba, čili která málem, aby lidé přežili, vyžaduje v některých jejich úsecích života tady toto, tak ty působí přes určitý, to je limbický systém, no to je komplikovanější v mozku, vyvolávají třeba takové až euforie. Takže...
0: Já jsem byl nadšený z toho zákroku.
1: Ano.
0: Přemýšlím, jak to dělali vaši předchůdci třeba ve středověku, kdy něco operovali, tak tehdy se to řešilo jak?
1: No, tak byly už dávno teda, byly takové byliny, byla mandragora, bylo opium, že? A používal se i alkohol.
0: Ale ten člověk všechno, se opil.
1: Ano, ale to všechno bylo teda samozřejmě na nějaký větší operační výkony. Málo. Ti lidé taky velice často umírali na krutou bolest. Krutá bolest dovede člověka tedy zahubit. A přes teda samozřejmě nervový systém a dál přes potom kardiovaskulární. A takže oni jsou takové zachovalé ty obrázky, kde vlastně jsou ti lékaři v těch fracích a tak dále, že a tam zoufali leží ten pacient, než třeba udělali amputaci, tak pacient samozřejmě celá řada nebo většina z nich mohla zemřít nebo zemřela. Ono, teprve ta anestezie, jak začala tady tím způsobem teda pomocí přístrojové techniky a pomocí prvních teda cyklopropanu a éteru, teda inhalační anestezie, tak to už bylo teda vlastně začátek úplně minulého století. A takže i přesto ten způsob toho podávání byl teda velice primitivní, to znamená, jmenovalo se to Schimmelbuschova maska, nebo a i bez toho gáza, která se přiložila na nos a ústa a kapal se éter. Éter vyvolává ze začátku taky emezi, čili zvracení ohromný. Takže ten dotyčný třeba pacient začal zvracet, vyzvracel se, trošku se zbudil z toho omámení, no a začalo se znovu zase. Byly taky příhody, kdy ten pacient ten aspiroval, čili ten žaludeční obsah, který potom vdechl a mohlo to končit rovněž smrtelně, samozřejmě. Takže ta anestezie sama o sobě tenkrát v té době toho středověku a potom různá takto mohla nést s sebou nebezpečí odchodu teda ze života. No a potom muselo samozřejmě i ten chirurg musel znát krevní oběh, pak bylo důležité Semmelweis, který sterilitu a tak dále, takže to muselo být řadu jiných ještě věcí. kdy se mohlo dospět tady k tomu začátku toho dnešního jako operování.
0: A co je dneska v té anestezii nejdůležitější pro toho anesteziologa? Na co nesmí nikdy zapomenout, aby se nestal průšvih?
1: Nesmí nikdy zapomenout, aby docházelo k dostatečnému okysličení toho nemocného, protože každá buňka by žila, potřebuje kyslík a živiny. Bez těch živin chvíli může být, ale bez kyslíku jsou to jenom samozřejmě minutové záležitosti. Potom umírá. Ale ještě to máme tak složitější, že každá ta buňka vydrží určitý jiný čas bez toho kyslíku a limitující, rozhodující pro přežití potom celého organismu je právě mozková buňka, která je limitována určitými, teda těmi minutami, různě se dočtete 4-7 minut. Je to diferencované, protože záleží na věku pacienta, na kvalitě mozku jako takového. A takže je to takový trošku složitější na teplotě okolní a to je mnoho.
0: Takže anesteziolog je zlatý klíček ke zdraví.
1: Ano, anesteziolog je zlatý klíček. Samozřejmě k přežití, aby se nic nestalo dobrému, aby umožnil tomu operátorovi jaksi pohodlný, čili tam ještě dochází, že k aplikací těch svalových relaxancí, čili těch zbavení teda toho napětí svalového, čili ztráty dýchání, takže ten anesteziolog je vlastně takovým, bych řekla, obhájcem toho pacienta. On mu vezme základní životní funkci dýchání. On mu vezme základní životní funkci stav vědomí a zůstává jenom spontánní ten krevní oběh. Takže je zapotřebí teda opravdu absolutní pečlivé pozornosti.
0: Dostala jste se někdy do hodně složité situace?
1: Dostala jsem se do složitějších situací samozřejmě. Bylo to v tom začátku té hrudní chirurgie, kdy jsme jezdili do sanatorií operovat tuberkulózní, teda postižení plic, čili se třeba odebrávaly i půlky plic a tak dále. Takže tam bylo třeba takových čekat taky určité záludnosti. My jsme toho pacienta neměli od začátku pod dohledem, přijeli za hodinu, že se začalo operovat a mně se stal takový případ, což teď není možný, pacient, aby si dodal odvahu, tak si vypil litr tedy červeného vína, že pak přišel na sál a při prvních teda těch té relaxaci a toho snahy intubování a tak dál, tak jsem byla zalita červeným vínem s tím vším možnosti aspirace a všeho tak různý později, samozřejmě už ne, to bylo jako, že člověk přijel teda na těch klinikách, to bylo jiný. No, tak různých teda jako boj o život, to člověk zažil hodně. Někdy to byly ztráty samozřejmě taky, protože všechno bylo novum. Tak pak ta kardiochirurgie potom následovala a do toho všechno šlo potom po stránce jiné, čili založení té kliniky. Lůžková část resuscitační. Čili ti anesteziologové první dávali jen tu anestezii, jak se srotili. Pak samozřejmě dostali do vínku, objevila se neodkladná resuscitace. Tak dostali koncem 60. let, jako v těch nemocnicích, do vínku provádět tu neodkladnou restauraci v rámci celé nemocnice s kufírkem, utíkat na tu a kterou kliniku. A na základě toho, že vznikaly případy potom, už kdy teda ten pacient, dejme tomu, vrátil se mu krevní oběh po té resuscitaci, ovšem nevrátil se zatím ventilace a nevrátila se vědomí, čili potřeba toho pacienta uměle ventilovat dále, a starat se o něho, tak na základě toho pak vznikaly ty ára, čili ty resuscitační lůžkové části, které jsou součástí toho ára, to je anesteziologie, že resuscitace. A dneska k tomu přibyla intenzivní medicína, teda to je 21. století.

Ach, ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem.

že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Jaromír Ostrý si pozval profesorku Danuši Táborskou. Posloucháte pořad Stříbrný vítr. Vy jste vzpomněla konec 60. let. Jak vaše rodina prožívala ten 68. ten rok plný naděje? Jak jste to prožívali?
1: No, byli jsme velice tedy jaksi optimističtí. Mé manžel měl taky sestru, která v 68. s rodinou odešla do Švýcarska. Bylo to pro mě takový trošku naléhání manžela, který chtěl odejít též. A já jsem tenkrát, myslím, získala primariát a podobně a ta medicína a rodiče a to mě všechno tady drželo, že každý přeci nemůže odejít tady z tohoto státu.
0: Čili vážně jste o tom debatovali.
1: Takže manžel se mě, když jsme vyjeli, tak na hranicích jsme měli, manžel se chtěl otočit a vrátit a tak to bylo vždycky takový, pak samozřejmě podléhal, protože já bych zde nenechala rodiče. A potom ta práce mě tedy jaksi u té svaté Anny. A tady to všechno a to určité postavení, který si člověk už vydobil, tak to se mi zdálo, že je nenahraditelný, že bych teda třeba se k tomu venku nemusela zrovna tak dostat.
0: Vy jste za těch 65 let živý pamětník rozvoje české medicíny. Co tak z těch 65 let si myslíte vy osobně byl ten nejdůležitější schodek k tomu, aby ta medicína byla kvalitnější?
1: No tak jednak, aby byla kvalitnější, takže já něco jako teda říkám, tak je to rozvoj farmak. To je bezesporu. Tak to je rozvoj farmak. A rozvoj všudy, kam se podíváte, je dneska vlastně ta přístrojová, to přístrojové vybavení a ta technika. Třeba ať už to vezmu na čemkoliv, tak třeba vezmem úrazy hlavy. Dnes to není žádný problém zjistit, kde je krvácení, v kterých přesně místech. To dělá vysoký, teda nitrolební tlak. Máme přístroje, kterými už to můžeme měřit. Čili hodnost právě operačních výkonů, kdy, jak. A my jsme kdysi měli jen tu kliniku. Čili to znamená pohled, poklep, poslech a tak dále. Takže rentgen byl samozřejmě. Rentgen lebky, ten vám neukáže vůbec o vnitřku nic, ten vám ukáže o frakturách, že teda ty kalvy. No takže všude, ať se podíváme kdekoliv, tak je to, ale dá se to zhrnout opravdu do těch přístrojů. Dneska jsou i teda ty terapeutické přístroje v rámci onkologii, že? Takže vysprotonové centrum a tak dále, že? Takže tam to, myslím, ta opravdu technika i v té medicíně udělala strašně moc. Zlehčila teda tu práci, to už nebylo takové, jako když člověk spolehal jen na sebe, pak přišel domů, měl to, neměl jsem ještě to, nebo to sledování, ta monitorace nebyla přístrojová, že tenkrát nějak mimo EKG. Čili to monitorace byla, že jste se každých třeba 20 minut, čtvrt hodiny na toho pacienta letěl, teda utíkal podívat, že jaké jsou ty hodnoty, které se daly měřit. Ten pokrok je nepředstavitelný.
0: Co vaše dcera taky v 5 letech řekla, budu doktorka a basta?
1: Ne, ona právě věděla, že máma není doma. Pořád strašně tak říkala, že se dá na dědečkovi, který vlastně vychovával do jisté míry, takže se dá na jeho cestu, bude kantorka. A dneska teda toho nesmírně lituje, protože to, jak já vidím, že ti kantoři opravdu na některých těch školách nemají žádné prostředky, teda jako ta nerovnost toho boje mezi tím žákem a mezi tím kantorem stává se čím dál horší. Oni nemají nic. V první třídě řekne, dejme tomu ta žačka, zvedne se a té učitelce řekne, paní učitelko, vy na nás nesmíte řvát, nebo uvidíte a různé jiné věci. No, takže není to lehký, jako přeci jenom teda v poměru toho lékaře, takže spíš je to takové, jako že jsem neměla nechat tolik té volnosti, to, co chce, jak chce, a že měl ten rodič spíš vzít
0: přitlačit
1: svoje.
0: Ano, co vám řekla, když jste se vrátila z Pražského hradu?
1: No, ona to, já bych řekla, že přeci jenom ty leta mě teda až tak teda to emočně už jaksi nezabírají, kdežto u ní, jo. Když se mi to řekla, že tam půjdu, tak ne já, ale ona se rozplakala. No. Zbírá teda ty noviny nebo někde to, já se na to nekoukám.
0: Pyšná na svoji maminku.
1: Myslím si aj, že jo.
0: Paní profesorko, jste šťastná?
1: Já když se podívám, třeba momentálně, jako bych řekla, takový krátký momenty, třeba zrovna teď jsem smutná z určitých, jaksi z určitého, tak to já jsem potom rozčilena, že jo, z určité nepravdivosti, které jsem neřekla. A novinář sdělil v novinách, že tak to jsou takový, takto, ale když se to vezme kompletně, tak si myslím, že jsem měla život dlouhý a už to říkám jako málem z hřbitova, že jsem měla život dlouhý a že vlastně převážně byl šťastný. Dělala jsem práci, kterou jsem milovala, byly to úspěchy určitý, když na některé obhajoby a tak jsem musela čekat. Ale to nevadí, to v té práci stejně to uteklo, takže a tak neštěstí pro mě opravdu, co bylo, tak to byl odchod mých rodičů, ale to má každý.
0: Hostem Stříbeného větru a Jaromíra Ostrého byla profesorka doktorka Danuše Táborská, doktorka věd, první dáma české anesteziologie a intenzivní péče. Moc děkujeme za návštěvu, budeme se zase někdy těšit.
1: Taky děkuji, na shledanou.

0: Slunce zapadlo do vody, hladce jak nůž. Dívka, jež jedla jahody, je sytá už. Vítr přilétl od řeky, od její šat, tu dívku na kraji paseky obešel chlad.
1: Ach, zas ten příběh, ten týždej i ten týž čas.

tam, kde končila mítina, začínal bor. Kdo jste, táže se dívčina, přízrak či tvor? Jinoch dere se větvemi, té síly v něm, kráčí dvě stopy nad zemí, až chvěje se zem.

0: jako stopená do mechu. Zataj svůj dech, soumrak láme se ve spěchu. Na hrotech střech, slyš jak pták volá nad sosnou. Víla můl a stromy ozvěnou honosnou. Vrací to v dur.
1: Ona přibere po dětech, jo, řekne se cvič.

0: vidí, jak odchází do dálky, čím byl si jist.
1: Slunce zapadlo do vody, hladce jak nůž. Dívka, jež jedla jahody, je sytá už. Vítr přilétl od řeky pod její šat, tu dívku na kraji paseky obešel chlad.
0: Zpívej, co zbývá jiného, než zpívat dál. Velké udělej z velkého a malé spát.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.
2: Klidný a pokojný podvečer přeje všem posluchačům Českého rozhlasu 2 Praha Karel Hegner. Před 14 dny jsem vám představil nové nahrávky Stříbrňanky a dnes bude mít hlavní slovo v tomto pořadu Trubte nám trumpety z Dounečanka. Zapomeňte na všechny starosti a pěkně si tu půl hodinku s muzikou užijte. A my začínáme pěkně z Vesela andělíčkem.

Andělíček manželů Gurských, to byla první písnička, pak následovala Lidová cesta do kůtů a Lásko však ty víš, takzvaná kroměřížská autorské dvojice Rudolf Beran, Václav Babula. Zpívali je Lucia Tyčiaková, Dáša Minaříková, Jirka Jablunka a Mirek Nauč. A já připomínám, že dnes vám hrají písničky z nového CD nosiče z Dounečanky, které vydala před 3 týdny. Do Zdounek jezdí vám docela pravidelně na různá muzikantská setkání a musím říci, že obrovským přínosem pro Zdounečanku, a nejenom pro ní, ale pro všechny muzikanty tohoto regionu, je jednak zapálená práce kapelníka Mirka Nauče, ředitele základní umělecké školy, dále úžasná práce uměleckého vedoucího, mimochodem pedagoga kroměřížské konzervatoře Rudy Berana. A také velkým štěstím pro Zdounečanku je, že tomuto žánru a kapele je nakloněn i současný starosta Zdounek, sympatický čtyřicátník Martin Drkula. No a proto také obec se podílela na vydání tohoto nového CDčka, které nese příznačný název Zdounečanka hraje na přání. Na přání budeme hrát i my, představíme hned další 3 skladby. Jezírko štěstí, autoři Mirek Nauč a Láďa Salčák. V Červáncích opět Mirek Nauč, tentokrát s textařem Josefem Bašíčkem a zde budeme zpívat společně s Ivankou Slabákovou jako hosté. A do třetice Ave Maria, Jiří Zmožek, Marcel Zmožek. Zpívají Lucia Tyčaková, Dáša Minaříková, Jirka Jablunka a Mirek Nauč.

Kromě písniček, které dnes posloucháte, jsou na CDčku také další, jako například Hustopečská dolinečka, Lásko moja lásko, Kdo ze srdce dává, Kijovští mládenci, Morava krásná zem a také jedna taková přímo rocková píseň Šenkýřka, kterou musí Zdounečanka vždy zahrát svým příznivcům. A ještě jednu neobvyklou skladbu, kterou vám za chvíli zahrají, natočila Zdounečanka. Je to chorvatská lidová Rybáři. A to na znamení dobrých vztahů s touto zemí, neboť tam každý rok zajíždí na týdenní dovolenou celá kapela. Přes den se koupou a večer co večer hrají. Tak tedy Rybáři, autor textu Ríša Plachý a nezapomeň František Kohoutek a taktéž Ríša Plachý zpívají Lucia Tyčiaková, Dáša Minaříková, Jirka Jablunka, Mirek Nauč. Hezký zbytek večera a sladké sny vám v tento poslední prázdninový den přeje Karel.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Meteor.
3: Populárně vědecký magazín.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jako každou sobotu je tu i dnes Meteor.
1: A jako každý týden vás u jeho poslechu vítají Kateřina Březinová
0: a autor pořadu Petr Sobotka.
1: Listopad v zrcadle pranostik.
0: Navigace podle hvězd.
1: 20 let africké odysei.
0: Proč je jogurt živý?
1: Opiát vyráběný kvasinkami.
0: Krkavčí gengy.

0: Dnes je posledního října, začíná listopad. Krásný český název jasně říká, co se děje s listnatými stromy. Ale co dalšího se v přírodě děje?
1: A co se muselo dít v zemědělství, aby i příští rok byla úroda? Jaké práce v listopadu rolníci v minulých staletích prováděli? To se nám dochovalo díky pranostikám.
0: Do jejich světa nás zavede listopadový díl seriálu docenta Zdeňka Vašků z České zemědělské univerzity.
2: Listopad v zrcadle pranostik.
3: I mezi listopadovými pranostikami se vyskytuje řada lidových slovních podání, která mají bezprostřední vazbu na pracovní činnosti tohoto ročního období.
4: Byly to především podzimní pastvy dobytka, kterými se ušetřily zimní zásoby píce, venkovní zazimovací práce a také se oralo pro takzvané jarní setí, jak dokládá pranostika k 9. listopadu.
2: Na svatého Teodora sedlák pole pilně orá.
3: Je známo, že české země byly v 15. a 16. století evropskou rybníkářskou velmocí. Udává se, že v období největšího rozmachu tohoto odvětví existovalo na území dnešní České republiky 180 tisíc hektarů rybníků. A výlovům rybníků, neboli k rybničním žním, u nás vždy docházelo v listopadu.
4: Dnešní udávaná výměra 53 tisíc hektarů rybníků je tedy 3,5krát nižší. Není proto divu, že se naše úspěšné rybniční hospodářství vyzbrojilo i velkým množstvím hospodářských pravidel a pranostik, například...
2: Hospodářství, kde shledáš pole, ovce a rybu, ta nemají chybu.
3: Jednalo se o 3 základní kameny vysoké úspěšnosti českého hospodářství v 16. a na počátku 17. století.
2: Po 4. nebo 5. lovení se rybníku odpočinuti dopřáti má. Nejtěžší a nejodolnější rybu poskytuje listopad.
4: Poměrně početná skupina pranostik si všímá i různých překážek, které mohly v listopadovém období zkomplikovat prováděné hospodářské činnosti a život vesnice.
2: Co v listopadu zahodnout?

0: hodinu naprší, to potom za 3 dny nevyschne. Rozbahněná cesta Formana k cíli nedovede.
1: Pokud vesnice neležely při frekventovaných obchodních cestách nebo při takzvaných císařských silnicích, museli ještě v prvé polovině 19. století počítat jejich obyvatelé s tím, že po určitou část roku budou jejich sídla pro povozy zcela nepřístupná. Spojení se světem bylo v těchto případech možné pouze pěšky nebo na koni.
2: Ještě kolem roku 1850 bylo u nás takových obcí plných 85%.
1: V prvních dnech listopadu končí i v těch nejteplejších oblastech našeho státu takzvané velké vegetační období. To je doba s průměrnou denní teplotou 5 stupňů Celsia a vyšší. A v dlouhodobém průměru se už dostavují souvislejší chladná období s poklesy teplot pod bod mrazu.
2: A tento teplotní vývoj zapříčinuje, že právě na listopad připadají prvé dny se sněhovou pokrývkou. To je s vrstvou sněhu o mocnosti alespoň 0,5 cm. To platí pro podstatnou část našeho území.
1: Například v Karlových Varech se tak v dlouhodobém průměru stává již k 6. listopadu, v Havlíčkově Brodě 15. listopadu a v Českých Budějovicích 27. listopadu.
2: Proto naše pranostiky oprávněně říkají například k 22. listopadu
0: svatá Cecilie sněhem pole kryje,
2: nebo k 25. listopadu
0: svatá Kateřina přichází bíle přioděna.
1: Listopad má vůbec nejnižší počet jasných dnů a je druhým po prosinci nejmlhavějším měsícem roku.
0: Listopad nemá slunce rád. Listopadové slunce svítí jen tak na 0,5 unce.
2: Listopadové pranostiky z klimatologického hlediska vymezují hned na počátku měsíce kratší, teplejší období, které se v naší lidové meteorologii nazývá léto všech svatých, nebo také malé babí léto. To je známo i v Německu, Velké Británii, Francii, Itálii nebo Švédsku.
1: Léto všech svatých trvá od konce prvé až po dny na konci druhé listopadové dekády, bývá vystřídáno pověstnou singularitou martinských chladen. V dlouhodobém průměru je v tomto časovém úseku nejenom výrazně chladněji, než by podle teoretické průběhové křivky odpovídalo teplotnímu vývoji, ale celkový ráz počasí navíc bývá kalný, pošmourný či mlhavý. Často i s občasným sněžením nebo s výskytem deště se sněhem.
2: Tuto povahu počasí vystihuje několik desítek martinských povětrnostních pranostik. Například
0: na svatého Martina, ať se kouří z komína. Na svatého Martina zima svůj běh začíná. Svatý Martin přijíždí na bílém koni.
1: Chladné nebo dokonce sněživé či mrazivé martinské počasí však ve většině případů na přelomu 2. a 3. listopadové dekády střídá povětrnostně mírnější časový úsek, takzvané klimentské oteplení.
2: Nikoliv však nadlouho. Od dnů v polovině poslední listopadové dekády až po poslední dny měsíce se s vysokou pravděpodobností kolem 60 až 70% dostavuje pověstná kateřinská zima.
0: Svatá Kateřina má pěkné jméno, ale chladné věno. Na svatou Kateřinu před zimou pod peřinu.
1: Jako extrémní případ povětrnostní situace v kateřinském období si uveďme například rok 1969. 26. listopadu tehdy u nás došlo k silnému ochlazení a během 24 hodin napadlo na řadě míst až 30 cm sněhu.
2: Sněhová pokrývka se v zimním období 1969-1970 udržela doslova po celou zimu, když 5. března dosáhla svého maxima, přesáhla i v nížinných polohách často 0,5 metru.
1: Se sněhem se v našem putování za pranostikami setkáme ve větší míře až v prosinci.

0: To byl listopad v zrcadle pranostik podle docenta Zdeňka Vašku z České zemědělské univerzity.
1: Pro rozhlas texty z jeho knihy Hold, slunci, dešti, půdě a pluhu upravil Petr Sobotka. Četli Jan Vlasák, Martina Delišová a Jan Šimik.

0: diagnostiky nás před chvílí zavedly do minulých staletí a já jsem zrovna nedávno přemýšlel, jaké to asi bylo v době, kdy Evropané konali objevné cesty po světových mořích a oceánech. James Cook, Francis Drake, Kryštof Kolumbus, Vasco de Gama, Amerigo Vespucci.
1: Ano, ti velmi rozšířili pohled nás Evropanů na to, jak je svět veliký a jak je pestrý. Objevy nových živočišných i rostlinných druhů, seznámení s pro nás exotickými domorodci Afriky, s Indiány.
0: Představuju si, že se účastním takové výpravy. No, zkuste si to představit se mnou. Naše loď právě pluje do vod, které ještě nikdo před námi nenavštívil. Budeme první. Dobrodružství, napětí, euforie. Ale jak víme, že plujeme správně, kapitáne? Kolem nás není jediný ostrov. Jsme na širém oceánu. Mapy této oblasti neexistují.
1: Haló, vraťte se nám zpět do meteoru, Petře. Máte strach, že byste tehdy zabloudili? Máte přeci kompas, to je objev už ze staré Číny.
0: No to ano, poznáme díky němu, kde je sever. Jenomže jak víme, kde přesně na Zemi jsme?
1: Tak se na to zeptejme. Nadšeného mořeplavce Petra Šajricha z Astronomického ústavu Akademie věd.
2: Když jsme na volné moři, takže nevidíme žádnou pevninu na obzoru, tak jedinými záchytnými body jsou nebeská tělesa, tělesa na obloze. Buď to ve dne slunce, anebo v noci, v tehdejších dobách starých se používala vlastně jenom polárka, hvězda, která je poblíž nebeského pólu.
0: Nebeské objekty tedy byly klíčem. Navigace podle hvězd, astronavigace.
1: Dobře, ale kompas se na lodích přece používal. Námořníci si také zapisovali rychlost své lodi, takže když věděli směr a rychlost, mohli si dopočítávat svou polohu.
2: Ano, tak kdyby se orientovali jenom pomocí toho kompasu a rychlosti lodi, tak například při plavbě přes Atlantik jim ta nepřesnost té poloze vyrostla třeba na 200 kilometrů, což už je poměrně velká chyba. A ta astronavigace tehdy v tom 15. 16. století umožnila tuhletu polohu zpřesnit třeba na 10 kilometrů, když dobře měřili, tak třeba na 10 kilometrů. Potom v pozdějších dobách, kdy byly lepší přístroje, vlastně v 18. století byl vynalezen kvalitnější přístroj na měření výšek a s pomocí toho sextantu oni dokázali určit tu svoji polohu s přesností třeba na jednu námořní míli, to znamená necelé 2 kilometry.
0: No, měl jsem možnost si sextant vyzkoušet před 3 roky na plachetnici ve Středozemním moři. Je to skvělý vynález. V podstatě úhloměr, který změří výšku slunce nad vodní hladinou. Před jeho vynálezem to měli námořníci složitější.
2: Ten sextant to zjednodušil v tom smyslu, že je opatřen zrcátky, jejichž správným nastavením člověk dostal vlastně do zorného pole zároveň mořský horizont a zároveň ten objekt na obloze. Takže to houpání lodi se tím vlastně eliminovalo, protože v tom zorném poli ten horizont s tou hvězdou nebo s tím sluncem vůči sobě už se nepohybovali. To byla vlastně velká výhoda toho sextantu, že ty nepřesnosti vnesené tam tím houpáním lodi tímhle zmizely.
0: To mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Posouváním zrcátek jakoby přesouváme slunce k obzoru a když se dotkne hladiny, odečteme úhel.
1: A vyjde nám třeba 50 stupňů a jsme tedy na 50. stupni severní šířky.
0: No.
1: Takhle snadné to nebude. Výšku slunce jsme změřili od obzoru, ale zeměpisná šířka se počítá od rovníku.
0: Přesně. Uvědomila jste si to včas, než jste zanesla do mapy špatnou polohu. A to není všechno. Výška slunce nad obzorem v poledne není na jednom místě země během roku stejná. A myslím, že i my, čeští suchozemci, dobře víme, že slunce je v létě v daný čas dne nad obzorem výš než v zimě.
1: To je fakt. Země je nakloněná. Slunce se naklání v létě nad obratník Kraka a v zimě nad obratník Kozoroha.
0: No právě. A to je v součtu 47 stupňů. Mořeplavci si sebou museli vozit tabulky, kde bylo napsáno pro každý den v roce a pro všechna místa na Zemi, jak vysoko má být slunce.
1: Čili změřili si výšku slunce v poledne, podívali se do tabulek a znali zeměpisnou šířku.
0: Přesně tak.
1: No jo, ale jak poznali poledne? Dnešní přesné hodinky neměli.
2: Měřili výšku toho slunce nějak dostatečně dlouhou dobu, nechci říkat vysloveně celý den, protože neskušený námořník už věděl, kdy zhruba nastane poledne, protože aspoň jednoduchými prostředky měřili čas přesýpacími hodinami, takže předpolednem začali tu výšku měřit a když ta výška byla nejvyšší, maximální, tak věděli, že je poledne. A právě z téhle maximální výšky potom počítali tu zeměpisnou šířku.
1: Tak, to máme zeměpisnou šířku. Jenže to je polovina polohy. To bychom nepoznali, jestli jsme v Tichém, Indickém nebo Atlantském oceánu. Jak měřili zeměpisnou délku?
2: Koncem 18. století přistoupil další vynález, a sice vynález chronometru, což byly přesné hodiny, protože před chronometrem oni dokázali tedy měřením výšky polárky nebo slunce určit svou zeměpisnou šířku, ale protože neměli přesný čas, tak nedokázali určit zeměpisnou délku. Ta byla tedy určovaná pouze z té rychlosti lodi. A teprve ten chronometr koncem 18. století, potom s dokonalením v 19. století, umožnil se srovnatelnou přesností jako u zeměpisné šířky měřit i tu zeměpisnou délku.
1: To mi tedy není jasné. Jak se dá z pohledu, byť na přesné hodiny, zjistit zeměpisná délka?
2: V podstatě k tomu, abychom určili zeměpisnou délku, potřebujeme dva údaje. Jeden údaj je místní čas. V to poledne, když je slunce nejvýš, tak víme, že je místního času přesně 12 hodin. A druhý údaj, který potřebujeme, je čas na nějakém referenčním poledníku, třeba na nultém poledníku. Dnes teda používáme ten světový čas, což je čas na greenwichském poledníku. A tenhle čas si musíme na té lodi nějakým způsobem vést sebou. Musíme ty hodinky seřídit na tom nultém poledníku, ten chronometr, a potom si ho vést sebou. A to vlastně až do toho konce 18. století nebylo možné, protože hodinky už existovaly, ale nebyly dost přesné na to, aby se daly takhle v praxi použít.
1: Úkolem tedy je zjistit, kolik je v Greenwichi hodin, když já mám na moři přesně poledne?
2: Ano, přesně tak. A z rozdílu tady těch dvou časů dostanu zeměpisnou délku, protože rozdíl jedné hodiny v těchto dvou časech je rozdíl 15 stupňů v zeměpisné délce.
0: Jednoduché. Země se otočí během 24 hodin o 360 stupňů, takže za hodinu o 15 stupňů. A pak opět vezmeme do ruky tabulky a z časového rozdílu okamžiku poledne na naší lodi a v Greenwichi si vypočítáme naši zeměpisnou délku.
1: Slunce a polárka jsou jedinými objekty, které pomohou zjistit polohu?
0: Naštěstí ne. Přes den může být zataženo a v noci polárka nízko u obzoru, třeba zakrytá mraky.
2: V druhé polovině 19. století byla v té astronavigaci objevena, dá se říct, ještě další metoda, která umožňuje určit polohu i z jiných hvězd, nejenom tedy z polárky. K tomu potřebujeme měření alespoň výšek dvou hvězd. A ta metoda spočívá v tom, že když změřím úhlovou výšku jedné hvězdy, jakékoliv, tak vím, že jsem na povrchu Země na jakési kružnici. Ve středu té kružnice je místo, kde bych tu danou hvězdu viděl přesně nad svojí hlavou. Určit tohle místo na povrchu Země, to zase k tomu potřebovali nějaké tabulky. A oni tedy změřili tu výšku jinou než těch 90 stupňů, jinou než přesně nad hlavou, a z toho dostali na povrchu Země kružnici. A když změřili druhou hvězdu, tak dostali druhou kružnici a v jejich průsečíku byla jejich poloha.
1: Předpokládám, že i k tomu bylo třeba měřit čas.
2: Čas samozřejmě k tomu byl nutný taky. Z toho času pomocí těch tabulek získali, kde je přesně na Zemi to místo, v němž by ta hvězda byla nad hlavou.
0: Všechno to zní jako dávná historie, ale pomocí hvězd, předpokládám, se měřilo ještě před 20 roky, než byla dána veřejnosti do užívání satelitní navigace GPS.
1: Dokáží dnešní kapitáni lodí ještě určovat polohu pomocí staletí osvědčené metody astronavigace?
2: Studovaní námořníci ještě stále vlastně na těch vysokých školách probírají a cvičí astronavigaci, ale potom, protože mají GPSky, tak to docela rychle zapomínají. Ještě před pár lety to byla povinná znalost kapitánů na vojenských lodích, ty jsou ještě stále, nebo velké lodě jsou ještě stále vybaveny samozřejmě sextantem, ale jak jsem říkal, z pohodlnosti to většina kapitánů už dneska neovládá a spíš to dělají, ti, co to dělají jako koníčka.
0: Pane Šejrychu, vy jste se plavil několikrát na české replice pirátské lodi z 18. století La Grace, kde jste si astronavigaci vyzkoušel s replikami dobových přístrojů. Povedlo se vám být stejně přesný jako tehdejším námořníkům?
2: Já se tomuhle věnuju už řadu let, takže jsem to zkoušel i na jiných lodích, i na téhleté replice. A když jsou podmínky dobré a když to člověk už má trošku v ruce, tak dokáže i těmi jednoduchými přístroji zjistit tu polohu na tu jednu námořní míli, to znamená do 2 kilometrů.
1: To asi vyžaduje velkou praxi, než se to člověk naučí.
2: Já To učím i začátečníky a musím říct, že tam není ani tak důležitá praxe u toho samotného měření, i když je tam člověk může udělat chybu. Důležitější je spíš to zpracování, protože to je prostě práce s mnoha čísly a s tabulkami. Tohle dělá začátečníkům větší problémy než to samotné měření. U toho měření, pokud člověk opravdu neudělá hrubou chybu, tak se dokáže dostat i začátečník na tu jednu míli nebo na několik mil.
0: Když to tedy shrnou v podstatě úhloměry a hodinky, to stačí ke zjištění přesné polohy lodi na širém moři.
1: A hlavně tabulky. Ty, kdyby spadly přes palubu, výprava by byla ztracená.
0: To máte pravdu. Myslím, že námořníci by se pro ně do moře vrhali se stejným nadšením jako pro soudky rumu.

0: Slyšíte?
1: Hlas tohoto ptáka by měli všichni věrní posluchači Meteoru znát. Všichni, kdo právě před 20 roky začali s napětím sledovat jeho osud. Je to čáp černý.
0: Kam létají čápy černí na zimu? Kudy přesně? Jak dlouho jim to trvá? Jaká nebezpečí je na jejich dobrodružné a daleké pouti čekají?
1: To jsme ještě před 20 roky nevěděli. Měl to změnit projekt Českého rozhlasu Africká Odysea. Čápy dostali vysílačky a ornitologové se vydali v jejich stopách až do Afriky.
0: Reportáže a především napínavé osudy čápů černých jste mohli slýchat v našem Meteoru.
1: Pokud patříte k mladé a ještě mladší generaci a toto velké rozhlasové dobrodružství jste nezažili, připomene nám ho hlavní autor a reportér, tehdejší redaktor Českého rozhlasu, nyní ředitel pražské zoo, ornitolog Miroslav Bobek.
2: Vůbec ta myšlenka Africké Odyseje, nebo ten počátek byl postaven na tom, že před těmi 20 lety technologie postoupila tak daleko, že bylo možné doprovázet jednoho z těch čápů krok za krokem na cestě do zimoviště, čili my jsme chtěli být poprvé přímými svědky ptačí migrace, účastnice jí i fyzicky. A v tom roce 95 jsme tedy označili těmi takzvanými batůšky tři čápy černé a jednoho z nich, samečku Kristýnu, jsme tedy doprovázeli přes západní Evropu a západní Afriku až na zimoviště ve východním Senegalu.
0: Já jsem tehdy cestu čápů sledoval v Meteoru jako posluchač. Ačkoliv mě vždycky nejvíce zajímaly astronomické příspěvky, přiznávám, že putování s čapí slečnou Kristýnou do Afriky mě moc zaujalo.
1: Určitě nejen vás, Petře. Předpokládám, že zájem to vzbudilo veliký.
2: Co já vím, tak opravdu veliký, to prostě Kristýnu myslím, že znal opravdu každý. Také ta situace byla jiná, jaksi nebylo ještě, jednak internet nebyl, nebylo tolik rozhlasových stanic a tehdy se to vysílalo jak na Praze, na dnešní dvojice, tak na radiožurnálu ty vstupy a samozřejmě Meteor o tom informoval a další pořady také, takže mám pocit, že to bylo opravdu velice známé a populární.
0: Ano, mlhavě si vzpomínám, že se o čápech hodně mluvilo. Já byl tehdy přeci jenom ještě středoškolák.
2: Ale myslím si, že ta přitažlivost pro posluchače spočívala i v tom nejenom, že to byly tedy ti čápy a to dobrodružství, ale že v podstatě to byly reportáže z míst, kam by vlastně nikoho nenapadlo je, to, že to najednou jste se dostával někam, kde tedy jste ten svět viděl jinak. Víte, ono, já možná trochu odbočím, ale tehdy já jsem předtím v Africe nebyl a vlastně se mi tam nechtělo, protože z těch médií jsem měl pocit, že Afrika jsou války, špína, hlad. A najednou, když jsme tam pak opravdu byli, tak ta Afrika byla něco úplně jiného. A zjistil jsem, že vlastně to je kontinent, kde ty lidi taky žijou spokojeně a kde jsou nám strašně jako mnohem podobný, v něčem samozřejmě zase jiný. A najednou se to otevřelo úplně jinak, než jak o tom ty média informovaly.
1: Africká Odysea přiblížila v roce 1995 osudy jak čápů, tak Afričanů. A s úspěchem se vrhla do nové sezóny i v následujícím roce. Opět čápy černí opatření vysílačkami, opět Kristýna hlavní hrdinkou.
0: Zapátrali jsme svým rozhlasovým kolegou Tomášem Černým v archivu a našli doklad o tom, že putování čápů černých zaujalo i děti. Připomeňme si tehdejší dobu krátkou ukázkou Meteoru ze 14. prosince 1996, kde se tehdejší redaktor pořadu Ivo Budil mezi děti vydal.
3: Ivo je v základní škole na Pankráci. Nově a příjemně upravené starobylé škole v Praze 4 Pankráci.
4: Kolem mne dvě Terezy, Romana, Marie, Lucie, Eva, Vendulka, Petr, dva Adamové a Kristýna, ne čapí, ale holčičí. A paní učitelka Alena Bonaventurová.
3: Připomíná mi to atmosféru jakéhosi fanklubu našich tří čápů černých.
5: A proč teda nutíte děti, aby se zajímali o čápy, paní učitelko?
6: Mým úkolem jako učitelky přírody bylo vedle obohatit děti o nové poznatky, také abych získala u nich lásku k přírodě. A proto jsem sledovala bedlivě veškerá ta vysílání Meteoru. Snažila jsem se určité partie natáčet si na magnetofonový pásek a pak v hodinách přírodopisu doplňovat to učivo, které vykládám těmi záznamy z toho vašeho pořadu, který právě považuji za vysoce hodnotný a mě ohromně pomáhá.
5: Kolik vy ujdete tak denně nejvíc na výletě kilometrů?
7: Tak 20
5: asi. Už 20 kilometrů? Šesté, to je výborné. A dovedete si představit, jak je možný, že takovýhle pták, který je tak daleko menší než my, že uletí třeba za den 490 kilometrů?
7: To je neuvěřitelné. Je to opravdu neuvěřitelné.
5: Proč myslíte, že to je možné?
7: Že má velké rozpětí.
5: No, taky. Samozřejmě vy jste čápa černého neviděli v přírodě, on je velice plachý. Až teprve v posledních letech se začíná přibližovat lidem. Jinak žil skutečně jenom v lesích, velice daleko od lidí a předtím vůbec u nás ne, jedině na Slovensku. Ovšem jeho bratrance, čápa bílého, znáte dobře. Pozorujete někdy, jezdíte někam, kde máte blízko čápa bílého a pozorovali jste letos mláďata, jak vychovával?
7: Ano, u nás v Rožmitále, my tam máme poblíž chalupu a tam je velký komín a kvůli tomu zastavili i továrnu, kvůli tomu, že má asi už 5 let má na tom vysokém komíně hnízdo bílý čáp.
5: Tam blízko, co jezdíš na chalupu, tak tam právě bydlí v letě Kristýna v lesích nad vámi a tam právě letos třeba vychovala mláďata a zase opět odletěla do Afriky. Budete je sledovat dál?
7: Ano, určitě. Určitě.
1: Český projekt sledování čápů opatřených vysílačkami měl samozřejmě obrovský dopad na výzkum těchto ptáků.
0: Ano, ornitologové měli doslova žně, jak Miroslav Bubek potvrzuje.
2: Ona vyšla o čápu černém potom knížka v němčině, taková monografie, a tam půlka té knížky byly citáty z toho, co my jsme s těmi čápy dělali, protože jednak tedy z toho sledování migrace, pak i ze sledování hnízdění a podobně. Čili jaksi určitě to byly zásadní nové poznatky o čápu černém, ale i o migraci, o tahu ptačím jako takovém.
1: Jezdit do Afriky, s napětím sledovat pohyby čápů, točit reportáže a to vše několik let za sebou. To muselo být nesmírně náročné.
2: Já si myslím, že dnes už by to bylo úplně nepředstavitelné něco takového udělat, protože to bylo nesmírně složité organizačně. Jenom si vezměte, že my jsme vůbec nevěděli, kam ti čápy poletí. My jsme měli mapu Afriky a zajišťovali jsme víza vlastně jako pro celou tu subsaharskou Afriku. Například, ale samozřejmě, když si vezmete, aby to fungovalo, abychom dostávali ty souřadnice, abychom to všechno zaplatili. My jsme tam podepisovali hmotné zodpovědnosti Libor. Dnes je znovu v rádiu, podepsal 1 milion za auto, osobní hmotnou zodpovědnost, já jsem podepsal další 1 milion za něco a tak. To bylo prostě, vlastně si dneska neumím představit, jak jsme to mohli dokázat dát dohromady.
0: Muselo to být úžasné dobrodružství.
1: Dobrodružství z Afriky. Který kluk by o tom nesnil? Ale dnes všichni víme, jaká je tam situace, že i slavná tradiční rally Paříž-Dakar se musela přesouvat na úplně jiný kontinent kvůli bezpečnosti.
0: Ano, zažili jste v Africe nějakou svízelnou situaci, kde jste měli opravdu nahnáno?
2: No tak párkrát ano, ale nebylo to nikdy úplně vážné. Asi nejvážnější bylo takový pokus o přepadení v jižní Etiopii v roce 97. Ale tehdy to byla jiná doba. Já když říkám, že dnes už by to nešlo, tak si myslím, že by to nešlo přinejmenším jaksi ze dvou důvodů. Jednak tehdy šéfové rozhlasoví projevili ohromnou odvahu a jasnozřivost, že mi to vůbec dovolili dávat dohromady. To je jeden aspekt. A druhý aspekt je ten, který jste zmínil, tehdy ta Afrika byla něco úplně jiného než je dnes. My jsme projeli Mauritánii. Ano, dneska už tam jsou silnice, my jsme jeli pouští, čekali jsme na pláži, na odliv, aby se jelo po pláži, protože jinde to nebylo průjezdné a podobně. Takže ano, tehdy nebyly komunikace, nebyly mobily a tak, ale v těch zemích se dalo fungovat. Byť to třeba někdy mohlo být s určitým rizikem, dneska vůbec nepřipadá v úvahu, že byste tohle to absolvoval a přežil to.
0: No tak nic takového nechystáme. Navíc dnes je jiná doba. Čápy se dají sledovat pěkně z tepla domova.
1: Však jsme si to také loni vyzkoušeli, když jsme sledovali 4 mladé bílé čápy, kteří se narodili v záchranné stanici živočichů v Makově u Písku. Bohužel to skončilo smutně. Ani jeden z nich do svého zimoviště v Africe nedoletěl.
0: Je to tak. A Kristýna, kterou po 4 roky sledoval projekt Africké odyseji, nakonec v roce 1999 také zahynula. Patrně ji ulovila nějaká africká šelma.
1: Ale titul hrdinky jí nikdo neodejme. Navždy zůstane zapsána v našich srdcích a v učebnicích ornitologů jako první čáp černý na světě s vysílačkou.

0: Představte si, že jste vědkyně, něco jste objevila, co s tím uděláte?
1: Pochlubím se ostatním. Budu chtít všem ukázat, na co jsem přišla, aby to všichni věděli a mohli na to navázat.
0: No a jak to uděláte?
1: Nevím, můžu to říct na nějaké konferenci? Nebo o tom napíšu článek do některého vědeckého časopisu?
0: Ano, ovšem to znamená umět anglicky, umět text nasázet v počítači a na Word přitom zapomeňte, umět dělat grafy, tabulky...
1: Pořádná piplačka. Hlavně neudělat chybu.
0: A co když chybu udělají ti, co časopis sázejí?
1: A nebo přeci jenom já?
0: To je téma dnešního citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
2: Vědeční pracovníci musí publikovat. A k tomu, aby publikovali, tak musí pochopitelně připravit své rukopisy tak, aby je mohla tiskárna vytisknout, i když se to dneska všechno dělá pochopitelně už elektronicky. Ale ta zásada, že musíme pořádně pracovat, je pochopitelně důležitá a docela obtížná. V roce 1977 americký astronom Biddleman publikoval takové docela shrnutí toho, jaké problémy nastávají, když má astronom převést své myšlenky a své výsledky pozorování nebo svých teoretických úvah do tištěné podoby. A není to zrovna pro astronomy lichotivé. Na neštěstí vydavatelé i typografové berou na lehkou váhu jak obrázky, tak i popisky k ním. Není nikterak vzácné, že diagramy bývají prohozené. Když má někdo obzvláštní smůlu, jsou jeho snímky otěštěny vzhůru nohama, anebo mu půl článku vynechají. Někdy to samozřejmě může znamenat vylepšení cené práce. Je zcela běžné, že číslice v tabulkách či celé řádky a sloupce jsou prohozeny, a to zcela pomlčím o literárních odkazech na práce, v nichž se o citovaném problému vůbec nehovoří. Někteří autoři jsou k chybám tohoto druhu náchylnější než jiní, což je přirozené. Mnoho takových chyb obeznalý čtenář rychle odhalí, ale v některých případech není v skutku snadné rozhodnout, zda pochybný údaj je tisková nebo věcná chyba. Jedině původní autor to ví a ten může být buď mrtvý, anebo jinak nedostupný.
0: V podobné situaci nejsou jen autoři vědeckých článků, ale i knih.
1: A z jedné knihy, která je populárně vědecká, si v Meteoru čteme a věříme, že těch tiskařských a grafických šotků je tam co nejméně.
0: Jde o knihu profesora Miroslava Rába s názvem Molekulární kuchyně, kterou vydalo nakladatelství Dauphin Daniela Podhradského.
1: Dnes se budeme věnovat užitečným neviditelným kuchtíkům. Jsou jimi kvasinky a bakterie. Čte Milan Steindler.
3: Molekulární kuchyně. Co umí neviditelní kuchtíci? Spolu s lidmi a ostatními živými organismy žijí na zemském povrchu podivuhodné jednobuněčné bytosti, kvasinky a bakterie. Jsou neobyčejně různorodé a proměnlivé a stejně jako ostatní organismy procházejí vývojem. Bakterie a kvasinky, které jsou na Zemi dnes, se určitě liší od svých předchůdců před miliardami let a prošly dlouhým vývojem. Zřetelně se liší nejen tvarem, ale i velikostí. Typická bakterie má tyčinkový tvar o délce od 2 do 6 mikrometrů s průměrem 1,1 až 1,5 mikrometrů. Naproti tomu buňka kvasinky je zhruba kulovitá o průměru asi 5 mikrometrů. Kdybychom si představili ve zvětšeném měřítku bakterii jako jezevčíka, kvasinka by měla velikost koně. Bakterie jsou všude, i v nás. Uvádí se, že počet příznivých bakteriálních buněk v lidském těle je 10x větší než počet samotných buněk lidského těla. Těch je odhadem 10 bilionů. Představují však jen 1 až 3% tělesné hmotnosti. Člověk o hmotnosti 80 kg tak sebou nese asi 0,8 až 2,4 kg mikroorganismů, převážně ve střevech. Příznivé bakterie pomáhají potlačovat nebezpečnou infekci a chrání lidské tělo před nemocemi. Proč je jogurt živý? Některé druhy bakterií jsou důležité také v gastronomii, třeba v jogurtu. Ten vzniká právě činností některých bakteriálních kmenů, například Lactobacillus bulgaricus. Teprve v posledních letech byly vyvinuty specifické a patentované probiotické kultury, které se přidávají k základnímu jogurtu. Právě o nich před časem reklama tvrdila, že podporují imunitu. Dosud se však tuto jejich aktivitu nepodařilo jednoznačně dokázat. O tom, že je jogurt zdravý, ovšem nikdo nepochybuje. Probiotické bakterie dostaly už na počátku 20. století jméno bifidus, což v latině znamená, že jsou rozdvojené nebo rozeklané. Pod mikroskopem totiž vypadají jako písmeno Y. Bakterie jsou v jogurtu stále živé a množí se i v ledničce. Jejich růst se ovšem při nízké teplotě zpomalí. Pokud si tedy někdo koupí jogurt až na konci záruční doby, získá vlastně hodnotnější produkt s větším podílem prospěšných bakterií. Bakterie mléčného kvašení se nejrychleji množí při teplotách 20 až 30 stupňů Celsia. Při pokojové teplotě však vzniká nebezpečí, že se do jogurtu dostanou jiné konkurenční mikroorganismy, třeba plísně, a proto dáváme jogurt do lednice. V některých asijských zemích a v Evropě, zejména v Bulharsku a Řecku, byla výroba jogurtů vyvinuta před mnoha sty lety. Tak se podařilo vyšlechtit optimální kultury bakteriálních kmenů. Díky tomu si dnes může kvalitní jogurt připravit každý sám doma a využít už ochočené bakterie. Množství receptů na výrobu domácího jogurtu, například pomocí domácího jogurtovače, které stojí za vyzkoušení, lze nalézt na internetu. Startovací kulturu poskytne běžný živý jogurt. Jak pracují kvasinky? Francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur, žil v letech 1822 až 1895, se proslavil objevem vakcíny proti vzteklině a také svým výrokem, že náhoda přeje připraveným. Řada jeho objevů však také velmi přispěla k pochopení kvasných procesů a obohatila tak gastronomii jako celek. Pasteur jako první už v roce 1860 popsal vliv kyslíku na činnost kvasinek, který je nyní znám jako Pasteurův efekt. Jednoduše řečeno, bez kyslíku využívají kvasinky při svém růstu energii glukózy a přitom produkují alkohol a oxid uhličitý. Za přítomnosti kyslíku se ale metabolismus překlopí. Kvasinky začnou dýchat a energii uloženou v jednoduchém cukru, glukóze, využívají pro svůj růst podstatně účinněji. Činnost kvasinek za přítomnosti kyslíku se prakticky projeví při kynutí pekařského těsta. Proto se musí těsto před kynutím dokonale hnízt, míchat a provzdušňovat. Oxid uhličitý, který pak kvasinky produkují, těsto kypří. Bublinky oxidu uhličitého těsto nakypří a po upečení v něm zůstávají různě veliké póry a také upečené kvasinky. Ty stále obsahují vitamíny skupiny B, i když v menším množství než u čerstvých kvasnic. Proto je mimochodem kynutá buchta zdravotně cennější než koláč připravený s práškem do pečiva. Ve všech případech však činnost kvasinek velmi závisí na teplotě. Zprvu rychlost růstu stoupá s rostoucí teplotou až zhruba do teploty lidského těla. Při ještě vyšší teplotě nad 40 stupňů Celsia kvasinky ovšem hynou. Prosté krátkodobé zvýšení teploty se běžně využívá při sterilaci potravin. Také tento postup navrhl už v 19. století Louis Pasteur a právem se po něm nazývá pasterizace. Tak třeba mléko se pasterizuje při teplotě 71 až 72 stupňů Celsia po dobu pouhých 20 až 30 vteřin. To stačí k tomu, aby se výrazně potlačily bakterie a zlikvidovaly případné kvasinky citlivé na teplotu.
0: Pasterizované mléko, to tedy není nic špatného. Má to být záruka, že v něm nežije nic škodlivého.
1: Kniha Molekulární kuchyně profesora Miroslava Rába z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd se věnuje mnoha jevům v kuchyni z pohledu vědy a v Meteoru ji máte šanci vyhrát.
0: Nejprve soutěžní otázka z minula, kde jsme dělali pomazánku na pánvi. Ptali jsme se, proč se tuhé droždí na horké pánvi po nějaké době rozteče.
1: Odpovídá Miroslav Ráb.
4: Kuchařské kvasnice tvoří mikroskopické buňky kvasinek. To jsou vlastně kulíčky o poloměru asi 10 mikrometrů, tedy jedné setiny milimetrů. Na povrchu mají slupku a uvnitř je tekutá protoplazma. Při vysoké teplotě ty povrchové blanky kvasinek popraskají, tekutina uvnitř vyteče a kvasinky se nám náhle ztekutí.
0: A kdo odpověděl nejpřesněji? Miroslav Ráb vaše odpovědi posoudil a zde je vítěz.
1: Roman Novotný ze Sobíňova. Blahopřejeme a zasíláme knihu i s věnováním autora.
0: Dnešní soutěžní otázka bude vyžadovat vaši aktivní spolupráci.
1: Do úzkého odměrného válce nebo vysoké úzké sklenice rozklepněte dvě celá syrová vejce. Chvíli počkejte a popište, jak se zachovají žloutky. Klesnou nebo vyplavou nahoru? Pokuste se to vysvětlit.
0: Odpovědi zasílejte nejpozději v pondělí 2. listopadu na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo meteor@rozhlas.cz. Správnou odpověď si řekneme za týden.
1: Dnešní četbu jsme věnovali hlavně kvasinkám a bakteriím. Ty hrají klíčovou roli i v následující novince, kterou nám přináší Vlado Ríša, šéfredaktor Fantazy a sci-fi časopisu XB1.
5: Poslední výkřik oboru označovaného jako syntetická biologie přináší revoluci do produkce opiátů, které se používají jako silné léky na tlumení bolesti. Chemická syntéza těchto látek je příliš složitá. A tak farmaceutický průmysl spoléhá na mák, který umí opiáty vyrobit. Odvrácenou stranu výroby léků, jako je morfin, představuje produkce heroinu. Proto vědci hledali za mák náhradu. Řadu důležitých látek farmaceuti vyrábějí pomocí bakterií nebo kvasinek, do kterých vnesli cizí geny potřebné pro syntézu molekul léků. Tak se například dnes produkuje artemisinin, používaný k léčbě malárie. Kvasinky umí vyrobit tuto látku díky 7 genům vypůjčeným od rostliny peliňku ročního. K výrobě morfinu by bylo potřeba vybavit kvasinku nejméně 15 geny z máku. To se genovým inženýrům zdálo až donedávna jako příliš velké sousto. Nyní vnesl tým amerických biochemiků pod vedením Christiny Smolkeové ze Stanfordské univerzity do kvasinek hned 23 genů, půjčených ze 3 různých druhů máku a jednoho druhu bakterie a navíc i z laboratorního potkana. Výsledkem je kvasinka schopná produkovat z glukózy opiát, používaný k tišení bolesti. Farmaceuti jásají, ale protidrogoví experti jejich nadšení nezdílejí. V současné době v principu nic nebrání produkci základní suroviny pro výrobu heroinu kvašením cukru. Drogové mafie už se nemusí spoléhat na dovoz opia z Afghánistánu, ale mohou si zařídit výrobnu opiátů adaptací obyčejného pivovaru.
1: Umělá výroba opiátu. Co to asi přinese? Vyřeší to problémy nebo naopak další přinese?
0: Netroufám si rozhodnout. Asi to bude jako obvykle, tak nějak napůl.

0: Když se řekne inteligentní pták, který se vám vybaví, Petře?
1: Tak jednoznačně papoušek. Umí mluvit, i když jen napodobuje zvuky a samozřejmě nemá lidské myšlení, dostává se tím v našich očích tak trošku na naši úroveň. Co pak víte o nějakém inteligentnějším?
0: Tak žebříček ptačích IQ jsem sice neviděla, ale vím o ptácích, kteří jsou velmi inteligentní a málo se to o nich ví.
1: Kteří to jsou?
0: Krkavci.
1: Ti se do naší přírody vrátili, takže je můžeme lépe pozorovat, ale inteligentní. Navíc říká se krkavčí matka, to nesvědčí moc v jejich prospěch.
0: Říká se to, ale je to hloupost, jak potvrzuje profesor Jaroslav Petr.
2: Někdy říkáme krkavčí rodiče, krkavčí matky, ale kdyby všichni rodiče se starali o své potomky, tak jako krkavci, sociálním pracovníkům ubylo spousta starostí. A už vytváření těch párů je takové zodpovědné u těch krkavců. Oni se nežení a nevdávají, dokud si nejsou jistí, že jsou schopni zajistit rodinu. To znamená, pokud si nejsou jistí, že udrží ten svůj revír. Takže do té doby, než se na to cítí, tak žijí ve skupinách, kde se vytvářejí různé svazky a přátelství, bychom řekli, ale i antipatie a nepřátelství.
1: No, trochu to lidské chování připomíná. Krkavci tvoří také stabilní páry.
0: Ano, ale když se v okolí schyluje k utvoření dalšího páru, vůbec se jim to nelíbí.
2: Oni začínají tím, že si třeba čistí peří nebo že si spolu hrají. Tak se často stane, že třetí krkavec do toho vlastně vlítne, zasáhne a snaží se je rozehnat. To je pro něj docela riskantní záležitost, protože pokud ty dva krkavci už se skamarádili, tak se spojí a ten si to krutě odnese, ten útočník. Ale přesto to ten krkavec riskuje. Proč on to riskuje? Protože to je většinou krkavec už ze stabilního páru. A on si hlídá konkurenci. On ví, že my jsme tady ve dvou a máme teda tady svůj revír a teď se nám tady dva dávají dohromady a mohli by vytvořit taky pár, kdo ví, jak silný, a to by byli naši konkurenti. Rozežeňme je, dokud je ještě čas.
0: Rozděl a panuj, jak známe i z historie lidstva.
1: To by mě zajímalo, když jsou krkavci tak chytří, jestli si třeba pamatují své kamarády.
2: Byl udělaný takový pokus, kdy ti krkavci byli odchováváni společně a pak byli vysazeni na různá místa, takže se roky neviděli, roky se neslyšeli a pak jim vědci pouštěli hlas těch bývalých spolubydlících, ať to byli přátelé nebo nepřátelé. A bylo zajímavé, že ti krkavci evidentně poznali, že to jsou naši známí, přestože je třeba 3 roky neviděli, neslyšeli. Pokud se ozval bývalý kamarád, tak reagovali přátelským hlasem, vlastně hlásili se k němu. Ještě zajímavější byla reakce, pokud se ozval nepřítel, protože pak ten krkavec se příliš neozýval a pokud se ozýval, tak se snažil, aby jeho hlas zněl co nejhlouběji. Víme, že hloubka hlasu je v závislosti na velikosti těla, to znamená, ten krkavec se snažil, aby hlasově vypadal větší, než ve skutečnosti je, aby ten nepřítel si na něj netroufal, takže je jasné, že si pamatoval, kdo to byl.
1: Sloní paměť, chtělo by se říct, kdyby to v případě ptáku neznělo divně.
0: Krkavci umí i velmi dobře spolupracovat, jak ukázal nejnovější experiment.
2: Vědci za pletivem připravili destičku dřevěnou s 2 očky, na každém konci 1 očko. Těmi očky provlékli šňůrku a tu šňůrku provlékli i tím pletivem, takže krkavci, kteří byli za pletivem, tak za tu šňůrku mohli táhnout. Proč by za ní tahali? Protože na tom prkénku, na té destičce, byly 2 kousky síra a to ti krkavci mají hrozně rádi, to jim chutná. A ti krkavci bez jakéhokoliv tréninku se naučili přitahovat tu destičku tak, aby si mohli přes to pletivo ten sýr vzít. Takže skutečně spolupracovali, dá se říct, téměř vzorně, ale bylo jasné, že zdaleka jim není jedno, s kým spolupracují. Prostě ta odměna, to je jedna věc, ta byla pořád stejná. A přesto, když tam ten krkavec přišel s jinými ptáky, tak bylo patrné, že mu není jedno, s kým si to přitáhne. Takže s některými ptáky odmítal vůbec tahat za šňůrky, radši ten sýr oželel.
1: No, to musí být pořádná antipatie, když se jeden krkavec dobrovolně vzdá síra jenom proto, aby na jeho získání nemusel spolupracovat s jiným krkavcem, se svým nepřítelem.
0: Kde se taková antipatie může vzít?
2: Kde může vzniknout takováhle antipatie, se ukázalo v případech, kdy se v té spolupráci dostavili dva ptáci, z nichž jeden byl postaven v té skupině hodně vysoko a druhý hodně nízko. Oni spolupracovali, přitahli si to a ten nadřízený sebral oba dva kusy síra, tomu podřízenému to prostě nedal. A v té chvíli ten podřízený, nebylo to tak, že příště by to zase přitahli a on by se snažil ten svůj kus síra si nějak zachránit nebo nedej bože vzít to tomu silnějšímu ptákovi ani náhodou. On prostě odmítal tahat za tu šňůrku. A teď si dělej, co chceš, protože když ten pták zatáhne jenom na jednom konci, tak se to vyvlíkne z těch oček prostě a v žádném případě nehrozí, že by se to přitáhlo. Takže tím ho dostal vlastně. Nespolupracoval si minule, teď jdeš na prázdno a já to klidně oželím, mě to za to stojí. Takže takovéhle věci tam mezi těmi krkavci jsou, je vidět, že jsou to ptáci skutečně společenští, inteligentní. Oni jsou také dlouho věcí. To znamená, všechny tyhle ty věci jako pevné vazby, spolupráce s těmi, kdo pomáhají, nespolupráce s těmi, kdo zrazují, vlastně kdo šidí, tak to všechno má velký význam, zvláště v tom dlouhém životě.
1: Sociální chování mají na vysoké úrovni, to se musí nechat.
0: A mají i další schopnost podobnou člověku?
2: Když se ptáte malého dítěte, kde je kočička, tak ukáže a řekne, že tam. A nebo něco dítě vezme třeba hračku a podává mi a řekne na, vem si, nebo to. Tak tohle to vlastně umí i krkavci. To je poměrně složité. Řekněme si, že mezi savci tohle to umí skutečně jenom savci, kteří jsou na tom vývojovém stupni v rozvoji toho nervového systému hodně vysoko. Ale krkavci to umí a dělají to právě samičky a samečkové, že si navzájem zobákem, protože nemají ruce, neukazují křídly, ukazují si zobákem vlastně, podívej se, tady tohle to je zajímavé nebo důležité, nebo to je něco k snědku a dokonce si i tedy nabízejí třeba potravu, kterou mají v zobáku. Takže určitě, až potkáte někde vám nad hlavou zakrákorá krkavec, tak se po něm podívejte, protože skutečně to je jedinečný pták a stojí za to si o něj blíž zajímat.
0: V dobách pohádky Sedmero krkavců u nás těchto ptáků bylo dost. Pak úplně vymizeli a vrátili se až po roce 1968.
1: Souvislost s tanky bych tu nehledal. Dnes máme každopádně možnost opět je v přírodě vidět. A když budeme pozorní, můžeme si všimnout, jak jsou inteligentní.
0: Jen běžte pěkně ven a zkuste to. A za týden se opět těšíme na slyšenou. Jak autor pořadu Petr Sobotka,
1: tak Kateřina Březinová.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 7. října roku 1926 přišla na svět výjimečná herečka Jana Dítětová. A my si tedy v těchto dnech připomínáme sté výročí jejího narození. Byla nejen oblíbenou divadelní a filmovou herečkou, ale znatelnou stopu zanechala i v našem rozhlasovém archívu. Nezaměnitelný hlas Jany Dítětové si připomeneme na Pohodě v následujícím pořadu.
2: Ženský boj. Klasická veselohra Václava Klimenta Klicpery měla v rozhlase svou premiéru už v roce 1971. A proč ji uvádíme právě dnes? Přináší totiž věčné a stále platné téma sporů mezi ženským a mužským světem. Je ale přirozené, že pohled na emancipaci obou pohlaví byl na začátku 19. století značně odlišný, než je pohled našich současníků.

hrají. Zasloužila umělkyně Jana Dítětová, zasloužila umělkyně Nelly Gajerová, Viola Zinková, Jaroslava Pokorná, Jaroslava Obrmajerová, Milena Šebestová, Věra Havlatová, Jaroslav Moučka, Soběslav Sejk, Ivo Gýbl, Svatopluk Skládal, Bořivoj Navrátil a Jan Kotva. Hudbu složil a řídí Jiří Váchal. Režie Jana

0: Jak živo mi nic takového nenapadlo.
1: Každá dívka by tomu rozuměla tak, jako já jsem tomu rozuměla.
2: Kdo je vás v stavu rozsouditi, budete-li jeden přes druhého brunčet? Tu stojíte u práva, není-li pravda?
3: Jest.
2: Tady musí jeden po druhém mluviti a sice odpovídati na to, co se ho budu tázati, není-li pravda?
3: Jest.
2: Nuže, dojko, co ode mě žádáš?
1: Právo, pane sudí.
2: Kdo ti učinil bezpráví?
1: Zvykoš, suchohlavu syn.
0: To není pravda.
2: Tiše, také na tě dojde.
0: Je to samé utrhačství. Není možná, abych k tomu mlčel.
2: Musíš k tomu mlčeti. Sice ať je jestřáb vaším soudcem, je-li pak pravda.
3: Mlč pak, mlč, zvykoči, až na tebe dojde.
2: Tedy, dojko, v čem ti zvykoš ublížil?
1: Přivedl mě do Huplických, ucházel se o mou ruku a teď, když jsem mu kvůli všechny ostatní ochy odmítla, chce mi dát kvinde.
0: Ty sedmihlavý hade, pane sudí, je to ošemetná lež.
2: U všech všudy rohatých bíků mlč. Jaký mi to, dojko, můžeš důkazy potvrditi, že se o tvou ruku ucházel?
1: Jednou v létě šel kolem našeho bělidla a sedl si vedle mě do trávníka.
2: Dále?
1: Asi 5 neděl na to šel tam tudy zas a dal mi snůpek konvalinek.
2: Dále?
1: O hodech se mnou veřejně tancoval.
2: Dále?
1: Na jaře, když byla velká voda, přenesl mě přes průhon.
2: A dále?
1: No to je všecko. Jak živo, toho nebylo více zapotřebí.
2: Co tomu říkáš, přísedící mého soudu?
3: Nic.
2: Nic. Zvykoši, přistup blíže. Je to pravda, že jsi svedle ní sedl do trávníku?
0: Je.
2: Za jakou příčinou si to udělal?
0: Čekal jsem tam na své kozy. Když je pasák přihnal, vstal jsem a šel jsem svou cestou.
2: Nemluvilo se nic.

0: mezi tím o lásce?
1: Nic.
0: Nechechtalo se, nehubičkovalo se.
1: Ani mi to nenapadlo.
0: Co tomu říkáš, přísedící mého soudu?
2: Nic.
3: Nic.
0: Zvykoši, synu Suchohlavův, je to pravda, že sjídal snůpek konvaliny?
1: Je.
0: Za jakou příčinou jsi to udělal?
1: Protože mě o ní prosila. Jakživ jsem žádnému nic neodepřel. Kdybych víc byl měl při ruce, byl bych jí těch květin dal snop.
0: Odpovídej dále, zvykoši, synu Suchohlavův. Je to pravda, že jsi s ní o hodech veřejně tancoval?
1: Je.
0: Za jakou příčinou jsi to udělal?
1: Protože tam již žádné jiné dívky nebylo a mně se chtělo do tance.
0: Vyprovázel jsi kránu domů?
1: Nevyprovázel.
0: A konečně tedy, je to pravda, že jsi ji přenášel přes průhon?
1: Je.
0: No za jakou příčinou jsi to udělal?
1: Protože se voda s jekem valila a ona tam stála a plakala. Byl bych přenesl i čarodějnici lidu můru.
0: Co tomu všemu říkáš, přísedící mého soudu?
2: Nic.
3: Nic.
0: Tedy slyšte, ty dojko jakožto žalobnice a ty zvykoši jakožto obžalovaný náš jednohlasný rozsudek. Poněvadž tyto důvody žádné pravdy, žádného nadřečeného obmyslu do sebe nemají, tedy je patrno, že zvykoš nevinen a že dojka žádného práva na jeho lásku, tím méně na jeho ruku nemá. Pověděli jsme.
1: Ten rozsudek jest spravedlivý. Já jdu domů čist a spokojen.
4: Ten rozsudek jest nespravedlivý a já s ním nemohu být spokojena.
0: Tak to bývá větším dílem. Málo kdy jsou obě strany spokojeny.
4: Kdyby seděly ženy za stolem, jinak by se soudilo.
0: Kdyby seděly, to je to.
4: A takové důležitosti by také měly ženy soudit.
2: No, to by byl pěkný soud.
4: Co vy tomu, staří košťálové, rozumíte?
2: Aj.
0: Jak? I ty šestiboká dračice, s námi se musí se vší vážností a šetrností mluviti.
4: Co vy víte, co je to dát dívce konvalinku? Co vy víte, co je to sednout si s ní do trávníku? Co vy víte, co je to přenášet jí přes průhon? Suďte si vy pastviny a stáda, suďte si vy kozly, bíky, lesy, nad mou věcí vyšknou ženy soud. Ano. Tak. Jak bude první ženský sněm, za zvykoše obžaluji a uvidíme, kdo zvítězí.
0: První ženský sněm, ten bude pak, až nebude na Krkonoších ani ptáka mužského. Bojí se, že nedostaneš muže a to je to všecko. Na to ženské pokolení musí být ostřejší zákony, sice aby byl jestřáb soudcem. Den ode dne více rozbazují.
2: Pramen toho odboje soudím já. Jest, pane sudí, vaše manželka.
0: Co?
2: Vaše paní Bořena.
0: Haláku. Kdyby jeden každý ženu svou tak držel na udidle jako já, byl by svatý pokoj na horách.
2: Dobře, dobře. Vy ji držíte na udidle, to jest, nedáte jí utéci. Proto ona přece vždy byla a bude, co jest.
0: Co?
2: Žena.
0: No ano, co má být?
2: Kdyby mi jen nebylo líno mluvit.
0: Mluv, přísedící mého soudu, mluv. Dokaž mi, že je má Bořena pramenem tohoto odbojství a já ten pramen zacpu ještě dnes. A kdyby byl tak veliký jako jezero, mluv.
2: Je to těžko vyslovit, ale v mysli to mám velkou literou. Od slova k slovu napsané.
0: Co u všech všudy rohatých bíků, co?
2: Vždycky měla v hlavě tak jakési viriváry.
0: Viriváry? Co jest to?
2: To jest, od jak živa o ničem jiném nemluvila, nežli o šlechetnosti a o vznešenosti pohlaví ženského. A ještě k tomu, jak bezbožně.
0: Co?
5: A to slyším teprve nyní?
2: Ano, že prý byla žena mužovi za správkyni. To jest tolik jako za vládkyni dána. Naše zprosté ženy jí poslouchali jako věštkyni a z toho jsou ty následky.

0: Mluvte, co se stalo? Bez sebe tu stojí paní Božena.
1: Včera muže uzavřeli, abychom my... O, to hadí plemena.
0: No, no.
1: Ve mně běhá jezero žluče a pětkrát tolik lítosti.
0: No, tak tedy mluv.
1: Včera muži uzavřeli, abychom my ženy, abychom my chodili do lesa na dříví.

0: Jste vy to, ženy utlačené, stojíte vy to v úkol mne, hospodyně zotročilé, pláčete vy to nade mnou, matky zahozené, vy manželky zavržené. Plačte, plačte. Našim větrům do perutí vložte nářek k výlení a pošlete je přes lesy. Pošlete je tam, kde v údolí rozlehlém, ve velkých kde rovinách ženy ještě na stolicích svých matek sedí.
1: Co zas mají ti ohavní muži?
0: Zkažte jim tam, všem dívkám, všem ženám, že tu odvětvená od království vrchy nebenosnými smutná obec jejich sester vzdychá, pláče, hořekuje.
1: Tak daleko to s námi přišlo.
0: My jsme tady otrokyně. O jejich mísu se starat. Na ně všecken oděv dělat. Ve dne vařit, bílit, prát a přijíst a v noci, co vedle nás jak vepři spějí.
2: No.
0: Jejich mladé plemeno hlídat. A když přijde hodina, kde se o blaho obce jedná, tu máme všechny stranou jít, ke všemu máme mlčet, jako bychom v lepkách tvaroch měli.
1: Všecko pravda, všecko pravda.
0: O, mé sestry, a to ještě není konec nesnází. Ohavněji se o nás hraje. Stínů z nás chtí nadělat a zaživa nás vložit do hrobu. Aby si ty teď z hrobky vstala, veleslavná Libušo. S tebou, aby Vlasta vstala. Jak? Ha! Sestry, sestry. Ženy, ženy.
1: Co je?
0: Slyšeli jste o Vlastě?
1: Slyšeli.
0: Slyšeli jste o Šárce?
1: Slyšeli.
0: Znáte české Amazonky?
1: Známe.
0: Ha! Červ se protiví, když se po něm šlape. Máme my tu metlu líbati, která naši spanilou tvář šlehá.
1: Nelíbejme ji.
0: Boj, budiš mužům našim.
1: Boj.

0: Libomíro! Libomíro!
1: Slavoš, jak můj Slavoš!
0: Běhám jako divý po vsi. Po skalách jsem, po lesích jsem běhal.
1: Proč?
0: Hledám tebe?
1: Mne, můj Slavoši, a že jsem to nevěděla.
0: Co se ode mne utrhuješ, Libomíro? Vzpomněla jsi, že jsem také mužský?
1: Vzpomněla jsem, že se na tebe hněvám.
0: Hněváš? Skutečně? A jak dávno?
1: Od neděle.
0: Od neděle? Od neděle? A ne od dneška, ne od této hodiny.
1: Od neděle.
0: A i to bude jiný oblak. A proč se na mě hněváš?
1: Lidé tě viděli u Borku se Silkou státi.
0: Ty jsi dítě, to se stalo náhodou. Šel jsem ku spádu vody, ona se vracela odtamtud a tu jsme se potkali a ptal jsem se jí, jeli tam kde ještě z obce.
1: Jiného nic.
0: Nic.
1: Je to pravda, Slavoši?
0: Tak jako, že tě v srdci nosím a budu nosit i navěky. Jinak li ti mluvím a jinak smýšlím, ať mne stíhá krakonoš.
1: Tedy se již nehněvám, ruku na to. A teď se měj zas dobře.
0: Kam pospícháš?
1: K Povětrnému mlejnu.
0: A tu je základ mého strachu.
1: Co je ti, Slavoši?
0: Naši lásku smrtelně raníš, půjdeš-li k Povětrnému mlejnu.
1: Proč?
0: Kdo tě tam objednal?
1: Máti, seděla jsem na Bělidle, tu přiběhl můj malý bratr a vyřizoval mi, že mám všeho nechat a běžeti k Povětrnému mlejnu.
0: Libomíro, a ty nevíš, co se děje?
1: Nevím, ale musí se něco smutného dít, ty jsi celý polekaný.
0: Tedy věz, že se ženy na muže spikly.
1: Co je to, tomu nerozumím?
0: Vaše matky povedou s muži válku.
1: Válku? Pán Bůh s námi. Ale ne snad opravdu.
0: Ani Bořena jest jejich vůdkyně. Libomíro, půjdeš-li za ní k Povětrnému mlejnu, umře naše láska smrtí krvavou.
1: Ty mě strašíš a já tam přece musím jít.
0: Nechoď, Libomíro.
1: Musím, Slavoši.
0: Musíš.
1: Má ti přísně poroučela.
0: Nože, tedy jdi.
1: Nepůjdu.
0: Nepůjdeš, viď?
1: Ale...
0: Co?
1: Co? Oni mne tam přes moc povlekou.
0: Dejme se spolu na útěk.
1: Kam?
0: Do království, na roviny, mezi naše krajany. Tam je pokoj, tam zůstaneme tak dlouho, až se tu válka vyburácí a ženy s muži vejdou v smír.
1: Pak se zase vrátíme?
0: Ano, pak se zase navrátíme a tvou matku odprosíme.
1: Tedy pojďme, Slavoši, dřív, než bude pozdě.
2: Stůjte! Libomíro, ty pojď s námi.
1: Babuše, já... Nepůjdu k Povětrnému mlejnu.
2: Ty musíš!
0: Aha, podíváme se. Libomíra půjde se mnou.
2: S tebou? Kam?
0: Kamkoliv. Až dostanete lepší rozum, vrátíme se zas. Pojď, Libomíro.
2: Ani krok? Neprotiv se, ty holobradý hejsku.
0: Nemohu a nechci bez Libomíry být živ.
2: Sestry, chopte se jí!
1: Pomoc!

0: Co je to tu za hlomos?
1: Pan sudí, ženy pozbyly rozum a vztekají se jako zvětřelé kočky. Libomíra dívka má, mne dobrovolně následuje a oni ji přes moc sebou odvádějí.
2: Co? U všech všudy rohatých bíků, tedy jest to předce pravda? Víte, co vás čeká?
3: Co pak asi?
2: Děláte v obci různice, podkopáváte veřejnou svornost. Dám vás tedy schytati, postaviti na svůj soud a k suchému chlebu na několik dní zavříti. Poroučím vám.
3: Rozkazujte si svým mužům. Sestry, pojďte.
4: Tedy, milí sousedé, povězte jeden každý v krátkosti své mínění. Co s těmi proklatými ženami počneme?
5: Mé mínění jest, abychom se do nich, jak jsme tady, pustili. Schytali je jako husy a ty nejjedovatější z nich vyhnali za hory a těm druhým hodně závaží na huby uvázali.
0: Dobře.
5: No.
0: Ale ne.
5: Tu jich věru polovičku musíme vyhnat. A co si ostatní svět o nás pomyslí? Řekne, že jsme my měli mít rozum, když ho oni neměli.
6: To je to. A mimo to se přece mnohý se svou štěknou nerad rozloučí. Třeba byl člověk s drakem spřažený, když s ním několik a 20 let v jednom pluhu chodí. Přece mu je krušno, když si mají navždy dát dobrou noc.
5: No tak tedy, tak snad by bylo nejlépe, abychom si v bázni boží dříví sami nosili. Jak to až potud děláme? Abychom jim ty proklaté klobouky, schůzky, sněmy a tak dále povolili a svatý pokoj uzavřeli.
4: O, nebude to dělat i dobrou krev? Budou se pořád více a více ze svých chomoutů vykroucovat, až je konečně docela schodí. A jeden každý musí mít i svůj chomout.
6: To je tak. Kam pak bychom přišli?
7: Já jsem si toliko jinoch, ale rozum mi povídá. Zlé, že se musí zahánět zlým.
1: Zlým? Zlým zvykoši. Přes moc se jim musí zohýbat i tejla.
6: Těm zvoní láska v osrdích.
4: Tedy potáhneme do pole.
7: Tak.
6: Ano, do pole.
7: Do pole.
4: Ale dejte pozor, bude z toho šeredná rvačka.
5: Nikoli, to ať se stane, až když nejhůř bude. Ruka se jim musí podati k smíření. Pošleme k ním vyslance. Ten, ať jim jejich nepráví vyobrazí a k lítosti je napomene. Setrvají-li přece ve své urputnosti, pak ať to jde do živého.
4: Sousedy, ta rada je moudrá. Ta rada je kapitální. Pošleme k ním vyslance. Jeden tam může směle jít. Vždyť snad s jedním nepovedou vojnu. Vyslanec má všude svoje právo. Tedy moudrý Hrubo, vezmi ten úřad na sebe.
5: Ale ne, já bych tam nebyl nic platen. Víte, že jsem jakživ dívky neměl, ani nebyl ženatý. Oni řeknou, že tomu nerozumím.
4: To je také pravda.
6: Víte-li vy co? Dejte mi to písemně, že mne jako vyslance šetřiti budou a vezmu tu práci na sebe.
4: Inu, milí sousedé, bylo by to skoro nejlépe. Rapota má takto hubu dobrou. Co se týče důvodů, ty mu dáme na ruku. A rychle tedy k cíli. Vyprovodíme ho za ves a cestou s ním všecko rozmyslíme.
6: Jak pak, kdyby to byla má poslední cesta? Kdybych se již nevrátil.
5: I to je marná bázeň. Pojďme, sousedé, pojďme.
6: Dejme tomu, aby se chtěli o mě sdělit a rozebrali mě oud po oudu. Jaká na mě čeká odměna?
4: Pomysli si, že jsi umřel pro dobro obce své. Krásnější smrtí, jak živ, žádný z nás nesešel.
6: Co si mají moji oudové pomyslit, až budou rozházeni po skalách? To není nic. Víte-li vy co? Vezmu-li tam za své, připovězte mi, že mi dáte na památku vystavěti sochu.
4: Tedy se ti postaví socha, pojď jen.
6: Do jedné ruky mi dáte krvavý meč, to bude vyznamenávat i válku. Do druhé ruky mi dáte kosu, to bude vyznamenávat i smrt. A na hlavu mi posadíte čepec, to bude vyznamenávat i ženskou válku.
4: Všecko to se stane.
6: Nože tedy, pojďme.

Ale, ale. Kterak měsíček krásně svítí. Jak se hvězdičky na mne smějí, jo? Vypotutelná světýlka. Hoč, že vy také rádi pijete. Že ne. Jen nezapírejte. Vždyť slunečko také pije. A notně pije. Kdyby nepilo, muselo by se moře již dávno vodou ulíti. Ještě naše štěstí, že to dobré slunečko samou vodu pije. Kdyby pilo pivo nebo medovinu, snadno li by se jednou neopilo a nezavrávoralo někam do jiných dílů světa. Co bychom potom dělali? Ženo! Ženo moje! Aby tě husa kopla, což ještě nejsi doma. Není. Není ještě doma. Kdyby byla doma, nedržel bych džbáneček v ruce. Ona by mi už dávno byla žaludek rozrazila. Podívám se, jak to asi s tou válkou vypadne. Já jsem přísedící soudu. No. Já povídám, že ti muži s ženami nebo že ty ženy s mužemi, že ty ženy s mužemi, že ti muži s ženami nic nepořídí, tak je to. No. Ženy mají srpy. A proto jim říkáme ženy, že žnou. No. A žíti je kliditi, kliditi je mlátiti, pročeš kdo žne, ten mlátí. A když to všecko suma sumárum vezmeme, tedy z toho vypadne, že ženy jsou mlátilky a že patří na mlad.

0: Tu sedí tlustý halák a spí.
1: Pojďme, než se probudí.
2: Ne, ne, on je přísedící soudu. Sedí v sněmu na druhém místě a bude nejlépe vědět, co se až potud uzavřelo. Vezmeme ho sebou.
0: I ano, ano, vezmeme ho sebou a v táboře musí všecko vyznávat.
2: Sousede haláku.
3: Aby vás husa kopla, nechte mě odpočívat.
2: Vstávej, vstávej.
3: Ale ve dne vám budu, dokud chcete při soudu sedět. V noci mě nechejte spát.
0: Ten osmiboký velbloud myslí, že je noc? Tak se podívej, že je bílý den.
3: Je na mou pravdu. Celý bílý den.
2: Hned musíš jít s námi.
3: Ale aby vás husa kopla, kam pak mám jít?
2: Do hospody, haláku.
3: Do hospody, tak leda to. Ale veďte mne. Nohy mi ještě spějí a oči se ještě neprobudí.
2: Pojď jen, pojď, no pojď. Až dojdeš na místo, zachce se tvým nohou skutečně spáti, ale oči se ti jako vírovi otevrou.

0: Jo-ho-ho, buďme jenom veselí. A ty, krasobělo.
1: Hej, krasobělo.
0: No slyš, to se týká tebe.
2: A proč mi říkáte krasobělo? Jmenuji se Libomíra.
0: Protože tě tak Vlasta nazvala. Pamatuj si to, dceruško. Paní Bořena se jmenuje Vlasta, Sílce říkáme Zvědka, Dojce Putisila, tobě krasoběla, Vavruši Vatka, Babuši Hátka a mě Šárka.

0: Tiše, tiše. Někdo se dobývá nahoru.
1: Je.
2: Pojď jen dále, už jsme na Sněžce.
1: Je, pojď. Je zlořečená, to bude má smrt.
2: A co s ní? On nám bude vypravovat, co si muži všecko za zbraň na nás chystají.
1: To je proklatý kopec. Není možná, abych tady byl ještě na zemi.
3: Buď rád, nemáš již daleko do nebe.
1: Aby vás husa kopla, to je pěkná hospoda.
2: Kde je naše Vlasta?
3: Není daleko.
2: Tady se zatím posaď, ty horoskosti a masa.
1: Je kam pak?
3: No tuhle, na kámen.
1: Je, což tu nikde nemáte zdrnu lavičku.
3: Sedni a... Aby jsme si tím nezahálel tu. Vezmi suchou trávu, vyhrabuj písek a drhni nám vidlice.
1: To by se mi chtělo, ani se jich nedotknu.
3: Co ty se budeš spouzet? Burko, vytrhněte kopřivy, postavte se u něho a nebudou-li si za každou čtvrt hodiny vidlice jako stříbro blištěti. Sekejte ho přes rlce.
1: Jak? Vyrachni! Nerozlobte mne, já jsem přísedící soudu, přisolím vám, až budete vyslejchány.
2: Vy jste to vyslejchali.
3: Rychle chop se toho, nebo tě přivážeme na kámen a necháme tě 5x24 hodin bez jídla a pití.
1: Je, to čert, aby se vám zatáčel. Ženo, má laskavá ženuško. Ujmi se mne.
3: Dělej, co se ti poroučí a nedovolávej se své ženy. Tu nejsou žádné ženušky, nýbrž dívky jsou tu a vdovy. O manželích tu nic nevíme.
4: Ha, co to tady za ještěra vidím?
2: Je to břichatý halák, zajali jsme ho.
1: Jen si pomyslete, naše paní Bořeno.
4: Nepřibližuj se ke mně, ty ošklivý obraze našich nepřátel. Proč jste mi sem tu příšeru přitáhli?
2: Mysleli jsme, Vlasto, že bys na něm vyzvědět i mohla, co až potud muži za přípravy udělali.
4: A toliko to mohlo by ho spasit, vyznali nám pravdu. Mluv, co jste až potud proti nám uzavřeli?
1: Paní Bořeno, já to nevím.
3: To už není Bořena, ty stodolo hrachoviny. To je naše Vlasta.
2: Mluv, byl odpoledne s něm?
1: Byl, ale beze mne.
2: Jak pak mohl být i bez tebe s něm, vždy si přísedící soudu?
1: Jsem přísedící soudu? A přece jsem tam nebyl.
3: A kde jsi byl, zpropadený stuchlíku?
1: Rozlobil jsem se, že mi žena nechala oběd neuvařený. Šel jsem si sednouti pod jesen.
4: A pil.
1: Ano, pil jsem.
4: Kdo to?
3: Můj bývalý muž.
4: Co chce?
3: Vyslali ho muži k tobě, má na tebe poselství.
4: Uřezejme mu
2: u kabátu rukávy.
3: A pošleme ho navzpátek.
4: Ne. Slyšet ho musíme. Snad, že se muži dali na pokání a zaváží se vyplnit, co budeme žádati. Proč bychom vylívali krev, nebo dali toho na nejvíc zapotřebí? Přiveďte ho sem.
3: Tino, jdi jen a neboj se, ty plané jablko mužského pohlaví.
4: Přistup blíže. Kdo tě sem posílá?
5: Milost.
4: Vstaň, otroku, čeho se bojíš?
5: Ach, ubohý haláku, přísedící našeho soudu. Ach, já vidím, jak hanebný osud na mne čeká.
4: Vyslanecký úřad je tvůj štít, mluv a nemáš se co báti.
5: Opravdu?
4: Opravdu.
5: Tedy budu mluvit. Naše paní Bořeno, okraso ženského pohlaví. Hvězdo naší obce, koruno našich žen.
4: A tak dále.
5: Též i vy, ctihodné babičky, stromy rozšafnosti, jezera zkušenosti, zralé, uleželé hrušky naší obce. Tež i vy, ženy laskavé, ozdobo svých mužů, medovino domácnosti, zlatý zubek výmluvnosti, smetano krkonožských hor.
4: Dosti toho dost.
5: Dosti toho dost. Tež i vy, dívky ušlechtilé, konvalinko svých matek, mateří douško svých otců, sedmi krásl naší obce, Saturie, našich jinoků.
2: Kopřivo mužského pohlaví.
5: A kopřivo mužského pohlaví. Posílají mne k vám všichni všudy muži a vzkazují vám, abyste si vyhrnuli ruce až po samé rameno a sáhli sobě do svědomí a zeptali se ho, zdali je to spravedlivé, zdali to není boha prázdné spouzeti se proti mužům, kteří se o vás starají.
4: I ty slavněný vyslanče. Tiše, tiše, nechejte ho vymluvit. A dále...
5: Podívejte se z této hory na vše strany, do všech končin. Všude mužská hlava, mužský rozum panuje, muži sedí na královském stolci, muži vládnou ve městech, muži vládnou ve vesnicích, muži vládnou v chatrčích.
4: Tiše, tiše. Jsi již hotov?
5: Ještě nejsem, paní Božena. Otevřete knihu Matky přirozenosti, čtěte v ní od listu k listu a udeřte se každá pětkrát ve prsa. Proč má jeden rohy a laně nemá žádných? Proč má kohout hřeben a slepice žádný? Proč má kačer chocholku a kachna nemá žádné? A proč konečně, proč máme my muži fousy a vy nemáte žádný?
4: No, a co z těch tvých malicherností následuje?
5: Z toho všeho následuje, že je mužné pohlaví přednější, že je pánem v přirozenosti a že tedy i na Krkonoších panovati má.
4: Nože, řekni všechněm všudy mužům, že kdybys byl moudřeji mluvil, Vlasta by ti byla moudřeji odpověděla. Na tu ale chamradinu, že toliko sudí mu a veškeré obci vzkazují. Nezavážili se do večera sami do lesa choditi na dříví, do svých sněmů nás přijmouti a vlastní ženské sněmy povoliti? Nedajili nám klobouky. Slovem, nevyplnili všechny naše žádosti, které vám velmi dobře povědomy jsou. Zítra s prvním paprskem, že sídlo našich matek navštívíme.
5: Tedy se nechcete polepšit?
4: Jdi.
5: Já jsem svůj úřad vykonal.

0: Má rada by byla, abychom se na všecko připravili.
1: Povídám vám, že toho nebude zapotřebí. Má Bořena je důvtipná, ostrozraká žena. Jinak by se nikdy nebyla stala mou manželkou. Postavili jí Rapota, vyslanec náš, všecky ty důvody, které se mu vložil na jazyk jeden vedle druhého, uvidíte, že se zardí sama nad sebou a že nám své stádo v pokoře a zkroušenosti přižené.
2: Pochybuji, pane sudí.
1: Kdo je to, jenž pochybuje?
2: Já?
1: Ty jsi to zvykoši? Když jsem já tak mladý byl, nikdy jsem o tom, co staří a zkušení řekli, nepochyboval. Proč pochybuješ?
3: Tím vyslanstvím ještě více zkamení. Budou myslit, že se v síle necítíme, že jsme slabí, bojácní.
1: Moudré slovo víc přemůže, nežli meče, nežli kopí.
0: A bude-li jen Rapota tak hlubokomyslný?
3: To je to. Jeho mysl není ani tak hluboká, jako ze žaludu skořápka.
1: Jeho mysl. Ale má je hluboká. Hluboká je bezedná. A on je stoliko trouba, kterou jsem své důvody z tohoto údolí na Sněžku vystřelil. Povídám vám, že s ním zároveň přijdou ženy a vzdají se vám na milost.
0: Tu je náš vyslanec.
1: Rapoto, Rapoto, mluv. Vidět, že jsi jim zatřásl kotrbou. Vidět, že zbledlí. Vidět, že nevědí kudy kam.
4: Vědí. Vědí. Ale my nebudeme vědět i kudy kam. Zítra s prvním paprskem přijdou jako stádo saní. Z našich srdcí budou strojit kvas a naší krví budou zapětí.
1: Co? Tože jest jejich odpověď?
4: Ta byla veliká. Co vám povídám, je z ní jenom krátký vejtah. Ale jádro, za to vám stojím.
1: A tvá výmluvnost nimi nezatřásla?
4: Ani nepohnula. Já jsem vám mluvil, lidé, mluvil jsem. Kdybych tak mluvil na pražském náměstí, věže by na mě huby otevřeli.
1: A oni nic?
4: Nic. To je vám národ, tyhle ženy. Skála je proti nim máslo, tak jsou tvrdé. A jedovaté jsou. Utrech je balzám.
0: Aha. Tedy jsme tak daleko, jako jsme byli prvé.
3: Ani nejsme. Prvé jsme byli dál.
1: O, Storohu, Storohu, proč se nejmenuji Tisíci roh a nemám ty rohy všecky, všecky na čele? Já bych je trkal, trkal, trkal, tak dlouho, až bych z nich játra, plíce, žebry, duši vytrkal. Ale běda, běda, běda jim. A kdyby jejich trepky, sukně, šepce život měli, nepřestanem vraždit, až to všecko umrtvíme.
4: Bude toho také zapotřebí, sic jsme hotoví otroci. Halák by vám mohl vypravovat, kdyby tady byl.
1: Kde je Halák, můj přísedící?
4: Na Sněžce.
0: Co? Mezi ženami?
1: Jak tam přišel?
4: To nevím.
1: Co tam dělá?
4: Kvílí a naříká. Staré babi čepec mu přivázali na hlavu, posadili ho na kámen a musí jim drhnout i umouněné vidlice.
1: Čeho jsme se to dočkali? Raďte mi jen. Povězte, jak zvítězíti, já vás povedu a uvidíte, že jak jsem doma na soudné stolici veliký, tak velký budu také na bojišti. Mluvte, mluvte, poraďte mi.
0: Lehká rada.
1: Mluv, mluv, rozšafný hrubo. Ty jsi býval jakživ moudrý.
0: Oni jsou táborem na Sněžce. Zavřeme je tam a uvidíme, co nevymohla výmluvnost, to, že vymůže hlad.
1: Ha, to jsou slova moudrosti.
0: Ale hned to udělejme, hned, než to nějak vyslídí a do údolí se rozloží.

nešťastný. Co si počnu? Která k svou Libomíru z tábora žen vydobudu? Kdo mi přijde ku pomoci? Ale kde to jsem? Kde jsem se to ocitl ve svém bědném putování? Dobře sli mě, věrně sli mne štěstěno má vedla. Tedy jsem již v Krakonošově zahradě. Kolena se mi chvějí. Sem prý se celá obec duchů Krakonošových o půlnoci schází, házejí skálami jeden po druhém, hopkují stromům po hlavách, dělají sobě kratochvíle a potok se zejme v líbezný plamen a jim k tomu svítí. Žádný horan, který jsem přišel v čase půlnočním, živ se odtud nenavrátil. Přišlo jsem jednou patero bratrů opovážlivých, posměch sobě z duchů horních dělajících, ale potrestal je Krakonoš, kde stáli, stojí pět buků a až podnes jim pět bratrů, říkáme. Veliký duchu, Krakonoši, nepřišel jsem na tvé sbory, na tvou mocnost všetečně se dívati. Prosi ti přicházím, aby se snad mou strastí ustrnul a dal mi dívku, bez které nemohu ve světě být spokojen. Vyslyš, veliký duchu, prosbu mou a přinesu tobě za poděkování ze svého stáda kůzle nejtučnější. To je klobouk Krakonošův. Rozumím ti, mocný duchu. Nehodnoť je tebe na těch našich malichernostech, bráti, podílu? Já mám na tvém místě jednati.

0: nevedeš.
1: Uvidíš to.
0: Ach, že jsem tvým slovům kdy věřila.
1: Jakým slovům, Silko?
0: Neřekl jsi mi tisíckrát, že mě miluješ?
1: A řeknu ti to ještě tisícekrát.
0: Protože svou lásku toliko na jazyku máš.
1: Silko, když jsem kvůli tobě na tu příkrou skálu lezl pro kůzle, ani slova jsem přitom nepromluvil.
0: No, tedy mi dej dnes ten nejvyšší důkaz své přízně a pustně.
1: Nesmím. Dokud bude válka, musí láska mlčeti.
0: Bez toho již muži ženy na Sněžce zavřeli. Zradit vás již nemohu.
1: Tedy tam také nic nebudeš platná.
0: Ale vykoupím svou čest.
1: A i horlivě si svou povinnost zastávala, že si přišla v zajetí, za to ty nemůžeš. Stane se to těm největším rekům.
0: Ty jsi mě nikdy nemiloval.
1: Začínáš.
0: Stála jsem tu, když jste se radili. Ty jsi nejvíc k boji popouzel a věděl jsi, že jsem mezi ženami. Ty bys byl v stavu se Silkou se potýkat.
1: Řídím se jen ve všem podle tebe. Ty jsi rozdechovala oheň mezi ženami, já mezi muži.
0: No, dobře, dobře. Schrnu jen oběma rukama vinu na mne. Oh, požehnána budiš tato válka, že mě dala tebe poznati.
1: Jako bys mě dávno předtím neznala.
0: Myslela jsem, že tě znám. Myslela jsem, že mě miluješ.

0: Zvykoši, ještě se nestrhla bitva?
1: Ještě ne.
0: Tobě životí nožský také přízeň s paní Ledívky sladila.
2: Mába.
3: Mně to nezapírej.
2: Co bývalo, to není. Dokud se ten rozbroj neulehne, nechci nic o dívce vědět.
3: Přináší ten rozbroj obci naší růže čili trní?
2: Žádná růže bez trní.
3: No, já ti povím, jak se spupnost ženská krátkým časem a lehkou prací ukrotit ti dá.
4: Co?
3: Jak pak? Buď mi jenom nápomocen.
2: Marná je všecka naše zbraň. Jestliže jim v hustých řadech s hrůzou v tváři neodoláme...
3: Já ti povím o jiné síle. Vojsko na ně vedu nepřemožitelné.
4: Nové vojsko?
2: Kdy a kde je vezmeš?
3: Kde, to ti povím. Kdy? Za 2 hodiny.
4: Probůh, za 2 hodiny. O, kež bych s tou zprávou mohla letět.
2: To bys musel umět čarovat.
3: Uslyšíš mé čáry. Jenom mi přislib, že se mnou spojíš.
2: No, kdyby to bylo skutečně ku prospěchu obce, tak
3: vybojovat ti se tím dá všecko a prohrát nic.
2: Tedy mi to vysvětli.
3: Pojď se mnou, tady k tomu není místa.
2: A kam dáme silku?
3: A kde ji máš?
2: Co? Co? A u všech všudy černobejlů.
3: Tu je přistavena stolice. A okno je otevřené. Hrome, že nám oknem vyskočila.
2: Muži nám bab nadají. A ty s tím vinen, Slaboši.
3: Co já?
2: Kdybys byl sem nepřišel, byl bych si jí hleděl. No, poběžme za ní.
3: Ne. Nech jí utíkati. Spřáhni se se mnou a nebude nám našich ani jejich dalších úskoků zapotřebí.
2: A vezmi si mne, jak tu jsem. Jen mi pověz, jaký je tvůj úmysl.
3: Tedy za mnou, dokud ještě možná černé noci se obalí ti ve plášť.
5: Vlasto! Vlasto! Statné ženy!
6: Zvědko, ty jsi dlouho prodlívala. Mluv, co neseš za zprávy?
5: Smutné, nebezpečné.
7: Co se stalo?
6: Vyjev všecko.
5: Slavoš musel být ve království pro pomoc.
6: A ten Slavoš je sám jediný mezi nimi lev. Dále?
5: Mají nové vojsko. Silné, velké, nepřemožitelné.
6: A?
5: Ještě nejsou v jednom hejně, ale za hodinu má být tady.
6: Zvědko, tvá zpráva mě skutečně leká. Na všecko jsem, na to jsem nebyla připravena.
8: I aby se na toho pekelného Slavoše borovice skácela. Jaká tedy rada?
5: Já vím, co naše Vlasta uzavře.
6: Co? Mluv.
5: Že na ně rychle, kvapně, nenadále padnem. A to sice hned, než se ti přespolní s nimi spojí. Snad, že zatím ke všemu se uvolí a všecko bude vyjednáno.
6: To by bylo nejmoudřejší. Pojďte k druhým sestrám. Ať hlasové rozsoudí.
9: Pane sudí, vyzdvihněte tábor. Nechcete-li, aby muži jako králíci k sražení a potlučení přišli?
10: Co je zás?
9: Ženy mezi nás z přenesmírné výšky kamení házejí, takže se není možná dosti vyhýbati. Několik nás již leží omráčeno.
10: Což nemáte oči?
9: A co jsou nám oči pod mě platný?
10: No, to je ohavné pokolení ženské.
11: To jsem již dávno povídal.
10: Tedy přiveď vojsko sem.
11: Staré babi, a sršně, půl sněžky by bylo na mě padlo.
10: Všech všude rohatých bíků, teď toho mám dost. I na mne se opovažují házeti.
11: Pane sudí.
10: Co je?
11: Vidíte?
10: Co?
11: Tam nahoře ženy již slízají ze sněžky.
10: Vy zapekli ty vražednice!
11: Vy krvožížnivé loupežnice!
10: Vy káňatá, vy krkamečnice!
11: Rachny, vy poletnice!
10: Ke mně, hodina se blíží. Rozdělme se na 3 sbory, ať je lepší pořádek. Já povedu jádro vojska našeho. Vy, co jste muži sáhodlouzí ramenatí, co máte pěstě jako kladiva, přirazte se ke mně. A ty, Rapoto,
11: tu jsem.
10: Ty povedeš ostatní muže.
11: Ostatní muži, srazte se za mne a nedejte mě ublížit.
10: A vy, mladíci, vás povede Slavoš.
12: Není ho tady.
10: Oh, ať vás tedy Zvykoš vede, Zvykoš.
11: Ten tu taky není.
10: No, je domů, až se vrátíme. Strašlivý nad ním pronese ve soud.
11: Ať se mu stará baba uváže na krk.
10: Oh, už je všude rohatých bíků. No, bude pěkná válka. Tedy je veď ty, Hrubo, tu než je na tou čelátku.
13: Jinoši, pod můj praporec.
11: Zbraň do rukou, ženy se blíží.
5: No, vy udatní
1: Grekové, kde je vaše zmužilost? Což nám zbraň svou neukážete?
10: Sejděte jen ku kořenu hory, dáme vám dobré jitro.
11: Dáme vám dobré jitro.
1: Kdybychom si mezi vás sedli, není-li pravda, a sehnuli vám tejla, vy byste nám krky lámali.
10: Vylezte si bůkům na hlavy, tejla skrčte mezi žebry, přece vám je vytaháme a jako srpy vám je zohýbáme.
11: Jako srpy vám je zohýbáme.
1: Ženy, slyšíte-li pak hlasy? Toť tu lvové řvou, ale lvové to nejsou, lev nehrozí. On skočí zrovna na nepřítele. Než, jak pak těm čtvernohým říkají, co taky tak silně řvou, řvou a vždycky jen řvou, ale nikdy nebojují. Do roštiny zalézají a když jinak není, široký hřbet nastrčí.
9: I kdo tu potupu poslouchá, je skutečně to čtvernohé zvíře. Za mnou, jinoši! Bez řvaní se dostavíme.
10: Svažte mi je! Svažte mi je!
11: Poberte jim zbraň! Já a můj sbor, vydobudem vítězství!

0: Pokoj na horách!
1: Muži, muži, co to tamhle stojí?
2: Zaházejte zbraň. To je krakonoš.
3: A běda, běda, veliký duch.
0: Otvírejte brány, moji duchové. Roztrhujte stropy kovů plných hor a čekejte s rukou hromovládnou mého rozkazu. Která to saně vdechla do vás vzteklost, ženy krkonošské. Jaký to tygr nafoukla s divostí muži mého království.
1: Milost! Milost! Milost! Milost! Milost! Milost! Milost! Milost!
0: Hněvem rozohněná jsou má prsa. Proto jsem tu vašim otcům základ obce tak utěšeně položil. Proto bdím již přes pět věků nad vaší spásou, bezpečností. Proto vaše stáda hlídám, proto vaše pastvy obohacuji, abyste pokoj, který pěstují v divé vášni, rozkotali a peleč zášti nenávistí v mém knížectví vystavěli.
3: Odpusť, odpusť, veliký duchu.
0: Boženo, ty ženo veliká, ženo první na mých horách, ženo statná, moudrá, rozchafná. K tobě mluvím, ty hlavoválky nebezpečné. Tu korohev kruté války skloň a polož k nohou mý. A vy ženy bezsmyslné, vy sestry tmy a bludu, vy káňata sůmy, je střábice, vy ženy pošetilé. Než i vy, dívky zaslepené, vy dívky marné, rozpustilé, vy fanfárum, jaký zlý duch rozdechl ve vás tu nesmyslnost, že chcete svazek přetrhnouti, který má ti přirozenost tolik tisíc let již slívá a slučuje, že to chcete rozdvojiti, co již při stvoření světa bylo sjednoceno. Složte zbraň a s ní složte všecku zášť a rozkyselost.
3: Milost,
4: milost,
3: milost, milost duchu hor!
0: A teď k tobě oko obracuji, první z mužů, Storohu. Toho času sudí v obci krkonošské. Posadil jsem tě za stůl soudný, abys nejen spravedlivosti, ale i slušnosti a uznalosti dárce byl vždy povolný. I slušnost jestiť, když se o záležitosti, když se o právu ženského pohlaví jedná, aby si svou rozšafnou manželku bral na radu, kdežto ti prsa její citlivá víc než hejno mužů budou nápomocná. Mimo to, ať žádných sněmů, ani mužských, ani ženských nestrpíš. Sněmů totiž bez potřeby, kde se proto rokuje, aby se jen rokovalo. I pročeš schoďte kůru zloby zavračené a vyjasněte smírem čela. Vy, mé obci první manželé, a na důkaz dobré vůle ruce sobě podejte.
5: Boženo, tvůj velevážený manžel podává ti ruku k smíření.
3: Smíření budiš mocným krakonošem.
0: A vy, muži, podpory a sloupy obce krkonošské. Vy jste podpory, vy jste odpory. Jste vy sloupové, vy jste troupové, vy jste jalové vejce mužského rozumu. Tež i vy, holobradí jinochové, vy srdce z podšvu, hrudy, cihly, rampouchové. Jak pak sloul ten duch, který věčně mladý, věčně jasný, domov tento sněhu mrazu rajským teplem naplňoval. Nebyla to láska? Není ona duše světa? Není ona život v přirozenosti? A vy krátko zrací hnusnou zbraní odtud vyháníte a ženu zlostnou nenávist, ještěrku tu ostrozubou, v svou domácnost uvádíte. Rychle, co je roztrženo, dechem slejte smíření. Ruce sobě podejte, srdečně se obejměte. Slyšíte, jak se duchové moji z vašeho sjednocení radují? Jedna budiš ve vás mysl. Žena s mužem, jinok s dívkou, vezmete se ruku v ruku. Jděte k svému ohništi a s vámi jdiš mé požehnání. Na památku ale toho rozbroje každoročně, ať jsem na Krkonoších, slaví tento den.

0: Má babuše, zmládla ve mně láska. Budeme se poznovu milovati.
1: A posadíš mě ještě na kozu?
2: Na klín tě posadím, ale bez přeslice.
3: Trošku by ti bylo neškodné.

0: Libomíro, my půjdeme spolu.
1: Kam mne, duchu, povedeš?
0: Lásce do rukou.
1: Probuch, to je Slavoš Krakonoš. Ty jsi byl Slavošem.
0: Nikoli, má dívka, Slavoš byl Krakonošem.
1: Jak? Je-li možné?
0: Tiše, běda tobě, běda mě, vyjevíš-li, kdy to tajemství.
1: Pro můj milý Bůh, kde se té řeči v tobě vzalo?
0: Tomu se sám divím. Bez pochyby, že to všecko do mě sám Krakonoš vštěpoval. Věz, že zítra v noci mu to nejtučnější kůzle odevzdám za poděkování.
1: A jak jsi tu bouřku způsobil?
0: Z Vykoši.
2: Dobře jsem ti bouřil.
1: Co? On?
0: On a oni dělali bouřku.
2: Však jsem také půl hory po hlavě do údolí přestěhoval. A teď mi pověz, jak...
0: Až se zase sejdem, všecko ti povím. Pojď, drahá Libomír, dnes máme svátek.

0: Kde se to teď asi rve? Sidol, ty zvykoši, probůh tě prosím, kdo pak vyhrává?
1: Cherub svornosti. Již je po válce, všechno je smířeno.
0: A ženy?
1: Jdou každá se svým mužem domů, všechno je zas spokojeno.
0: No, teď ale já nebudu spokojen. Mně se stala potupa, já jsem přísedící soudu.
2: Krakonoš tu sám byl.
0: Krakonoš?
1: A zapověděl všecky hádky, všecky rozbroje. Na všechno se má zapomenouti.
0: No, to je jiná. Tady na to také zapomenu. A jak to bude mezi námi?
1: Muži zůstanou muži a ženy zůstanou ženami.
0: No to je moudrý rozsudek. Tedy jak to bývalo?
1: Jak to bývalo? Je a vždycky bude bývati.

0: Slyšeli jste rozhlasovou adaptaci klasické veselohry Václava Klimenta Klicpery Ženský boj z roku 1971. Režie Jana Bezdíčková. Osoby a obsazení. Storoch, sudí na Krkonoších, Jaroslav Moučka. Božena, jeho choť, Jana Dítětová, Babuše, Nelly Gajerová, Smilina, Viola Zinková, Lubomíra, Jaroslava Pokorná, Dojka, Milena Šebestová, Silka, Jaroslava Obrmajerová, Slavoš, Bořivoj Navrátil a Zvykoš, Jan Kotva.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Hezký večer, přátelé, ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice nadešel čas na vlídné tóny, neboli hudbu beze slov. Stávalo se v minulosti, že velké orchestry, které kdysi zářily ve swingu, se postupem času hodně přizpůsobovaly populární hudbě a nespecializovaným posluchačům ve snaze obstát po komerční stránce v nelehkém konkurenčním boji. Často je k tomu tlačili zájmy nahrávacích společností. To je případ i bandu, který vedli bratři Larry a Les Elgartové. Neotřelý moderní zvuk, to byla jejich hlavní devíza ještě v pozdních 60. letech, přičemž může být zajímavé, že fanoušci tohoto ansámblu se rozdělili na dva přibližně stejně velké tábory. Jedni obdivovali klidný, vyrovnaný zvuk a propracovaná aranžma, jiní zase plédovali pro experimentování s klasickou hudbou, ale také s módními trendy, k čemuž bratři Elgartové také nacházeli odvahu. Oba se narodili ve městě New Haven ve státě Connecticut, Les v roce 1918, Larry o 4 roky později. Jak maminka, tak otec velmi dobře hráli na piano, ale syny hudba až do času puberty vůbec nezajímala. Inklinovali zejména ke sportu. Někde v jejich genech však muzikálnost byla zakódována, neboť na střední škole si první z bratrů vybral trumpetu, druhý alt saxofon. Najednou se zapálili pro swing a ještě před 20. rokem jejich života vsadili na jednu kartu, živit se jako muzikanti. Řadu let působili v roli zájezdových hráčů pracujících pro plejádu špičkových kapel 30. let. V jejich čele stáli například Woody Herman a Harry James. Zatímco trumpetista Les Elgart nikdy nedosáhl postavení solového muzikanta, jeho o 4 roky mladší bratr Larry se coby alt saxofonista těšil patřičné úctě mezi kapelníky. Na sklonku války měli oba dost dosavadního způsobu života a řekli si, že si založí vlastní band, s nímž pak pořídili řadu posluchači žádaných nahrávek. V 50. letech patřili ke špičce velkokapelového swingu, ovšem od 60. let se stále více stylově přesouvali k easy listening, tedy k hudbě k příjemnému poslechu. Teď mám na mysli zejména album Sound of the Times z roku 1966, z něhož vám nejprve zahráme skladbu, kterou proslavili Beach Boys a v Čechách Rangers. Sloup Chamby a Jiříka Sal vám přeje nikým nerušený poslech.

Album orchestru bratrů Lese a Larryho Elgartových, z něhož jsme vám hráli, bylo natočeno před 53 roky a tomu odpovídal také výběr tehdejších hitů, v němž nechyběly písničky A Sign of the Times, původně od Petuli Clark, California Dreaming od Mamas and the Papas a také balada Michelle od Beatles. Jestliže se band bratrů Lese a Larryho Elgartových přeorientoval na pop music až postupem času, tak kdysi velice oblíbený orchestr rodáka z Hamburku Berta Kempferta se tomuto žánru věnoval vlastně od začátku své kariéry. Hned je také dobré říci, že všestranný hudebník, klarinetista, saxofonista, pianista a akordeonista a kapelník Bertolt Heinrich Kempfert vynikl také jako autor a měl na svém kontě dva velké šlágry, Stranger in the Night pro Franka Sinatru a Spanish Eyes pro Ella Martina. A také měl Kempfert hlavně jako producent velké zásluhy o rané nahrávky Beatles v roce 1961 společně se zpěvákem Tonym Sheridanem, které vyšly na německé značce Polydor. Ovšem především měl Bert Kempfert kontinuální úspěch se svými orchestrálkami, a to jak na singlech, tak na albech, a to nejen v tehdejším západním Německu a Evropě, ale také v Americe. Vybral jsem pro vás několik stále zelených orchestrálních nahrávek bandu Berta Kempferta. Tender Melody, jemná melodie, je ta první.

Blok vyhrazený nahrávkám orchestru Berta Kempferta završila něžná vlastní balada tohoto věhlasného německého kapelníka Stay With Me, Zůstaň se mnou, z alba Wonderland by Night z roku 1960. Předtím jste ještě poslouchali skladby Arizona Flip a Jersey Bounce. Zanedlouho nastane soumrak, a tak bude možná vhodné na úplný závěr zařadit orchestrálku Twilight Time, tedy Čas soumraku, která kdysi v podání tanečního orchestru Československého rozhlasu rámovala cyklus Vysílá studio A. Ovšem původně to byl hit vokální skupiny Pleathers. Nyní v trošku jiném aranžmá vyplní poslední minuty dnešních vlídných tónů. Jiří Kasal vám děkuje za zájem, přátelé, a přeje vám i za mistra zvuku inženýra Pavla Šobra kupu štěstí a radosti.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: Noční linka stále ještě nedělní, můžeme říkat, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbíjí 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, tak jako

0: ze svého oboru a oni se mu teď věnují, nebo vás trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě a jednoduše svojí cestou? A co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou a chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli třeba vychovávat trochu jinak, že by mohli být samostatnější a méně rozmazlené a tak dále a tak dále. A někdy se to prostě nějak také nevyvede. Co vy a vaše děti, vaši potomci? Telefon, téma hodně široké pro každého z nás, co si budeme povídat. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer. Moc se na vás těším. Právě otevíráme a začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Petr Rezek a jeho písnička Jménem jsi. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím všechny posluchače z celé ČR.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. No asi začnu otázkou, kolik pak máte dětí, kolik pak máte potomků?
1: Potomky mám dvě děti.
0: Dvě dítka, no jo.
1: Dceru a syna.
0: A jak pak to šlo ve svých časech?
1: No, šlo to. Začnu dcerou. Ta je rok starší teda, než syn. Průběhu základních školy nebo dětství to bylo taková pohodička, všechno šlo jak na drátku. Si myslím teda, jak já jsem to cítil. Potom začaly takové už větší

0: starosti, když byla na gymnáziu, pak se hlásila na vysokou, nepodařilo se to, tak šla se učit zahradnictví, pak se na tu vysokou dostala, vystudovala tu vysokou školu. No a vlastně tím pádem, jak šla na vysokou, šla do Brna na krajinářskou zahradní architekturu, takže tam vlastně byla první rok a potom 4 roky byla v Lednici na Moravě dole, na Jižní Moravě, tam dostudovala a vlastně už se z Brna nikdy nevrátila. Zůstala tam,
1: v Brně.
0: Je tam teda tak, protože říkala, Brno je Brno. Já jí dávám za pravdu, protože když tam přijedu, tak se tam cítím opravdu dobře.
1: Jo, líbí tak to je dobře.
0: Líbí se mi to tam, jako je to tam pěkné. Takže teď pracuji momentálně, nebo vystřídal několik, bych řekl, takových zaměstnání, vždycky byla účast na různých konfliktů. Ona je taková, jako bych řekl, abych to neřekl špatně, nemá ráda nepoctivost, protěžování, vyskakování nad někým, zneužívání své moci a podobně.
1: Takže jste na ní určitě pyšný, že jo? Že jste jí takhle vychovali hezky.
0: Teď dělá tam v informačním centru nějakou PR manažerku nebo něco takového. Mm-hmm. Ale co má vlastně, nebo na co jsem, no, někdy to zazdívám, někdy to schvalují. Založila totiž charitativní kočičí spolek Kryšpín. Mm-hmm. Ona zachránila kdysi z útulku jednoho kocoura, který byl tyraný těma ostatníma kamarádama tam.
1: Jo.
0: Ten potom zemřel, teď má další kočku, ta je pro změnu zase hluchá. Ale to nevadí, ale k tomu spolku.
1: Ano.
0: Založila ten spolek, aby pomáhala těm takovým, jak já říkám, venkovským babičkám, které se starají o 20, 30, 40 koček. Uh-huh. Vlastně tím spolkem charitativním má pod sebou, říkala, že to číslo je konečně, ale to se pořád zvětšuje, několik desítek těch spolků, starají se o zhruba o 1300 nebo kolik koček.
1: Ježiš,
0: to,
1: no.
0: To znamená, že jako, když to sečtu dohromady, jo, u těch babiček a podobně, je na to několik a jako získali prostředky různými způsoby. Mm-hmm. Největší způsob mám doma, protože to je manželka, která jí háčkuje kočky. Ta jich uháčkovala těch koček, snad už stovky. Oni vždycky mají nějakou dražbu pro určitý spolek, tak tam manželka uháčkuje kočku.
1: Mají tyhle suvenýry k tomu.
0: Velikosti 50 cm, 60 cm a podobně.
1: No pane,
0: potom
1: jo.
0: Se to jakoby draží, ta kočka, ty peníze potom pro ten určitý útulek. Uh-huh. Takže toto je vlastně, jak říkala, supluje svým způsobem v některých místech stát nebo obce, protože obce mají zapomenout se z nějakého zákona starat o toulavá zvířata a tak dále, to nedělají, takže to dělají ty babičky, které ze svého důchodu třeba platili opravdu, pak neměli ani sami na jídlo, takže ona, Lenka, vlastně zaštituje tady tímto způsobem ty babičky. Takže to je dcera, kluk ten začal, byl v mateřské škole, začal nabírat na váze, tak já jsem ho dovedl na zimní stadion, kde se chytil s mantinelu a řekl, já nebudu bruslit, a začal brečet. To bylo první seznámení s ledem. No a pak jsem s ním teda jako prošel od té první třídy až do 9. třídy. Chodil jsem na tréninky s trenérem, to měli tréninky od 6 do 7, jako ráno před školou. To byla sportovní třída. Trenér přišel a říkal, dneska to musíš vést sám, tak jsem obul 25 kluků, utahoval jsem jim brusle. Já jsem měl za chvilku ty maličkou hranu jak plechy, protože to... Ty šňůrky se mi tam zarzávaly, ale zvykl jsem se na to. Potom kluk pokračoval se svými dětmi, se svými kluky, s Vaškem a s Jirkou. Taky dělali hokej, jezdili po turnaji, kluk vystudoval potom fakultu tělovýchovy, udělal si trenérský kurz.
1: No krása.
0: V hokeji dělal šéf trenéra určitou dobu. No ale bohužel onemocněl takovou tou onkologickou nemocí. Mm-hmm. Bojoval s tím rok a půl, no a už tady mezi námi není. Takže
1: tak to je mi moc líto.
0: Vzpomínka na něho, jako když se podívám na ty kluky, tak...
1: Tak jste pyšnej vlastně, co dokázal.
0: Držou taky, no. Mm-hmm. Ten starší dělá rozhodčího a... No prostě Žijeme, co se dá dělat.
1: Já vím, dějou se věci.
0: Různé rány a tak dále. Ale jako chci říct, jsem spokojený s tím, snažíme se to zvládnout a taky to zvládáme.
1: Tak to je dobře.
0: To bylo v rychlosti takový...
1: Ano, já vím, je to v tom, tady u nás ty příběhy jsou takové pokrácené časově, protože tak to prostě je, ale každopádně moc vám děkuju a myslím, že můžete být pyšný samozřejmě na své děti, protože se toho mnoho povedlo a určitě vám udělali spoustu radosti. I když samozřejmě přišly tyhle ty vážné, smutné chvíle také a prožitky. Každopádně, Oline, moc děkuju, hezký zbytek neděle přeju.
0: Já vám děkuji.
1: Vydařený celý příští týden a budu se těšit zase.
0: Ano, budu se těšit taky.
1: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
2: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a během písničky se k nám dovolala ze středních Čech Marcela. Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Moc vás zdravím. Tak z kterého konce začneme s vámi? Povídání o dětech a nepjací jsou naši potomci. A co to všechno obnášelo je vychovat, vypiplat třeba v těch takových nějakých těžších obdobích a tak?
1: Já bych to řekla možná z druhé strany. Mhm. Že potomky, ale proto, aby jsme měli nějakou budoucnost, byť si to nechci překouštím, ale je to pravda. Mm-hmm. Pro někoho je to možná kliše, ale pro mě ne. Mm-hmm. Takže no. Asi rozhodneme se mít děti, máme je a pak je vychováváme. Staráme se, děláme pro ně úplně všechno jako rodiče, předpokládám i širší rodina. S tím, že ten angreš, tenhle něco, zasadím tam, až oni budou velký a tak dále. Uh-huh. Určitě to všichni známe. Prostě je to tu babičky, který říkají to, že víš, až tady nebudu, tak tady pro tvoje děti a pro tebe a tak. A pořád to vlastně všichni stavíme na tom, že vlastně to děláme pro někoho.
0: Jo.
1: Pro ty děti. Souhlasíte, doufám. Uh-huh. Ať jsme velký nebo malý, ale prostě všichni děláme vlastně to pro svoje děti, pokud je máme. Máme to štěstí.
0: No já vím, ale tak to téma je nějakým způsobem dnes v noční lince postaveno, takže tak. Zkrátka povídáme
1: takže tak,
0: si.
1: Takže já bych ráda mluvila o dětech, který už nejsou. Mm-hmm. Tak a samozřejmě může stát úraz, může stát, jak tady pan Olen říkal, úmrtí, že jo. Mm. Může stát plno věcí po cestě toho života, kdy rodiče zůstanou vlastně bez dětí. Mm-hmm. Už jenom pochopitelně je to život, prostě stává se, ať je to
0: ano.
1: Nehoda, ať je to nemocné, léčitelné a podobně. A zapomíná se často na jednu věc, na pohřešované děti. Mm-hmm. To znamená děti, které jsou někde ve váku, čtvrtém takhle. A ty rodiče vlastně nevědí. Jestli zasadí další angreš, další strom, jestli jejich věci skovat, jestli vůbec se vrátí, kde jsou, co jim je. A tak. Takže o tomhle se vůbec o tomhle tématu nemluví. A mě to celkem jako mrzí, protože jsem jedna z maminek, a věřím tomu, že, nebo vím, že nejsem sama, v situaci, kdy je to mnoho let, mám pohřešenou dceru. Uh-huh. Dojí 17 let, byla to úspěšná, mladá slečna, uh-huh. která měla už svůj život. Řeknu, že to byla introvert, byla to holka, která se dobře učila, měla hodně kamarádů, trošku sportovala, bavilý život, měla život před sebou. Tak. Přijde den, kdy prostě to dítě zmizí, není.
0: No já vás poslouchám,
1: Já vím, že jste ticho, vím, že na to něco říct, na to opravdu není co říct.
0: No není, protože já o tom nic nevím, takže se mi velmi těžko tak, na něco ptá.
1: Já právě hledám slovo, jak to rozumně vysvětlit. Mm-hmm. Já jsem byla jako matka u toho, kdy dceru unesli. Prostě nás přepadli.
0: Aha.
1: V Praze v roce 2011, mm-hmm. bezpečný zemi. A teží lidi prostě se to unesli, dneska je to 15 let a není.
0: A nevyšetřilo a jenom se nic, nezjistilo se nic, nic se neděje, jo? Nebo děje, ale
1: nic se,
0: nejsou
1: nic
0: výsledky.
1: Se ne, no nejsou výsledky. Já to řeknu takhle úplně vážně. Na začátku dokonce nám bylo bráněno, aby jsme ji hledali a policie nekonala. Dopadlo to opravdu v těch prvních dnech, nebo možná co nechci, nech špatně. A to tady rozebírat nechci. Já chci mluvit o tom, že samozřejmě systém selhal, kdyby neselhal, tak by asi dcera byla budivá, mrtvá, nalezená, ale prostě není. A já chci mluvit o tom, že jsou děti mrtví, živí, zdraví, v pořádku a taky pohřešovaný. O tom se bohužel nemluví. A já bych tím telefonátem chtěla na to pozornit z jednoho prostého důvodu. Uh-huh. To, že určitě všichni známe tu větu, dej si pozor, ať někdo nikam nestáhne, nechoď tamhle, dávej na své pozor. To známe všichni, ale věřím, že i do dnešního dne se to určitě dětem říká, aspoň doufám teda. Ať jsme byli malí, velký, ať jsme starší, prostě dávej si na své pozor, ať se ti něco nestane. A teďka si představte, že tohle všichni asi známe a všem nám to bylo říkáno, ale nemůže to ovlivnit. Ten člověk to nemůže ovlivnit, prostě ano, ví to, ale prostě stane věc, kterou nemůžete ovlivnit vy jako rodič, ani jako to dítě. A teď co? Dobře. A teď to je to, proč volám. Chci říct, že jsou děti, které jsou v pořádku, rodiče jsou v pořádku, a stane se takováhle vážná věc. Tak já bych ráda jenom, jestli byste mi dala několik minut.
0: To nemůžu, to se nezlobte, už mluvíme přes pět minut.
1: Minutu, dvě.
0: Nemůžu.
1: Abych vám řekla, jak to vypadá, když se tohle stane.
0: Nemůžu, já vám rozumím, paní.
1: Stane se to, že přijdete v dítě a nevíte, kde je. Tak.
0: Paní Marcelo, to jsme všechno řekli. Mně to je strašně líto, tak. Co se stalo.
1: Ale to není o to líto. Mně jde o to, aby to prostě posluchači slyšeli.
0: Ano.
1: Aby se nad tím zamysleli, aby to nebrali na lehkou váhu, ano. Že to může stát zítra a dnes znovu, komukoliv. A že ty následky jsou opravdu hrozný. Rodina tím trpí, samozřejmě spolužáci, škola, úplně já nevím, všichni. Takže to je zásah nejenom jedné rodiny, jednoho.
0: Já vám rozumím.
1: Ale to je zásah prostě do celého spektra dalších rodin a lidí.
0: Paní Marcelo, můžete mě chvilinku poslouchat.
1: Proč vám to říkám, proč vám volám, aby se to dalším lidem nestalo.
0: Ano, ale noční linka to nevyřeší, paní Marcelo. Mně je to nesmírně
1: líto. Já to nechci, aby to vyřešila.
0: Paní Marcelo, je mi to moc líto, ale musím poděkovat. Přeju všechno dobré, každopádně je mi to líto, že se to přihodilo, ale opravdu tenhle ten případ tady nevyřešíme a nevypátráme, protože prostě je to velmi vážná situace a ta noční linka je opravdu o něčem jiném a o jiném povídání. A tohle to prozkoumat takovouhle vážnou situaci patří opravdu, si myslím, na jiné úřady a na odborníky, aby se do té situace zapojili a řešili to. Každopádně vám moc děkuju za návštěvu a držím palce, přeju všechno dobré. No a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A tohle to byl Spirituál Quintet, ta písnička Trh ve Scarborough. Jinak máme za 11:45 a na telefonu pozdravíme Helču od Poděbrad. Krásný pozdní večer, Helčo, moc zdravím.
1: Já taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Nemůžu se mými dětmi chlubit, protože oni jsou hodně slušní, ale jsou každý úplně jiný a ani jeden není po mně, takže já jsem se jim nepovedla.
0: Řekli oni tobě, nebo jak je to?
1: No, prostě z toho, z těch představ, co oni by si představovali maminku takovou, která by doma háčkovala, štrikovala
0: jo.
1: A jako opečovala, no tak já prostě bohužel taková maminka nejsem. Já jsem sice štrikovala jako holka, když mě to učila moje maminka, ale moji dceru to nebavilo, takže... co bych štejkovala, když mě to
0: samotný
1: moc nešlo, že jo, tak to. A teď oni jsou ještě v 8 let od sebe a každý má jinýho tatínka.
0: To je dost 8 roků mezi dětmi, to je pravda, no.
1: No, a je to kluk a holka, takže se jako moc nerozuměli. Honzik byl takový pečlivý, všechny hračky si prostě hlídal a ukládal a Helča mu to pak všechno rozbila.
0: Co bylo nejtěžší na té výchově, když ty děti byly s takovým relativně docela větším odstupem v úvozovkách? No, no.
1: Těžký jsem to měla já, protože tatínkové se zúčastnili toho, že se to narodilo a tím pro ně veškerá péče nějaká skončila.
0: Stane se
1: takže
0: někdy.
1: Takže nepomáhali mi, nejezdili jsme na výlety, nic, jo. Navíc ještě jeden jak druhý hrozně žárlivý, takže já jsem nakonec nesměla mít žádný kamarády, kamarádky, tak jsem ani nemohla chodit na kafe ke mně. Přišli jednou na kafe kamarádky, to jsem měla druhýho manžela, no tak párkrát dal do hovoru a oni mi řekli, hele, příště teda přijdeme, až tady nebude. No, takže to nebylo nic takového, co by nám, co by jsme byli veselí a takový dobrý nálady, takže já jsem byla pořád frustrovaná, pořád prostě, když jsem si nemohla odskočit a trošku si jako sama někde zažít, kdybych si měla jenom jít do parku někam třeba hodinu číst knížku nebo se potkat s nějakýma svými kamarádama, tak by to ještě šlo, že bych si psychicky ulevila. No a to já jsem neměla, takže to mělo taky vliv na moje děti. No a takže mám hodní děti, nemůžu říct, že by nebyly hodní. Honzik je teda hodnější, což dceři vadí, protože říká, že já jsem mu vždycky dávala přednost, ale to je těžký, že jo. On se učil dobře, dcera se neučila dobře.
0: Jo.
1: A i když se mi to furt nepřipomínala, tak občas prostě se o tom mluvilo, že on samý jedničky až do 9. třídy a jí to ve škole nebavilo, že jo. No, takže prostě si ten vztah takovej sesterský, bratrský nevytvořili. A tím, že já jsem se rozvedla jsem se i po druhý, tak to taky bylo špatný, protože jezdili za tatínkama a bohužel mi neřekli, jak to tam vypadalo. Řekli mi to až teprve před pár lety. No, kdybych to tušila, tak se možná nějak zasáhla, ale tenkrát nebyly takový ty linky bezpečí a důvěry a všeho možného, že ty děti mohly někam zavolat, nebo rodiče mohli někam zavolat a poradit se. Jo. A oni byli takový, že mi to neřekli prostě, co se tam děje. No. Takže jsem jim nemohla nějak pomoct, když jsem to netušila.
0: Jasně.
1: No, takže takový nějaký sešlosti na štědrý večer, že děti přijedou a vnoučata přijedou a takový, tak to my nemáme. to my nemáme. Oni přijedou, ale ty mají práci, tak nepřijedou ten den, tyhle ty zase nepřijedou jindy, jo, takže teďka jsou na ty osmdesátiny, jo, tak syn ještě mi nepopřál, protože byl nemocný a teď je zase nemocný, takže nemůže řídit, jo, tak, a taky bydlí 100 kilometrů daleko. No, dcera teda tady byla s manželem a ty se odstěhovali 130 kilometrů daleko. Jo, vnučky nemám tak daleko, ale nemají čas, jo, mají děti, mají práci, takže moje osmdesátiny se protáhnou nejspíš do Vánoc.
0: No, ale tak to zase hezká zpráva, že můžeš pořád oslavovat s dětmi, jak po různu jezdí na přeskáčku. Tak Helčo, poděkuju, čas letí jako bláznivý, jak se říká.
1: No, ale ještě jsem chtěla říct, že ani jedno dítě není po mně, což je taky na překážku. Protože si s nima tak nerozumím.
0: Jo, že máš pocit, že kdyby to trošku... Jasně,
1: no,
0: jasně.
1: Já jsem nosovala teď 80 a ani jedno dítě tam nebylo.
0: Jo.
1: Protože prostě se jim tam nechtělo a nakonec jsem byla ráda, protože jsem byla taková, měla jsem tam ty kamarády, tak jsem byla taková
0: ve svém živu, společenská,
1: všechno. Ano. A moje děti mě takovou ani neznají.
0: No prosím, Helčo, musím poděkovat, nedá se nic dělat, popřeju krásný.
1: Pořád jenom něco řešila, pořád jenom dýchala, že nejsou peníze.
0: Popřeju krásný nedělní večer, ať se to všecko vydaří a děkuju za povídání a za návštěvu, děkuju moc krát.
1: Já se přihlásím, myslím, že máš zase, já nevím, kde 23.
0: Uslyšíme se určitě brzo. Ano, ano, děkuju, naslyšenou, popojedem.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda. Tisíckrát krásnější. Tak tolik písnička a teď už pozdravíme do Olomouce paní Elišku. Eliško, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Dobrý večer, Rituško, je vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: A zdravím posluchače.
0: Děkuju moc krát.
1: No a chtěla bych se trošku taky zmínit o mojich dětech.
0: Povězte. Kolik?
1: No, já mám svoje 3.
0: No, panečku.
1: A 11, já jsem 7 vnuků, vnoučat a 11 pravnuků.
0: Jo, tak zůstaňme u těch dětí, jo, abychom dodrželi to téma.
1: Přesně tak. Takže já jsem já jsem starostí velký s nima. Oni se mnou taky, protože manžel, ten si našel jinou paní a odešel a nechal mě samotnou s těma. Jedna, ta nejstarší, už se vdala. Mezi tím syn byl na studiích a ta nejmladší měla 10 roků. Takže jsem to měla dost těžké, jenomže já jsem člověk, který si tohle připustí.
0: Jo.
1: Takže jsem si vlastně našla ještě jednu práci. Měla jsem 2 zaměstnání, aby nepocítili, že tatínek odešel, že? No a tak celkem to všechno dobře dopadlo. Pak jsem akorát s tím mojím, měla jsem nejmilejšího vnuka, Tomáška.
0: Ano.
1: A ten je do Německa s kamarádem a havarovali je jako on byl jenom seděl tam a prostě řidičovi se nic nestalo a on toho nevyšel. Tak ten nejmilejší Tomášek to se ztratil. A potom jeho sestřičku, ta zemřela taky, moje vnučka.
0: Aha.
1: A zůstali od něj 3 děti. Tři chlapci. Takže mám je tady kolem sebe. Jsem ráda, šťastná. Teď už jsem měla jít tému jednomu pravnukovi na svatbu, ale nešlo to. Musela jsem se, on mě přišel. Já v Olomouci nemám nikoho, já jsem sama.
0: Ano, ano.
1: Pryč. A tak jsem mu to rozmluvila, že nemůžu, panče, já chodím s tím mojím vozíkem. No a ten, byla jsem na jeho promoci a byla jsem strašně šťastný člověk.
0: No,
1: on studoval tady v Olomouci na právníka a měl promoci, tak to ještě jsem já zvládla. Takže jsem byla na té promoci a strašně mě to dojalo. Prostě byla jsem šťastná, protože jsem říkala, to je výsledek tady toho.
0: No tak to je super.
1: Mě darujou. Takovýhle věci, takže tu. A opravdu, ty moji pravnici jsou opravdu moc zlatý. Já jsem člověk, který nerada jich neužívám.
0: Jo.
1: Radši si, mám to prostě, že si hodně pomůžu sama. Dneskom tu byla právě ta nejmladší dcera s tím vnukem, kde se zlomila gazniš na zásloně a to jsem si nevěděla rady. Tak jsem jim to ráno volala a hned po obědě přijeli.
0: No tak vidíte, jak máte ochotné děti. Eliško, a co bylo nejtěžší na tom vychovat ty děti vlastně sama v jednom vaše?
1: No tak nejtěžší bylo to zaměstnání, protože
0: zvládnou to s tou prací.
1: Já jsem pracovala od 7 do 4:30 v jednom zaměstnání.
0: Je.
1: A ve 4 jsem nastupovala do dalšího zaměstnání. Přišla jsem v 7 hodin a teďkom bylo vaření.
0: A přípravy s dětmi do školy.
1: Na nákup.
0: Ano.
1: Cestou jsem nakoupila, potom se vařilo. Tak vždycky, ještě pokud byli menší, tak ta nejstarší, tak jim to ohřála. Takže já jsem ta den dopředu vždycky uvařit. Bylo to namáhavé. Ale já jsem to zvládla. Říkám si kolikrát, jak jsem to udělala, jak jsem to zvládala. Já si teď dávám tu otázku, jak jsem všechno
0: dokázala. Jo, rozumím, ano, je mi to jasný naprosto.
1: Protože to bylo dost namáhavé ještě 2 zaměstnání u toho. Takže byla jsem s nima, každý měl pěknou svatbu. Já jsem po nikom nic nechtěla. Takže já jsem jim svatby udělala.
0: Jo.
1: A byla jsem opravdu šťastná, protože zase jsem byla na městnání s dobrýma lidma, který mě pomáhali, jak se dalo, že?
0: Tak to je dobře.
1: Takže když se dělá nějaká svatba, tak mě vždycky někdo pomohl, že jsem to teda zvládala a tak jsem byla ráda, že mezi náma ještě jsou dobří lidé,
0: no
1: tak
0: je,
1: já
0: je.
1: Na to vzpomínám.
0: To je dobře, to je dobře. Eliško, no, taky moc děkuju, jsem ráda, že jste objevila kolem sebe spoustu lidí, které máte ráda vlastně, jak říkáte, a pomohli a zkrátka všechno to klaplo, jinak děkuju za návštěvu, popřeju hezký
1: děkuji.
0: Pozdní večer, hodně zdraví, opatrujte
1: já
0: se.
1: Já hodně zdravíčka
0: taky.
1: A velké pohody vám.
0: A brzy se uslyšíme určitě, jo? Mějte se hezky. Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: zpěvačka Kristýna a písnička Hore Hronie. Tak pomalu se blížíme, no ještě máme chvilku času do půlnoci. Pozdravíme teď do východních Čech paní Jaroslavu. Krásný pozdní večer, Jarko.
1: Taky pěkný večer.
0: Děkuju moc krát. Tak co pak vás napadlo, když jste slyšela, jestli budeme povídat o dětech, jaký jsou naši potomci, jestli jste na ně pyšná?
1: Mám jich hodně.
0: Máte jich hodně, tak pojďme zůstat taky u dětí, jo, abychom nezabrousili do vnouček.
1: Mám 3 děti.
0: No.
1: Nejstarší syn 57 roku.
0: Velké
1: ten
0: děti.
1: Má taky 3 děti.
0: Jo.
1: Potom má už vnuka, tomu je 2 měsíce.
0: Mhm.
1: A jeho dcera má 2 dvojčata, párek.
0: Ježiš, tak se vám to tam rozrostlo.
1: 2,5letýho hocha, tak. A potom mám teda 2. syna, ten má taky 3 děti. Holka ta má párek a oni ještě mají 2 dvojčata, hoši.
0: Mm-hmm.
1: Ten je 24 roku.
0: No tak pojďme zůstat prosím u těch vašich 3 dětí a pojďte zaspomínat na to, jaké to bylo, když jste je musela vychovávat a taky třeba někdy potrestat.
1: Jsou hodný všechny. Já už jsem 21 roku vdovou, takže mě pomáhají, co to jde.
0: To je dobře.
1: Mám je všechny v jedné vesnici, tak jako když potřebuju, tak zavolám nebo to a přijdou mě pomoct. Potom bydlím s dcerou, ta má 4 kluci.
0: Mm-hmm.
1: Taky má 2 dvojčata, 19 roku, takže mám pořád co dělat.
0: Takže vaříte vy všem, nebo jak je to?
1: Prosím?
0: Vyvařujete pro všechny, nebo jak je to u vás?
1: Ne, to už ne.
0: Jo.
1: Mě už je 76 roku a teď se rok léčím s leukemií.
0: Jej, tak máte starosti hodně teďka, aby to bylo dobrý.
1: No, ale celkem mě nic není,
0: tak to je
1: takže
0: dobře,
1: zatím to je dobrý.
0: Tak ať je to v pořádku, co to půjde brzo samozřejmě.
1: Jo, já si myslím, že to bude dobrý.
0: No a co pro vás bylo těžký? Třeba 3 děti, to není jednoduchá věc, když jsou v tom školním
1: věku. Stavili jsme baráku toho.
0: Na co jste na ně pyšná, když se řekne třeba dcera, syn?
1: To jako to.
0: Z čeho máte radost, že se jim podařilo?
1: Hrála, kdybych je pomluvila.
0: Hmm.
1: Tak jako, a teďka ty malí, ty vždycky říkám, když přijdou, takže mě obveselej. Vždycky vnučky se spojej a přijedou obě 2 třeba.
0: Jo.
1: A přijedou i s těma dětma, ale ty vám se mají tak rádi.
0: No tak to je dobře.
1: Holek, že když přijedou, tak oni každá baťoch nějakých věcí na sebe, co si tady půjčujou.
0: Aha.
1: A hrajou si spolu, že vůbec celý půl nebo nich nevíte.
0: Jo.
1: A ty kluci taky, ty 2.
0: Hmm.
1: Jako jsou hodný všechny.
0: No tak to se vám to takhle povedlo, panečku, ta velká rodina.
1: To jako jo. A že je mám všechny takhle blízko sebe.
0: Hmm.
1: Nikde je nemám daleko.
0: A z vaší zkušenosti je lepší mít více dětí, anebo třeba zůstat u jednoho?
1: Ne, to bych nechtěla.
0: Nechtěla jste mít jenom jedno?
1: Mm-mm, to ne. Měli jsme ty první 2 kluky, ty byly po 14 měsících za sebou, holka byla potom za 8 roku.
0: Jo, tak taky chvilku trvalo, než jste se rozhodli. No.
1: Vdovou jsem byla v 55 letech.
0: Hmm.
1: No tak. A se nedá nic dělat, to zvyk za ty roky.
0: Že se věci dějou a že se nejde všechno úplně naplánovat a vymyslet, bohužel. No,
1: to jo, žádnej neví.
0: To je pravda.
1: Jak tady dlouho bude.
0: To je pravda. Dobře, tak paní Jaroslavo, moc vám taky poděkuju. Popřeju vám pevné zdraví, ať se vám to všechno
1: vylepší.
0: Já
1: vám taky.
0: Jo, a děkuji za povídání.
1: Mějte se hezky, třeba mě to někdy vyjde, že zavolám.
0: Budu ráda, když se zase zastavíte a budete mít chvilku času.
1: Tak jo,
0: mějte
1: děkuji
0: se
1: moc.
0: Hezky. Dobrou noc.
1: Nashledanou.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Jiří Zmožek a jeho známý to hit Už mi lásko není 20 let. Tolik písnička. Půlnoc klepe na dveře, no a my uděláme co? Podíváme se také do pošty, protože jste se poměrně hojně rozepsali, za což jsem samozřejmě moc a moc ráda. Takže se podíváme teď na jeden e-mail, který dorazil od paní Ireny a paní Irena píše k tématu. Dobrý večer všem i vám do studia. Já mám děti dvě a asi jako všude byla období těžší a období, kdy to šlo všechno nějak zlehka. I sny jsem měla v určitých... Cože? Nějak tady se píše o něm... O syna jsem měla, pardon, tam je nějaký překlep, já jsem to nemohla rozluštit. O syna jsem měla v určitých jeho mladých letech velký strach, aby se takzvaně nechytl party a neskoušel všechno možné, jak se to někdy taky stane. Ale dopadlo to dobře a pochopil, že tudy cesta nevede. Jinak jsem moc ráda, že obě moje děti nakonec vystudovaly vysokou školu a myslím, že se jim daří podle jejich představ. I když samozřejmě pořád je co vylepšovat. Všechny zdravím a všem přeju samozřejmě, ať mají ze svých dětí jen a jen radost. Mějte se moc hezky a pozdrav všem, Irena od Plzně. Paní Ireno, moc vám děkuju, ať se vám daří a samozřejmě hlavně kupu zdraví v celé vaší rodině. No a my popojedeme s písničkou od Petra Spáleného.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka.
1: Tak s písničkou zpěváka Terryho Jika jsme se přehoupli do nového dne. No a je tu, ať už chceme nebo nechceme, pondělní den s datem už 12. října. Tak právě otáčím list v kalendáři na prahu nového dne. Nám všem přeju všechno dobré, ať se nám vydaří nejenom celý pondělní den, ale celý další říjnový týden, ať nám jde všechno dobře od ruky a pokud máte den volný, tak abyste si ji užili ve zdraví s úsměvem a podle samozřejmě toho, jak si představujete. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme povídat na téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo a v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdší a přísnější? A jdou vaše děti ve vašich šlépějích? No a přidali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás třeba trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě svojí cestou? Co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou, chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli vychovávat třeba trochu jinak, aby byly samostatnější, méně rozmazlené a tak dále. No a někdy se prostě taky něco nepovede. Tak co vy a vaše děti a vaši potomci? Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web, kam píšete rozhlas.cz/linka, máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Tak to byl Honza Nedvěta, písnička Podvod, no a dovolala se k nám také Pepa z Kyjova. Pepo, krásnou noc přeju, zdravím vás.
2: Ještě jednou vás zdravím.
1: Děkuju mnohokrát.
2: Můžu začít mluvit, nebo chcete
1: klas? Můžete, můžete začít, je to na vás.
2: Takže máme tři děti, holku, jedna 70. ročník, druhou 72. a za 12 let jsme měli syna.
1: Ano.
2: Dostal jsem od ženy nadáno, že staří lidi mají mít vnoučata, ne děti. A nakonec ho má nejradši.
1: Jo.
2: A je ráda, že ho máme.
1: Že ho máte.
2: Ano, dcera vystudovala ekonomku, druhá se vyučila ve Svitu ve Zlíně. Bohužel díky tomu, že to dopadlo, jak dopadlo, tak nedělá svoje řemeslo. A kluk měl ekonomku, dělal a pak vyšší odbornou v Boskovicích, takže, takže mají práci všichni. Je dcera mladší s tím synem, dělají tady ve firmě A-Studio, takzvané, dělají banery, polepy aut, tak dcera tam právě polepuje ty auta jako firma. Tak jako zajímavá práce, je to těžká práce, ale baví ju to a syn tam dělá nějakýho, já nevím co, úředníka.
1: Takže z nich máte radost i s tím, jak si vlastně
2: mám radost,
1: pořešili práci.
2: Všichni mají prácu, nezažili moc období bez práce a jinak máme starší dcerka, má syna a dcerku, ta je sestřičku a mladší má jenom holku jednu a syn má tři děti. Dva kluky a holku, toho jedného vyženěného má, tak nám dělají radost. A když nám půjčí vnouča, tak manželka vždycky říká, ty jak B12, že nás nabíjí. Vždycky ožijeme.
1: Rádi hlídáte, jo, říkáte.
2: Jo, tak tu vnučku jsme od půl roku až nešla do školky. Protože snacha ji udala na hlídání paní tady do vedlejší vesnice a holka tam brčela celé dny, tam manželka říká, zeberi, dovedi k nám a my ji budeme hlídat. My ji hlídali, až než nastupovala do školy. A toho nejmladšího, ten mu říkám, že ten je radioaktivní, neaktivní, protože to je sičák první třídy.
1: Vydařil se, jo? Abyste ano, o něm věděli, jo, tak se snaží, ano.
2: Zapnul nám kovicu bez vody, pustil nám plyn, lézl po křesle do okna, býváme první patře, tak furt za ní musel jeden chodit a hlídat, to nemohli z něho nechat samé.
1: Jo, jo, jo.
2: A chodí do třetí třídy už je čím dál lepší. Já říkám, já ti jednou přerazím. Protože má aktivity víc, jak je zdrávo.
1: Ano, ano, ano. Ale no, to bude jako asi chvilku ještě trvat tohleto, no, pokud ano, je takhle aktivní.
2: Oni to svádí na mě, že je podědečkový. Ano, děda je ten nejnedobřejší z rodiny.
1: Vy to teď říkáte samozřejmě s velkým nadhledem a s úsměvem, ale co je na výchově vlastně těchto velmi čiperných dětí takového jako nejtěžšího? Uhlídat je, aby se něco nestalo asi, co?
2: No, uhlídat jednak, teď ho zaměstnali, chodí na hokejbal, hraje hokejbal, vnučka ta sestra jeho hraje košíkovou, takže a ta od starší celý hrála taky košíkovou, takže jako zaměstná to sportem,
1: to hrával
2: fotbal. Syn hrával fotbal taky do 30 roků, 35.
1: No, tak to vydržel dlouho.
2: No já jsem od malička, když se narodil, říkám, že se bude hrát fotbal, protože já jsem hrával do 30 let skoro a 15 roků jsem trénoval tady dorostence v Kyjově.
1: Tak to po vás podědil trošku.
2: Na fotbalu, tak to podědil, takže jako... Snažíme se, já jsem říkal manželce, když nadával, že hrát nebude fotbal, pán bude furt lepší, když bude vymetat diskotéky a chytne nějaký tam drogy anebo nedobrou partu, tak radši ať sport.
1: Radši sport, to je pravda.
2: Došel z tréninku tak dodělaný, že byl rád, že zalehla, už neměl chuť nikde chodit. To jsme trénovali třikrát týdně a navíc ještě tu ekonomku.
1: To je dobrá metoda.
2: Ano, zaměstnat.
1: Zaměstnat, unavit a je to.
2: Zatížit, unavit, dotáhat a nemá potom smysl na ptákoviny. Jak to říkáme po našem.
1: Ano, ano. No ale podrženo, sečte, no nakonec jste rádi, že jste si pořídili tři děti.
2: A jo, tak aspoň bude pokračovat, udrží rod někdo. Že bude pokračovat rodina Balousovic.
1: Bude mít velmi, velmi široké rodiny, vlastně široký rozvětvený strom, jak se říká, takové.
2: Ano, jako nevidím. Jo.
1: Dobře,
2: tak
1: jo, Pepo.
2: Tak vám
1: Moc děkuju za povídání, za návštěvu, přeju celé vaší velké rodině.
2: A vždycky mě s vaším tématem oslovíte, tak proto otravuju vždycky jenom vás, nebo většinou
1: já
2: vás.
1: Budu ráda, když se zase zastavíte, samozřejmě velmi.
2: No, když budete mít téma, které mě osloví, rád zavolám.
1: Tak jo, tak každopádně všechno dobré tak celé vaší velké rodině. Taky, naslyšenou, dobrou noc.
2: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc, zdravíme do Kyjova.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Schellinger, René, já a Rudolf. No a přivítáme teď Františka, máváme do Židlochovic. Františku, krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer, paní Tisková, taky přeju krásnou noc u mikrofonu a posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, vy máte taky tři děti, že jo?
1: Máme tři děti,
0: no.
1: A já vám řeknu, já se s nima můžu pochlubit až teďkom, až dceři je 65, klukovi je 63 a nejmladší čert je 50. Tak až teďkom se s nima můžu pochlubit, že dobře pracujou, jako jo.
0: Předtím se jim nechtělo pracovat, nebo co?
1: A ve školi to měli asi tak, jak já, možná trochu lepší, protože já jsem mě nemohl nikdy moc učit. My jsme to měli tak, když já jsem šel do školy 48, tak pan učitel Horňanské nás měl 5 ročníků od 1. do 5. třídy v jedné třídě.
0: Jo, jednu třídku, no jo, no, to bývalo.
1: Třídka, tak on na nás neměl tak moc času.
0: Rozumím.
1: Dobře tam byli takový, co to měli daný od přírody, jo.
0: Uh-huh.
1: Ale my, jako jo, děcka, jsme museli dost makat na polách a tak, jo. No, a když jsme ještě toho trochu zneužívali, jo, jako tak,
0: uh-huh.
1: Tak jsme procházeli všude s odřenýma ušima, no, na pětky to nebylo, jo, ale z češtinu jsem měl možná čtverku a z ruštinu trojku,
0: jo.
1: Takže já jsem uměl lepší ruský jazyk jak češtinu, no, ale v učení tam už bylo lepší, to už jsem prošel, jo, tam možná některé ten předmět nebyl učební,
0: ano, ano.
1: No. Ale byl jsem doma v matematice, co mi jako, co potřebuju pořád, ještě teďko umět počítat, že?
0: No.
1: Ale takovou normální násobilku, ne nějaký zlomky, to už si musím napsat a tak, jo? Ale násobilku to chrlím takhle z místa, jako jo.
0: No a máte pocit, že děti byly ještě šikovnější ve škole, než jste byl vy, jo, vaše?
1: Děti byly trochu lepší, jo, byly trochu lepší, ale nedělají to, co se vyučili. Dcerka se vyučila normálně knihařkou a uh-huh. má svoju prodejnu,
0: uh-huh.
1: kde máte Věry Max, jo?
0: Uh-huh.
1: Tam, no a dcerka se vyučila pekařka, ale dělá ve zdravotnictví,
0: taky
1: jako
0: to
1: tam
0: nedělá.
1: Ukryví, jo?
0: Jo, jo, jo.
1: Ale oni chcou, aby to dělala dál, jim už je 65 roku, zrovna. Dneska jsme to slavili a kurka včera, jo?
0: Aha.
1: Tak teď měli ti narozeniny oba za sebou, jo?
0: Tak vy jste měli teďka víkend plný oslav a radostí, no tak to je krása.
1: Ano, a výdajů.
0: Jo, tak, no tak, to tak bývá, to je pravda.
1: No, tak je to s našima dětíma, jo? No,
0: jo,
1: tak
0: zaplať
1: vám, že žijeme, že jsme všichni pohromadě nějak, jo, v jednom městě.
0: Františku, byl jste na ně přísný, když měli takové to svoje období a tak, nebo jste byl tolerantní?
1: No, já jsem na ně nemohl být moc přísný, protože sám, když jsem jim nemohl poradit, tak přeci nebudu na to mlátit, nebo něco.
0: No, nemusím přímo třískat, ale třeba jestli dostali nějaký, já nevím, domácí nějaký trest, třeba zákaz vycházení, nebo něco takového.
1: No, já jsem furt chodil po puškách, já to takhle řídila manželka doma,
0: uh-huh.
1: akorát. Když jsem šel jako třídní zkusku, tak když tam někde mě chtěla něco paní učitelka říct, tak bokem, a tak to musela říct pěkně, no, abych se nečervenal, jo?
0: Jo.
1: Před ostatníma rodičama. Tak,
0: ano, ano,
1: jo,
0: ano.
1: No, ona šikovně tak obalila, jo, a
0: mm-hmm.
1: ona řekla, že je šikovné, jo, ale musí to a ono, no a tak, no.
0: Mm-hmm.
1: Takže tak to je naše děti, jo. Takže nám je 84 a dcerce už 65, klukovi 63, no a takže...
0: A vydáte se často, protože jste tam poblíž sebe, že jo, všichni, takže...
1: Ne všichni, no jasně, jste tady všichni v Židlochovicích.
0: No tak jste si po ruce navzájem, když je něco potřeba.
1: Jo, jo, když je takový problém, takový jako rodinný, tak nepleteme se jeden druhýmu do toho, jo.
0: To je důležitá věc, ano, v dospělosti, to si myslím, že určitě.
1: Do toho nepleteme, či to vyřeší všichni každé po svým, no... A tak klapí to jako, jo, takže tak, no.
0: Tak se to všechno povedlo vlastně, že jo?
1: Jo, dá se říct.
0: Dá se říct. No. Dobře, no. Františku. Tak moc děkuju taky, krásnou noc a hezký celý týden.
1: Ano, podobně děkuju taky.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc. Noční linka. Čas
2: Pro vaše příběhy volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková a Jiří Kornel, takové hudební konstatování. Každá trampota má svou mes. A pozdravíme Pepína na Valašskou. Pepíno, krásnou noc přeju, moc mávám.
1: Teď přeju krásnou noc a i posluchačům přeju.
0: Děkuju.
1: Tak jako téma o děti, my máme 4 děti.
0: Jejej, no.
1: No,
0: máme panečku.
1: Máme to na střídačku, dceru, syna. Máme 5 vnuků a jednu vnučku, už jedného pravnuka už máme.
0: Tak se vám to taky rozrůstá.
1: No, jo, takže je to ten, no a tak.
0: A z těch 4 dětí bylo některé dítě takový ten vejlupek, jak se říká, že vám dal zabrat?
1: No, ta druhá dcera, ta byla taková, trošku ten, ale to se vše, ona teď vzpomíná, jako už má 50 roku, tak vzpomíná, že jsme se s ní užili. No, tak vždycky se smějeme, jak to bylo, jak vždycky. Ona třeba ve škole, ona měla 2 žakovské, takže jednu nám ukazovala, co si psala. No, to byl vylupek.
0: Měla to pěkně vymyšlené, ano, no, samozřejmě. No, potřeba pochválit, no.
1: No, však to vždycky se smějeme, jak ten...
0: A kde jí vzala, vysvětlila vám to, že má 2 žákovský potom?
1: Ne, to jsme ani nepátali.
0: Nezjistili jste to.
1: No, ale ona zřejmě ve škole nahlásila, že už ztratila.
0: Jo, dostala jinou a no, vidíte to, jak si poradila. To je důležitý umět si v životě poradit.
1: Jo, to bylo dobré. Takže ten, ale jinak jako jsme spokojeni, jako my bydlíme na polosamotě, takže
0: ano.
1: No, oni už jako jsou v dědině, jako syn, ten starší, tomu jsme domek pomohli postavit a dceři taky a ti dva jako bydlí zase v bytovkách, takže mají ten. Takže když potřebujeme takové ty hrubší práce, tak jako přijedu ve zřeči, že ten pomoc.
0: Jo, pomůžu.
1: Ten nejmladší syn, tak ten je lékař, ten vždycky povídá, já musím mít zdravé ruky, že? Protože on je chirurg.
0: No jo, to má pravdu, no, samozřejmě.
1: No, jasné, takže on musí opatrně, ale jako v klidu, každý se umí postavit v práci, že? Takže nemáme jako problémy. Oni u nás všecko si skladují a tuto zemáky a takové, co potřebuju, tak si vždycky přijedu, nebo já jim to do dědiny přivedu, když jako jdu nebo jedu tam, takže to není problém, že...
0: No, takže jste rádi, že je máte, že jste se takhle rozrostli, že jo?
1: My jsme, tento týden jsme měli v srpnu já jsem měl 80, manželka měla, to už je včera měla 75 a dneska máme 52 roku manželství, takže...
0: Pánečku, tak vy máte doma taky teď zrovna takové období výročí a oslav, že jo, krásný.
1: Jo, takže manželka je po operaci kyčle, takže tak zpomaly se rosto.
0: To je dobře, rozcvičí a
1: dneska,
0: už to bude
1: fajn. Dneska jsme byli s koněm na výjíždce, tak jsme aj toho pravnuka vzali, že? Takže ten si na vozi rádil, ten si tam hračky, že? A tak paráda, jako bylo i krásné počasí, že? Trošku se oblec, protože u nás už je chladno.
0: Ano,
1: je,
0: rozumím.
1: No, takže ten, ale jako pěkně, jako v pohodě. Takže...
0: Tak, to a jsem ráda.
1: Ještě bych chtěl tu paní Vlastičku z toho Krnova pozdravit.
0: Dobře.
1: Ona přes kopec bydlela, takže...
0: Jo, že se znáte, tak aby věděla, že jste na ní nezapomněl.
1: Přes telefon. Já jsem nikdy neviděl na to přes telefon, takže...
0: Tak vyřídíme takhle pozdrav, to je pravda.
1: Všetci mějte, a i vy se mějte dobře.
0: Děkuju moc, Pepíno, nápodobně, všechno dobré.
1: A dobrou noc a je jasňučko, takže je paráda.
0: Tak zdravo, si to užijte. Zdravím. Velké gratulace k těm vašim výročím i k narozeninám. A hodně zdraví. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

kláštera krásná vila. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbyla. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Hana a Petr Ulrichovi a jejich duet Nechoď do kláštera. A 5 minut po půl jedné pozdravíme paní Marii do Hradčovic. Maruško, hezkou noc přeju.
1: Ano.
0: Říkám to dobře, do Hradčovic?
1: Ano.
0: Tak vás moc zdravím a ráda vás slyším. Co vás tak napadlo, když jste slyšela naše téma?
1: No, děti, já mám 4 dcery.
0: Panečku.
1: Takže já jsem měla dvoufázovou výchovu.
0: Jak to? Co to obnášelo?
1: No, jedna dcera měla 19, kdy se narodila ta nejmladší.
0: Je, no.
1: Takže to už byly 2 generace. Když se dcera ta nejstarší ve 20 vdávala,
0: no,
1: tak ta mladší měla 11 měsíců na svatbě. Já jsem chodila kojit na záchod, když jsme byli v kulturním domě.
0: Ano.
1: Na záchod jí chodila kojit.
0: Tak se vám to takhle pěkně rozprostřelo teda, co se týče roku.
1: A potom dceři se narodilo dítě a chlapce. A když jsem s nima, on byl jenom o rok a půl mladší od té mojí poslední dcery,
0: ano,
1: tak když jsem s nima chodila, tak všichni se mě ptali, jestli jsou to dvojčata.
0: Jo, to je pravda, že to tak lidi napadne.
1: A právě, ano, že já jsem měla dvojčata, ta nejstarší, za 3 roky se narodily 2 holky dvojčata.
0: Uh-huh.
1: Takže já jsem neměla ještě 23 roku a už jsem měla 3 děti.
0: Pánečku, no to teda jste si pospíšila, já vím, no.
1: No a naštěstí se dobře učili, všechny mají vysoké školy, ty 3, jako ty dvojčata a ta nejmladší studovali v Praze a zůstali v Praze a ta nejmladší teď ještě už je 10 roků v Londýně.
0: No pánečku,
1: má dítě.
0: Tak se vám takhle vydařili, že takže školy je bavili.
1: Akorát ta nejstarší je zdravotní sestra a ta bydlí ve vedlejší vesnici.
0: Mm-hmm.
1: Takže
0: tak vám dělají radost určitě, že jo?
1: Ta mě chodí píchat i někdy, když potřebuje nebo tak.
0: Že pomůže.
1: Ale dost často jezdí, dokonce i ta, to z toho Londýna jezdí 5x do roka, léta.
0: No, tak to, no, už to taky není tak daleko. Oni, jak se říká, svět se zmenšil díky leteckým spojům, takže je tady co by dub z Londýna, to je pravda. Tak z nich máte radost,
1: no,
0: určitě.
1: Já už jsem tam byla 3x,
0: jo?
1: Ale už se bojím.
0: Už nechcete.
1: Já se bojím letadlem, ale prostě opravdu se dobře učili, takže nebyl problém. Já muž mě zemřel, už je to 30 let.
0: Jej, tak jste na to zbyla
1: takže
0: pak sama.
1: Takže ta nejmladší, všechno si sama, inženýr, architekt, ona si všechno sama měla 9 let, když otec umřel. Všechno sama si zařídila do 5. třídy, chodila od 5. třídy, si dala na 8. gymnázium, to si všechno sama obšlápla, všechno si to jako prostě šlo za svým cílem.
0: Tak a možná, že jí to i pomohlo, že měla ten vzor ve starších sourozencích, že jo? Že tak
1: ano.
0: Jako
1: a ty byli v Praze, tak a našli si tam zrovna i zaměstnání a bydlí tam. Takže
0: tak z nich máte radost
1: Prahy,
0: ze všech
1: ale
0: určitě.
1: Akorát, že teď je to všechno horší, jako to cestování. Takže to je asi tak. A
0: dobře.
1: Moja, ještě bych vzpomněla, no, moje babička měla 11 dětí a 2x dvojčata.
0: Ale
1: 5 jich zemřelo. Během 3 zemřeli ještě malé, jak byla ta španělská chřipka některé. A další jeden zemřel tragicky, ho zastřelili na Slovensku u Jmeného jako učitele.
0: Aha.
1: Tam byl poslaný jako učitel. A ze žárlivosti manžel učitelky, co s ním byla na škole, tak ji zastřelili.
0: No to jsou smutný příhody
1: zase,
0: tohle.
1: Když si spadl na ledě, neřekla, dostal kosti, tomu se říkalo kosti, že do kosti asi tuberkulózu, 19 nebo tak. Takže 6 ostalo, 2 chlapci a 4 celý. Dcery a 4 bývali 5 bývalo ve vesnici, akorát jeden se odstěhoval. Takže taková velká rodina.
0: Velká
1: babička
0: rodina.
1: Měla 16 vnuků.
0: Pánečku, tak to je fakt velikánská rodina.
1: Ale dřív to tak být.
0: Tak to je pěkný tak věk, myslím, na tolik dětí a na tak velkou rodinu, co všechno zvládla. Tak, paní Maruško, moc vám taky děkuju. No, mějte se hezky, přeju hodně zdraví a zase se budu těšit, že se brzy uslyšíme, jo?
1: Ano.
0: Dobrou noc, zdravíme do Hradčovic. No, a teď už je na řadě Radek Tomášek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek a s ním také Helena Maršálková, písnička Džínová láska. No a na telefonu máme Aničku z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: A vám také samozřejmě.
0: Děkuju moc krát.
1: No já se musím pochlubit tím, že máme dvě děti, No ale ty naše děti už jsou dávno, dávno dospělé, protože už mají dospělá dvou.
2: Už to nejsou děti.
1: Naše vnoučata už jsou taky dospělá.
2: Jo.
1: A dokonce dva vnuci mají už svoje děti, takže už ty starosti jsou na nich. Takže,
2: letí.
1: Ale já si nemůžu stěžovat, naše děti se učily dobře, problémy jsme, dcera byla taková živější, Tu jsem honila domů, oni vyrůstali na té vesnici, takže oni to měli ještě tak, že tou kabelou flákli za dveře a
2: byli pryč.
1: Byli doma večer, ale navštěvovali kroužky, syn chodil hrát fotbal, dcera chodila do tanečního kroužku a to a ta byla taková živější a syn byl takový tichý introvert, ale on je takový dodnes, ten hodně knížky, ale učili se dobře. Já jsem s nima měla nejvíc starosti, když byli malí, protože vodu jsme doma měli, ale měli oba plynky a tehdy byly ještě hadrové. Když se dcera narodila, tak měli. No a tu prádelnu jsme měli přes dvůr, protože my jsme bydleli v takovém domě, to nám maminka předala, bydlela taky s náma. Můj muž byl zedník, tak ten chodil do práce a ještě na fušky a maminka, i když měla důchod, tak chodila do práce, do zahradnictví. No a v 11 hodin doma byli na oběd. Tehdy to v JZD bylo tak, že v 11 přišli domů na oběd a hospodinky vařili něco rychlého a tak i já jsem musela mít něco uvařeno. A jednu zase museli být na pracovišti. Dvě hodiny byly volna, takže já jsem chodila nakupovat s dvouma dětma, tak jeden kočárek, jedna holka byla v kočárku, kluk seděl na prkínku, držel se. No a v košíku dole byl nákup.
2: Ano, ano.
1: A ještě jsme to měli do kopce, neměla jsem to jednoduché. No, topilo se v obyčejných kamnech stolových a v pokoji ten vytápěl dva pokoje, tam jsme měli pilinová kamna. Jo, takže bylo to náročné, no, takže a byla jsem s dětmi teda, až šla dcera, protože byla o 16 měsíců mladší, tak až, protože nebyly jesle a nějakou paní si vzít na hlídání, tak ta by chtěla víc, než já bych vydělala. Tak jsem byla s dětmi až do 3 roků sama, ale nemůžu říct, neměla jsem s dětmi. Když začali chodit do školy, tak jsme začali stavět dům, takže takový nějaký akorát podepsání úkolů, ale učili se dobře, tak s tím jsem neměla starosti.
2: Tak to je dobře, že máte.
1: No ale taky jsem musela uvařit vždycky večer, aby jim to babička ohřála.
2: Ano,
1: ona
2: ano.
1: Bydlela s náma, tak aby oni se najedli v poledne s manželem a oni to potom, ale oni chodili i do školy na obědy, ale ty večeře. Takže to bylo. No a dneska už jsou to dospělí lidé, syn bude mít 60 letos na konci roku, takže už mají dospělé děti. No a žijí. Já si myslím, že mají každý, že jsou spokojení, každý má své zaměstnání. Nemáme je tady v Miroslavi, která je v Moravském Krumlově, to je asi 17 kilometrů, ta nám pomáhá s těma dneska s těmi účty a takový věci, jak je potřeba, protože můj muž se to nechce dělat a já se toho bojím, když nevidím.
2: Jo, no, vy se do toho nechcete pouštět radši, rozumím.
1: No, tak máme to, ale obstarává nám to dcera.
2: Tak to je dobře,
1: Máme k tomu, jak já s manželem, tak ona a syn, máme všichni k tomu přístup, k těm penězům, ať se, kdyby se něco stalo, tak ať může ten nebo ten, že jo. No, ale jinak jsme spokojeni a syn je ve východních Čechách, ten je tam, ten už dostal letos, buď to letos nebo loni, myslím si, že letos dostal 40 roků v práci, on pracuje ve Dvoře Králové nad Labem v zoo,
2: tak to je krásné místo, doufám, že ho to tam baví.
1: To bylo jeho dětský přání už, že pojede do Afriky a bude s panem Wagnerem lovit žilafy.
2: Tak si to splnilo alespoň takové do Dvora Králového, to je krásné.
1: To je jeho práce, oni tam i bydlí, je to areál zoologické zahrady, tam jsou ale 4 byty, tak tam bydlí.
2: Ano, ano.
1: Takže jsou spokojeni a dcera ta dojíždí teda do Brna, ta se stala, je vystudovaný, on šel studovat, on vlastně v 19 roku už vyletěl z hnízda, chodil o rok pozadu, tak měl maturitu v Moravském Krumlově a pak šel teda do Suchdole na Vysokou.
2: Ano.
1: No a z té zběhl, protože šel dělat ošetřovatele do, takže on tam je od začátku.
2: Tak si splnil svůj sen.
1: Od začátku si tam dělal prvně krmiče, staral se o ty, no a teď už je zoolog, tak potom se vrátil
2: super.
1: Do školy, musel na vojnu, tak se vrátil do školy a po 18 letech na tu školu nastoupil znovu a školu
2: dělal.
1: Dokončil.
2: Dělal.
1: No.
2: Takže potrženo, sečteno musíme končit. Aničko, máte z nich radost a stará, že
1: jo,
2: to takhle
1: a
2: dopadlo.
1: Jo, taky si tak udělala školu, ta pracuje v Brně na finančním úřadě, takže mají každý, jsou
2: dobře,
1: spokojeni s prací a děti mají taky hodné,
2: tak to je fajn.
1: Zazlobí, no ale které děti nenazlobí.
2: Přesně
1: no.
2: Tak. Aničko, děkuji moc krát. Přeju krásnou noc, hezký celý nový týden.
1: S dětma jsme spokojeni.
2: To je dobře. Děkuji moc krát, Aničko. Mějte se hezky, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

Michal Hrůza a písnička Budu ti vyprávět. No a po téhle té písničce musím konstatovat, že jsme se dostali do finále naší noční linky. Pojďme se podívat ještě jednou do pošty, kde se píše: dobrý večer, zdravím do noční linky. Jo, děti, to je radost, říká se, ale někdy to jsou i velké starosti. Mně se syn bohužel narodil s vrozenou vadou a tak jsem musela kompletně změnit život svůj i celé naší rodiny. Není to vždycky jednoduché. Teď už se situace ustálila a synův stav také, no a taky jsem si na všechno zvykla a naučila se věci brát, jaké jsou. A to je, myslím, pro život taky moc důležité. Jinak všem přeju všechno dobré, Martina. Tak milá Martino, vám přeju také všechno dobré, spoustu sil na obtížnější situaci, ve které třeba jste a nějakou dobu ještě budete, a moc přeju všechno dobré a děkuju za váš e-mail. No a protože jsme se dopracovali až na konec a v našem studiu se chystá střídání a připravují už se tady další noční pořady, tak je potřeba vám všem poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám hezkou noc a hezké sny, pokud jdete spát a pokud zůstáváte na příjmu našeho vysílání, tak hezký poslech právě těch připravovaných dalších nočních pořadů. A já se budu těšit jako vždycky zase brzy příště naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den, hlásíme se vám z pohnuté doby. Tím nemyslím současnost, i když ona je svým způsobem každá doba pohnutá. My se vám však ozýváme z doby staré. No, nebudeme troškaři staré, bez nějakého toho roku 400. Psala se léta páně 1618 a historie začala být pohnutá v skutku významně. Konkrétně se pohnula vertikálně, ještě přesněji z hora dolů.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, ti všichni režírováni
4: Jaromírem Ostrým,
1: za laskavé inspirace Petrem Horou Hořejšem. Seriál Výprav do dějin této země připravujeme v Českém rozhlase Brno pro vlny Českého rozhlasu 2.

0: Avata i Martinic jako ohromení vedle sebe stáli, jednak bledli, jednak zase se rděli, jeden na druhého pohlížejíce a vztahováním prstů s podivením nad těmi věcmi návěstí sobě lítostivě dávali, očekávajíce, co se s nimi naposledy díti bude.
1: Co se dělo, to už víme. Letěli z okna.
2: Čemuž se po staročesku říká metání z okna?
3: Nová čeština užívá termín svržení či vyhazování. Taky odtamtud, tedy z okna.
2: No a pokud chceme to též vyjádřit jednoslovně, sáhneme po latině a mluvíme o defenestraci.
1: Ano, vyhazovalo-li se, tak prosím vás, proč zrovna z okna? Proč ne ku příkladu ze dveří? Pak bychom mohli použít rovněž latinský termín deportace, neboť porta znamená v této řeči dveře, brána, vrata.
2: Svržení z okna bylo mnohem potupnější.
3: Prakticky nejpotupnější způsob, jak vykázat nežádoucího člověka z místa, kde nemá co pohledávat.
1: Takové totální zbavení imunity.
3: Váže se k víře, že ten, kdo opustí dům oknem, už nikdy nesmí, a ani to prý nedokáže, znovu překročit jeho práh, neboť ochranní domácí skřítkové dotyčného zpátky nepustí.
2: Ze stejných důvodů bývali na českém venkově vynášeni neboštíci z chalupy oknem, aby se nemohli vracet dveřmi v podobě ducha nebo upíra.
1: Což byla víra naivní, neboť vždycky existovali a existují lidé, které vyhodíte dveřmi a oni se vrátí oknem a určitě to musí platit i naopak.
2: Nicméně defenestrace, to je taková pěkná tradice.
3: Nikoli výhradně česká.
2: Z oken se svrhávalo v té době ku příkladu v Nizozemí a taky ve Španělích.
3: Leč v našich dějinách zaujala defenestrace důležité místo.
1: Já bych řekl přímo čestné místo.
3: Neboť u nás se z oken již metalo před lety, ba před stoletími.
2: Před dvěma. Takřka na rok přesně.
3: První metání proběhlo za hojné účasti publika z oken pražské novoměstské radnice 30. července roku 1419.
2: Přičemž z oken na věčnost putovalo 10 až 14, přesně se to neví, tamních obecních zastupitelů.
3: Defenestrace v roce 1618, k níž se v našem vyprávění již schyluje, však nebyla v pořadí druhá.
1: Skoro ve všech publikacích, a to i těch odborných, se to ale tvrdí.
3: Tvrdí, leč pravda to není. My přece nesmíme bohaté české dějiny ochudit o defenestraci 24. září roku 1483.
1: No to rozhodně nesmíme.
3: Bylo to rozsahem nevelké, leč významné metání.
1: Nikdo o tom nepochybuje.
3: Tehdy se však nedefenestrovalo na Novém městě pražském.
2: Nýbrž se tak dělo z oken staroměstské radnice.
3: Strana pod obojí se tehdy cítila ohrožena katolíky, kteří tu radnici ovládali, a tak zastánci husitství provedli převrat ve všech třech pražských městech a do jejich čela zvolili svoje zástupce.
2: Staroměstský purkmistr se tímto aktem stal jaksi přebytečným. Takže co s ním?
1: Z okna ven?
2: Byla to pouze jedna oběť, ale i ta se počítá.
3: Takže to byla naše druhá defenestrace.
2: Zatímco vyhazování z oken 23. května roku 1618. má pořadové číslo 3.
1: Česká kancelář se nachází na Pražském hradě ve vysoké úzké budově, která je přistavěna kolmo na linii Hradčan směrem ku Praze.
3: Tomuto křídlu se říká Ludvíkovo, protože si je nechal zbudovat Ludvík Jagellonský jako svoje soukromé obydlí.
2: Nad dnešní hradní zahradou na místě někdejšího příkopu má tato budova 3 patra.
3: Přečkala prakticky beze změn i přestavbu v době Marie Terezie. Za první republiky byla citlivě rekonstruována.
1: Zkusme si ta 3 patra stručně popsat, protože to v našem příběhu hraje důležitou roli.
3: První a druhé patro je řešeno podobně. Jsou tam 2 nestejné místnosti.
2: Blíž k Vladislavskému sálu je větší místnost, skoro 60 metrů čtverečních, se 2 okny hledícími k letné a jedním oknem směrem ke Strahovu.
3: Druhá menší místnost.
1: Menší, rozloha 9,5 krát 4 metry.
3: tak ta měla velké průčelní okno směrem ku Praze a v postranních stěnách bylo pojemné.

0: jednom oknu.
1: Ještě je tu třetí patro.
0: Tam už byl jenom jediný velký nepřepažený sál.
2: Tradice a také literatura umísťovaly od dávných dob dějiště defenestrace do druhého patra.
1: Teď jsme se zrovna začetli do knížky doktora Josefa Petráně o staroměstské exekuci.
2: V roce 1884 však byly po rozboru dostupných údajů a některých měření položeny místnosti České kanceláře do patra prvního.
1: Tak první nebo druhé, on je přece rozdíl vypadnout z okna v různé etáži.
3: Správnému umístění České kanceláře napomohl zápis jednoho z hlavních herců toho dramatického kusu, Viléma Slavaty.
2: V tom se všichni stavové pod obojí z míst svých vyzdvihli a ze zelené světnice u velikém množství i s přimíšením přišlých měšťanů pražských do kanceláře české šli, kde jejíž místo držící očekávali. A aby se všichni tam směstnati mohli, stolice i truhly v jedno snesti dali.
3: Jinde se zase mluví
2: o houfu lidu z paláce do kanceláře se tlačícího.
1: Což svědčí o tom, že...
3: Místnosti České kanceláře byly vedle Vladislavského sálu ve stejném podlaží. Jinak by houf tlačící se z paláce musel použít schodiště.
2: Z okna, o kterém se předpokládá, že bylo defenestrační, je výhled dolů na poměrně úzký prostor, uzavřený z levé strany vnější stěnou Vladislavského paláce, po pravé ruce pak vyhlídkovou terasou postavenou na zdi, která tu byla už v 17. století. Úzký obdélníkový dvorek je úplně uzavřen menším křídlem budovy naproti Ludvíkovu traktu. Byla naměřena z okna na zem výška 15 metrů a 60 centimetrů, což přibližně odpovídalo 28 loktům pražským, které uvedly jako výšku svého pádu Vilém Slavata.
1: Vše bylo nachystáno. Máme budoucí oběti, vykonavatele exekuce, místo činu i místo dopadu. Čas. Teď už jenom zbývá, aby akce proběhla, aby ji někdo spustil, dal k ní povel, signál.
2: Smečanský.
1: Tak se říkalo Jaroslavu Bořitovi z Martinic, protože získal u Smečna a taky u Slaného značný majetek.
2: Smečanský žádal žalostivě, aby mu bylo zpovědníka dopřáno. Na Češ mu bylo zkrátka řečeno.
3: Ale právě hned tobě sem ještě ty šelmovské jezuity přivedeme.
2: A druzí pravili, aby poručil duši pánu bohu. Slavata pak ne zpovědníka, ale rovnou pána boha prosil, aby ráčil s ním býti.
3: Cílem příchodu stovky českých pánů tohoto květnového dne na Pražský hrad byla demonstrativní politická vražda.
0: Ta oběť měla být krvavá a měla se stát před očima celé Prahy.
3: Co je zvláštní, že ani ti váhající, sympatizující nebo přímo se hlásící k českobratrským ideálům nenásilí se odsouzenců nezastali.
1: Nenašli dost odvahy?
3: Skupině radikálních politiků, kteří celou akci domluvili předchozí noci za zdmi malostranského paláce Smiřických, šlo právě o tento efekt.
1: O jaký?
3: Pod sugestivním vlivem drastické podívané chtěli strhnout jinak nejednotný, rozpačitý stavovský kolektiv do akce.
1: Společná vina?
3: Ano, ta se měla stát základem společného odhodlání.
0: Ještě předtím, než se exekuce rozeběhla, si vzal slovo Jindřich Matyáš Thurn.
1: Podle paměti císařského důstojníka a nám dobře známého Jindřicha Hizrleho z Chodů měl těsně před vyhozením k Slavatovi a Martinicovi prohlásit.
3: Pohleďte vy, křivopřísežní boha pustí lotři, vy zrádci vlasti obecného míru a naší víry, co jste učinili proti nám, naší víře i proti majestátu jeho milosti císařské, jeho vlastní rukou a pečetí stvrzenému. Za to se vám dostane mzdy, kterou si zasloužíte.
1: A mohlo se začít.
2: Nebyli připuštěni k žádné milosti a jeden po druhém. Nejprve však Martinic, protože Kinský se čerstvější a má je pomoc větší nežili hrabě z Thurnu, jenž se dříve Slavaty chopil, dostal se s ním dříve k tomu oknu, u kterého sekretáři obyčejně své věci vyřizovali. S velikým křikem ach, ach, ouvé, přičemž se každý z nich držel rámu oken rukama, které však, když je přesně tloukli, naposledy pustiti museli, z téhož okna k východu slunce hledícího v plášti se svými rapíry i s jinými ozdobami svými, jak byli v kanceláři zastiženi, do příkopů dolů pod palácem, od druhých hlubších příkopů zdí oddělených, po hlavách smetáni byli jakožto nehodní tohoto místa a úřadu, jehož sobě vážit neuměli, nýbrž na veliké zlehčení slavné důstojnosti císařské a na zkázu vlasti svého užívali, a to podle starobylého příkladu v království českém a v městech pražských, jakýž i nad onou Jezabel, trapičkou lidu izraelského, byl vykonán a užíván byl u Římanů i jiných slavných národů, kteří takové rušitele obecného dobrého ze skal a jiných vysokých míst metali.
1: Z věty Pavla Skály ze Zhoře, mimochodem byla to věta jako ta Semnice, nepřímo zaznívá obhajoba toho drastického činu. Jakoby autor říkal, nikoli naplno, ale v podtextu.
3: No tak prosím vás, berme to tak, že když z výšky metali takové slavné národy, jako byli staří Římané, ano, no, a když i v Bibli se dočteme o trestu pro tyranskou královnu Jezabel, která desítky let ovládala svého muže a poté své syny, tak její trest spočíval ve vyhození z okna věže, když se právě neprozřetelně vykláněla. No a proč bychom my měli mít nějaké výčitky, svrháváme-li z okna v prvním patře Pražského hradu rušitele obecného dobrého a odbojníky království českého?
1: Pavel Skála a všichni ostatní očití svědkové i neočití reportéři se shodují, že jako první byl na řadě Martinic.
2: Nejprve nahraběte z Martinic čtyři osoby ze stavu panského a jedna z rytířského, totiž Vilém starší z Lobkovic, Albrecht ze Smiřic, Oldřich z Vchynic, Jan Litvín z Říčan a Pavel Kaplíř mocí na něj sáhli a popatře jej za obě ruce tuze jej drželi. V tom pak výše dotčené osoby hraběte z Martinic od země pozdvihli a jej v černém, kanafácovém, tupltykytou podšitém plášti i s rapírem a tulichem, však bez klobouku, po hlavě z okna ven do hlubiny zámeckého příkopu hanebně jsou vyhodili. Když padal, slyšet bylo, jak silně volal Jezus Maria.
1: Je až neskutečné, co všechno si Vilém Slavata, kterého za chvilku čekalo to též, dokázal zapamatovat a po letech si na to vzpomněl. Dokonce přesně popsal kanafácový tupltykytou podšitý plášť, což je plášť z hrubší tkaniny, s dvojitou taftovou podšívkou.
0: Po pádu, když vyhazovači poznali, že oběť přežila, po Martinicovi z oken stříleli.
2: Jak dolů spadl a chtěl utéci, byl na ruce postřelen, ta však nebyla zlomená a rána nebyla smrtelná, neboť kulka mezi masem a kůží zůstala.
0: To potvrzovali oba dva, Slavata i Martinic, že dolů do příkopu se za nimi střílelo z ručnic.
3: Jako podivu, že na tak krátkou vzdálenost, nějakých 25 metrů, zasáhlo tak málo dobře mířených střel svůj cíl.
1: Snad s výjimkou Martinicovy ruky.
3: Pánové v kanceláři byli velmi zkušení lovci, někteří z hlavních organizátorů byli vojáci.
1: Vysvětlení?
3: Je na snadě, když pohledneme z oken České kanceláře a Vladislavského paláce, odkud se střílelo, na místo, kde leželi místo držící. Vlastně
1: co?
3: Vlastně nepohlédneme, protože z oken tam totiž vůbec není vidět. Ve výhledu brání buď to Římsa nebo hradební zeď, výstřely byly vypáleny naslepo.
0: Kdo je vidět mohl? To byla stavovská čeleď, která vyběhla z Vladislavského paláce na hradební zeď.
1: To je na místě dnešní vyhlídkové terasy.
0: Tam uviděli pod sebou postižené Slavatu a Martinice.
1: Byl vyhozen i písař Fabricius, jak si ještě povíme, ale ten stačil před střelbou uprchnout.
0: Ti dva dole leželi. Nikdo zhora nevěděl, jestli jsou zranění, jestli neumírají.
3: Nebylo možné dostat se k ním dolů.
0: Thurn a ještě další volali na čeleď, aby po pánech v příkopu střílela.
3: Martinice zasáhly nakonec 3 rány, ale zranili ho jenom lehce.
0: V nebezpečné situaci ho vedl pud sebezáchovy. Byl docela ducha přítomný. Natáhl se vedle Slavaty bez hnutí, takže střelci údajně, když odcházeli z valů, křičeli.
2: Psi mají již dost, leží tam mrtvi.
1: Moment, přeskočili jsme tok událostí. Vždyť vlastně ještě nedošlo na dalšího v pořadí.
2: Vzácní páni, tu máte druhého.
1: To byla slova Jindřicha Matyáše Thurna. Ukazoval na Slavatu.
2: Slavata chytil se pravou rukou okna. Hruškou dýky nebo kordu byl ho někdo přes články prstů tak, že se pustil rámu a sletěl do hlubiny.
3: Slavatův pád byl horší než Martinicův.
0: Při pádu se poranil o kamennou římsu dolního okna, pak se svalil do hradního příkopu a ležel tu napolo mrtev.
2: Byl ve velikém nebezpečí, že se udusí krví, která příštila z rány na hlavě a stékala mu do úst, a také pláštěm, ze kterého se nemohl vyprostit. Martinic přivalil se k němu, pomazal ho pod nosem a na spáncích balzámem, jenž podle obyčeje tehdejšího měl při sobě ve stříbrné lávičce, a povzbuzoval ho i napomínal, aby se posilňoval modlitbami.
3: Slavata později tvrdil, že se po celou dobu usilovně modlil k paní Marii.
0: Nejlépe ze všech uměl padat písař Fabricius.
2: Sekretář Filip Fabricius, který s úzkostí přihlížel hroznému výjevu, přistoupil k hraběti Šlikovi, prose ho za ochranu. Stavové, chtějíce se však na něm pomstit za Michnu, jehož nemohli stihnout, poslali služebníka za jeho pány. Dopadl velice rozmrzen.
1: Trefně vyjádřeno. Sletilý člověk z 16 metrů, to už musí notně rozmrzet.
0: Fabricius, původním povoláním písař, si rozhodně zasloužil pozdější šlechtický predikát von Hohenfall.
1: Neboli pán z vysokého pádu.
2: Obraceje se k Martinicovi Fabricius pravil.
3: Ale což pak jsem jim jen udělal, že mne také vyhodili?
1: Martinicovi sice nebylo po pádu zrovna nejlíp, ale přesto odpověděl vyčerpávajícím způsobem.
3: Pane Filipe, není nyní k tomu času, tak se tázati a čekati, co stavové odpovědí. Poněvadž jste z nás nejčerstvější, vstanout se raději, pomozme panu Slavatovi a donesme ho pospolu do domu paní kancléřové.
0: Slavatu nakonec zachránili nikoli jeho spolutrpitelé, ale služebníci. Vynesli zraněného z příkopu zadní branou vedle černé věže.
1: Tam je dnes vstup do hradu od starých zámeckých schodů.
0: A Jiřskou ulici ho dopravili do Lobkovicova domu.
1: Ano, a Martinic?
3: Martinic po letu dopadl, vstal, oprášil se, zjistil, že má 3 zásahy kulemi, ale 2 z nich jsou jenom škrábnutí a to třetí taky není příliš nebezpečné. No a po zmíněné konverzaci s písařem Fabriciem se vydrápal z hradního příkopu. Za lehkého kulhání se dostal podél hradeb a mohl klidně vylézt.
2: Po žebříku oknem až na zem dolů spuštěném,
1: vypráví svědek Slavata,
2: do zadní čelední světnice Lobkovicova domu, který stál na konci Jiřské ulice u Černé věže, a tam se oddat péči paní Polixeny, choti nejvyššího kancléře. Přízemní okna nejsou v těch místech moc vysoko.
1: A zbývá ještě osud budoucího pána z vysokého pádu.
0: Když bylo po všem, utekl z příkopu rovnou ke Klárovu a u přívozu naproti dnešnímu Rudolfínu se dal přepravit na druhou stranu Vltavy na Staré Město, odtud pak pokračoval rovnou do Vídně.
2: Ačkoliv všichni to zachování všech přihrdle zázračnému řízení a opatrování božskému připisovali, někteří však pověrčiví lidé náboženství římského tu ochranu jich připisovali paní Marii Matce Boží, že prý ona právě v tu dobu, kdy dolů lítali, ukázala se v místě tom v plášti nákladném barvy nebeské a berouc jednoho po druhém z nich do křídla téhož pláště je pěkně a povlovně skládala na zem. A to, že bylo spatříno od nějaké ženy, která buďže z pověry sama sobě to vymyslela pro dosažení úplatku dobrého, anebo že od někoho byla na to navedena tím se honositi a nevinných doličovati se nespěčovala.
1: Ale on ten kaskadérský dopad všech tří pánů, snad kromě pana Slavaty, ale kdyby se při defenestraci hrubě nebránil, možná by byl též v pořádku. On ten dopad byl stejně neobvyklý a nečekaný.
3: To byl.
0: Pohled z okna kanceláře do 16-metrové hloubky ještě dnes vyvolává otázku, jak to, že si při vyhození přinejmenším nezlámali nějaký ten út.
3: Zvlášť, když si uvědomíme, že oba páni byli poněkud při těle.
0: Nejvíc překvapení byli sami postižení, jakož i ti, kteří je z okna vyhodili.
1: Vypadalo to jako zázrak.
3: Tehdejší doba si na zázraky potrpěla.
0: Podle jedné verze snesli vyhozené muže na svých křídlech andělé.
3: Ale sami účastníci vypovídali o paně Marii.
1: Svůj popis defenestrace končí Filip Fabricius těmito slovy.
2: Budiš Bohu navěky chvála, že pro jméno jeho svaté mě trpěti dát ráčil. Svaté a blahoslavené Panny Marie, kteráž se tehdy matkou v pravdě prokazovala, spatřiti dala, skrze kteréž orodování z nebezpečenství tehdejší smrti vysvobozen jsem, budiš navěky jméno pochváleno.
3: Protestanti měli ovšem na věc náhled jiný.
0: Vyhovoval jim spíš prozaický výklad.
2: Ale po lidsku o tom pádu jejich mluvě,
1: píše Pavel Skála ze Zhoře,
2: i to mohlo těm osobám hrubě být nápomocno, že se v tom pádu smrtelně nestloukli, aneb dokonce nezabili, že upadli právě na místo a smetiště, na něž vrátní kanceláře české od mnoha let neustále kancelář vymetali i druhou světnici, v níž osoby přísežné obyčejně sedají a dotčeným oknem všechno smetí dolů sypali.
3: Podivuhodné zachránění místodržících nezajímalo jen katolíky, ale i turecké diplomaty.
0: Za dvě léta na to, roku 1620, Václav Budovec v rozmluvě s tureckým poselstvím říkal o defenestraci,
2: že v tom příkopu pod tím oknem hrubá hromada papíru, co tak z kanceláře od zbytečných listů a papíru z toho i dolejšího okna dolů vyházeli byla. A takže ti vyhození měkce na tu hromadu papíru padli a proto se neurazili.
1: Tento význam už české sloveso urazit ztratilo. Urazit se znamenalo totiž nejenom býti dotčen, ale také utrpět úderem úraz.
3: Slavata, který ten Budovcův rozhovor znal z doslechu, proti tomu rozhodně namítal, že ne, že pod okny žádná hromada papíru nebyla, že on, hrabě Slavata,
2: z toho okna vyhozený ne měkce na papíry, ale tvrdě na kamení pod oknem ležící padl jsem. Takže jsem se nemálo stloukl a sobě hrubě na životě a zdraví ublížil.
3: Můžeme věřit hromadě smetí a papíru a kdo ví, třeba ještě horšího odpadu.
1: Naši předkové byli děsní nepořádníci. No představte si, pod okny úřadu samotné české vlády takový brajgl.
0: Ale pokusme se poučit u odborníků v oboru teorie pádu.
1: Profesor Jaromír Tesař, vynikající soudní lékař, autor několikerých učebnic soudního lékařství, takovým odborníkem bezesporu byl. Po bedlivém zvážení všech okolností toho pražského pádu napsal svůj posudek.
2: Při pádu lidského těla zvýše záleží na podložce, na kterou tělo dopadne. Kdyby šlo o rovnou nebo téměř rovnou tvrdou plochu, například kamenitou nebo skalnatou, došlo by z výše 15 až 16 metrů určitě k závažným zraněním. Zlomeniny končetin, páteře, žeber nebo lebky. Tato zranění vedou většinou k smrti. Dochází i k poranění vnitřních orgánů, například roztržení sleziny, jater, utržení srdce a podobně. Ani smetiště by úplně nezabránilo nějakému poranění. Mimo to smetiště by muselo být dosti vysoké, měkké a značně pružné, protože síla dopadu silnějšího člověka z tak velké výše je značná. Kromě toho nelze předpokládat, že by se na takovém svahu podobné smetiště udrželo. To, že nedošlo ke zranění tří osob po pádu z výše 15 až 16 metrů, lze však vysvětlit jinak. Svah byl dosti prudký. Nedošlo proto při dopadu těla k náhlému zastavení těla, což má právě za následek těžká zranění, ale jen k mírnému zabrzdění a tangenciálnímu posunu po šikmé ploše. Těla na tuto šikmou plochu nedopadla zřejmě hlavou, ale buď hýžděmi, zády nebo bokem. Po dotyku s podložkou došlo k posunu těla posilně ze šikmeném svahu a tím k tření těla na povrchu svahu a zabrzdění. Samozřejmě, že při tomto mechanismu mohlo dojít i ke kutálení se po svahu. Tak lze snadno vysvětlit, že ani jeden z padajících neměl vážnější zranění a Martinic a Fabricius byli schopni ihned odejít, respektive utíkat. Oblek, který v té době býval dosti silný, snadno mohl zabránit oděrkám na těle. Tržná rána na hlavě Slavatově mohla nastat jak o římsu do lyžího okna, tak i případně o nějaký kámen nebo výčnělek na svahu, na který dopadl. Přitom, spíše než při nárazu na římsu, mohlo dojít k lehkému otřesu mozku a bezvědomí.
1: Ti tři přežili. Byl to první případ defenestrace z těch dosavadních tří, kdy české metání z okna dopadlo pro postižené dobře. Země koruny české však vposled dopadly mnohem hůř.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

když potkala jsem vás, byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásnou tak, že...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Tak jo, tak pojďte sem a sedněte si ke mně. Napijte se, tak vám bude líp.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Jiří Suchý, divadelník, režisér, herec, hudebník, textař, nebo také výtvarník a člověk velmi úzce spjatý s českým, potažmo československým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 95. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví. Nezaměnitelný hlas Jiřího Suchého si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Vítám vás, vážení a milí, u necelé hodinky úsměvů, vzpomínek a písní ve zvláštním vydání Nostalgického muzea zábavy Extra, tak zní celý název, kde se dnes vše bude točit kolem vzniku a prvních desetiletí existence divadla Na zábradlí. Všechny historky a vzpomínky, které tu zazní, vyprávěli aktéři při svých návštěvách Šemánovic u Kokořína v místním společenském minicentru zvaném Nostalgická myš, anebo v jeho blízkosti při srazu posluchačů zábavného rozhlasového týdeníku Padesátník. Divadlo Na zábradlí zahájilo svoji činnost premiérou hry Kdyby tisíc klarinetů 9. prosince roku 1958. Na jedno představení přišel jako divák, tehdy ještě studentík, Jiří Menzel, aniž by jen tušil, že si jednou